hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku a jdi na tu výšku, bacha na matiku.

0: a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty a hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes trať. Budu teď, chlapče, pár let pryč, tak se tu nestrať. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím, mámo. A tak se snažím, nejde to samo. A tak se snažím.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let na desce Jetrota. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem, život je krátký.

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chocké koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
2: Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Naďou Konvalinkovou v rámci pochůdkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naďa Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak jak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves. Tak zaplať pánbůh, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku, máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají, nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvernáplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, a na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodávala jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Proč teď ještě čeká?
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda, když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naďa.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatý, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: Všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem. Nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vej?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr, předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme 2 tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme potom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Naději Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnili poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si oni zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá, tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolín, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. A z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím a nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisují, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to v ohni rozteklo a dá se to znova do pece na 14 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: My máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do umoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matě, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to
1: bylo. A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíše, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: I to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večer se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritéria, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že si přišel o půl hoďky jako deal, no takže takhle, no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... A no, tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý, takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě nebolely nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No, a co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru? No,
1: jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se to trénovat?
1: No jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Tak jo, děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelán, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vodochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Nutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

světice, obouvej už střevíce, na svatého Matouše hrušky jabka do koše. Tak charakterizovali naši předci čas, který právě pozvolna končí a jemuž říkáme babí léto. My se dnes spolu na skutečné babí léto vypravíme, a to na moravské Slovácko do městečka Bánov. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Bánově se totiž festival Babí léto každý rok kolem svátku svaté Ludmily koná. Letos to bylo o minulém víkendu a už po desáté. Babí je proto, že ho pořádají ženy, jimž se na Slovácku říká babi.

A tento festival je unikátní hned z několika důvodů. Pořádá ho výjimečný soubor s výjimečnou vedoucí a má výjimečnou náplň. Takže zavřete oči, přeneseme se do nejjihovýchodnějšího cípu

Městečko Bánov leží v malebném údolí v podhůří Bílých Karpat a je jedním z nejstarších sídel u nás na trase slavné pravěké Jantarové stezky, která spojovala Pobaltí se Středomořím. Už v roce 1091 o něm psal Kosmas jako o pulzujícím obchodním centru na moravsko-uherské hranici. A uherský vliv se promítnul i do názvu. Bana byl totiž v dávných dobách územní celek odpovídající dnešnímu kraji a Bán byl cosi jako hejtman. Bánov ale proslul především coby místo nálezu takzvaného bánovského pokladu, což je největší tuzemský soubor pravěkého jantaru a šperků, pocházející ze starší doby železné. A tehdy, před 2600 lety, patřil místní velmožce a sloužil k rituálním účelům. Bánov má ve znaku kohouta a ten se ve spoustě místních písní objevuje. Jako například v této.

V úvodu jsem říkala, že na festival Babí léto do Bánova jsem se letos vydala proto, že je v mnohém unikátní. A skutečně je. Stvořili ho bánovské zpěvule, ženský soubor, který letos slaví 15. narozeniny. Festival samotný také slaví 10 let a je rovněž výjimečný, protože má obrovský rozsah a představuje folklor i folk z Moravy, Čech i Slovenska. A unikát do třetice, soubor zpěvule před 15 lety založila a stále vede učitelka a choreografka Helena Vystrčilová. Jíž je letos 85 let a stále je to velmi aktivní žena. Už před 55 lety v Bánově založila soubor Kohoutek a bezmála 30 let se věnovala i vedení uherskobrodského souboru Olšava. A ten si teď poslechneme a hned po něm i Helenu Vystrčilovou na letošním Babím létě.

0: Vystrčilová, vedoucí souboru zpěvule a také organizátorka festivalu Babí léto. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Heleno, vy letos slavíte 85 let a vlastně neznám žádnou vedoucí souboru, které by bylo tolik a přitom ještě aktivně připravovala folklorní festival a zároveň se plně věnovala nějakému souboru. Zpěvule jsou vaše třetí folklorní dítě. K té myšlence vedlo co?
1: Tak já už jsem pravda v Olšavě netančila, ani nezpívala, ale jezdívali jsme s klubem seniorů na zájezdy. No a tam se vždycky vesele pospěvovalo. Tak najednou já jsem si uvědomila, že toto tady ještě chybí. Tak děvčata se toho nadšeně chytla a že tedy ano. No a už to trvá 15 let.
0: Ono je to neuvěřitelné díky tomu, že tam máte jak padesátnice, tak vás a vaše vrstevnice, kterým je 85, jak ta mezigenerační souhra funguje?
1: Já bych řekla, že velmi dobře. Ty starší tam přinesli spoustu písniček, které už se nespívají, ale znovu jsme je začali zpívat. Takže teď mohu říci, že zpěvule působí velmi kontaktně, je na ně dobrý pohled, i když každá z nich má určitý věk, no a kroje to hezky srovnají.

Zakladatelku zpěvulí i festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou dnes ještě uslyšíme, ale teď přicházejí na řadu hosté letošního Babího léta. A jedni z nejvzdálenějších přijeli z jihočeských Strakonic. Mladá dudácká muzika pod vedením Patrika Řidiny.

0: My tady teď máme barda, byť v mladém věku, z Trakonického a jihočeského dudáctví, protože Patrik Ředěna je nejenom dudák, ale také dudař. Mě by zajímalo, co cítíte jako muzikant, když přijedete sem na Slovácko na Babí léto?
1: My jsme se sem vrátili po roce do Bánova na festival Babí léto a vrátili jsme se sem strašně rádi, protože ta srdečnost místních a hlavně obětavost a pohostinnost místního souboru zpěvule, který slaví 15 let výročí, ta nás úplně uchvátila v loňském roce a právě proto jsme se sem rádi po roce vrátili.
0: Nemáte vždycky strach, že tady nenajdete ty správné posluchače pro vaše tóny?
1: My strach nemáme, protože folklor lidi spojuje. A je to pořád česká a moravská lidová písnička, která si najde ty společní posluchače. A na nás to působí velmi tím, že si dáme dobré vínočko, dobrou slivovičku a zatančíme si na ty exotické pro nás písničky, protože přece jenom ten jihočeský a jihomoravský folklor zkrátka je odlišný.
0: Já jsem vás viděla, že vy jste i excelentní tanečník, Patriku. Tak dudák, dudař, basista a ještě i tanečník. Tak co vás na dnešním večeru nejvíc potěšilo?
1: Tak mě potěšilo nejvíc právě, že i tady byli vynikající kolegové ze západních Čech, kteří skvěle zahráli i ty naše rytmy, polky, valčíky a že jsme si konečně taky mohli zatancovat a že to bylo vlastně skvělé odlehčení zatancovat si na moravský rytmy, zatancovat si na západočeský rytmy a pak zahrát i nějakou jihočeskou písničku a my jsme vlastně velice spokojení, myslím, všichni jak tanečně, tak hudebně, protože my, ačkoliv jsme dudácká muzika, tak většina z nás jsou právě i tanečníci.
0: Patrik Ředěna, vedoucí mladé dudácké muziky ze Strakonic.
1: Děkujeme mockrát za pozvání, je to pro nás srdeční záležitost.

Ale na babím létě v Bánově letos zazněl i folklor zcela jiného druhu a typu. Kromě písničkářky Marie Rosenfeldové z Uherského Brodu, mužského sboru z Vápenic a tanečního souboru Kopaničár ze Starého Hrozenkova byla vzácným hostem i lidová muzika z Chrastu u Plzně pod vedením Vojtěcha Kouby.

0: když jste chtěli vědět, co jsem.
1: Vojto, já vás zdravím, dobrý večer.
2: Dobrý večer, respektive je 10 minut před půlnocí. Muzikanti hrají,
1: muzikanti
2: odcházejí.
1: Muzikanti stále hrají, hlasivky odcházejí. Vy jste přijeli z zubrovské dálky. Jak vás jako profesionální muzikanty s vědeckou přesností se věnující hudbě tady ty venkovské festivaly inspirují, motivují?
2: Slovácko je prostě kouzelné. Je to kraj, kde když přijede člověk na nádraží, tak tam na sloupu s plakáty je 6x prostě cymbalová muzika, to se nikde jinde nestane, že jo? Tak to je fajn vidět a je fajn vidět tady vánovské zpěvule v plné síle a tak. A největší kouzlo bylo, když přijel tady místní soubor Kohoutek, otevřel se autobus, vystoupilo prostě 30 nadšených a zase zaplnilo tady parket a přidalo novou energii, tak to je kouzlo, je to krásné, no. Známe to z Lužice a dobře chápeme, proč Lužičtí Srbové jezdí rádi na jižní Moravu.
1: Znáte to i ze západních Čech? Vy jste lidová muzika z Chrástu?
2: Vůbec, no, tak nebo maličko, tak možná na Chocku, ale takhle živý folklor, tak jako v Čechách se nenajde.
1: Čím si to vysvětlujete, čím to je?
2: Přemýšlím nad tím hodně, no, jakože co všechno je potřeba, aby ta věc byla živá, aby to prostě bylo jako úplně přirozená součást. Je to jako strašně věcí pohromadě. Těch dílků skládačky je spoustu, že je to prostě tradice, je to podpora, je to dostatek osobností, které se tomu věnují, je to prostě kvalita toho repertoáru a těch tanců, jsou to rodiny, je to kostel a všechny ty dílky někde sedí ještě pořád do sebe a někde jinde už prostě dávno vypadly, možná před 150 lety.
1: Vojtěch Koba, vedoucí lidové muziky z Chrástu, díky a naslyšenou.
2: Děkujeme za pozvání, je to tu krásný.

Festival Babí léto je především ženským dílem souboru Zpěvule, takže si teď poslechneme právě je. A potom i zakladatelku Zpěvulí a festivalu Babí léto Helenu Vystrčilovou.

0: Irena Hauerlandová je jednou ze zpěvulí, kterou se mě tady povedlo odchytit v tichu výjimečném, protože jsme se tady zavřeli do takového malého kumbálku. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mě by zajímalo, Irenko, jak vy jste se vlastně ke zpěvulím dostala. Vy jste se věnovala folkloru od dětství jako většina lidí tady na moravském Slovácku?
1: Ne, já jsem do Bánova přivdaná a k folkloru jsem se dostala naprostou náhodou. Když mě moje děti dospěly, odešly z domu, tak dcera říká, mamko, co teď budeš dělat? Přihlas se do zpěvulí. Tak jsem se přišla podívat na první zkoušku a pak už to jelo.
0: No a jak jste se tady aklimatizovala, protože vy pocházíte z Uherského Brodu, tak jak to proběhlo? On přece jenom tady je ten folklor regionálně trošku odlišný.
1: Já si myslím, že už jsem Bánovňanka, protože starosta mě říkal, že už jsem dostala občanství bánovské. Folklor je mě milý, protože to mám ráda, písničky a fascinuje mě muzika, jak se vůbec starají tady lidé okroje, prostě je to úžasné.
0: Vy jste v rámci toho festivalu fungovala i jako taková organizační a ekonomická vedoucí, tak asi je s tím i hodně starostí.
1: Tak samozřejmě, když se něco má zorganizovat, tak starosti tam jsou a jsou tam takové nervy, jestli přijde dost lidí, nepřijde, vyjde to, nevyjde to, ale jsme dobrý tým ve zpěvulách, takže každý má na starosti něco, rozdělíme si úkoly a vždycky to nějak zvládneme.
0: Co vám zpěvule přinesly do života?
1: Nechtěla bych skončit jako důchodce, který sedí a dívá se na televizi. Je to takové, zvláště je to můj koníček.
0: A co vám to ještě přineslo do toho života?
1: No spoustu radostí, zkušeností, protože ve zpěvulách jsme taková sestava různých věků, takže se člověk přiučí od těch starších. No a radost potom z těch písniček, z toho vystupování, z těch úspěchů, když se teda to podaří, třeba náš festival.

0: Paní Heleno, vám nestačilo založit před těmi 15 lety třetí soubor, jak jsem říkala, ale vy jste ještě před 10 lety vymyslela, že Zpěvule budou organizovat i folklorní festival Babí léto. Proč jste chtěli pořádat festival a hlavně on je ten váš festival zvláštní tím, že na něj zvete soubory z celé republiky ze zahraničí, tak to předpokládám byl také nějaký záměr.
1: No tak já jsem si říkala, když už jsme něco udělali, naučili se spousty nových písniček, tak proč se s tím nepochlubit? Tak jsme začínali v malém celkem obsazení, kdy jsme si volali soubory z okolí, no a potom se to neustále rozšířovalo, nabíralo to na počtu, no a teď už můžeme říci, že jedeme napříč republikou i přes hranice.
0: Každý ten váš ročník má nějaké ústřední téma, nějaký leitmotiv.
1: Ano, to byl vlastně záměr dát tomu nějakou jednotící myšlenku. Sdělila se těm souborům, které jsme zvali, no a každý se tomu podle svých možností přizpůsobil.
0: Vy sama jste přinesla do života spoustě lidí nejenom radost, nejenom to, že se naučili zpívat, tancovat. Také jste spoustě žen dala nový smysl života a nasměrovala jste zároveň i spoustu mladých lidí k tomu, co by je v životě mohlo zajímat, ale co to všechno přineslo vám?
1: Mně to především přináší uspokojení z dobrého díla, jak se říká, ale i

0: U starosti spoustu práce s pátrání ve zpěvnicích, ale především je to o té radosti a náplni života i v tom pozdním věku.
1: Já už jsem říkala, že na vás těch 85 prakticky není vidět, tak ať se tady potkáme i za 5 let. Na 15. ročníku festivalu Babí léto, to vám bude 90 a zpěvulím bude 20, tak doufám, že se tady všichni sejdeme. Jakou píseň byste si přála na závěr? Já vím o vás, že jste ze Starého Hrozenkova, z Moravských Kopanic.
0: Já bych chtěla, aby to mohlo být o Hrozenském kostele a o věži.
1: Moc děkujeme Heleně Vystrčilové, zakladatelce souboru Kohoutek, dlouholeté činovnici v souboru Olšava a také zakladatelce souboru Zpěvule. Hodně zdraví, no a za 5 let naviděnou.
0: Kéžby, děkuju moc, přeju totéž všem, kteří tam chodili, chodí a budou chodit.
2: Hej, muselo by nebýt, muselo.

0: A jaký poznatek si z letošního babího léta odvážím, že duch oné velmožky, která panovala na území kolem Bánova před 2600 lety a její šperky, jantar a kroj se u Bánova našly, patrně vstoupil v podobě životadárné síly i do některých místních žen. Jinak by zpěvule nepůsobily tak mladistvě a energicky a jejich vedoucí a zakladatelka Helena Vystrčilová by nemohla mít v 85 letech tolik sil a elánu. Takže ať to zpěvulím i paní Heleně vydrží a vy se do Bánova vypravte a vyzkoušejte to. Krásný týden plný skvělých zážitků s folklorem vám přeje Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký brambor a nikdo netuší, že všechny tyto dílky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitída, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, vám děkuji za pozvání a je mi ctí být tady.
1: Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřino.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně o nemocnění Anka vaskulitida představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
2: Já bych začala termínem, co je to vaskulitida. Vaskulitida je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubu, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kdy jsou postiženy kloubíčka ledvin. Říká se tomu glomerulonefritida. A ta glomerulonefritida může mít různý průběh, ale tady u té onkovaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy, krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může vést selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
1: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnoze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je.
2: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka ohluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost. Takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště. Třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrology, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek, že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit. Už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je i navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Vysvětlit? Na tuto otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnóza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje a většinou ráno odebereme biopsii a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom IKEM. Jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře a správná diagnóza se ne a nenajít?
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin, no ale když se to opakovalo a pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený, jenomže mě se časem přidaly obrovské bolesti hlavy tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mi operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislí onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě náchylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na reumatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je reumatoidní artritida. Ale chodila jsem na pravidelné kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít, takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásné děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaném ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažíme, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají, už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu toho onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky. Jo.
1: To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy vypadávání.
2: Ano, kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Takže já jsem se teda ale tím, že mě po tom cyklofosfamidu vypadalo jako hrozně moc vlasů, že jsem nehezká, a proto dokážu pochopit všechny ženy, které procházejí jakoukoliv léčbou, onkologickou a tak dále. Hodně jsem kvůli tomu plakala, než jsem se s tím nějak smířila, no ale rok se s rokem sešel, kortikoidy nemám, otok opask, vlasy dorostly, takže všechno dobře dopadlo.
1: Vypadáte fantasticky.
3: Děkuju.
1: Kateřina je ještě na udržovací léčbě?
2: Ano, ano, ale už se snažíme tu léčbu pomaloučku vysadit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
3: Pro mě určitě. Mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
2: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu a ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně a ještě vedle toho založila pacientskou organizaci ankavaskulitida. Úplným závěrem, s čím vším pomáhá vaše pacientská organizace, Kateřino?
3: Asi to nejdůležitější je, že na tom našem webu www.vaskulitida.cz se nechají najít relevantní a pravdivé informace, které jsou lékařsky a vědecky podložené. Víte, že dneska máme spoustu nástrojů inteligentních, kam si zadáte požadovaný výraz, najde vám to nějaké informace, jejich relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace, které jsou relevantní, ověřené a platné. A tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to, že na konci každého tunelu je světlo. A vy jste toho obrovským příkladem. Já vám za to děkuju.
3: Já taky děkuju za pozvání.
1: Děkuji i vám, paní doktorko Bednářová. A přeju hodně úspěchu ve vaší práci.
2: Děkuju za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
1: Tímto je zdravíme.
2: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Karlovarském kraji chybí dětští psychologové a psychiatři. Karlovy Vary si pohoršily v rizikovosti hospodaření, zvýšily ale rezervy. Cestovní kanceláře a agentury už nabízí zájezdy na příští léto. A dnes bude polojasno až oblačno, později jasno, teploty do 22 stupňů. Dobré ráno, u zpráv Přelenka Poláková. Karlovarský kraj řeší s dětskými domovy nedostatek dětských psychologů a psychiatrů. Vlastní kapacity domovů na složité případy nestačí a bez specializovaných odborníků se neobejdou. Zařízení a rodiny musí za odborníky dojíždět do jiných krajů. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
2: Ředitelé dětských domovů upozornili především na rostoucí náročnost péče o děti. Stále častěji se u nich setkávají s vážnými výchovnými problémy, psychickými obtížemi či užíváním návykových látek. Takové případy vyžadují nejen intenzivnější práci samotných zařízení, ale často také zapojení psychologů, psychiatrů či diagnostických pracovišť.
0: Hospodaření města Karlovy Vary bylo za poslední 4 roky více rizikové. Vyplývá to z údajů nevládní organizace Hlídač státu, která hodnotí krajská města z více pohledů ve srovnání s volebními obdobími. Loni rozpočet Karlových Varů skončil v přebytku 106 milionů korun a rezervy vzrostly ze 477 milionů na víc než 1,25 miliardy korun, což byl nejrychlejší růst mezi krajskými městy. Karlovy Vary zároveň patří mezi nejtransparentnější města při zveřejňování smluv. Lidé už s velkým předstihem plánují letní dovolené. Cestovní kanceláře a agentury naplno spustili prodej takzvaných first minute zájezdů. Poptávka po nich podle cestovek meziročně vzrostla přibližně o 10%. Mezi nejoblíbenější destinace Čechů patří například státy na pobřeží Středozemního moře, přibližuje Kateřina Chaloupková z Asociace českých cestovních kanceláří a agentur.
3: Těmi stálicemi v nabídce cestovních kanceláří je Řecko, Španělsko, Turecko, Egypt, pak samozřejmě Bulharsko, tou dojezdovou vzdáleností je stále oblíbená Itálie, Chorvatsko.
0: Podle Chaloupkové zákazníci díky brzkému nákupu obvykle na zájezdu ušetří zhruba 15 až 25%. Čína a Spojené státy sníží vzájemná cla v hodnotě 30 miliard dolarů, to je přes 640 miliard korun. Dohodu uzavřeli během návštěvy čínského prezidenta Xi Jinpinga v USA. Shodli se taky na prodloužení obchodního příměří o další 2 měsíce.
4: Podle amerického ministra financí Scotta Bessenta by měl čas navíc sloužit k vyjednání širší obchodní dohody. Peking a Washington se taky shodli na tom, že je potřeba vést pravidelný dialog o přínosech a rizicích umělé inteligence. Zástupci obou stran řešili taky zahraniční politiku. Írán by podle nich neměl vyvíjet jaderné zbraně ani uvalovat mýto na provoz v mezinárodních vodách. Návštěva čínského prezidenta skončila v pátek a podle agentury Reuters nepřinesla žádný zásadní průlom. Další jednání mezi Čínou a Spojenými státy budou v listopadu. Jiří Chábera, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští fotbalisté zahájili nový ročník Ligy národů porážkou. V pražském Edenu nestačili na Chorvatsko a prohráli 1-2. Jediný český gól vstřelil Adam Karabec. Reprezentace tak neuspěla při premiéře nového trenéra Santiho Denii. Šanci na první vítězství bude mít v úterý 29. září, kdy o 8:45 večer přivítá v Edenu Anglii.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, teď ráno v nízkých polohách lokálně mlhy, odpoledne obývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme v této chvíli hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A je tu opět dobré ráno Českého rozhlasu Karlovy Vary. I v 5 hodin a 5 minut jsme tu pro vás a budeme vám opět nabízet, jak jste zvyklí, zajímavosti, informace a také příjemnou hudbu. Noc na zemi strávíme už za okamžik s Anou K. Navštíví nás Hana Zagorová s Petrem Reskem. To bude takové trošičku přemýšlivé, asi. Ricky Astley nebo Miraj, to všechno je nabídka pro následující minuty. A podíváme se také do Staré Boleslavy, kde kvůli národní pouti vznikl nový relikviář na ostatek svatého Václava. Při hlavní mši zítra poprvé nahradí lebku, která se každoročně využívala. A já přidám podrobnosti. Zůstaňte s námi. Budeme se snažit vám zpříjemnit i nedělní ráno 27. září.
1: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

Vůbec ne, asi, ale zcela určitě. Teď míříme pohledem do kalendáře a já tam ve 270. dní letošního roku, který je současně světovým dnem cestovního ruchu, vidím jméno Jonáš. Původem hebrejské jméno, které znamená holubice. No a mezi ty známé Jonáše určitě patří herec a zpěvák Florián, výtvarník a hudebník Ledecký, anebo třeba takového suchého Jonáš a tedy kolega Melicharové, taky toho můžeme pozdravit. Jonášové, všechno nejlepší pro vás. Hned následující písničku, tak jak je naším zvykem, vám můžeme poslat. Zůstanu ještě v tom kalendáriu, podíváme se na výročí. Zaujal mě rok 1825 jako první, kdy se v Anglii otevřela úplně první železnice na světě. V roce 1892 pak připlul Antonín Dvořák do New Yorku a v roce 1905 Albert Einstein představil nejslavnější vzorec na světě. Vy určitě už tušíte, E rovná se MC na druhou. Ne všichni vědí, co vlastně znamená, ale rozhodně tenhle vzorec, když se řekne vzoreček, tak nám vytane na paměť, možná ještě s Pythagorovou větou, že? 1939 naspíval Oldřich Nový píseň k filmu Kristián, jen pro ten dnešní den. Všichni máme tu melodii určitě v hlavách. A v roce 1941 byl říšským protektorem v Čechách a na Moravě jmenován Reinhard Heydrich. No, 1949, další černý den v tomto roce byla zatčena Milada Horáková a v roce 1955 se v Československu otevřela první samoobsluha a byla to drogerie v Brně konkrétně. No, takové události se pojí s dnešním dnem. Pojďme si zahrát a tentokrát pro Jonáše. Hezké ráno.

0: počasí.
1: Poprvé dnes ráno se podíváme na oblohu. V tuto chvíli je většinou jasno nebo polojasno. Teploty jsou o něco vyšší, než byly včera ráno. Posuďte sami, třeba Karlovy Vary mají nějakých 6 stupňů, 3,5 stupně v Sokolově, přes 4 jsou momentálně v Chebu, ale třeba v Aši je 10 stupňů, 11, skoro 12 stupňů. Momentálně hlásí Dyleň, Mariánské Lázně 6 stupňů, 5 stupňů je také v Krásném Údolí, na Klínovci téměř 11 a třeba v Přebuzi jsou 2 stupně, ne, v Přebuzi 6 stupňů, 2 stupně jsou v Šindelové nad nulou. A třeba ještě se můžeme podívat do Perninku, kde jsou momentálně 4 stupně. Jak se bude dál vyvíjet počasí? Počítejte s tím, že ráno bude ještě polojasné, v nižších polohách můžeme čekat lokální mlhy, postupně i nízkou oblačnost a během dopoledne se bude oblačnost rozpouštět i s těmi mlhami. Během odpoledne potom bude oblačnosti dál ubývat až do úplného vyjasnění. Takže slunečný den, teploty 19 až 22, stejně jako včera, i na horách to bude stejné přes den 14 až 17. Vítr bude jenom slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní nebo úplné bezvětří. A rozptylové podmínky kvůli tomu mírně nepříznivé, ale odpoledne se zlepší až na dobré. I biozátěž zůstává mírná, tedy na prvním stupni.
0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu.

0: Matka svatého Václava dnes v 19 hodin dorazí do Staré Boleslavy. Lidé ji budou moct vidět v bazilice svatého Václava. Tam zůstane vystavená i během zítřejší pouti. Při slavnostní mši na Mariánském náměstí lebku letos poprvé nahradí zcela nový stříbrný relikviář, takzvaná herma s ostatkem světce.
1: Páně, postav ho na oltář tam, kam patří.
2: Šperkař a klenotník Jiří Urban právě poprvé umístil novou svatováclavskou hermu do baziliky svatého Václava.
3: Herma je vlastně úložiště pro ostatky. Toto je jakoby portrétní socha do pasu.
2: Jaký ostatek tam vlastně je?
3: Pravděpodobně kousek kosti.
2: Když se půjdeme podívat trošku blíž, tak vás poprosím, jestli byste popsal, co na té hermě všechno je.
3: Když začneme od spodu, tak tam jsou lvíčci, autentické kameny z lomu, kde se těžil kámen na výzdobu kaple na Karlštejn.
2: To je včetně tady toho modrého kamene uprostřed?
3: Ten jediný tam nepatří, to je krásný lápis lazuli z Pakistánu. Ten tam je umístěn víceméně kvůli barvě a jednak lápis lazuli je kámen králů.
2: Hermu zdobí také třeba český granát, jinak je celá vyrobená ze stříbra. A to včetně hlavy, kterou tvaroval akademický sochař Petr Fogl.
4: Mně šlo o to, abych tam spodobnil to, že to byl nesmírně duchovní člověk. Ne jen ten vojevůdce, dneska ho tak lidi vnímají z toho Václavského náměstí. Tak snažil jsem se vytvořit takovou podobu, která bude jiná, bude laskavá, bude vstřícná, jemná, je láskyplná.
2: Oba umělci na hermě pracovali přibližně 2 roky.
4: Oči jsem se snažil udělat tak, aby člověk, který se bude moci podívat mu do očí, aby tam vzniknul nějaký kontakt, jo, nějaký prostě dialog.
2: Na pouť do Staré Boleslavy se už tradičně vozí lebka svatého Václava. Ta ale každým přesunem trpí, jak mi vysvětluje proboštř staroboleslavské kolegiátní kapituly Libor Bulín.
5: Lebka se do Staré Boleslavy vozit bude, ale zůstane pouze tady v bazilice svatého Václava.
2: Novou hermu bude kapitula vystavovat i při dalších svátcích během roku. Ze Staré Boleslavy Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Provoz na silnicích bude celý prodloužený víkend hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede více řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Chodov pokračuje v přípravě dvou nových ordinací v městské poliklinice. Zastupitelé schválili 415 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace a zajištění podkladů potřebných k povolení stavby. Karlovarský kraj řeší s dětskými domovy nedostatek dětských psychologů a psychiatrů. Vlastní kapacity domovů na složité případy nestačí a bez specializovaných odborníků se neobejdou. Ostrov dokončuje stavební úpravy někdejšího loveckého zámku v osadě Moříčov. Torzo zchátralého historického objektu město nechalo upravit, aby neohrožovalo turisty. Sanace historického objektu stála 13 milionů korun. Na Slovensku ve Vysokých a Západních Tatrách platí od včerejška první stupeň lavinového nebezpečí. Napadlo tam až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i sněžné sesuvy. Čeští vodní slalomáři Tereza Kneblová a Matyáš Novák se stali mistry Evropy v kajak krosu. Kneblová získala v italské Ivrea už druhou medaili, když po bronzu na kánoji přidala zlato. Novák zase vylepšil loňský bronz z mistrovství světa. A dnes bude polojasno až oblačno, ráno lokálně mlhy. Odpoledne ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Chebu je v ulici 17. listopadu z důvodu stavebních prací zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: počasí.
1: Na Kosmu a Damiana studeno bývá z rána, to říká pranostika, musím ale říct, že to nebylo tak pocitově nepříjemné jako včera a i meteorologové potvrzují, že dnes po ránu jsou přeci jen teploty o něco vyšší, je většinou jasno nebo polojasno. Ráno opravdu takové podle předpovědi má být, v nižších polohách čekáme ještě lokální mlhy, postupně i nízkou oblačnost, během dopoledne pak jejich rozpouštění a během odpoledne bude oblačnosti ubývat až do úplného vyjasnění. Teploty 19 až 22 stupňů, na horách do 17, vítr jenom slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní a kvůli tomu teď po ránu ještě jsou mírně nepříznivé rozptylové podmínky, ty se ale zlepší odpoledne až na dobré a biozátěž ta zůstává na jedničce.
0: Houbařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volející získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

0: Úsměv prosí. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Co je zase tohle? Nějaký řezník si u nás zaplatil reklamu, nebo co?
2: Žádná reklama. Protestní akce. Se snad může, ne?
1: To se může, ale pokud chceš držet hladovku, tak jíst se nemůže.
2: Žádnou hladovku nedržím. Hladovka je okoukaná. Zahájil jsem protestní jedlovku. Je to stejný, ne? Jiný hladovějí až do úplného vysílení. No tak já budu jíst až k prasknutí.
1: No ale co je to za protest? To není žádnej kumš, dosyta se najíst.
2: Tak nějak na sebe upozornit musím, ne? A hladovka mě jako protest nevyhovuje, protože při tý bych měl hlad a to já nesnáším.
1: A proti čemu vlastně protestuješ?
2: Já protestuju proti tomu věčnému protestování. Tady je furt někdo s něčím nespokojený a mě už to nebaví. Proto jsem se rozhodl, že se tady manifestačně ujím k smrti.
1: No jo, ale kde je potom záruka regulérnosti? Jak my víme, že nepodvádíš a tu jedlovku opravdu dodržuješ? Taky přece někdy musíš spát, ne?
2: Tak nezapírám, schrupnu si občas, no a co?
1: No právě, a jsme u toho. Co to je za protest? Vedne se spát a v noci chrápat. To ti nikdo neuzná.
2: Dobře, a co pak on někdo hladovkáře kontroluje taky permanentně, jestli tu a tam do něčeho nedobnou?
1: Pochybuju, že by Ausgerechnet hladovkáře někdo kontroloval. To je každýho věc a navíc hladovka je dobrovolná.
2: No, pro důchodce už skoro povinná.
1: Tak dobře, když protest, tak protest. Zahajuji protestní hladovku. Ah. Dej mi louka.
2: Nedám. Držíš hladovku, drž i žíznivku.
1: No jo. Já vlastně neznám ani pravidla, že jo? Co se při takový hladovce vlastně dělá?
2: Co by se dělalo? Nic. Leží se a drží se, no.
1: No, ale odskočit si snad můžu, ne?
2: Ne.
1: Ani když se mi chce?
2: Ne. Protože při hladovce se ti ani nechce. Správnej hladovkář si neodskakuje, protože ani nemá s čím si odskakovat.
1: Teď já ji držím teprve chvilku. A jak tak na to koukám, je to taky to jediné, co udržím ještě.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Chcete vědět, jak se o víkendu dařilo sportovcům z Plzeňského a Karlovarského kraje?
2: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
1: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu?
3: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujem soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
1: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry?
4: Já jsem strašená, že jsme to zvládli.
1: Každé pondělí po 15. hodině.
0: Sportovní minuty.
5: Radioservis představuje
6: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
7: Šest hodin.
8: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
7: V Karlových Varech začala stavba společného operačního střediska IZS za 549 milionů korun. Společnost Lázně Konstantinovy Lázně připravuje kompletní obnovu lázeňského parku. Před 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich, ujal se funkce zastupujícího říšského protektora. A dnes bude polojasno až oblačno, později jasno, teploty do 22 stupňů. Dobré ráno, zpráv přijala Lenka Poláková. V Karlových Varech začala stavba společného operačního střediska SOS 112. Podle hejtmanství propojí operační střediska policie, hasičů, záchranářů a městské policie i další instituce. Cílem je rychlejší sdílení informací a efektivnější koordinace zásahů v krizových situacích. Stavba vyjde na téměř 550 milionů korun. Dokončená má být za 2 roky. Podle premiéra Andreje Babiše z ANO jde o pilotní projekt, který by mohl později být využit i v dalších krajích. Lázeňský park v Konstantinových Lázních čeká kompletní proměna. Společnost Lázně Konstantinovy Lázně vyčíslila náklady na více než 70 milionů korun. Část z nich ale uhradí Plzeňský kraj. Zhruba 2,5 roku bude vznikat projekt. Pak přijde na řadu úprava stromů i zelených ploch, říká ředitelka lázeňské společnosti Dana Jurásková.
9: Potom by přišly na řadu cesty a až nakonec bychom se pustili do toho nejzásadnějšího, co pravděpodobně trošku život lázeňských hostů ovlivní, a to je výstavba té kolonády. Ale bude to horizont několika let, tak já předpokládám, že rok 32-33 bychom snad ten nový park mohli vidět.
7: Přesně před 85 lety přiletěl do Prahy jeden z nejvyšších postavených nacistů, Reinhard Heydrich. Od druhého dne vykonával funkci zastupujícího říšského protektora a měl mimo jiné tvrdě zakročit proti českému odboji. Krutou vládu masové popravy a deportace nastolil během prvních několika dní, pokračuje Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
10: Ještě téhož dne, kdy přijel do Prahy, tak podnikl první opatření, od dalšího dne platilo stané právo, takzvaná první Heydrichiáda, při které bylo popraveno na 500 českých vlastenců. To byli skutečně lidé, kteří byli vybraní a jejich ztráta představovala pro odboj obrovskou ránu.
7: Heydrich zemřel necelý rok od nástupu do Prahy, a to po akci výsadkářů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše. Protestanti z Oraňského řádu můžou dnes ráno projít katolickou čtvrtí ve městě Portadown v severním Irsku. Rozhodl o tom v noci irský vrchní soud, který zrušil předchozí pozastavení pochodu. Je to poprvé za posledních zhruba 30 let, co úřady podobný průvod v katolické oblasti povolili. Může se ho zúčastnit nejvýš 35 lidí. Místní obyvatelé se proti rozhodnutí odvolali.
0: Sport.
7: Čeští vodní slalomáři Tereza Kneblová a Matyáš Novák se stali mistry Evropy v kajak krosu. Kneblová získala v italské Ivrea už 2. medaili, když po bronzu na kánoji přidala zlato. Novák zase vylepšil loňský bronz z mistrovství světa. Češi tak zakončili evropský šampionát se 7 medailemi. Vedle Kneblové a Nováka se na nich podíleli taky Jakub Krejčí, Lukáš Kratochvíl, Jiří Prskavec a České hlídky.
0: Počasí.
7: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
7: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod.
1: A já přidám ještě počasí, abychom na nic nezapomněli. Bude ráno polojasné, v nižších polohách očekáváme lokální mlhy, postupně i nízkou oblačnost, během dopoledne rozpouštění oblačnosti, během odpoledne ubývání oblačnosti až do úplného vyjasnění. Teploty 19 až 22, na horách do 17 stupňů, vítr proměnlivý nebo východní až jihovýchodní. Srážky neočekáváme, rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, odpoledne až dobré, aby o zátěž na jedničce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už pokračujeme dalšími informacemi. Dobrého rána, 6 hodin 5 minut, neděle 27. září, což je 270. den letošního roku a také Světový den cestovního ruchu. A já vás za chvíli, když jsme na těch cestách, ještě na silnice doprovodím, budeme mít další díl řidičské abecedy. Až do konce září vám totiž nabízíme každý den rady, jak se na silnicích chovat v situacích, ve kterých často chybujeme. Počkejte si na to, doprovodí vás Petr Spálený, Olympici, Beatles, Pokáč, Marie Rotrová. To je hudba pro následující půl hodinu.
0: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: Řidičská abeceda.
1: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
2: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
3: A zítra si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli dodržet za autem před námi.
0: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: počasí.
1: Pravidelný čas ve čtvrté na sedm míříme po telefonních linkách do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Tentokrát má službu meteoroložka Marta Suchá. Já ji zdravím, dobré ráno. Halo, halo, slyšíme se?
2: Hezké ráno.
1: Hezké ráno, výborně, všechno funguje. Tak prosím, pojďme se podívat na to, co nás momentálně za okny může čekat, nebo za dveřmi. A jak se bude počasí dnes chovat?
2: Tak momentálně nám v těch ranních hodinách přibyla oblačnost, převažuje oblačno až skoro zataženo a teploty ty se pohybují mezi 4 a 7 stupni Celsia. Teplotní zvrstvení je inverzní, to znamená, že ve vyšších polohách a na horách tam je tepleji. Teploty jsou tam až kolem 10 nebo 11 stupňů Celsia. To platí například i o nejvyšších polohách Krušných hor, o Klínovci, kde je teplota kolem 10 stupňů, přes 10 stupňů Celsia. Po zadní straně tlakové výše, která má střed nad severovýchodní Evropou, k nám proudí teplý vzduch od jihu až jeho západu. To právě dokládají i ty teploty momentálně, které jsou na horách. Zvětšenou oblačnost budeme mít jen přechodně ráno, už v průběhu dopoledne bude ubývat na polojasno, odpoledne pak až do vyjasnění. Nejvyšší denní teploty budou podobné jako včera mezi 19 a 22 stupni Celsia, na horách budou od 14 do 17 stupňů a vítr bude pouze slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní.
1: To nám ten prodloužený víkend krásně vychází. Děkuju za ty příznivé informace Martě Suché do Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Hezký den ještě jednou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
3: Chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Rád bych si koupil cukrovou

0: podíváš?
1: Už jen jeho jméno vzbuzovalo v lidech strach. Na okupovaných územích platil za jednoho z nejmocnějších mužů nacistického Německa. A přesně před 85 lety přiletěl Reinhard Heydrich pevnou rukou nastolit pořádek i v tehdejším protektorátu Čechy a Morava.
2: Za zvuků hymny byla vtyčena vlajka. Před vchodem do hradu Pražského zaznívají povely.
3: Den po Heydrichově příjezdu 28. září 1941 popisoval dění na Hradčanském náměstí.

0: Heydrich byl považován prostě za člověka bez emocí, za člověka, který nemá soucit. On i tak vystupoval vlastně jako ten árijský nadčlověk, který přichází do Prahy jako ten bůh války a přichází s ním to hromobytí v podobě okamžitého vyhlášení staného práva a poprav.
1: Na tuto dobu vzpomínali pro projekt Paměť národa Alena Kasprová-Bajerová nebo Jiří Táborský. Tehdy jim bylo 8 a 7 let.
2: Nastoupil nový protektor Čech a Moravy a zahájil svou krutou vládu. Na jeho přímý rozkaz bylo bez soudu popraveno zastřelením 18 vysokých důstojníků, členů obrany národa a táta s nimi.
3: Heydrich byl jedna z největších německých s***ní. To opravdu byl příšerný chlap. On se snažil ten národ úplně zdecimovat.
1: V období takzvané první Heydrichiády nacisté popravili na 500 českých vlastenců, což podle historika Jiřího Plachého znamenalo pro odboj velkou ránu.
0: Heydrich, i přesto, že v Praze působil několik měsíců, tak dostal své pověsti výkonného technokrata, takže například s jeho působením se pojí začátek holokaustu v českých zemích a i reorganizace protektorátní správy, která ztrácí ty poslední zbytky autonomie a stává se jenom převodním kolečkem říšského aparátu.
1: Už jen pár prvních dní Heydrichova působení v Praze stačilo na to, aby se rozhodlo o jeho konci. Operace Anthropoid, výsadkáři Josef Gabčík a Jan Kubiš a jejich atentát v Libni, po kterém Reinhard Heydrich už 4. června 1942 umírá. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Bylo půl sedmé. Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku minimálně do příštího víkendu. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude příští týden převážně bez deště a maximální teploty se mají pohybovat kolem 24 stupňů Celsia. V úterý pak teplota ojediněle překoná až letních 25 stupňů. V Karlových Varech bude společné operační středisko složek IZS. Hotové bude za 2 roky a Karlovarský kraj za práce zaplatí asi 550 milionů korun. Podobný společný dispečing funguje i v Ostravě. V Karlových Varech bude ale modernější a jeho součástí bude i armáda. Krajská správa a údržba silnic dokončila opravu silnice mezi Bečovem nad Teplou a Mnichovem. Opravili zhruba 210 metrů komunikace. Práce stály přibližně 22 milionů korun. V Chodově pokračuje rekonstrukce budovy městského záchranného systému. Objekt slouží dobrovolným hasičům a městské policii. Stavební práce by měly být dokončené v lednu. V rakouských Alpách letos výrazně přibylo nehod při horských sportech. Záchranáři jich přes léto evidovali přes 2700. To je asi o 400 víc, než je dlouhodobý průměr. Kvůli ústupu sněhu a ledu se mění zavedené trasy a přibývá nebezpečných míst. České tenistky dnes čeká finále poháru Billie Jean Kingové. V čínském Shenzhenu se od 11 hodin utkají s Ukrajinou a budou usilovat o 12. titul a první od roku 2018. A dnes bude polojasno až oblačno, ráno o lokálně mlhy, odpoledne ubývání oblačnosti až do vyjasnění, teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Obci Knínice u Žlutic na Karlovarsku je z důvodu stavebních prací uzavřená místní silnice ve směru na silnici číslo 6.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Tipy pro volný čas.
1: I neděle 27. září nabízí dostatek možností, jak si užít zábavu a poznání. Tak pojďme se podívat, jaké jsou naše tipy. V Městském divadle Sokolov vrcholí 24. ročník divadelního festivalu Sokolovská čurda. Program začne v 10 hodin černou komedií, která je podstou legendárnímu seriálu Meš, a festival uzavře od 14.15 současná bajka ze sídliště Kdo neskáče, není holub, aneb zobáky k sobě. A já vím, co si vyberu. Do Karlových Varů se vrátil festival ChocoFest. Mezi 10. a 18. hodinou nabízí v hotelu Termál program pro děti i dospělé, soutěže a překvapení a taky sladké speciality z Česka i ze zahraničí. Michalská pouť opět oživí historickou část ostrova. Návštěvníky čeká od 10 do 17 hodin den plný živé hudby, divadla, vystoupení papoušků, tibetská loutková pohádka pro děti, pouťové atrakce a rukodělné stánky. Ulicemi projdou taky harlekín na chudách, zahrají například kapela Karlovarka, Tsunami, pokoj číslo 26 a poutníci. Areál dlouhé ploché dráhy nabídne v 10 hodin závod Rallycross. Závod se jede pod téje lokomotiva Mariánské lázně. O přestávkách bude přehlídka tahačů, jízdy na čtyřkolkách a od 18 hodin zahraje Stan and Tony Revival. Karlovarské Smetanovy sady ožijí mezi 13. a 23. hodinou programem svatováclavských slavností. Nejprve zahrají kapely Petr nebo Pavel a Plejna, po nich budou na pódiu zpívat Adam Mišík a Charlotte. Park u kulturního domu v Hazlově na Chebsku přivítá už po 35. návštěvníky Babího léta. Od 14 hodin přibližně do 15.30 se můžete vydat na podzimní hazlovskou stezku. Od 17 hodin pak zahraje Vaby Daněk Revival a po něm Honza Nedvěd mladší a Jindřich Hovorka. Psí závod začne ve 14 hodin v areálu ZKO v lesoparku v Aši. Soutěžit se bude ve třech kategoriích: o nejrychlejšího psa, o nejšikovnějšího psa a o nejkrásnějšího psa. A Galerie 4 zve na výstavu Tři cesty. Představuje tři osobité fotografické cesty jedné rodiny, manželů Jiřího a Jiny Hankelových a jejich syna Michaela Hankeho. Jiří Hanke zaznamenává proměny prostředí, například rodného Kladna. Jiřina hledá fotografické motivy v každodennosti i v intimním životě a Michael Hanke je dokumentarista. Tak to jsou tipy pro současnou neděli uprostřed prodlouženého víkendu.

0: počasí.
1: Zavedl jsem vás za kulturními typy, tak vás ještě zavedu za předpovědí počasí, nebo vám ji rovnou přináším. V tuto chvíli máme polojasno nebo oblačno nad Karlovarskem. Oblačnosti bude ubývat, ale teploty jsou díky tomu mnohem vyšší, než byly včera ráno. Posuďte sami třeba v takové aši krásných 10 stupňů, podobně jako v tuto chvíli třeba na Dyleni, tam je dokonce ještě o stupínek víc. Karlovy Vary mají 6 stupňů, 5 stupňů je třeba v krásném údolí, 6 stupňů mají Mariánské Lázně, Sokolov, tam je o něco chladněji, 3 stupně. Podobné je to třeba v Perningu 5 stupňů, Šindelová hlásí 2 nad nulou a jedinou zápornou hodnotu v tuto chvíli vidím na Jelení v Krušných horách minus 2 stupně. Co bude dál? Ráno bude polojasné, většinou v nížinách, v nižších polohách můžeme očekávat lokální mlhy, postupně i nízkou oblačnost, zdá se, že ta už postupně přichází, ale během dopoledne se budou mlhy i oblačnost rozpouštět a odpoledne bude oblačnosti ubývat až do úplného vyjasnění. Teploty 19 až 22, stále příjemné i na horách 14 až 17 a slabý proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky po ránu ještě mírně nepříznivé, odpoledne ale až dobré a biozátěž zůstává na jedničce.
0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.

0: Rabbit.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
4: Yes, we can.
5: První podzimní neděle, 27. Svátek má Jonáš, to je hebrejské jméno a Jona znamená holub, přeneseně volný jako pták. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Reinhard Heydrich se stal říšským protektorem před 85 lety v roce 1941. Do Prahy přijel, aby zlomil odboj a odpor českého lidu a hned na druhý den vyhlásil stané právo. 27. května 1942 na něj provedla atentát skupina československých parašutistů. Ve stejný den před 85 lety byl zatčen i předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš. Za svou odbojovou činnost byl nacisty jako jediný premiér okupovaného státu v červnu 1942 popraven. První linka píchy francouzských železnic rychlovlaků TGV mezi Paříží a Lyonem byla dána do plného provozu před 45 lety v roce 1981, pět dnů po slavnostní premiéře. Jen pro srovnání, naše Eurocity urazí 316 km z Prahy do Břeclavy za 3 hodiny a 10 minut. TGV za stejný čas vládne trasu z Calais do Marseille. To je ale víc jak třikrát tolik. Víc jak 1000 kilometrů.
6: Voilà.
5: Česká vláda schválila před 3 lety nákup 24 amerických letounů F-35 za až 150 miliard korun. A už 13 let máme taky Den českého piva. Slaví se v předvečer svátku patrona země svatého Václava. V roce 1271, to je 755 let, se v Praze narodil šestý český král, syn Přemysla Otakara II., Václav II. A padesátku má zpěvačka Monika Absolonová. Všechno nejlepší, vám všem pěknou neděli.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si předsevzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz

0: 7 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Otištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné požádat nejpozději do středy 30. září. Sokolov chystá nové podmínky pro provoz městské hromadné dopravy po roce 2028. Týkat se budou i modernizace vozů. V Lovosicích se dnes od 13 hodin koná rekonstrukce historické bitvy, omezí dopravu v Lovošské ulici. A bude polojasno až oblačno, později jasno, teploty do 22 stupňů. Dobré ráno zpráv, přeje Lenka Poláková. Zájemce otištěné oznámení o lednovém zvýšení důchodu mají už jenom několik dní na podání žádosti. České správě sociálního zabezpečení ji musí doručit nejpozději do středy 30. září, říká Jakub Bejček z oddělení komunikace České správy sociálního zabezpečení.
2: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů zpoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma. Oznámení si můžete také zdarma vyzvednout osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení. Elektronicky je dostupné na e-portálu České správy sociálního zabezpečení a lidem s datovou schránkou fyzické osoby je doručeno automaticky a zdarma.
0: Kdo už jednou o zasílání papírového oznámení v minulosti požádal, nemusí to dělat znovu. Valorizační oznámení mu přijde, říká Bejček ze správy sociálního zabezpečení. Sokolov chystá nové licenční řízení na zajištění městské hromadné dopravy. Současná licence dopravci skončí na konci roku 2028. Radnice chce i nadále zachovat společnou městskou dopravu se 6 okolními obcemi. Zároveň plánuje upravit některé spoje podle jejich vytíženosti a vyřešit lepší obsluhu horní části sídliště Michal. Nová smlouva bude znamenat i modernizaci vozů, říká vedoucí odboru správy majetku v Sokolově Renata Pacel.
3: Už teď město připravuje vlastně podmínky pro novou veřejnou zakázku a jednou z podmínek, která bude doplnění vozového parku, budou to muset být nové autobusy, jak schválila rada města, a 60% z těch autobusů bude muset být bezemisních nebo nízkoemisních.
0: Rekonstrukce bitvy u Lovosic omezí dopravu v Lovošské ulici. Samotná ukázka historické bitvy z poloviny 18. století začne ve 13 hodin. Už od 11 hodin ale bude omezený vjezd do Lovošské ulice. Strážníci do ní pustí pouze organizátory, rezidenty a vlastníky nemovitostí. Řidiči také musí počítat se zvýšeným pohybem lidí a dopravní zátěží. Senioři budou moct podle mluvčí města Evy Břeňovské využít mezi 12. a 15. hodinou taxík Maxík. Lovošskou ulici strážníci znovu otevřou po 16. hodině. A Rusko zautočilo na informační infrastrukturu v Kyjevě. Drony zasáhly velké datové centrum a ve vysílání televizních kanálů se objevily poruchy.
4: Záležte Ukrajinci bez internetu.
5: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním poselství řekl, že Rusko útočí na prostředky spojení, aby Ukrajinci zůstali bez internetu. Velké datové centrum společnosti Kosmonova v Kyjevě po ruském útoku přerušilo práci a technici teď zajišťují obnovení informačních servisů z jiných míst, protože centrum bylo silně poškozeno a nepodaří se ho brzy opravit. V Kyjevě kvůli tomu nastaly problémy s televizním vysíláním i internetem. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
0: České tenistky dnes zabojují o triumf v poháru Billie Jean Kingové. Ve finále v čínském Shenzhenu nastoupí v 11 hodin našeho času proti Ukrajině. Češky mohou získat 12. trofej v historii a první po 7 letech.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, teď ráno v nízkých polohách lokálně mlhy, odpoledne ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Pane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji nemáme v této chvíli hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Milé nedělní ráno vám i v 7 hodin a 5 minut přeju z vln Českého rozhlasu v Karlových Varech. Jak už od nás víte, složky integrovaného záchranného systému v Karlovarském kraji budou mít společné operační středisko. Hasiči, záchranáři, policisté i strážníci tak budou mít svoje dispočinky v jednom objektu. Spolupráce hlavně při řešení mimořádných událostí díky tomu může být mnohem efektivnější. Nabídnu podrobnosti, k tématu se vrátíme ještě v této půlhodince. A bude tu samozřejmě v celé hodině i před 8 naše soutěž. Rodinné vstupné do muzea v Karlových Varech nebo v Jáchymově, to bude cena, kterou můžete dnes vysoutěžit. Ptáte se na hudbu? Nabídnu třeba Helenu Vondráčkovou, Roberta Křesťana, anebo třeba tady se dívám Jiří Korn, tady na mě vyskočil. Zkrátka stále hudba, která vám snad naladí příjemné vstávání, příjemné probouzení, anebo třeba už nějaké první cesty do nedělního rána.
1: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

vím, kdo má v neděli 27. září svátek. Je to Jonáš, původem hebrejské jméno, které znamená holubice. Mezi známé Jonáše můžeme zařadit třeba herce a zpěváka Floriana, výtvarníka a hudebníka Ledeckého, anebo suchého Jonáše, tedy kolegu Melicharové. Jonášové, všechno nejlepší i od nás. A samozřejmě všechno nejlepší i vám, kteří slavíte narozeniny. Kdo se spolu s vámi narodil v neděli 27. září a dnes tedy slaví narozeniny? Třeba v roce 1271 to byl český a polský král Václav II. V roce 1865 technik a podnikatel Václav Laurin a v roce 1924 spisovatel Josef Škvorecký. Rok 1928 nám právě dnes přinesl architektku Věru Machoninovou a rok 46 herce, režiséra a překladatele Jiřího Ornesta, manžela herečky Daniely Kolářové. Jejíž narozeniny výročí jsme si také nedávno připomínali s velkou slávou. V roce 1960 se narodil zpěvák David Koller, v roce 63 herečka a taky vlastně zpěvačka Ivana Chýlková a v roce 1976 zpěvačka a herečka Monika Absolonová. Naopak v roce 1916 odešel rytec skla a podnikatel Ludvík Moser, zakladatel známé sklárny a v roce 2011 dramatik a scénárista Jiří Hubač. Tak to jsou data, která souvisejí s dnešním dnem. Pojďme si zase zahrát a potom se podíváme také na počasí. To může být důležité, pokud někam vyrážíte.

0: počasí.
1: Na Kosmu Adamiana studeno bývá z rána, říká pranostika pro dnešní den, ale není to tak hrozné. Vidím, že nad Karlovarském je momentálně polojasno až oblačno, místy jsou mlhy, ale teploty nejsou nijak dramaticky nízké, kolem 5-6 stupňů, někde v tomto okolí, na horách, ve vyšších polohách dokonce ještě víc, na Klínovci třeba teď 10 stupňů a podobně, je to v těch vyšších polohách všude. Oblačnost bude už během dopoledne postupně ubývat a večer a odpoledne bude pokračovat až do úplného vyjasnění. Teploty se vyšplhají k 19 až 22 stupňům, na horách až k 17 a vítr ten bude jen slabý, proměnlivý nebo východních směrů. Rozptylové podmínky se budou zlepšovat, teď po ránu jsou mírně nepříznivé, odpoledne budou ale až dobré a biozátěž zůstává na jedničce.
0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
2: Chcete vědět, jak se o víkendu dařilo sportovcům z Plzeňského a Karlovarského kraje?
3: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
2: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu?
4: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujem soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
2: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry?
5: Já jsem strašená, že jsme to zvládli.
2: Každé pondělí po 15. hodině.
0: Sportovní minuty.

0: dramatická, krásná skladba s názvem Praha opět a Radeček ve spojení s Moravskou filharmonií. No, když říkám drama, někdy je potřeba, aby při tom dramatu někdo pomohl. A v areálu Krajského úřadu v Karlových Varech teď začala stavba společného operačního střediska SOS 112. Určená bude pro všechny složky IZS. Hotovo bude za 2 roky. Pak se do nového objektu přestěhují hasiči, záchranáři, policisté i strážníci a další. Spolupráce mezi jednotlivými složkami tak bude rychlejší. Za stavbu zaplatí Karlovarský kraj asi 550 milionů korun. S financováním pomůže i evropská dotace.
1: Rychlejší předávání informací, lepší koordinace zásahu a připravenost na řešení mimořádných událostí. To všechno bude řešit.

0: Navíc ještě teď ta střediska propojíme, tak vlastně vytvoříme takový jakoby super organismus, který může organizovat a ovládat celý ten integrovaný záchranný systém.
1: Pro policii bude mít nové propojení význam zejména při přijímání bezpečnostních opatření a řízení nasazených sil, doplňuje ředitel krajských policistů Michal Šavrňa.
2: Každá složka spravuje určité informace a databáze, a ve chvíli, kdy budou spolupracovat na jednom místě, tak tyto informace z databází, z kamerových systémů a podobně si můžou bezprostředně vyměnit a informovat se o reálné situaci, která se venku odehrává.
1: Součástí společného operačního střediska bude i armáda České republiky, potvrdil ředitel sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany Petr Šnajdárek.
3: Samozřejmě bude tam minimálně ve směně jeden člověk, ale samozřejmě v případě potřeby, tak ostatní odborníci pro zvládání dané situace krize.
4: To znamená, že ta rychlost, ta domluva, to spojení je hrozně důležité z toho jednoho místa, jak pro všechny složky, tak samozřejmě i pro armádu.
3: Ano, přesně tak. A dáme příklad, jakoby v rámci plnění například obranných plánů Severoatlantické aliance, tak musíme zabezpečit průjezd například vojenské techniky, kolon a podobně, což samozřejmě má dopad na obyvatele daných krajů a tady je nutná právě opravdu velmi úzká koordinace. A ještě bych zmínil jeden fakt, který teď samozřejmě řešíme, a to jsou aktuální hrozby například v oblasti dronové ochrany a tady budeme sdílet právě data informace z hlediska antidronového systému, který armáda intenzivně buduje.
1: Všechny složky v objektu získají kanceláře, serverovny a další zázemí, včetně posilovny a 10 pokojů pro krátkodobé ubytování. Z Karlových Varů Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: půl osmé.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Provoz na silnicích bude celý prodloužený víkend hlídat větší počet policistů. Očekávají, že vyjede více řidičů. Policie proto varuje, aby lidé nespěchali a jezdili opatrně. Tento týden už byl tragický, jen ve středu zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. Chodov pokračuje v přípravě dvou nových ordinací v městské poliklinice. Zastupitelé schválili 415 tisíc korun na zpracování projektové dokumentace a zajištění podkladů potřebných k povolení stavby. Karlovarský kraj řeší s dětskými domovy nedostatek dětských psychologů a psychiatrů. Vlastní kapacity domovů na složité případy nestačí a bez specializovaných odborníků se neobejdou. Na Božím daru včera vyvrcholil Evropský festival pěší turistiky Eurorando 2026, a to odhalením kamenné mohyly ve tvaru srdce. Na setkání a následný pochod přes hranici do německého Oberwiesenthalu dorazilo podle organizátorů až 4000 lidí. Eurorando oficiálně skončí dnes posledním výletem a venkovní bohoslužbou v kurort Oberwiesenthalu. Na Slovensku ve Vysokých a Západních Tatrách platí od včerejška první stupeň lavinového nebezpečí. Napadlo tam až 25 cm nového sněhu. Na hladkém povrchu může mokrý sníh ve strmém terénu způsobovat i sněžné sesuvy. Čeští vodní slalomáři Tereza Kneblová a Matyáš Novák se stali mistry Evropy v kajak krosu. Kneblová získala v Itálii už druhou medaili, když po bronzu na kánoji přidala zlato. Novák zase vylepšil loňský bronz z mistrovství světa. A dnes bude polojasno až oblačno, ráno lokálně mlhy, odpoledne ubývání oblačnosti až do vyjasnění, teploty 19 až 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Na silnici 25 se v úseku Jáchymov a Brtamská křižovatka provádí údržba stromů a keřů. Pravý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Měsíc je jak

0: se zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.
1: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Tipy pro volný čas.
1: Neděle 27. září je nabitá akcemi, tak se na ně pojďme podívat. Třeba v Městském divadle Sokolov vrcholí 24. ročník divadelního festivalu Sokolovská čurda. Program začne v 10 hodin černou komedií, která je podstou legendárnímu seriálu Meš. Do Karlových Varů se vrátí festival Chocofest. Mezi 10. a 18. hodinou nabízí v hotelu Termál program pro děti i dospělé, soutěže a překvapení a taky sladké speciality z Česka i ze zahraničí. Michaelská pouť opět oživí historickou část ostrova. Návštěvníky čeká program od 10 do 17 hodin. Areál dlouhé ploché dráhy nabídne v 10 hodin závod Rally Cross. O přestávkách bude prohlídka tahačů a jízdy na čtyřkolkách. Karlovarské smetanovy sady znovu ožijí mezi 13. a 23. hodinou programem svatováclavských slavností. Park u kulturního domu v Hazlově na Chebsku přivítá už po 35. návštěvníky babího léta. Od 14 hodin přibližně do 15.30 se můžete vydat na podzimní hazlovskou stezku. Psí závod začne ve 14 hodin v areálu ZKO v lesoparku v Aši. Soutěžit se bude ve třech kategoriích: o nejchytřejšího psa, o nejšikovnějšího a o nejkrásnějšího psa. A galerie Chebská 4. Chebská galerie 4 zve na výstavu Tři cesty. Představuje tři osobité fotografické cesty jedné rodiny, manželů Jiřího a Jiřiny Hankeových a jejich syna Michaela. To jsou možnosti, které jsme zaznamenali my. Najdete podrobnosti i a tipy i na našem webu. Mrkněte na vary.rozhlas.cz.

0: počasí.
1: Ve 7:45 přidávám předpověď počasí, ta je poměrně jasná, ráno bude polojasné nebo oblačné, v nižších polohách očekáváme mlhy, ale postupně se budou mlhy i oblačnost rozpouštět a během odpoledne až do úplného vyjasnění. Teploty 19 až 22, na horách do 17, vítr pouze slabý východní nebo jihovýchodní nebo dokonce proměnlivý a rozptylové podmínky se budou zlepšovat až na dobré, biozátěž zůstává na jedničce.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Karlovy Vary 221 55 37 37.
1: A vy už správně tušíte, že v tuto chvíli přichází na řadu soutěž rodinné vstupné do muzea v Karlových Varech nebo Jáchymově. V Karlových Varech můžete obdivovat předměty, které běžně neuvidíte, historické hodinky, pušky, předměty z vřídlovce, plastiky, staré tisky nebo porcelán. V Jáchymově pak probíhá výstava 100 let terénní archeologie v Karlových Varech a Karlovarském kraji, která představuje nejdůležitější výzkumy pravěkých a raně středověkých lokalit na území našeho kraje i Saského pohraničí. A ještě jednou připomínám, cenou jsou dnes rodinné vstupenky do muzea v Karlových Varech nebo v Jáchymově. Využít určitě můžete, je na to dostatek času, stačí jenom zodpovědět moji dnes trochu záludnou otázku. Je tomu právě 134 let, co Antonín Dvořák doplul do New Yorku. Pozvala ho tam Janet Tumerová, mecenáška umění a zakladatelka Národní hudební konzervatoře, kterou Dvořák potom v letech 1892 až 5 vedl. Dvořákovi tehdy nabídla roční astronomický plat asi 25krát větší, než měl v Praze, a k tomu 4 měsíce prázdnin. Dvořák, představte si, váhal, ale nakonec nabídku přijal. Pobyt v něm zanechal hlubokou stopu, asi stejně jako on v Americe. A mě zajímá, kterou symfonii po svém příjezdu do New Yorku složil. Ale pozor, chci její přesný název. Kterou symfonii Dvořák po příjezdu do New Yorku složil? Dívám se na telefonní linky, ty už samozřejmě blikají o 106, tak se zkusím podívat, kdo se dovolal jako první, a zvedám telefonní sluchátko. Dobrý den, přeju. Kdo pak je tam?
2: Dobrý den, tady Marie.
1: Marie, tak paní Marie, budete vědět.
2: No nevím úplně. Nápovědy nejsou?
1: Nápovědy nejsou.
2: Tak já nevím, z Nového světa?
1: Že by z Nového světa? Nemůže to být novosvětská, prostě jednoduše?
2: No, asi může.
1: Ale teď musíte rozhodnout, buď novosvětská, nebo z Nového světa.
2: Když já znám oboje.
1: Ale představte si. Já vám to uznám, protože teď už vás se jenom snažím splést, ale vy jste to řekla naprosto správně, z Nového světa. Novosvětská se jí jenom přezdívá, nebo se to tak zkracuje, je to jedno slovo, je to jednodušší, ale opravdu ten Dvořákův původní název, který byl i v jeho partiturách, je z Nového světa. A Dvořák tuhle symfonii začal komponovat už v lednu a dokončil ji 24. května 1893 a poprvé zazněla 16. prosince 1893 v New Yorkské koncertní síni Carnegie Hall. No a samozřejmě okamžitě vzbudila nadšení, a to myslím trvá dodnes. Znáte novosvětskou?
2: Znám, právě že jsem chtěla původně říct, že platí z toho Nového světa, ale pak jste mi zvykla.
1: Ale řekla jste to správně. Je to určitě melodie nadčasová, nezapomenutelná. Ano. No a vidíte, vám přinesla rodinné vstupenky do muzea v Karlových Varech nebo v Jáchymově. Gratuluju, paní Marie, zůstaňte mi na telefonu. Co dneska plánujete, ještě se možná zeptám, je krásně, vypadáte, že už jste zcela probuzená.
2: Ještě uvidíme, bude někam na procházku.
1: Vyrazíte na houby třeba?
2: No, na houby moc ne.
1: Takže možná do nějakého muzea.
2: No, doma Tonyho.
1: Tak vidíte. Dobře, vydržte chviličku, my se domluvíme na předání ceny. A pro všechny ostatní platí, že děkuju za odvahu, že jste to zkusili, a samozřejmě držím pěsti zase příště.

0: Uhelné sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.
2: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Osm hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Karlovarský kraj zaznamenal v prvním pololetí letošního roku pokles trestných činů. Věřící si dnes připomenou 900 let od obnovy kaple na Řípu. Divadlo Járy Cimrmana oslaví 60. sezónu v Příchovicích u Tanvaldu. A dnes bude polojasno až oblačno, později jasno, teploty do 22 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Dobré ráno. V Karlovarském kraji v prvním pololetí roku 2026 klesla kriminalita. Policie evidovala o 189 trestných činů méně než v roce 2025. Podle vedení kraje došlo k největšímu poklesu kriminality v okresech Sokolov a Cheb. Pokračuje mluvčí Karlovarského kraje Jana Boučková.
5: Za rok 2025 bylo na území Karlovarského kraje evidováno 4955 trestných činů, tedy prakticky stejně jako v předchozím roce. Policii se však dařilo objasňovat více případů. Pokles zaznamenala zejména násilná a majetková kriminalita, včetně krádeží v loupání.
3: Oslavu 900 let od obnovy kaple na Řípu zahájí dnes dopoledne mše v Roudnickém kostele Narození Panny Marie. Povede ji olomoucký arcibiskup Josef Nuzík a spolu s ním strahovský opat Daniel Petr Janáček. Informoval o tom pražské arcibiskupství. V půl třetí se pak účastníci akce sejdou pod horou Říp a vystoupají k rotundě. Tam pak povede pražský arcibiskup Stanislav Přibyl modlitbu Te Deum a požehná opravenou sochu svatého Jiří. Radiožurnál společně s divadlem Járy Cimrmana dnes oslaví jeho jubilejní 60. sezónu. V Příchovicích u Tanvaldu budou herci souboru hosty několika besed. Program začne v 10 hodin a je přístupný pro všechny zdarma.
6: Tak kampak, Kuzmo Kuzmiče!
7: Kolikrát se probudím ráno a řeknu si, je to možný, že je ti tolik let a je to možný, že na tom divadle už budeš 60. rokem.
8: Zdeněk Svěrák bude společně s většinou svých kolegů hostem besedy Radiožurnálu. Po 11. hodině stanice bude z místa vysílat živě mezi 10. a 14. Ve vysílání oslavíme 90. Miloně Čepelky nebo vyhlásíme vítěze ankety o nejoblíbenější postavu z her divadla. Zatím vede Karel Infeld Prácheňský v roli Vavrocha.
6: No, nemá talent.
8: Program bude pokračovat až do 8. hodiny večerní a nabídne i další besedy a koncerty, třeba z hudebněných sonetů Miloně Čepelky nebo jazzmena Milana Svobody. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Číňané poslali dvě pandy zoologické zahradě v americké Atlantě. Informovala o tom agentura Nová Čína. Prezident Xi Jinping zvířata Spojeným státům zapůjčil krátce po návštěvě Washingtonu. Černobílé medvědy Čína běžně používá jako prostředek své diplomacie. Pandy by v Atlantě měly strávit 10 let za předpokladu, že se americko-čínské vztahy nezhorší.
4: Sport.
3: České tenistky čeká zápas o titul v poháru Billie Jean Kingové. Od 11 hodin našeho času se v čínském Shenzhenu utkají s Ukrajinou. Jednička českého výběru Linda Nosková se chce spokojit jen s finálovou účastí a podle výsledku v závěrečném duelu také bude celý turnaj hodnotit.
9: Ještě nemáme turnaj u konce. Jestli to bude nešťastná prohra, tak to rozhodně nebudu řadit vysoce. Jestli se nám to povede, tak to bude jeden z těch hlavních snů, které jsem vždycky chtěla zvládnout a splnit si. Takže uvidíme.
4: Počasí.
3: Dnes bude polojasno až oblačno, teď ráno v nízkých polohách lokálně mlhy, odpoledne obývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré, aby byla zátěž mírná na stupni 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Karlovarském kraji nemáme zatím hlášené žádné dopravní nehody.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Hodin a 5 minut a žádná nahlášená dopravní nehoda. Zdá se, že jezdíme celkem plynule, ať to tak vydrží. Jsme uprostřed prodlouženého víkendu, i zítra je volno. Policie varuje, že bude na silnicích více přítomná, bude se možná i měřit, tak dávejte pozor, ať náhodou. To volno není pro vás zbytečně drahé. Já nabídnu zcela zdarma další informace, zajímavosti a příjemnou hudbu. Jak velké můžou být bouřkové mraky? I na tuto otázku nabídne odpověď dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo, počkejte si. A pak vás zavedu do Krušných hor, tam skončil největší festival turistiky v Evropě Eurorando 2026. Takové velké rande turistů. Do hor během týdne totiž vyrazili tisíce lidí z Česka i zahraničí. A před koncem hodiny, jak asi víte, se také zeptáme dětí. Tentokrát padne otázka, jaká domácí práce vám nejvíc vadí. Můžete si sami udělat mezi tím nějaký žebříček. Xindl X, to není tedy samozřejmě nic k těm pracím, to je jenom další zpěvák, který bude předcházet Václavu Neckářovi a potom je doprovodí Lucie Bílá nebo Václav Malý, ale to už se dostávám zpátky k našemu Eurorandu, ten nebude zpívat, ten tam strávil celý den a přinese nám podrobnosti. Zkrátka dotvíráme další hodinu dobrého rána, neděli 27. září. Ať je vám s námi příjemně.
4: Dobré ráno a Lukáš Pochylý.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že některé bouřkové mraky mohou mít vertikální rozsah až kolem 10 kilometrů? Takové mraky se nazývají cumulonimby a patří mezi nejmohutnější oblačné útvary v atmosféře. Vznikají při silném výstupu teplého a vlhkého vzduchu. Na obloze je poznáte podle tmavé, těžké základny a vysokých věžovitých částí, které rostou směrem vzhůru. Spodní část se nachází nízko nad zemí, zatímco horní část může sahat o mnoho kilometrů výše, řádově kolem 10 kilometrů, v některých případech i více. Uvnitř cumulonimbu probíhají velmi silné vertikální pohyby vzduchu. Ty vedou ke vzniku intenzivních srážek. Zároveň dochází k oddělování elektrických nábojů, což je příčinou blesků a hromů. Tyto oblaky tak mohou přinášet silné deště, nárazový vítr a někdy i krupobytí. V horních částech oblaku mohou teploty výrazně klesat, v extrémních případech hluboko pod bod mrazu. Cumulonimby se vyskytují i v rozsáhlých bouřkových systémech, například v tropických cyklonách. Jde o jedny z nejdynamičtějších jevů v atmosféře, které mohou zasahovat velké oblasti najednou. Mohou být nebezpečné pro letecký provoz kvůli turbulencím, námraze a elektrickým výbojům.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: 8 hodin 16 minut, správný čas podívat se podrobně na počasí, tentokrát s Janou Armavskou z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni. Dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Pojďme se tedy podívat, jaké počasí nás čeká dnes. Vypadá to, že by mohl být docela příjemný den.
2: Ano, zase bude poměrně slunečno a teplo. Během noci nám sice přibyla oblačnost, takže převažuje polojasno. Během odpoledne nám pak bude oblačnost ubývat až do vyjasnění. A teploty se teď pohybují okolo 5 stupňů, ale od vyšších poloh je tepleji. Třeba v Aše až 12 a na Klínovci 10 stupňů. Odpolední teploty vystoupí k 22 stupňům, na horách bude až 17 a vítr bude foukat jenom slabý proměnlivý nebo od východu až jihovýchodu.
1: Je to takové příjemné babí léto, co noc a zítřek nesklamou?
2: Ne, to počasí takové baboletní bude pokračovat. Během noci už by se mělo tvořit více mlh nebo nízké oblačnosti. Teploty budou klesat k 5 stupňům, kde by se uklidnil vítr, tak tam budou až 3 stupně a ráno zítřejší bude polojasné s lokálními mlhami nebo nízkou oblačností. Ty mlhy se během dopoledne rozpustí a večer pak očekáváme ubývání oblačnosti až do vyjasnění a maxima zítra budou stoupat k 23 stupňům, na horách bude až 19 a pořád nám bude foukat jenom proměnlivý nebo východní vítr.
1: Ještě o stupínek dva si polepšíme. Důležité informace pro dny volna nám přinesla Jana Adamovská z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni a já za to děkuju.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Už jako

0: čase být.
1: Není se čemu divit, i Lucie Bílá si chce zkrátka užívat život a stejně tak to určitě dělali účastníci v Krušných horách, kde skončil Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Na některou z desítek tras během týdne vyrazili totiž tisíce lidí. Turisté mohli využít průvodce nebo si zvolit vlastní trasu. Organizátoři připravili taky doprovodný program v několika krušnohorských městech a včera program zakončil ceremoniál v Božím daru.
2: Na festival Eurorando dorazila až z dalekého Brna paní Eva. Co se vám tu líbilo nejvíc?
3: Všechny rozhledný lesy, houby, všechno nádherný. Úžasný závěr se všemi státy dohromady. Nakonec ještě tancování, ne?
2: Paní Zlata ze Znojma.

0: Zátoru asi 2000 lidí. Nejvíce jich přijelo z Německa a Česka, třetí nejpočetnější výpravu mělo Španělsko, odkud přijela turistka Bea.
1: Venimos de Andalucía?
2: Přijeli jsme z Andaluzie, z Almérie, z Granady, Kordoby, Malagy, Sevilly, ze všech andaluzských provincií. A co se nám tady líbilo nejvíc, to jsou ty turistické trasy. Hodně jsme si užili různé stezky a to, jak je tohle prostředí nádherné a krásné.
0: Před zahájením festivalu se na sociálních sítích objevila kritika, že podobné masové akce do horské přírody nepatří. Pokračuje ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek.
3: Sem přijeli lidi třeba z Portugalska nebo ze Španělska, který sem běžně nedostanete. A jsou to opravdu jako turisti, kteří chodí rádi do přírody a ta akce byla moc povedená. Tak mám z toho strašnou radost, že se to povedlo. Dneska musím říct, že když to skončí, tak vlastně nikdo z těch lidí, co to kritizovali, vlastně ani neví, že to tady bylo. A spíš to mohlo být klidně ten festival ještě větší. I víc lidí by ty Krušné hory zvládly.
0: Příští ročník festivalu Eurorando bude za 5 let hostit jiný evropský region. Evropská asociace turistických klubů další místo konání ještě nevybrala. Z Božího daru Václav Malý, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Slunečné a teplé babí léto vydrží v Česku minimálně do příštího víkendu. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude příští týden převážně bez deště a maximální teploty se mají pohybovat kolem 24 stupňů Celsia. V úterý pak teplota ojediněle překoná až letních 25 stupňů. V Karlových Varech bude společné operační středisko složek IZS. Hotové bude za 2 roky a Karlovarský kraj za práce zaplatí asi 550 milionů korun. Podobný společný dispečing funguje i v Ostravě. V Karlových Varech bude ale modernější a jeho součástí bude i armáda. Krajská správa a údržba silnic dokončila opravu silnice mezi Bečovem nad Teplou a Mnichovem. Opravili zhruba 210 metrů komunikace. Práce stály přibližně 22 milionů korun. V Chodově pokračuje rekonstrukce budovy městského záchranného systému. Objekt slouží dobrovolným hasičům a městské policii. Stavební práce by měly být dokončené v lednu. V rakouských Alpách letos výrazně přibylo nehod při horských sportech. Záchranáři jich přes léto evidovali přes 2700. To je asi o 400 víc, než je dlouhodobý průměr. Kvůli ústupu sněhu a ledu se mění zavedené trasy a přibývá nebezpečných míst. Čeští fotbalisté začali Ligu národů porážkou s Chorvatskem 1-2. Další utkání elitní skupiny Ligy národů budou hrát čeští fotbalisté v úterý znovu v Praze proti Anglii. Ta na úvod reprezentační soutěže podlehla mistrům světa ze Španělska 2-3. A dnes bude polojasno až oblačno, ráno lokálně mlhy, odpoledne obývání oblačnosti až do vyjasnění. Teploty 19 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Ve Františkových Lázních městské části ale zátiší na silnici 21 z důvodu opravy povrchu vozovky zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Lukáš Pochylí.
3: A co má být, tak jsem to já.

0: Jaká domácí práce vám nejvíc vadí?
1: Mejt nádobí,
2: luxovat,
3: uklízet,
4: pomáhat mamice nákupem,
5: vytírat, utírat prach,
6: vyklízet myčku,
7: vynášet koš,
8: věšení na věšák,
9: uklízet nádobí,
10: čistit záchod,
11: nenevat, vysametat.

0: počasí.
1: Pranostika pro 27. září říká, na Kosmu a Damiana studeno bývá z rána, ale naštěstí to chladné ráno, na to si prostě musíme už zvyknout, ale teď už ustupuje mlhy a nízká oblačnost, které se objevily, se začínají rozpouštět a bude rozpouštění a ustávání, ubývání oblačnosti pokračovat během odpoledne až do konce do úplného vyjasnění. Teploty budou příjemné 19 až 22 stupňů a zítra možná ještě o nějaký stupínek výš. Dnes na horách čekejte 14 až 17 a vítr, ten nás čeká pouze proměnlivý, slabý, anebo bude mít východní až jihovýchodní směr. Srážky opravdu nečekejme podle meteorologů, naopak rozptylové podmínky, které po ránu byly mírně nepříznivé, se zlepší a odpoledne budou až dobré. Příznivá je i biozátěž, ta je mírná, tedy na stupni číslo 1.
0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.

Petra Janů, stůj, ale my nezastavujeme, pokračujeme, i když dobré ráno končí, za chvíli začne dobré dopoledne. A po zprávách neočekávaný dýchánek, první část, kam si Petr Jančařík pozval své hosty. Těmi budou Petr Mesároš, Jiří Verich Petráček, Michel Katrank a nebo Marie Formáčková. A po desáté samozřejmě budeme mlsní, bude to další pochoutkový rok. Lukáš Pochylý přeje příjemnou neděli.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Krušných horách skončil největší festival turistiky v Evropě Eurorando 2026. Nebílovi na jižním Plzeňsku hostí tradiční slavnosti jablek. Na hrady, zámky i další státní památky můžou dnes návštěvníci zdarma. Bez vstupenky se ale neobejdou, prohlídku je potřeba předem rezervovat. A bude polojasno až oblačno, později jasno, teploty do 22 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. V Krušných horách skončil největší evropský festival pěší turistiky Eurorando. V týdnu si některou z desítek pěších tras prošlo až 2000 lidí. Využili organizovaných vycházek s průvodci individuální trasy i speciální program v několika krušnohorských městech.
2: Úžasný závěr se všemi státy dohromady.
3: Při slavnostním zakončení festivalu se na louce u bývalé celnice blízko Božího daru sešlo až 2000 turistů. Například z Brna přijela paní Eva.
4: Nakonec ještě tancování, ne?
3: Než se průvod vydal do nedalekého Obrvízentálu, zahrála účastníkům hornická kapela. Před zahájením festivalu se na sociálních sítích objevila kritika, že podobné masové akce do horské přírody nepatří. Pokračuje ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek.
5: Sem přijeli lidi třeba z Portugalska nebo ze Španělska, který sem běžně nedostanete. A jsou to turisti, kteří chodí rádi do přírody a spíš to mohlo být klidně ten festival ještě větší.
3: Z Božího daru Václav Malý, Český rozhlas.
0: Nebílovští ovocnáři dnes pořádají už 17. ročník slavnosti jablek. Připravené jsou prohlídky sadů, výstava zemědělské techniky a také prodej regionálních potravin i místního ovoce, říká vedoucí nebílovských sadů Jana Zikmundová.
6: Budeme mít v prodeji 3 odrůdy jablek, to, co se právě teď sklízí, švestky, hrušky, ale budeme mít ještě i sklizeň jahod. Součástí samozřejmě slavnosti je i poradna a výstava ovocnářské unie, kterou zaštiťuje pan inženýr Vačkář, takže i tam se budou moct doptat na odrůdy, které by byly vhodné k pěstování v naší lokalitě a i ochutnat.
0: Slavnosti jablek v Nebílovech je možné navštívit od 11 do 18 hodin. Vybrané prohlídkové okruhy na většině státních hradů a zámků jsou dnes zdarma. Do mimořádného dne Národního památkového ústavu se zapojí také kláštery, hospitál Kux, brněnská vila Sťastny nebo technické památky Důl Michal v Ostravě a Rudá věž smrti v Ostrově na Karlovarsku. Bezplatné vstupenky si ale návštěvníci musí předem rezervovat online na konkrétní čas. Kapacita prohlídek je omezená a akce se nevztahuje na všechny okruhy ani na doprovodné kulturní programy. Švýcaři dnes budou hlasovat v referendu o neutralitě. To má alpská země v ústavě od 19. století. Předkladatelé z Organizace pro Švajc spolu s pravicovou švýcarskou lidovou stranou ji ale chtějí posílit. Kritici to označují za protiputinovskou iniciativu.
7: Předkladatelé chtějí vepsat do ústavy věčnou a věrohodnou neutralitu. Ta by oproti dnešku omezovala možnosti Švýcarska uvalovat hospodářské sankce na válčící státy. Z toho by mohlo profitovat Rusko, protože sankce by už nešlo přejímat od Evropské unie. Musela by je schvalovat Rada bezpečnosti OSN.
8: Nelze být nemnogo neutrálními.
7: Iniciativu podpořila mluvčí ruského ministerstva zahraničí Mária Zacharovová. Podle ní teď švýcarská vláda manipuluje občany, aby hlasovali proti návrhu v referendu. Návrh před dnešním hlasováním nepodpořil ani švýcarský parlament. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas. Sport.
0: Polští volejbalisté obhájili titul mistrů Evropy. Ve finále v Miláně porazili Francii 3-1 na sety a evropský šampionát ovládli po třetí. Bronz získali poprvé v historii Finové. Čeští volejbalisté skončili v osmifinále po porážce s Belgií a na mistrovství Evropy obsadili 12. místo. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Pane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně se v Karlovarském kraji jezdí bez hlášených dopravních nehod.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Přeju vám dobrý den, jsem velice rád, že se zase vidíme. Fakt se mi stýskalo, je tady první neočekávaný dýchánek. Po prázdninách jsme v září roku 2026. Já to takhle říkám schválně, abych to alespoň trošku datoval, protože my, jak už to děláme trochu dlouho, tak jsme ztratili pojem, kdy jsme začali. My to fakt nevíme. My vůbec netušíme, kdy byl a kde byl první neočekávaný dýchánek. Já tak jako si myslím, že tak v mlhách trochu tápu, že to bylo snad někde tady v Plzni na Lochotíně. Tehdy se tomu říkalo Plzeňka, možná, že dneska ještě taky, to já netuším. Změny jsou veliké. A byl tam Jiří Wimmer, kterého jsem měl velice rád, to byl úžasný, nesmírně nadaný člověk a skvělý kamarád. A byla tam taky dáma, kvůli které jsem vlastně zpíval tuhle písničku už po druhé v dýchánku, protože už jednou jsem jí tady, pokud si to nepletu, dobře vzpomínám. To je písnička z Jedné noci na Karlštejně. Já to říkám schválně, protože mám z toho radost. My jsme to hráli teď jako o prázdninách přes léto na různých místech a hráli jsme taky v neděli, není to dlouho, pár dní, lilo jako z konve, přišlo na nás 15 diváků a všichni odešli. No ne, neodešli, oni tam byli, bylo jich víc samozřejmě, ale nebylo to jako, protože kdo by tam šel, že jo, tam normálně lilo příšerně a ty diváci tam seděli a poslouchali ty písničky a dívali se na tenhle krásný příběh Jaroslava Vrchlického, tentokrát je ve zpracování, ne tak, jak my to známe, Noc na Karlštejně, ale Jedna noc na Karlštejně, Markovič a Zdeněk Barták, mladší, on už je hodně starý, nevím, proč se mu říká mladší. Ježíš, abych to neslyšel ještě tohle, co říkal. Tak udělal krásné písničky a dvě mi tam svěřil, tak jsem se s tím pochlubil a já s ním teď jezdím takhle po zlatých svatbách. Jo? Byste někdo měl zlatou svatbu, přijďte, já vám tam zaspívám, zadarmo to nebude. Takže, no ale jak jsem říkal, já to svíval schválně takhle na začátku tohoto poprázdninového dýchánku, protože tady v portálu to poslouchala dáma, která slavila zlatou svatbu. Paní doktorka Marie Formáčková. Jak laňka, že jo, jak motýlek.
1: Ale to je pravda, my jsme opravdu tu zlatou svatbu oslavili, jestli jste někdo se mnou kamarád na Facebooku, že pár jich tady jako opravdu i vím, že tady mám pár kamarádů, tak my jsme fakt měli zlatou svatbu, nedožitou, to vy víte.
0: Nedožitou? Jako...
1: No, že jsme dávno rozvedení, ale my jsme opravdu měli zlatou svatbu, děti naše objednali salonek v jednom hotelu, takže
0: no,
1: jsme
0: počkej,
1: tam...
0: No počkej hned, já vlastně nemůžu říct, v jakém hotelu, v tom nejdražším. No dobrý, dál.
1: Naše dcera to objednala teda, jo, protože mám zase obě děti tak štědrý, a měli jsme tam teda opravdu svatbu a teď, že jo, oni vždycky, když v tom hotelu máte tu svatbu, tak přinesou ten dort s tím ohňostrojem a teď my jsme tam byli s tím formáčkem, že jo, tak jsme se tam váleli smíchy a ty číšníci říkali, málo kdy tady máme takovýhle veselý oslavence a formáče říkal, no protože my už jsme se dávno jeden druhýho zbavili, proto jsme tak veselí. Takže my jsme měli takovouhle zlatou svatbu.
0: Ale to je tak nádherný vztah, jo. Jak dlouho vlastně už, jako, jak dlouho jste spolu vydrželi vlastně teda?
1: No, jako teď jsme to zrovna počítali, fakt my jsme spolu byli 20 let a 30 let jsme rozvedení. Takže jsme slavili 30 krásných let, každý z nás. Ale opravdu jako to je super, takhle, když se člověk rozvede. Já jsem si to nikdy nedovedla představit, že to může být takhle fajn, jo. Já jsem si začátku si říkala, jako mám se rozvést, nemám se rozvést. Dobře, jsem to udělala.
0: Ty bys si mohla otevřít takovou rozváděcí poradnu, ne takovou, která stmeluje, jako když nemusíte chodit od sebe, máte ty děti, že jo, máte společný majetek, máte
1: ale
0: společné
1: zájmy.
0: Ale
1: někdy
0: zájmy.
1: Se to povede, jo, někdy se to povede, ale my jsme s tím formáčkem fakt úplně stejně narození, my jsme stejný ročník, my jsme oba dva střelci, oba dva jsme se narodili v prosinci, jsme jenom o 4 dny od sebe a ono to fakt nějak nejde dohromady. My jsme se pořád hádali a já vždycky jsem poslouchala, to doufám, nebude slyšet, slyšet chýněc, na to nebude slyšet. Já vždycky jsem, když třeba špatně dejchal v noci, tak jsem si říkal, Ježíš, třeba je mrtvej, a tak jsem byla ráda. Takže já jsem fakt měla takovýhle myšlenky, tak jsem říkala radši prostě, abych ho řád něco neudělala mu. A i moje máma se bála, ona mi sebrala i ten sekáček na maso, abych mu něco neudělala. A tak jsem říkala, jediná cesta je prostě dát mu svobodu.
0: Čili nebudu ho zabíjet, ale dám mu svobodu.
1: Máma naše říkala, hele, víš co, i ty nože mi radši dej, kupuj si všechno porcovaný, protože ty ho zabiješ, on bude mrtvej, ty budeš ve vězení a já ty vaše děti už nevychovám, jo, takže jako opravdu je to někdy lepší. A nám se to opravdu povedlo, ten rozvod.
0: Jo, ale to je pravda, to je dobrá cesta, protože já znám člověka, který říká, člověče, kdybych ji před 30 lety zabil, tak už jsem 20 let na svobodě. Jo.
1: No a já ho ještě navíc nezabila. Ještě navíc jsem, jako fakt jsem ještě nechala žít, jo, takže jako
0: hele,
1: opravdu...
0: Ale my jsme začali krutým tématem.
1: Ale mimochodem, ty taky jsi měl zlatou svatbu, nebo neměl? Kdy vy jste se brali? Teď ty už jsi musel mít zlatou
0: tak
1: svatbu.
0: Tak já bych pozval dalšího hosta.
1: Petr je o 11 měsíců a 19 dní starší než já. Ty jsi musel mít už zlatou svatbu, protože já nebyla zase takový poupátko, když jsem se vdávala.
0: No tak vezmem jiný téma, že jo, co bychom
1: no,
0: se tady...
1: měl nebo neměl? A vůbec vzali vy jste se?
0: Hele, to je na celý program, to si někdy probereme, tohleto.
1: Tak já nevím, co je tajný. Jo, ty nechceš, aby viděli, že jsi tak starý, jo?
0: To je ještě horší, než to zabití, s kterým jsi začala, takže... Já,
1: Marie... No tak jaký jiný by měl důvod? Jako jiný důvod mít nemůžeš, než že si myslíš, že jsi mladý?
0: Ono je 5 minut po začátku, maximálně 10, že jo, kolik nám, no to nám
1: já
0: to utíká.
1: Já 3x urazila, vy.
0: Ano, a já, ty jsi mě psychicky postavila na nohy, opravdu. Já vůbec nevím, já musím zavolat dalšího hosta, nevím, jestli tady vůbec je připravený, to je konečně milý, vzdělaný, šarmantní člověk. To víš, Marie, že se tě netýká, tak se jdeš sednout,
1: zeptám
0: ano.
1: Zeptám se, jestli měl zlatou svatbu.
0: On je to spisovatel, nakladatel, vydavatel, zpěvák, moderátor a strašně hodný jako člověk, hodný chlap je to. Někomu zvoní telefon, zvedněte to, to už asi volají z blázince, nebo co? Mě to, jak jsem, já už jsem to někdy tady říkal, mě vůbec nevadí, když si potřebuje někdo vyřídit nějaký telefon, že jo, co byste poslouchali tady takový řeči, jako paní doktorky Forma. Klidně si zavolejte, je to v pořádku, ať vám neunikne, ale nic z toho.
1: Ale mimochodem ještě, já dostala k té zlaté svatbě od Formáčka, jak je podlej. Dostala jsem takový ty chytrý hodinky, já jsem si je sváně nevzala, protože ty by mi zvonili i tady, normálně ty jsou propojený s telefonem, furt zvonějí, anebo na mě pískají, že už dlouho sedím, ať si stoupnu. Šikana, to je těžká šikana od těch hodinek, takže aspoň vidíte, proč jsem se rozvedla.
0: A to ještě tehdy ta technika nebyla jako tak na takovýmhle fofru jako dneska.
1: Teď jsem je dostala k té zlatý svatbě.
0: No jasně, ale ty jsi věděla už, jak to dopadne, jo, že on by tě trápil takovýmhle způsobem, takže už před 30 lety jsi si říkala, až přijde ta umělá inteligence, ať už je on pryč radši, že jo. Ale to je stejně zvláštní, já se na to musím někoho zeptat, jak se navazují ty vztahy s tou umělou inteligencí. Jo? To je něco pro mě, já s ním neumím zacházet vůbec.
1: Hele, ale fakt je to hrozný. Mě to teď předváděl Kopta, já jsem s ním byla v Liberci, Vašek Kopta. A on má takovou tu, já mám umělou inteligenci, s kterou si píšu. A on má tu, s kterou si povídá. A on říká, ty umělá inteligence, tady vedle mě sedí Formáčko, a co je to za ženskou? A teď ona mě začala jako... On ji teda naši s nimi nepromluvila nějak moc, jo, ale už takovýhle věci se dějou.
0: A co říkala umělá inteligence?
1: Ona říká, no tak ona píše takový knížky, jako strašně jich napsala, jako a teď takhle jako s despektem o mě mluvila. A on říká, jako tahle, ale ona sedí tady vedle mě a umělá inteligence hned byla, jako hned to změnila. Říká, zdravím paní Formáčkovou. A teď já, jak byla tak zblblá, tak jsem říkala, Ježíš, já vás zdravím taky. To podlehnete fakt tý umělý inteligenci raz, dva.
0: No tak ten sex s umělou inteligencí necháme na jindy, to už se nás netýká. Já bych chtěl přivítat, my se k tomu nedostaneme vůbec. Dostaneme se k nějakému hostu dneska, snad jo, jestli ho budeš urážet tak jako mě dneska. No uvidíme, snad to vydrží. Já ho mám rád, je to milý, schovývavý člověk, proto dneska taky přijel. Jak jsem říkal, spisovatel, nakladatel, moderátor, scénárista, a má rád humor. Pavel Mesároš.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Ahoj.
0: Ahoj. Ahoj. Budeš ahoj. Překvapen, Pavle? Krásně. Řekni správně, dobrý večer. Ale ty máš sako hezký všechno tohle.
2: No, to je takový zvyk.
0: Aha, no jo, no, dobrý.
2: Ale... Mím krásnou společnost, tak jsem se krásně oblékl. No, jo, mimochodem, děkuji za ten krásný úvod. To bylo takových krásných přívlastků. Ještě taky jsem šťastně rozvedený. A to neříkám kvůli dámám. To neříkám kvůli dámám, ale to je jenom proto, abych si navázal na téma. Já jsem vyposlouchal, že tady to trošku jede
0: čili
2: v tomhle
0: duchu.
2: Čili
0: ty jsi z toho chtěl udělat tady seznamku.
1: Proto tak dobře vypadáte.
2: To jsem chtěl slyšet.
0: Já vás dva tady asi nechám. Prosím tě, když už jsme teda u toho, tak řekni něco o svém košatém, bohatém životě. Kde jsi se narodil, jak jsi začínal, tak...
3: Kdy se rozvedl.
0: Kdy jsi se rozvedl, ano.
2: No tak v tomhle věku už se jako takhle komplexně těžko vzpomíná, jo? Ale já jsem Severočech. Já jsem v životě netušil, že jednou... budu stát tady v téhle společnosti na pódiu.
0: To si dopad, co?
2: Ano, protože já jsem normálně pedagog. Ano. Slušným povoláním pedagog, jo? Dokonce jsem učil takové neoblíbené předměty, jako je biologie a chemie. Je tam nějaký kantor mezi vámi, prosím vás?
0: Je tady nějaký kantor, jo? No, víme o něm, ale prosím tě...
2: No, všecko.
0: To mi ale řekni, proč se učí biologie, chemie, fyzika? Já jsem taky chodil do školy. V životě jsem to nepotřeboval, tyhle ty věci.
2: No, protože si dopad stejně jako já. Skončil jsi na jevišti, já už to dneska taky nepotřebuju. Já jsem byl v pátek minulý týden na srazu své bývalé 8A, přátelé. První 8A.
0: Kolik vás tam bylo ještě? No nic, tak.
2: Kolegyně dvě, žáci, žáků asi 15 a všichni na mě. Pane učiteli, bude se zkoušet? Já říkám, nebude, já už si prd pamatuju. Takže proto jsem skončil na tom jevišti. Ale mimochodem, Petře, já jsem rád na tom jevišti, že jsi mě pozval a já tu stojím, protože víš, Plzeň, to je pro nás takový krásný město, protože je spojeno s jedním jménem, kterýho si nesmírně všichni asi vážíme, to je pan Miroslav Horníček.
0: Ano.
2: A my, když někam přijedeme takhle na nějaký pořad, tak vždycky, když je takováhle situace, jo, kdy se sedí a ta spodní část těla je ve výši zraku publika, tak my z toho máme trošku takový mindrák. A je to díky panu Horníčkovi, který vzpomínal na takovou svůj takový zážitek. On totiž si velice považoval a velice jak si udržoval takový zvyk, že si kontroloval ponožky a kalhoty. Protože víte, když si sednete, muži to vědí, když si sednete, tak ty kalhoty se tak jako povysunou. A když nedej pánbu ty gumičky od těch ponožek spadnou dolů tou gravitací, tak se odhalí ta odporná sexy sírová noha, jo. A to je hrozná představa.
0: Proto já dělám rádiu radši, no.
2: To ano, anebo tady takhle krásně stojíme. A teď si představ, že jednou, on si to vždycky hlídal a jeho žena byla pečlivá, tak vždycky mu ty ponožky s těmi gumičkami připravila, ale jednou to neuhlídal. Stalo se, že si sedl a teď s růzou zjistil, cítil, jak ty ponožky, jak se to roluje takhle dolů, ty kalhoty, jak jsou nahoře, jak to tam větrá, jak tam chladno. Podíval se dolů, viděl samozřejmě všichni lidi to viděli, všichni diváci, a on jako profesionál perfektně zareagoval a povídá, jsem tak star, že už neudržím ani ponožky.
0: Ano, já jsem ho zažil jedno.
2: Jako ty doby my kontrolujeme, ano, my kontrolujeme.
0: No, ale už půjdeme o tom, jo, ale já jsem ho zažil jednou, když byla podobná situace, on jak byl strašně chytrý, jak on reagoval naprosto na všechno, ale s takovou jako grácí a vždycky to mělo vtip a mělo to filozofii a humor. No bylo to nádherný, jako setkat se s ním, to prostě byla vysoká škola, ale on něco vyprávěl a seděl takhle před diváky a bohužel měl rozepnutý...
2: To je taky kritická zóna, ano, taky.
0: Ano,
2: taky.
0: Ano.
2: A...
0: Poklopec,
2: no oni ano. To pochopili všichni.
0: No jo, no. V rádiu, no. Ale i v rádiu to některý pochopili, no ale co by tak měl jako jinýho na kalhotech rozepnutýho asi, Maria, já nevím teda, no ale dobrý, no tak pro Marii poklopec, dobře. A
2: to je krásný téma dneska, opravdu.
0: No je to strašný, já už se začínám stydět. A... Ale jak já to
2: uvádím... Pardon, Jaroušek jenom... Satoranský by řekl, už to sklouzává do C-dur.
0: A to jsme na začátku. A nějaká paní mu napsala na lísteček, jako co se stalo, jakože to... A on si to přečetl. A říkal, kam se mi to díváte? Sem se mi dívej, do očí, kam se mi to díváte? A krásně to přešel.
2: Mně se to vždycky líbí, když ti bardi a ti kumštíři mají opravdu tenhle ten dar reagovat profesionálně a vybrat každou smeč, která je na ně takhle hozena. Když jsme ještě u toho pana Horníčka, on to byl dlouholetý parťák Jana Wericha, to všichni víme, že jo. Taky proto tady trošičku jsem tady, protože s tím

0: Dobře.
1: Ano. A ty se můžeš skandalizovat teď nějakou písní. Protože mně se líbí, že ty jdeš do všeho. A já jsem říkal Pavlovi, co kdyby si taky zaspíval? Říkal, no samozřejmě, zpívám dobře, zpívám rád. Je to tak?
0: Ne, to si pleteš s jiným filmem tohleto.
1: Tam bylo skáču.
0: Ano, to bylo s jinou činností, takhle jsem to neřekl, ale no. Tak zpívání samozřejmě mám rád, protože každý chemik a biolog by měl aspoň trošku umět zpívat, že jo, to je jasný.
1: Já samozřejmě.
0: No, protože my ve svém pořadu, kterém tady ještě asi bude řeč, se svým parťákem jsme se rozhodli, že když ve svých talk show trošku jako prezentujeme nějaké ty písničky, tak si vybíráme ty, které už moc v rozhlasech nezní. Jsou krásné, staré, takové krásné hity, někdy romantické, já jsem takový zastylej romantik, taky mám rád. A vždycky oprášíme. A já jsem vždycky strašně rád, když vidím, že spoustu těch hitů, těch bardů z 50. 60. let si řada, těch diváků zpívá se mnou. Tak třeba to teď bude taky tak. A my jsme si s jedním hostem v zákulisí povídali o country muzice a westernu. Já ho mám teda taky rád. Když jsem byl malý kluk, tak jsem se díval taky na westerny, na indiánky. A vy si jistě vybavíte jeden krásný klasický western V pravé poledne. Že jo? Je spojen s jednou krásnou melodií, kterou v 50. letech a pak v 60. naspívala řada interpretů, v češtině třeba Jiří Popr, který byl dneska, který už dneska docela zapomenutý, pak i Valdemar Matuška, Rudolf Cortés. Tak já zkusíme ji uprášit tady spolu, co říkáte. Já nebudu říkat, jak se jmenuje, protože si myslím, že po prvních taktech to poznáte sami. A třeba zjistíte, že u někoho tam ještě ten textík zbyl.
1: Tak
0: to zkusíme?
1: Zkusíme to. Moji milí, na dnešním neočekávaném dýchánku se budou dít věci. Dokonce bude zpívat Pavel Mesároš.

0: Děkuji. Tak si nám připomněl v pravé poledne, děkuju.
1: Já jsem měl teda westerny taky vždycky rád, vždycky samozřejmě. Maria už volá, že si máš sednout hned po její levici. Ano.
2: Teda mimochodem, tuhle písničku mám vybranou na pohřeb, ale mám jí vybranou...
3: Pardon, já to netušil.
2: Ale mám jí vybranou v

0: Brání Valdemara Matušky, škrtám, budete mi zpívat vy.
1: Tak já nevím, jestli z toho mám mít radost, nebo být z toho smutnej.
0: Vždyť to je jako, to je super, když si to lidi vybírají na pohřeb.
2: No je to krásný, ale Marie, musíš teda si určit nějaký termín, my taky nejsme k mání pořád. To.
1: Máme dost plnej ferman, to je pravda.
2: No.
0: No ne, to
2: počkej, ale Marie,
0: ze záznamu.
2: Marie, já jsem slyšel teďko, že je nějaká akce, tak kdyby jako, rozumíš, to zvládla.
0: Co myslíš, jaká akce? Jako, ne, ale
2: to... No, že by ty pozůstalí neplatili, že by platili jenom 50%.
0: No, ale mimochodem Ivanka devátá mi tuhle říkala, říká Marie, já nevím, zjistě mi tu eutanázii, tak jsem jí to zjišťovala v tom Švýcarsku, jak se to dělá. A ona říkala, hele, budeme mít slevu na vlak, pojedeš tam se mnou. Aspoň v tom nebudu sama. Takže my už to máme vyřešení.
2: To je dneska ale opravdu morbidní.
1: No, Petře, bude hůř.
2: A bude hůř. Bude hůř, protože přijde tvůj kamarád. Musím říct si, výborný kamarád, vy jste taková dvojice, která se v podstatě, ne, že byste se od sebe nehnuli, to ne zase, ale mám vás rád taky proto, že si cením kamarádství, jakože přátelství a kamarádství už se nám pomalu jako vytrácí. Já jsem kamarád akorát s Marií a ta mě nenávidí, takže to jako...
0: To není pravda, ne. Já tě mám ráda.
2: No Marie, já si vážím toho, že si to takhle řekla veřejně, ale všichni ostatní mi píšou, že vůbec to je, že... Proč vůbec? Jakože já takovými ústrky trpím vlastně, že jo? Že já, no.
0: Jako ode mě ústrky?
2: No jistě, od koho jinýho.
0: Pamatujete, on už s tím přestal, ale takových 20 let si vždycky říkal, přichází Marie, připravte dvě židle. A jako... A všichni si myslí, že jsem příšerně tlustá.
2: To není pravda, já
0: je
2: jsem říkal jenom vystuženou židli.
0: Já jinak... kdykoliv jsem někam přijela, oni říkali, Ježíš, paní formáčko, jste nějak strašně zhubla. Protože to slyšejí v tom rádiu, připravte dvě židle. A vydržela jsem to.
2: A teď už přichází muž, ano, děkuju, Marie. Lidi jsou rádi, že jste to vydržela, já taky. Jiří Verich Petrášek.
3: Maruška je tady.
2: Maruška je tady.
3: Já jsem slyšel písničku, jak jsem myslel, že svíš, že...
2: Jo, že už to začalo.
3: No, já nevěděl právě, tak jsem byl z toho takový rozpačitý. Ale přátelé...
0: Ale to by se mě museli vynést teda.
3: Ale přátelé, já vám musím něco říct. Víte, ono, v roce 2058 šla Maruška do nebe. A přišla do nebe a pán Bůh ji vítá, že jo, protože ona tam patří. A první den má k snídani jogurt, k obědu jogurt, k večeři jogurt. Druhý den to samé, že jo? Třetí den to samé a říká, pane Bože, jak je to možné? Ty Verichové, dole, selátko, klobásky a já mám pořád jenom jogurt. I podíval se pán Bůh na Marušku a říká, Maruško, pro dva vařit to se nevyplatí.
2: Jiří Verich Petrášek, ta podoba je jasná s Janem Verichem. Tak, Jirko, prosím tě, ale ty se vlastně jmenuješ Jan, ne? Nebo ne?
3: Jan jsem se jmenoval rok a půl svého života, teď jsem Jiří. Upozorňuji, prosím vás, fakt mě nedělali ve třech s Voskovcem. To ne, to je jenom taková náhoda. Ale víte, ono to otcovství, ono je to takový zvláštní, protože furt se říká syn Jana Vericha, ale přátelé, já tu jistotu nemám, já vás o tom teď přesvědčím, protože jel jsem do divadla Cimrmanu, jo, jedeme s Miloněm Čepelkou hrát k Cimrmanu, nasedneme na Davidském kulatém náměstí do tramvaje číslo 26 a tam byla taková ulička plná lidí a bylo plno. Takže Miloň si sedl na druhou stranu, já na jednu stranu a teď tam sedím a přišla slečna, stoupla si nade mě a krásně voněla. Já mám hrozně rád, když ženský krásně vonějí. Tak jsem nasával, jel jsem bez manželky. A tak jsem nasával a ona říká, já vás znám. Já říkám, no proč ne? Vy jste hrál v kriminálce Anděl. Já říkám, jo, to jsem hrál. Vy jste hrál v Modrým kódu. Já říkám, tam jsem taky hrál. Vy jste hrál v Případech prvního oddělení. Já říkám, ano, tam jsem hrál. A já jsem byla v kině. Já jsem říkal, no já už jsem byl mockrát taky v kině. No jo, ale já jsem byla na celovečerním filmu Cirkus Maximum a vy tam hrajete. Já říkám, no to je pravda. A pak položila tuto otázku. Říká, je to pravda, že jste se se svým otcem nemohl stýkat? Já říkám, to je pravda. Ona říkala, a co tomu váš otec Oldřich Nový říkal?
1: ale pozor, já jenom k tomu řeknu, když se na Jirku podíváte z profilu, je trošku tma, tak tam toho Oldřicha Novýho malinko vidíte. Jako.
3: No takže ono je to takový všecko složitý, jo.
2: Prosím tě, ale teď trošičku jakoby vážněji a já se u toho
3: nechci... Vážněji to já moc, to mi moc nejde, no ale to zkus tak, to, Petře.
2: Já jenom přeci jenom se chci zastavit u toho, ty jsi, tvoje maminka, pokud já teda dobře vím, byla vlastně tanečnice, baletka, je to tak? Nebo jak jsi na to přišel nebo nepřišel, nebo jak to vlastně všechno je?
3: Přátelé, ano, říká se, že to byla baletka Manon Schaffur, že mě porodila, dala mi jméno Jan, odešla, ale mně se, protože tenkrát u těch Verichů to bylo takový složitější, Zdenička, že jo, manželka Jana Vericha měla trošičku podsuchané nervíčky a bylo to takový složitější, ujala se mě adoptivní rodina Petrášků, proto Jiří Verich Petrášek a ty mě vychovali a dali mi všechno. Dali mi prostě vzdělání, mám 3 vysoké školy, to se nevytahuju, to jenom konstatuju, že mi prostě dali vzdělání a udělal jsem přijímačky na DAMU úspěšně. Přišel jsem domů a maminka říká, na DAMU neexistuje, herci jsou samá děvka. No já znám i účetní, který jsou samá děvka, akorát se o tom nepíše, že jo? A ona se bála, že to bude tam někde na tom Super.cz a tak dále. Tak jsem musel vystudovat ekonomii původně úplně, takže nakonec jsem byl 18 let ředitelem obchodní akademie, 19 let jsem přednášel na vysoké škole, teď už jenom herec a moderátor, mám toho hodně, taky díky tomuhle chlapovi, s kterým sjíždím celou republiku.
2: Pavel Mesároš,
3: no takže takhle to prostě je a takhle to bylo. No takže matka biologická, zřejmě Manon Schaffur, že jo, ona mě porodila, pak odešla do Německa, tam zemřela, no a já jsem byl prostě na světě. Takže, víte, já jsem si to uvědomil jednou, víš, kde jsem si to uvědomil, tenhle příběh? V otáčivém hledišti v Českém Krumlově, my tam jezdíme úplně pravidelně, že jo, to, ale byl jsem tam jako divák a dávali divotvorný hrnec. A ten Čochtan nakonec vyleze, že jo, z té studně, přitančí tam ta němá Zuzana, a on vysloví to poslední přání, kéž bys promluvila. No a ona řekne, mám tě ráda. A já viděl tu scénu, protože on tenkrát vylez Jan Verich, ta Zuzana byla Manon Schaffur, odtud odjeli do Rybné ulice do Prahy spolu a ejhle, já jsem na světě.
2: Jiří Verich Petrášek. Jirko, posaď se u nás, děkuju.
3: Maruško, můžu vedle tebe? Já jsem totiž rád, že jsi ještě na světě.
2: Yeah. Tak vy si tady budete teď cvrlikat
0: takhle? No už to dlouho nebude.
2: Marie, nevyhrožuj.
3: 2058.
2: Ano. Já nevím, jestli by to bylo dobrý takhle. Chtěli byste tak dlouho do 2000, já se nechci rouhat vůbec samozřejmě, ale 2058, to se mi zdá jako dlouho.
0: Teda ale mimochodem, mě dali teď novou občanku do roku 2057.
1: No to znamená, že ten 58 je nejvyšší čas.
3: To už nebudeš muset měnit potom. Ne, ale to je dobrá otázka, víš, protože to je, prosím vás, pěkně, já jsem rád, že jsem tady u Pavla Janča, bo Petra, já vím, to už si nebudu pamatovat. U Petra Janča říká jsem straší, Ježíš, já se pos... Hele, to by, Petře, to je děs.
2: My to zahladíme nějakou uhlazenou písní. Je to na tobě, Pavle, prosím tě, jako ty by si mohl ještě vydržíme.
3: To je spravedlivé.
1: Tak já za tohle zprostějáka to teď mám hladit, jo? To je bezvadný. Tak, jak říkal starý pan Verich, tomu se říká dělba údělů. No tak sáhneme po písni teda. Já bych pana zvukaře poprosil o píseň, kterou mám strašně rád. Já, když jsem byl na Gimplu jako student, tak já jsem vždycky měl tuhle starou jazzovou a swingovou muziku, já jsem chodil na swingovou tančírnu a tam jsem se strašně těšil na jednu písničku. Když si původně naspívala Jiřinka Salačová, pokud vám to jméno ještě něco říká, Jiřinka Salačová, posléze ji naspívala...
2: No nám ne, ale Marie, no něj se povídej dál.
1: Posléze...
0: Bajotrio, jasně.
1: Ano, Bajotrio, Jiřinka Salačová. A potom později Karel Hála. Já jí měl hrozně rád a jmenovala se Pod starou Lucernou. Vzpomínáte si na ní? Tak zkusím ji zase oprášit.
2: Je to ono to venku pod starou Lucernou, jo? Nebo něco takového se tam, že jo?
1: Ano, to je.
2: Ježišmarja, to pamatuju taky.
4: už taky dost.

0: Já vám děkuji.
1: Pavel Mesároš. Ale oni to vlastně byly krásné písničky, že jo, pane Nový?
0: Byly krásný, ano, ano. No. A jak se vracíme zpátky, když je posloucháme? To je ta nádhera.
1: Ale jako, když si uvědomíme, že když posloucháte třeba Beatles, tak to je taky 60-70 let staré. Abych to nepřeháněl zase, ale... A je to jako, když to dneska nahráli, naspívali, vymysleli. Já nevím, čím to je. A slyšel jsem, teď budu dělat zase chytrýho, jakéhosi muzikologa, který dokonce říkal, že když si vezmeme tvorbu Beatles a Mozartovu tvorbu, takže Beatles mají víc hudebních nápadů než Mozart. Je to vůbec možný tohle? Jako jak se mohla sejít geniální čtveřice, kterou bohužel už dneska samozřejmě nemůžeme dát dohromady, takhle jako úžasných muzikantů a lidí, kteří si takhle rozuměli a stejně spolu nevydrželi. A vy dva spolu držíte dobře, jo? Mesároš, Werich.
0: No tak, ono 10 let je 10 let.
2: No, chce to velikou trpělivost.
0: Až bude mít tu 60, tak to si pak řekneme. Ale když jsi mluvil tady o těch hitech a o tom, jak se to dá poslouchat stále, to je právě to, když se dílo, ať je to hudební nebo literární, stává klasikou. Když jdete do toho, že něco vytvoříte, nikdy nevíte, jestli to bude klasika nebo ne. To ukáže až ten čas. Jan Werich kdysi takhle krásně hovořil o klasice v literatuře. Jo, jak ty díla, která vznikala před stovkami let, tak vlastně pořád žijí. On to řekl krásně, že před několika málo stylety málo lidí umělo psát, ale ty se uměli psát, ty uměli psát, to se dá číst i teď.
2: To je chytrý člověk, ten Mesároš, viď? Proto já to s ním táhnu. A my dokonce příští týden v Luhačovicích máme 135. reprízu našeho divadelního představení.
1: Ježi, jak se to jmenuje, to vaše divadelní představení?
2: Hovory V, když jsi tam taky byl.
1: No já vím, já jsem ti chtěl udělat trochu radosti, abych jako...
0: No teď musíme prozradit, ano, Petr tam byl taky host a teď nám to poplatil.
1: A vy si teď už říkáte, že jsme sem jezdili.
2: Ale já jsem tady rád, jenom kdyby to trošku frčilo, tam mám 3 koše prádla na žehlení, chci tam
1: hodit
2: jednu pračku a naložit svíčkovou, tak aby jsme...
1: Já teď zavolám někoho...
3: Vy jste taky rozvedenej.
2: Tak jednak, Maruško, 126 let si tykáme za prvé a rozvedený nejsem, já se přiznám, já jsem tak trochu ženat.
3: A pere.
1: Ano, já jsem
0: část... Nebo ty svíčkové opravdu to říká po každém představení tohleto.
1: Já jsem tak trochu ženat, ano. A v modifikaci to Kristián Kode vždycky říkal, když jsme byli někde na nějakým kulturním zážitku, tak a když pak jsme se trochu jako bavili a on vždycky říkal, slečno, ale musím vás upozornit, že jsem částečně ženatý. Částečně ženatý. No, tak tady v zákulisí je kamarád, výborný herec. To, co dělá on, to neumí v naší republice, pár lidí to umí, ale ne tak dobře jako on. A já ho mám velice rád, protože je úplně normální. Na to, jak skvěle ty svoje věci dělá, jako by mohl ten nos nosit hodně vysoko. A já když mu zavolám, říkám, Petře, měl by si v úterý 15. volno, že by si přijel, já bych tě na chviličku potřeboval do našeho dýchánku. Který přijedu, Petře, a tím to končí. Přijede, je tady a já jsem vlastně šťastný. Petr Jablonský.
4: Dobrý večer, ahoj Petře.
1: Nazdar. No, dobrý večer.
4: To byl tak krásný úvod, já jsem úplně dojatej.
1: No jo, proto si musíš sednout, nohy se ti podlomily úplně.
4: Úplně se mi podlomily. Tak s tím frňákem nevím, nahoru moc nejde, ale jako jo, je to kus teda, že? No.
1: Hele, já vlastně tě pořádně neznám, jak ty vlastně mluvíš svojí vlastní řečí.
4: Je to takový nezáživný, takový bariton. No. To my prostě imitátoři máme takovýhle baritonový hlasy.
1: Hele, s tím se musí člověk narodit, ne? To nejde vypěstovat. Já jsem se taky pokoušel, že bych říkal, co ten Jablonský přece nemůže, jako teď já se to taky naučím, jak on to dělá. Jak děláš toho Louis Dauphine?
5: No, všem se vidí, vždycky jsem, rozumíte? Vždycky taky, vždycky jsem. Vy nemusíte, pane štávní, být se veliteli, pane generál.
4: No tak ano, je pravda, že je to něco z hůry, ale zároveň se na tom musí pracovat.
1: No, jak dlouho jsi pracoval na téhle, ale opravdu skvostné filmové postavě?
4: No, já jsem to miloval, ty Četníky.
1: No.
4: Takže já jsem to furt koukal dokola a to je vlastně základ té práce. Jo, poslouchat a dívat se. A ta postava vlastně do mě jako nějak už částečně vstoupí a já už ji tam jenom zpracuju potom.
1: Člověče, já jsem na to koukal jak blázen. Nikdo do mě nevstoupil. Jo. Akorát sousedí mi říkali, už abych jako aspoň v okna, abych si zavřel furt ten... A já nic prostě.
3: Hele, ale tady je pozoruhodný, a to máš asi jenom ty, Petře, že ty i pohybově, jako třeba mistr Bína, že o té nemluví, a ty ho umíš i tak dokonale pohybově.
4: No, to se do rádia hodí.
3: To není jenom hlas. Petře, to není jenom hlas.
2: Maruško.
1: Look tady.
4: To už jsem dlouho nedělal, ale to se musím... do hlasu hodí, no.
0: Petře, my jsme tu řvali a to jsme tě viděli ze zadu jenom.
2: Jenom ze zadu, jo. Ale zdálo se mi, že jsi byl tak přirozený, že jsi snad ani nehrál.
4: Děkuju.
1: No ale ano. Já mám vždycky peklo s tímhle, protože lidi se smějou, je to úžasné, já na to můžu oči nechat. A když si to v rádiu poslechnu a řeknou, ty jsi se zbláznil, co to tam bylo, člověče. Tam něco bylo, tam se lidi smáli, nikdo neví proč, vyhoď to. Jo?
4: Ano, nebyli bychom první, Oldřich Kaiser a Jiří Lábus měli nekonečnou desku a tam Kaiser na desce předváděl ještěrku. Jo, a Lábu říkal, no výbor, to se na desku hodí, to bude výborný. No. Takže to tam doufám nechaj.
1: Hele, byl jsi někdy terčem jako opravdu zloby, jako že si děláš moc velkou legraci. Já proč o tom mluvím? Jako humor je tak strašně široký pojem, ale tak strašně široký, že se vždycky musí někdo urazit. Jako není možný, aby se někdo neurazil.
4: Je pravda, že v podstatě, když si to vezmete, tak humor je na tom trošku založený. Vlastně vždycky jsou to vtipy, že jo, o blondýnách, o policajtech, že jo, o učitelích a tak dále. Je hrozně málo vtipů jako o ledničce nebo... Jo, prostě vždycky je to nějaká osoba, který se vlastně smějeme, takže kdyby se měl každý urážet, jo, tak to potom by nebyl žádný humor, no. Takže já myslím, že jakoby nějakou záklopku tu autocenzuru jako mám, ale když je to dobrý vtip, a jako patří tam ta nějaká ta vulgaritka, nějaký to slovíčko peprný, já ti to tak říkat nebudu, to je veřejnoprávní rozhlas tady, to je jasný, ale jako když to tam sedí, teď i konec konců Cimrmani říkali, že prostě když jednou v té hře zazní slovo prdel tam, kde má, promiň, tak tam má bejt.
2: Já jsem strašně rád, že jsi mu to taky zkazil.
0: Já už to tu říkal na začátku, tomu neříkáme C-dur.
1: Prosím tě, já nevím, jak z toho ven, taky nechci říkat z toho ven, strašný,
4: no.
1: Ale...
4: To je taky dvojsmysl takový, že?
1: Ne, pojďme od toho pryč.
4: To jde z toho ven a z toho ven.
1: To stačí už, Petře. To stačí, jsi tady dlouho nebyl, dlouho tady nebudeš, takže... Prosím tě, ale Jirka se směje. Ty si tátu si samozřejmě neznal, jako teď já jsem ho vlastně na jevišti, no, což strašně toho lituji. Já jsem ho neviděl nikdy na jevišti, což moc toho lituji.
4: No, ale to je celý on, no.
1: No je, ale jako zkus na něj promluvit jako táta, no. Jako ne tvůj táta, ale nebo...
4: jeho táta.
1: Jo, já nevím.
5: No, nazdar Jiříku. Tak co, chlapče, řekni něco. No tak. Něco, to... ale něco filozofického, něco chytrýho, rozumíš, jak jsem to uměl jenom já.
2: Táto, já si myslím, že bychom si spolu mohli zahrát v jednom filmu. Ty jsi výborný herec, já jsem podprůměrný herec, to znamená, že ten film by měl tak 50% úspěšnost a to na český film úplně stačí.
5: Určitě, zvlášť když to napíše Spáčilová, to stačí. 50 je dost. Budu se těšit.
2: Hele, ale tak... můžu se taky zeptat? Petře,
5: synu, setkal, ptej
4: to,
5: se, co
4: jo, říkal, tak už mě, dobře.
2: Tak. Hele, to, co říkal Petr, jo, to mě taky zajímá. Předváděl jsi někdy někoho, třeba nějakého politika, za jeho přítomnosti, jak se třeba tvářil?
4: Samozřejmě, jako předváděl, a je to jak kdy. Většinou teda politici jsou samozřejmě ješitní, takže oni z toho nejsou nadšený úplně, ale v zásadě pamatuju si i jako případ třeba, kdy byl politik, ale on to vlastně nebyl ani tak politik. Pamatuju si doktora Bohumila Fischera, který byl ministrem zdravotnictví, se ke mně jednou hnal a já jsem tenkrát v rádiu ho často imitoval. Ranní vstupy jsem dělal na jednom soukromém rádiu a on se ke mně hnal, říkám, tak asi mi jde jako nabančit nebo mi jde minimálně jako spílat. A on mě objal a říkal, já jsem tak rád, že vás poznávám, pane Jablonský. Já když vás rádo poslouchám v tom rádiu, já si vždycky říkám, co já to tam se kecám za kraviny.
1: Já teda samozřejmě Petra si tady necháme, ale protože se nám blíží závěr první části našeho dnešního dýchánku a já jsem věděl, jaká partička tady bude, tak jsem si říkal, Petře, musíš vzít někoho, kdo to pozvedne na skutečně uměleckou úroveň, že jo?
4: Ano.
1: A ne jako...
4: Děkuji, no, že jsi mě pozval.
1: To nebylo úplně teď o tobě, ale... No, já vám musím říct, že před prázdninami jsme se tady sešli s takovou podobnou partičkou, bylo tady krásně a bylo tady tak hezky, že jeden z těch mých kamarádů a přátel a lidí, které prostě mám rád a vážím si jich, říkal, hele, já přijedu zase, já se ho nemůžu zbavit, on už je tu zas. A dokonce někdy v říjnu, asi 7. října, nebo kdy to bude?
6: 13.
1: No to se uvidíme 13. Ale 7. října, Jadránku, je to tak? Ano, ano. Ve staré, on se to tak jako zamiloval tady v Plzni, říkal, my tady uděláme takový koncert, který bude spojen s mojí vernisáží a budeme si povídat o tom, co dělám a o tom, co se zpívá a o životě a tak. Čili 7. října, to sválně říkám, aby si věděl, abych na to nezapomněl, se uvidíme ve staré synagoze tady v Plzni, tam je to krásné. A říkal, a já přijedu a já přivezu Michel, jsem nevěděl, tak jsem říkal, přivez Michel a Michel přišla. A když jsem ji slyšel zpívat na zkoušce, tak jsem si říkal, to jsem rád, že je tady. Tak nejprve jeden potlesk pro Jadrana Šetlíka. Světový fotograf Jadran Šetlík. A ten druhý potlesk bude patřit dámě, no tak on je to, no ne, poupátku zase úplně nemůžu říct, jo, ale je to krásný hlas. Michel Katrak. Dobrý den, Michel.
7: Dobrý den.
1: Dobrý den. A je tady závěrečná, musím říct si, árie, asi pravděpodobně, naší dnešní schůzky s neočekávaným dýchánkem. Michel, je to na tobě.
7: Děkuji, já zaspívám árii Laurety z opery Gianni Schicchi od Giacomo Pucciniho.
1: To
7: je to,
1: co?
7: Děkuji.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Sokolov chystá nové podmínky pro provoz městské hromadné dopravy po roce 2028. Týkat se budou i modernizace vozů. Na hradě Kašperku na Šumavě si můžou lidé vyzkoušet třeba rýžování zlata. Běžecký závod Běchovice Praha dnes zkomplikuje dopravu v metropoli a bude polojasno až oblačno, později jasno, teploty do 22 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Sokolov chystá nové licenční řízení na zajištění městské hromadné dopravy. Současná licence dopravci skončí na konci roku 2028. Radnice chce i nadále zachovat společnou městskou dopravu se 6 okolními obcemi. Zároveň plánuje upravit některé spoje podle jejich vytíženosti a vyřešit lepší obsluhu horní části sídliště Michal. Nová smlouva bude znamenat i modernizaci vozů, říká vedoucí odboru správy majetku v Sokolově Renata Paceltová.
2: Už teď město připravuje vlastně podmínky pro novou veřejnou zakázku a jednou z podmínek, která bude doplnění vozového parku, budou to muset být nové autobusy, jak schválila rada města, a 60% z těch autobusů bude muset být bezemisních nebo nízkoemisních.
0: Státní památky jsou dnes opět přístupné zdarma. Vstupenky ale bylo nutné si zarezervovat předem a většinou už jsou kapacity obsazené. Naopak nestátní památky fungují v běžném provozu a bez omezení. Třeba na hradě Kašperk je navíc i doprovodná akce, říká hlavní průvodkyně Jana Sázavská.
3: O prodlouženém víkendu chystáme na Kašperku bohatý program. Těšit se návštěvníci můžou na oživené nádvoří v neděli a v pondělí, kdy se můžete těšit na sokolníka a jeho dravce. Aktivity pro děti a dospělé, jako je střelba z luku a kuše, hražba mincí a nebo rýžování zlata.
0: Dopravu v Praze dnes omezí jubilejní 130. ročník běžeckého závodu Běchovice Praha. Začne v 11 hodin dopoledne. Zhruba 10-kilometrový silniční závod povede přes Dolní Počernice a Hrdlořezy na Žižkov. Některé uzavírky začaly v 6 hodin ráno a skončí kolem 4. hodiny odpoledne. Dopravu na vybraných křižovatkách budou řídit policisté a strážníci. Papež Lev XIV. Dnes odslouží mši v Lourdech na jihu Francie. Na slavné poutní místo by za ním mělo dorazit až 150 tisíc věřících. V soukromí pak papež vyslechne oběti sexuálního násilí ze strany církevních představitelů.
4: Do Lourdes, jednoho z nejvýznamnějších míst křesťanství, přiletěl papež v sobotu z Paříže. Pomodlil se v jeskyni Massabielle, kde se v roce 1858 podle katolické tradice 18krát zjevila Panna Marie. Po mši na louce před jeskyní se papež zúčastní tradičního svíčkového průvodu. Během dne by měl taky v soukromí vyslechnout 7 obětí sexuálního násilí. Podle nezávislé vyšetřovací komise bylo ve Francii od 50. let do roku 2020 zneužito přes 300 tisíc nezletilých, a to ze strany kněží, řeholníků nebo učitelů v katolických školách. Z Paříže Marcel Faltis, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Třince se dnes pokusí prodloužit bezchybný vstup do extraligové sezóny. Oceláři vyhráli všechny 4 zápasy a naposledy deklasovali Vítkovice 8-2. V půl páté nastoupí v Liberci. Páté kolo začne už v 16 hodin zápasy Kladna s Olomoucí a Českých Budějovic s Litvínovem. Od 16.30 budou hrát Vítkovice s Mladou Boleslaví a Plzeň s Hradcem Králové. V 17 hodin pak Kometa Brno přivítá mistrovské Pardubice. Karlovy Vary odehrají zápas pátého kola v pondělí na ledě pražské Sparty.
1: Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlových Varech je z důvodu stavebních prací uzavřená část Mariánsko-Lázeňské ulice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chodské koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Naděou Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naděja Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Tady já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak jak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves. Tak zaplať pánbůh, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku, máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvernáplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodával jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Proč to tě ještě čeká?
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, mám to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naděja.
2: Jsi mě úplně zamotala hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Nadějo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu romu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. My použijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, jsi zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: A všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naděja se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem, nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vy?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr, předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků, se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak, já myslím, že konzistence dobrá. Teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme 2 tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme potom, co jsme vytáhli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snět půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. Jo, jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Naději Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si oni zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá, tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolin, druhý je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. No a z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím, nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisují, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to ohně rozteklo a dá se to znova do pece na 1400 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, kterýmu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do umoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matě, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to bylo.
1: A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: Je to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večer se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritéria, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no takže takhle, no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... No, tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý. Takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě neboleli nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No. A co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru?
1: No, jdu si lehnout normálně, jako v 11.30.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14 let.
0: Dá se
1: let.
0: To trénovat?
1: No jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo,
0: děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelán, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklízení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: Eterno è so.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Některé firmy by byly ochotné stavět byty v Ostrově na Karlovarsku. Policie v souvislosti s houbařskou sezónou upozorňuje na riziko zabloudění v lesích. Den Charity otevře veřejnosti dveře sociálních služeb po celém Česku. A dnes bude polojasno až oblačno, později jasno, teploty do 22 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Ostrově na Karlovarsku by mohly vzniknout další byty. Jak vyplnulo z předběžné tržní konzultace, kterou provedlo město, o jejich výstavbu mají zájem někteří developeři. V prostoru Vlečka poblíž centra by mohlo vzniknout 400 až 600 bytů nájemních, družstevních i do osobního vlastnictví. Pro firmy je ale limitující výsledná cena za metr čtvereční hotového bytu. Podle vedení Ostrova by měla odpovídat reálné kupní síle obyvatel města. Příprava projektu zástavby oblasti Vlečka trvá několik let. Podle současného vedení radnice budou další fáze až na příštím zastupitelstvu. Policisté v souvislosti s podzimní houbařskou sezónou upozorňují na riziko zabloudění v lesích. Každoročně řeší desítky případů zbloudilých lidí, hlavně z řad seniorů. Připomínají proto základní pravidla pro bezpečný pobyt v přírodě, pokračuje mluvčí středočeských policistů Michála Richterová.
3: V první řadě je důležité mít s sebou nabitý mobilní telefon, dále informovat své blízké, do jaké lokality se osoba chystá a kdy plánuje návrat domů. A v neposlední řadě je také důležité mít na sobě nejlépe nějaké výrazné barevné oblečení doplněné reflexními prvky, což usnadní osobu nalézt co nejrychleji.
1: Charita Česká republika otevírá na přelomu září a října dveře svých sociálních služeb po celé zemi. V rámci Dne Charity pořádá Dny otevřených dveří, výstavy, benefiční koncerty i programy pro rodiny s dětmi. Lidé tak mohou nahlédnout do fungování domovů, stacionářů a potkat se s pracovníky i dobrovolníky, kde zájemci najdou podrobný program akcí pro svůj region, říká mluvčí Charity Jan Oulík.
4: To na našich stránkách www.charita.cz, kde máme takový přehled akcí uspořádaný podle krajů. Takže každý posluchač si může vlastně sám najít, která akce by se mu líbila nebo která je v okolí jeho bydliště.
1: Silný déšť a s ním spojené lokální záplavy momentálně ohrožují většinu zemí pevninské části jihovýchodní Asie. Stav ohrožení vyhlásila už 15-milionová metropole Thajska Bangkok a silné srážky v následujících 48 hodinách čeká Laos, Kambodža a Vietnam.
5: Po prsa ve špinavé vodě a se zachráněnými doklady v ruce ukazuje pan Ramsri své zaparkované auto, které je zaplavené až po střechu. Všech 50 distriktů thajské metropole vyhlásilo stav ohrožení. Podle starosty města nařídili úřady evakuaci několika tisíc lidí do bezpečných prostorů a zavřeli některé školy. Úřady varují, aby se lidé pohybovali ve vodě opatrně, protože zvednutá hladina vyplavila do ulic a domů nebezpečné hady a známé bangkokské varany. Z jihovýchodní Asie David Jakš, Český rozhlas.
2: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, odpoledne ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Máme slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na stupně 1.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Děpoltovicích na Karlovarsku na průjezdu obcí v úseku od obce Nivy se srazila dvě osobní auta. S opatrností místem projedete.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Vstupujeme do dobrého dopoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, konkrétně do poslední hodinky, 11 hodin a skoro 5 minut v neděli 27. září. Co nás čeká tuto hodinu ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary, uslyšíte už za nějakých 20 minut další díl seriálu Sudetské stopy. Tentokrát zamíříme za hranice do sousedního Bavorska. A potom se zeptáme, kdo byl Matouš, konkrétně ten, po kterém se říká statek u Matoušů v Plzni Bolevci. Pokud tam někdy projíždíte, možná jste si položili stejnou otázku. Zkusíme odpovědět v seriálu Náš příběh. To všechno a ještě víc nás čeká v této hodince. Doplníme samozřejmě i písničky. Tomáš Linka, Jiří Schillinger odstartují tuto hodinu, ale navštíví nás taky Olga Lounová nebo Rod Stewart, či také Petr Novák. Zůstaňte s námi a buďte u toho.
2: Dobré dopoledne a Lukáš Pochylý.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: První podzimní neděle, 27. Svátek má Jonáš, to je hebrejské jméno a Jona znamená holub, přeneseně volný jako pták. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Reinhard Heydrich se stal říšským protektorem před 85 lety v roce 1941. Do Prahy přijel, aby zlomil odboj a odpor českého lidu a hned na druhý den vyhlásil stané právo. 27. května 1942 na něj provedla atentát skupina československých parašutistů. Ve stejný den před 85 lety byl zatčen i předseda protektorátní vlády generál Alois Eliáš. Za svou odbojovou činnost byl nacisty jako jediný premiér okupovaného státu v červnu 1942 popraven. První linka pýchy francouzských železnic rychlovlaků TGV mezi Paříží a Lyonem byla dána do plného provozu před 45 lety v roce 1981, 5 dnů po slavnostní premiéře. Jen pro srovnání, naše Eurocity urazí 316 kilometrů z Prahy do Břeclavy za 3 hodiny a 10 minut. TGV za stejný čas vládne trasu z Calais do Marseille. To je ale víc jak 3x tolik. Víc jak 1000 kilometrů.
4: Voilà.
3: Česká vláda schválila před 3 lety nákup 24 amerických letounů F-35 za až 150 miliard korun. A už 13 let máme taky Den českého piva. Slaví se v předvečer svátku patrona země svatého Václava. V roce 1271, to je 755 let, se v Praze narodil 6. český král, syn Přemysla Otakara II., Václav II. A 50. má zpěvačka Monika Absolonová. Všechno nejlepší, vám všem pěknou neděli.

Písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Sudecké stopy.
1: A po věčně optimistické Olze Lounové přichází na řadu snad také optimistický další díl seriálu Sudecké stopy. Je o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s původními obyvateli našeho regionu. Dnes vás zavedeme do muzea Chebska.
2: Tak schválně, kde bys hledal muzeum Chebska?
3: Že by v Chebu?
2: Vedle jak ta jedle. Najdeš ho za hranicema v Německu, v Marktredwitz.
4: Na otázku, proč vzniklo muzeum Chebska v bavorském Marktredwitz, odpovídá kurátor Robert Grechel.
5: K historickému Chebsku patřila dříve část patřící k dnešnímu okresu Wunsiedel a někdejší Redwitz, dnešní Marktredwitz, patřil do roku 1816 k Chebsku. V této oblasti se mluvilo egerlandsky, jazykově patří k horno-bavorskému dialektu.
6: Und das ist eine Art von Nordbayerisch.
4: Vysvětluje kurátor a přidává ještě jeden důvod.
6: V
7: roce 1946 si vyhraní Chebané mohli sebou přinést do Bavorska jen něco málo věcí. Říkali jim tady proto hanlivě Rucksack Deutsche. Chtěli mít ale nějaké místo, které by je spojovalo a kde schromáždili vzpomínkové předměty na starou vlast.
4: Začátky někdejších západočeských rodáků nebyly v Německu jednoduché. Jak se vyrovnávali se stezkem po domově?
7: Na mnoha místech, kam přicházeli, se začali scházet, zpívat si a povídat. Začaly vznikat spolky zvané Gmoji podle slova Gemeinde, společenství. Tady v Marktredwitz, ve Wunsiedlu, v Berlíně, dokonce na Novém Zélandu.
4: V moderně zařízeném muzeu toho zaujme hodně. Od luxusního dřevěného nábytku s reliefními interziemi přes svatební kroj po pověstné knoflíky.
7: Ty knoflíky měly zvláštní tvar, byly osmiboké. A tak si už v 19. století si Chebané řekli, bylo by pěkné, kdyby se staly naším symbolem.
4: Podotýká kurátor Robert Grechel. V muzeu nechybí ani hudební nástroje, vyráběné v pohraničí, kde se hrávalo nejen na housle z lobů a trumpety z kraslic, ale také na dudy. A mají tu i aktuální sbírku obrazů vytvořených s pomocí ptačích per, které vznikaly třeba v Nejtku a jako suvenýry si je kupovali lázeňští hosté. V muzeu Chebska, tedy Egerland muzeu, které připomíná tento region očima bývalých rodáků, by návštěvníci marně hledali třeba snímky hořících synagog nebo davy freneticky vítající Adolfa Hitlera, a to nejen na náměstí v Chebu. V tomhle ohledu je komplexněji zaměřené třeba muzeum v Plesné, které se v 800leté společné historii Čechů a Němců v pohraničí nevyhýbá ani temnému období vzájemných vztahů. Zároveň ale jednoznačně platí, co o sobě v muzeu dávají vědět, tedy že se věnují představování kultury na Chebsku a že patří k nejkrásnějším muzeím v bavorských Horních Frankách. Otevřeno je s výjimkou pondělí denně od 14 do 17 hodin a z Chebu je to sem 30 kilometrů. Z Marktredwitz, Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Sudecké stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudecké stopy.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi.

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Další díl seriálu Náš příběh vám představí areál dříve nazývaný Selský dvůr u Matoušů v Plzni Bolevci. V současnosti se sice jmenuje jinak, ale jeho poslání je stejné. Slouží jako svědectví dřívějších dob a ukazuje návštěvníkům, jak naši předci kdysi žili. O reálné osobě zvané Matouš, ale také o novém názvu si kolegyně Anděla Blašková povídala s vedoucí objektu Miroslavou Kubatovou Pitrovou.
2: Od 1. ledna patříme pod státní příspěvkovou organizaci Ministerstva kultury, a to Národní muzeum v přírodě, takže se musíme jmenovat identicky. To znamená, my jsme Muzeum v přírodě Plzeň Bolevec, ale samozřejmě statiku Matoušů stále zůstává.
3: Když se zaměříme vyloženě na ten objekt, od jaké doby tady stojí?
2: První písemná zmínka o našem statku je z roku 1635, kdy Matouš Vicl od města Plzně na splátky kupuje tento rozbořený takzvaný Vajzovský dvůr, a právě po tomto prvním písemně doloženém majiteli Matoušovi Matouši se náš statek u Matoušů jmenuje. To se lidé často ptají, ale statek i celý Bolevec má středověký původ, takže určitě tady od středověku něco stálo.
3: Když byste popsala objekt, kolik je tady domů, čím jsou specifické?
2: Statek u Matoušů nejde úplně popsat, ale to musíte zažít, protože my jsme skutečně takový unikát, protože uprostřed největšího plzeňského panelového cca 50-tisícového sídliště se vlastně dochovala oáza klidu v podobě bolovecké návsi, a to dominuje ten největší, nejkrásnější a nejbohatší statek, právě statek u Matoušů, respektive Selský dvůr u Matoušů. A právě to Selský dvůr už dává tušit, že to nebyl nějaký malý stateček, ale skutečně uzavřený komplex budov okolo dvora. A vždycky ty selské dvory měly 4 základní stavby, objekty. Byla to nějaká stavba, objekt, ve které se bydlelo. U nás to je to nejdůležitější a nejkrásnější, co tady máme. A to je selské obytné stavení s doškovou střechou. Dále to musel být nějaký prostor, kde byla chována hospodářská zvířata, takže tím druhým objektem jsou bývalé stáje nebo maštale. Dále je to velká stodola s kolnou a ten dvůr uzavírá naše krásná sýpka, Píchar, kdy převážná většina těch dochovaných staveb jsou klasicistního původu.
3: My stojíme vedle obytného selského domu právě s doškovou střechou. Popište nám tu unikátní střechu.
2: Došky jsou ze slámy, takže je to z obilí a je to z žita. A speciálně pro nás na polích Jižní Moravy se 2 roky pěstovalo to žito. To žito se sklízí ještě tradičním způsobem. Převážná část toho zpracování probíhá ručně. To je velmi opravdu náročný proces. A sem kamiony, ty došky, to žito bylo dopravováno z té Jižní Moravy. A sem potom složitě ta došková střecha byla instalována.
3: My jsme přišli do sadu. Jaké stromy nebo jaké unikátní plody tady máte?
2: My jsme pyšní hlavně na to, že je všechno bio. Máme to v biokvalitě. Je to zahrada se sadem se starými odrůdami ovocných stromů. Jsou tady jabloně, hrušně, švestky a třešně. Většinou to všechno plodí, ale obecně já jsem pyšná na to, že tady máme stromy, které jsou opět okolo 100 let staré. A i ty následné výsadby, které provádíme, nahrazujeme ty staré stromy těmi novými, tak jsou ale pořád ty odnože a klony těch starých odrůd. Máme tady úplně jednu neskutečnou jabloň, a to je jablíčko, které se jmenuje Čistecké, a to je úplně nejlepší jablíčko na celém světě.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Lukáš Pochylý se z vlne Českého rozhlasu Karlovy Vary pro tuto chvíli loučí. Děkuji vám za přízeň, zachovejte nám ji i dál a zůstaňte s námi. Vysílání pokračuje, je to přece váš dobrý, nekonečný příběh. Tak ať se vám neděli vydaří i prodloužený víkend v rámci pondělí. Zůstaňte opatrní, hlavně na silnicích. A já se těším příště znovu naslyšenou.

písničky pro vás. To je hodina plná vašich přání a hezkých písniček. Zavolejte přímo do studia na telefonní číslo 221 55 37 37 a pozdravte své blízké. Písničky pro vás každý den v pravé poledne. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Pražská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají. Za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, čtyři regiony, 1000 možností.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Střední škola živnostenská v Sokolově zmodernizovala učebnu cizích jazyků i počítačovou síť. V Krušných horách skončil největší festival turistiky v Evropě Eurorando 2026. Minister spravedlnosti chce kvůli nárůstu násilné kriminality dětí snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. A dnes bude polojasno až oblačno, později jasno, teploty do 22 stupňů. Dobré poledne u zpráv přeje Hana Zubková. Střední škola živnostenská v Sokolově má nové vybavení pro učebny jazyků a kvalitnější školní síť. Pro výuku cizích jazyků škola pořídila 30 nových notebooků, interaktivní obrazovku a specializovaný software pro hodiny angličtiny. Zřizovatel Karlovarský kraj za práce zaplatil přes 8 milionů korun. Většinu nákladů pokryl program Spravedlivá transformace. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
2: Druhý projekt přinesl obnovu školní sítě s cílem zajistit její spolehlivější provoz, lepší dostupnost Wi-Fi připojení a vyšší úroveň zabezpečení. Součástí bylo pořízení nového serveru, firewallu, síťových přepínačů, Wi-Fi přístupových bodů a záložních zdrojů. Nové systémy zároveň usnadní správu uživatelských účtů, školního majetku i provozních záznamů.
0: V Krušných horách skončil největší evropský festival pěší turistiky Eurorando. V týdnu si některou z desítek pěších tras prošlo až 2000 lidí. Využili organizovaných vycházek s průvodci, individuální trasy i speciální program v několika krušnohorských městech.
3: Úžasný závěr se všemi státy dohromady.
4: Při slavnostním zakončení festivalu se na louce u bývalé celnice blízko Božího daru sešlo až 2000 turistů. Například z Brna přijela paní Eva.
5: Nakonec ještě tancování, ne?
4: Než se průvod vydal do nedalekého Obrvízentálu, zahrála účastníkům hornická kapela. Před zahájením festivalu se na sociálních sítích objevila kritika, že podobné masové akce do horské přírody nepatří. Pokračuje ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek.
6: Sem přijeli lidi třeba z Portugalska nebo ze Španělska, který sem běžně nedostanete. A jsou to turisti, kteří chodí rádi do přírody a spíš to mohlo být klidně ten festival ještě větší.
4: Z Božího daru Václav Malý, Český rozhlas.
0: Minister spravedlnosti Jeroným Tejce za ANO chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, například vraždu, by podle něj mohly být stíhané děti už od 13 let. Minister argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Autorka výzkumu Jana Hulmáková tvrdí, že u dítěte je se potřeba zaměřit na varovné signály už před spácháním trestného činu.
7: Často je to kombinace osobnostních charakteristik toho dítěte, ale zároveň ve velké míře i toho prostředí, v kterém to dítě žije. A jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
0: Rusko třetí noc po sobě útočilo drony na ukrajinské hlavní město Kyjev. Jedna žena byla zraněná a vypuklo několik požárů, informoval o tom server Kyjev Independent. Nad městem podle starosty Vitalie Klička operovaly jednotky protivzdušné obrany. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že jeho síly v noci útočily na logistická centra, přístavní i dopravní infrastrukturu spojené s ukrajinskou armádou.
1: Sport.
0: Čeští fotbalisté prohráli v úvodním zápase elitní skupiny Ligy národů pod novým koučem Španělem Santim Deniou s Chorvatskem 1-2. V úterý je znovu v pražském Edenu čeká duel s Anglií. A česká výprava vybojovala na mistrovství Evropy ve vodním slalomu 7 medailí. Na závěr šampionátu v italské Ivreji triumfovali v kajakkrosu Tereza Kneblová a Matyáš Novák.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte polojasno až oblačno, odpoledne ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 19 až 22, na horách 14 až 17 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Děpoltovicích na Karlovarsku nedaleko autobusové zastávky Děpoltovice havarovala dvě osobní auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
8: Dobrý den, posloucháte víkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a my jsme tady opět s pořadem, který v našem vysílání naladíte každý den, vždy mezi 12. a 13. hodinou a jsou to písničky pro vás. Pořad, do kterého můžete psát na e-mailovou adresu studio.vary@rozhlas.cz a nebo nám telefonujte vždy v daném čase na linku 221 55 37 37. A i dnes v neděli 27. září 2026 velmi rádi splníme vaše hudební přání. A jenom doplním, že dnes mají svátek Jonáš a Damian, to jsou jména uvedená u dnešního data v kalendáři. Tak vše zaznělo. Teď máme aktuální čas 12 hodin a 6 minut. U mikrofonu nedělního vysílání je Petr Čimpra a přeju vám hezkou neděli, pohodový prodloužený víkend a samozřejmě klidný poslech.

0: Na úvod nedělních písniček pro vás zaspíval Michal David. 12 hodin, 9,5 minuty, už tady máme první telefonát. Já zdravím na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary pana Jaroslava. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já jsem teda ze Sokolova. Chtěl bych zahrát Ave Maria, co tam máte, pravděpodobně to bude asi od Jakuba Smolíka, co tam máte, a chtěl bych to pro svoji manželku, která je ze Sokolova, ale současně leží v Kadani ve špitále po operaci, takže trošku ji pozvihneme.
0: Uděláte jí radost hudebním dárkem, tak jí zdravíme takto po frekvencích našeho rádia. Vybral jste, ano, písničku Ave Maria od Jakuba Smolíka, tak ta písnička, Jaroslave, už hraje v našem odpoledním vysílání, tak pozdravujte vaši manželku a hrajeme jen a jen pro ní. Naslyšenou, pěkný den.
1: Naschledanou.

0: Jakub Smolík, Ave Maria, písničku vybral pan Jaroslav ze Sokolova a poslal ji v našem nedělním vysílání svojí manželce. A tu další písničku do našeho pořadu teď vybere Josef z Horního Slavkova. Vítám vás na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás zdravím, tady to Bezva rádio. A dneska svátek měli svátek Zlaty, tak jsem se nedovolal k vám, tak dneska bych chtěl všem Zlatám zahrát k svátku Jarka Nohavicu na pořád. A bylo by to taky pro Standu z Dolců, Herdu do Aše a tadyhle sestry a kukačky z cukrárny. A to by bylo vše, hlavně pro vás, ať se vám daří a nemáte technické problémy a někdy zase naslyšeno.
0: Myslím, že žádné technické problémy nemáme. Přeji vám pěkné nedělní odpoledne, Josefe, naslyšenou, hezký den.
1: Naslyšenou.
2: Budu tě milovat ze všech sil na pořád. Budu jaký chceš, abych byl na pořád. Budu hlídat, aby hořel náš krb na pořád. Budu ti nosit kytice chrb na pořád. Budu světlem pod dveřmi na pořád. Budu říkat uvěř mi na pořád. Budu tě chránit jako štít na pořád. Budu se bát a budu se bít na pořád, na pořád. Na pořád, na pořád. Budu odhánět ďábla v nás na pořád. Budu za ruku chytat čas na pořád. Budu hlavou o strop být na pořád. Budu se snažit lepší být na pořád. Budu ti z očí stírat žal na pořád. Budu tvůj klauny principál na pořád. Budu hladový ač syt na pořád. Budu o tobě jen snít na pořád, na pořád, na pořád. Písku kreslit kruh na pořád. Budu splácet věčný dluh na pořád. Budu hlídat dračí sluj na pořád. Budu opakovat, že jsem tvůj na pořád. Budu vítat slunce rudé na pořád. Budu věřit, že to bude na pořád. Budu s tebou a budu sám na pořád. Budu se ptát, zda něco mám na pořád, na pořád, na pořád.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
2: A v prodlouženém víkendu posloucháte naše nedělní vysílání. Teď máme 12 hodin 22 minut. Tady jsou 27. zářijové písničky pro vás a napsal nám Tomáš Pánek. Dobrý den, zahrajte nám prosím pro radost k obědu nějakou veselou písničku, protože na světě je přece krásně. Děkuji a přeji všem pěkný den. Podepsán, jak už jsem předeslal, Tomáš Pánek. Tomáši, je těžké vybírat písničku, neznám váš naturel, vaše gusto. Asi teď obědváte, no tak zůstaneme třeba, řekněme, na české hudební scéně, dáme si někoho, kdo je u publika a posluchačů velmi oblíbený, je to Pokáč, doufám, že vám neskazím chuť k nedělnímu obědu a písnička Solitér bude jen a jen pro vás. Tak vám přejeme hezkou neděli.
3: Rád bych si koupil cukrovou.

0: Byli křestního jména Václav. A taky dobře, že nám teď do našeho vysílání telefonuje Mařenka z Karlových Varů, kterou zdravím na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary a myslím, že právě o tom zítřku bude teď řeč. Dobrý den.
1: Dobrý den, já taky zdravím a já bych chtěla zahrát svým třem Václavům. Manželovi, synovi a vnukovi. A ještě zítra na Václava máme 63. výročí svatby.
0: To je krásné výročí.
1: No to jo, už je dost dlouho.
0: Tak to už je všechno mnoho důvodů k tomu, abychom skutečně zahráli třem Václavům, tedy manželovi, synovi a vnukovi a také k tomu vašemu výročí. Pozdravujte, Mařenko, vašeho manžela od nás a ode mě. Já to musím říct si ode mě konkrétně.
1: Přeji vám
0: hezkou neděli, no a společně jsme vybrali, respektive vy jste chtěla 4 tenory, to jsme našli a písničku společně jsme vybrali Jdi za štěstí. S tím. A toho štěstí v životě není nikdy dost, takže si myslím, že to bude krásný hudební dárek. Co říkáte?
1: Já si myslím také, že to bude hezký.
0: No tak hrajeme pro vás a také pro vás hrajeme. Hezkou neděli zase nám zavolejte, budeme rádi. Naslyšenou, pěkný den.
1: Děkujeme.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, písničky pro vás.
1: A ty nedělní posloucháte teď 4,5 minuty po 12:30 a do našeho víkendového vysílání nám teď telefonuje Jaromír z Hranic. Dobrý den.
2: Dobrý den. Dobrý den, já přeju všem lidičkám, co vás poslouchají, krásný, prosluněný, prodloužený víkend. No a kdo má rád country a taková pěkná, úsměvná písnička, tak ať si poslechne a ještě zdravím Pepu a Standu, ty mají taky rádi country. No a jinak se mějte fajn a zatím na skle.
1: Dobře, ještě bychom mohli...
2: Ještě Václavům, ještě všem Václavům taky zítra se nedovolám, to bude hodně lidí volat. Tak jen taky přeju k svátku, ať se mají fajn.
1: A ještě bychom mohli říct si tu písničku Divnej smích, Mirek Hoffman a skupina Greenhorns.
2: Tak, tak.
1: Vše je připraveno, naslyšenou, hezkou neděli.
2: Vám taky, na skle. Každý svoje dveře zhrůj.

zubařská sezóna je v plném proudu a my pro vás máme soutěž. Český rozhlas Karlovy Vary vás kompletně vybaví na vycházky do přírody. Od 1. do 30. září poslouchejte naše vysílání a až zazní tento výherní signál,

zavolejte do studia na číslo 221 55 37 37. Třetí volající získá skvělou výbavu. Atlas hub, praktický houbařský nožík, láhev na pití i plátěnou tašku.

Tak to byl Miroš Birka, balada o polných vtákoch na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Je tady následující písemný vzkaz. Dobrý den, prosím o zahrání písničky Vracecí kocour od Jana Vyčítala. Posílám ji celé naší rodině, ať už jsme od sebe kousek nebo každý někde jinde. Kocour se vždycky vrátí domů, tak snad se jednou všichni zase sejdeme u jednoho stolu. Přeji všem krásný den a hodně pohody. Podepsána je Janča z Hamrů.

kapoty a motor žralo, že mu kocour chcával na boty. Nejdřív doufal, že se kocour časem zatoulá, dal ho paní, co má ráda v troubě kocoura. Věřil, že snad konečně

ręce splet. Strašný hrůze, co zaskočil, ještě natropí. Dal klukovi dolar, ať ho v pytli utopí. Byl z toho však nakonec jen převrženej čun. Za dva týdny kluka teprv vylovili z vln.

se ta bíďa picne, tak jak zajíce. Dynamita štěrklá doval do brokovnice, děsná pecka rozlehla se krajem do dály. Kousky ovce po lesích, pak dva dny hledá.

Za 9 minut bude 13 hodin, stále ještě posloucháte nedělní písničky pro vás, je 27. září, před malou chvílí k nám do studia telefonoval Jiří z Karlových Varů a chtěl nechat zahrát písničku pro své přátele, jen tak pro pohodu nedělního odpoledne od skupiny Divokej byl, je to písnička Znamení. Ta už zní teď na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary. Zdravíme Jiří vás i vaše přátelé, klidně příště můžete s námi do vysílání, bude to fajn, když je pozdravíte prostřednictvím našich vln. Tak skupina Divokej byl a Znamení.

Tohle skupina Divokej byl, za chvíli ještě Vaby Daněk, Rosa na kolejích, ve 13 hodin zprávy s Hanou Zubkovou. Já myslím, že stihneme do té doby splnit ještě jedno telefonické přání. Tak za chviličku.

0: vtáhnout. Tak to byla Rosa na kolejích v podání Vabyho Daňka. Já jsem slíbil ještě jeden telefonický vzkaz. Má ho pro nás paní Jarka ze Sokolova. Dobrý den.
1: Dobrý den, nebudu to zdržovat, je sice venku krásně, tak přeju hezký víkend všem posluchačům, písničku, kterou jsme chtěli, nebo já chtěla, tu jsme nenašli.
0: To nemusíme zmiňovat, škoda, je to lépe, no, když řekneme,
1: škoda.
0: Že...
1: Byla i vtipná a tak, takže si dáme tým, ale tam v tom těž.
0: Jdeme na to, Jarko, naslyšenou, hezký den.
1: Taky, naslyšenou.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Hodin.
3: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Sokolov vybral firmu, která zbourá část městské tržnice. Krajská hospodářská komora pomůže absolventům s hledání prvního zaměstnání pomocí nového webového portálu. Velká část obchodů zítra na svatého Václava zůstane zavřená. A dnes čekejte polojasno až oblačno, později jasno, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Město Sokolov nechá odstranit přístavbu městské tržnice z konce 90. let. Demoliční práce budou stát 2 miliony korun. Na místě pak město plánuje veřejné prostranství, říká vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčová.
4: K demolici a i ke stavebním úpravám celé tržnice dochází z důvodu špatného technického stavu budovy. A očekáváme, že k demolici by mohlo dojít, respektive bude zahájena ještě teďkon v podzimních měsících.
2: Nový webový portál kvkkariéra.cz nabízí Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje. Do něj se můžou zapojit firmy v regionu, které potřebují zaměstnance. A nejde jen o nabídku práce, ale taky o odborné praxe nebo stáže. Zájemce můžou firmy oslovovat už během studia. Tým komory podnikatelům pomáhá i s veškerou organizací a domlouváním termínů se školami, říká ředitelka Krajské hospodářské komory Lenka Mansfeldová.
5: Máme tam vlastně sekci přímo pro firmy, kde se jednotlivé firmy mohou zaregistrovat, nabídnout tam veškeré možnosti spolupráce se školami a se žáky a se studenty, kterou nabízejí.
2: Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice. Až 30 cm sněhu leží ve vyšších polohách Vysokých a Západních Tater. Horští záchranáři tam proto i pro dnešek vyhlásili první, tedy nejnižší stupeň lavinového nebezpečí. Kvůli oteplení se mohou hlavně během dne samovolně uvolňovat menší laviny mokrého sněhu.
6: Souvislá vrstva sněhu leží v Tatrách od výšky 1 700 metrů. Místy jeho až 30 cm, v horských žlabech ale i víc. Podle střediska lavinové prevence napadl na poměrně teplou zem, takže na ní špatně drží. Přes den navíc na slunce taje a může se samovolně sesouvat. Horská služba zdůrazňuje, že i menší lavina může být v prudkém skalnatém terénu nebezpečná. Opatrní by měly být turisté také ráno, kdy je po chladné noci sníh naopak tvrdý a zmrzlý. Riziko lavin ale podle horských záchranářů postupně klesá. Ze Slovenska Bára Vránová, Český rozhlas.
7: Sport.
2: Velkou cenu Azerbajdžánu Formule 1 ovládl Brit George Russell z Mercedesu a snížil tak náskok svého týmového kolegy Kimiho Antonelliho v celkovém hodnocení. Na Itala, který dojel pátý, nově ztrácí 66 bodů. Druhý byl Nizozemec Max Verstappen z Red Bullu.
7: Počasí.
2: Dnes čekejte polojasno až oblačno, postupně ubývání oblačnosti až do vyjasnění. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia. Vane slabý proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
8: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: Chebu je z důvodu umístění jeřábu uzavřená část ulice Dyleňská. Objízdná trasa vede ulicemi Šeříková a u stadionu.
8: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Rozhlas jede za vámi.
9: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi, je po prázdninové pauze opět s vámi, vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najdete na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
10: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
9: Pánové, je nám velkou ctí.
10: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
9: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
10: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla, mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
9: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní Ivančická.
10: Tohle jo?
9: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
10: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
9: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
10: Promiň, ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích? No, to jsem se učil totiž doma, víš?
9: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
10: No měli jsme to říct.
9: No, no, to je v pořádku, to je v pořádku.
10: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
9: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct?
10: No.
9: Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
10: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130, protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda, ne zítra. Takže slavíme 130.
9: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
10: A nezanechalo to na tobě stopy?
9: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
10: No, právě.
9: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
10: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
9: Ano. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
10: Ne, to přeháníš to.
9: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
10: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, a tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
9: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymyšlel. Ano.
10: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host v mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
9: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
10: Budu ti koukat do not, ano.
9: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu jméno, já pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul, už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
11: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Yeah. Já budu šťastná.
9: Yeah. Ty budou békat. Zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
11: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě. Alešku.
9: Podívej, já si to taky.
10: To ne.
11: No. A nebo klidně duet.
9: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
11: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: náma.
1: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Bančáků a Bančaček.
0: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říká.
3: Prajzli. A mě to strašně baví. A většinou se mě dotážou, takže už seš vlastně jako načáchla, už si to chytla. A já říkám, nechytla, to je pouze recese.
4: Ale já, když jsem se přistěhoval z Moravy do Prahy, tak Pražáci říkali, hele, podívejte, nějaký volbej Moravák, jo. A pak jsem se vrátil a jezdil jsem za babičkou do Ivanovic a tam říkali kluci asi, ty jsi jeli takový blbý Pražák už ty by, opravdu. Jsi brzo odrodil, teda ti řeknu. My to máme těžký hrozně.
1: K důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
4: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
1: Ale to jako... ty skoro jsi.
4: Jo, no tak díky, díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, se mi asi nevozvu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
1: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mývaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
3: Hrávala.
1: Že jo, já to úplně
3: byla
1: vidím.
3: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
1: No.
3: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná. Jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
1: no,
3: jako
1: jasně.
3: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
4: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo, víš?
1: Jo,
4: hal.
1: Takhle.
4: To je rafinované.
1: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákruta, někdo na Hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
3: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně, stav zprávy.
1: Vody, stav vody na českých tocích,
3: zákruta,
1: ano.
3: Zákruta, myslím, ne, určitě.
4: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
3: To bylo až v jednu, tak
1: nevíš,
3: ne.
1: Nevíš, vystávala dívka do školy.
4: Když jsi do školy, tak to bylo tadadadán, milí ranní cvičenci, vítáme vás u
3: kapely. Aha, ano, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
1: Ne, vůbec, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
3: a samozřejmě
1: stanice.
3: Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
1: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu.
0: A cože?
1: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
4: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
1: Ne, tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
3: Ano.
1: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti. Rozhlas přijel za vámi, sestričkem Rosákem, Ilona Čáková vám zaspívá a další hosté se za malou chvíli ještě chystají.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 20.

0: Opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
1: Tak po 25. v Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takhle takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji a je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
2: Že?
0: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
1: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou. A troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů, a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu, z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se o to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
0: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
3: Já co musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
0: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
4: Dobrý večer, dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tato pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
1: Já mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí pán Bůh a rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
0: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře? Nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách
2: Českého rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve

0: všední dny, je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
1: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad hod neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně, myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
2: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
3: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
1: Děkuju, že jste připomněla mistr Andrleho, protože on oslavil své devadesátiny, takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněl. Děkuji za to.
2: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
1: Český rozhlas i Česká televize v době jakýkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médií, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná, a do 40 minut, pakliže si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potraviny na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
2: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. Stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to tornéro.
4: Děkuji.
2: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to tak je to nádhera, věnovat. To jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuju všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě daprádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy, a protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, z ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavily jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu z té narozeniny nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se po svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka
8: tomu. O samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No je to skutečně tak. Novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale. Úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangl. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí. Nebyla to taková ta klasická souprava, jo? Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestýď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí?
9: Takže bubny, no. Za A. Bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za
5: triangle, A. To bych nepodceňoval paní Čákovou,
9: ten,
5: ale s tím
9: ale
5: fagotem
9: ten jsem teda
5: fagotu.
9: Taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne. To ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. Za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty Vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuji z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně. Děkuji.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková. Děkuji za pozvání.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve Šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Nashledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc z Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty. Že jo?

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: Sokolov a společnost SUAS Group jednají o budoucnosti centrálního vytápění. Pořadatelé festivalu Eurorando připravili u Božího daru památník Kamenné srdce Evropy. Zemědělské družstvo na Jihlavsku ráno obsadili aktivisté, eskortovala je policie. A zítra bude většinou skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Sokolov a těžařská společnost SUAS Group jednají o budoucnosti dodávek tepla pro město i okolní obce, které nyní zajišťuje hlavně uhelná elektrárna Tisová. Město i energetická skupina připravují studie, které mapují možnosti zajištění tepla do příštích let. Obě studie by měly být hotovy do konce října. Poté by podle zjištění ČTK měli zastupitelé Sokolova rozhodnout, jakou cestou se město vydá. Pro příští rok SUAS Group očekává, že většinu tepla bude zatím dál vyrábět z uhlí. Udržet chce zároveň i současnou cenu tepla. U hraničního přechodu mezi Božím darem a německým Oberwiesenthalem vznikl nový turistický památník. 8 metrů široké srdce z kamene připravili organizátoři mezinárodního festivalu Eurorando. Účastníci při slavnostním zakončení festivalu vložili do památníku stovky kamenů. Pokračuje ambasadorka festivalu Zdeňka Šrédlová.
4: Vyzvali jsme všechny účastníky turistického festivalu Eurorando, aby ze svých domovů přivezli kámen, který vloží právě do toho kamenného srdce, a to tady zůstane na památku této akce. A samozřejmě je to i motivace k tomu, aby se sem lidé vraceli i v následujících letech a podívali se, jak kameny přibývají.
3: Policisté vyvedli 24 aktivistů z podniku chovajícího prasnice v Markvarticích na Jihlavsku. Ráno místo obsadila více než 20členná skupina. Protestovali proti podmínkám chovu, konkrétní chov ale prý vybrali náhodou. Zástupci podniku přivolali policii. Podle hlavní zootechničky skupina aktivistů porušila veterinární zákon. Policisté je z místa eskortovali a incident dál vyšetřují. Slovenská policie obvinila dva 15-leté mladíky z přípravy úkladné vraždy. Na případ upozornila jako první televize JOJ, podle které plánovali zabít spolužáka. Policie potvrdila, že oba jsou stíhaní ve vazbě. Soud je uvalil kvůli obavám z pokračování v trestné činnosti. Další podrobnosti ale policisté kvůli pokračujícímu vyšetřování nezveřejnili. Právníci mladíků podali proti rozhodnutí stížnost, o které bude rozhodovat nejvyšší soud.
2: Počasí.
3: V noci a zítra bude většinou skoro jasno. Ráno v údolích, převážně na Chebsku a v Poohří se můžou výjimečně vyskytovat mlhy. Nejnižší noční teploty 8 až 5, při uklidnění větru až 3 stupně Celsia a ojediněle přízemní mrazíky na horách 10 až 7 stupňů. Nejvyšší denní teploty 19 až 22, v Poohří výjimečně až 23 stupňů Celsia, na horách 15 až 18 stupňů. Povane slabý, proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, odpoledne místy až dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Chebu je v ulici 17. listopadu z důvodu stavebních prací zavedený kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Hezký dobrý den vám všem, kteří posloucháte vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. V našem víkendovém programu začíná nedělní dobré odpoledne s datem 27. září 2026. Je prodloužený víkend, tak si můžete udělat trochu pohody a pokud si k tomu poslechnete naše odpolední vysílání, budeme za to rádi. Tak klidný poslech. Víte, jaké místo označil Napoleon jako střed Evropy? Do historie se už za chvíli podíváme s Martinem Písařem. Říkem v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Klidné odpoledne.
0: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že podle Napoleona se střed Evropy nachází na hoře Dyleň? Hora Dyleň, vysoká téměř 1000 metrů, je jedním z výrazných bodů západního pohraničí. Legenda z českého lesa na česko-bavorské hranici praví, že Napoleon Bonaparte při svém vojenském pohybu krajinou v roce 1805 stanul na kameni v okolí dnešní Napoleonovy stezky. Odtud měl pozorovat krajinu i pohyb vojsk a údajně právě v této souvislosti jeho kartografové označili toto místo jako střed Evropy. Napoleonův kámen, který je s příběhem spojován, leží jen několik metrů za dnešní státní hranicí na německé straně. Místo tak stojí přímo na linii česko-bavorské hranice a je přístupné z obou stran. Samotná hora Dyleň je po Čerchově druhým nejvyšším vrcholem českého lesa. Dnes je na jejím vrcholu umístěn televizní a rozhlasový vysílač s technickým zázemím, který je viditelnou dominantou širokého okolí. V jeho blízkosti lze stále najít zbytky bývalého hraničního pásma, včetně pozůstatků oplocení, které kdysi tvořilo dvojitou železnou oponu, oddělující tehdejší Československo od západního Německa.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, o tom, jak se mi stejská, jak moc chybíš mi tu. Chtěl bych napsat báseň, jako Karel Hynek, chtěl bych pro tebe napsat

0: I skupinu Činasky jste slyšeli v našem nedělním odpoledním vysílání 14 hodin a 24 minuty. Na zámek Valeč na Karlovarsku se po víc než 3 letech vrací palmový skleník. Historickou konstrukci včetně kopule opravili restaurátoři v Litomyšli. Součástí areálu byla od konce 19. století. Původní zhruba 15-tunovou konstrukci zachovali restaurátoři asi z 80%. Zbytek museli nahradit replikami.
1: Kluci, další fáze bude, že posadíme tu sedlovou předmontovanou konstrukci střechy nahoru, takže připravte šrouby a předvrtejte otvory.
2: Správně, co půlkou vrtákem, je to tak, dáváme 14 šrouby, že jo?
1: Ano, přesně tak.
2: Dobrý, dáváme dobrý.
3: Jiřík Mošek, restaurátor. Vy tady teď dáváte dohromady palmový skleník v areálu zámku Valeč. Jak moc složité to restaurování bylo?
4: Nejsložitější fáze byla asi to se zorientovat vůbec v tom, který prvek kam patří. Potom jsme teprve se mohli pustit do jeho repase nebo restaurování. Potom následovala fáze odstraňování povrchových úprav a korozních produktů. A teprve potom jsme mohli vyměřovat nové prvky, které bylo nutno vyrábět jako repliky, anebo repasovat ty stávající prvky.
3: Kolik těch částí je původních?
4: U té nosné části skleníku se jedná asi o 80% materie, která se zachovává a 20% se nahrazuje. A v další etapě dojde vlastně k výrobě nových výplňových ocelových prvků pro zasklívání a tam předpokládáme, že těch novotvarů bude výrazně více.
5: Vyrábíme nový konstrukční prvek, protože původní se nezachoval.
3: Říká Martin Pavel z firmy, která tady montuje zpátky konstrukci skleníku.
5: A trošičku nám nesedí díry, tak musíme ještě převrtávat.
3: Kastelán zámku Valeč, Miloš Bělohlávek. Konstrukce palmového skleníku se postupně vrací na místo. Kdo vlastně ten skleník nechal postavit?
6: Skleník nechal postavit hrabě Vincent Thunvalcasína, tehdejší majitel Valče, a zajímavostí je, že skleník nebyl pro Valeč původně určen. Pan hrabě si ho postavil u sebe ve Vídni v paláci a o 3 roky později zjistil, že mu tam ten skleník nepasuje. A tak ten skleník, který musel už tenkrát být nákladný, nechal demontovat, zabalit a poslat na svůj zámek v Čechách.
3: Jak dlouho tady ten skleník tady stojí?
6: Ten skleník tady byl postaven v roce 1894. Bylo to v září, to znamená, že teď je to přesně 132 let od doby, kdy ho stavili poprvé.
3: Vrátí se tam palmy, vrátí se tam zpátky to, co tam kdysi dávno bylo.
6: My bychom opravdu chtěli, aby ten skleník byl skleníkem, protože je to jeho historický účel, to znamená to, co tam bylo původně za hraběte Vincenta, orchideje, palmy, kaktusy, okrasné rostliny.
3: Jak je ten palmový skleník vysoký?
6: Palmový skleník ve Valči má celkovou výšku něco kolem 15 metrů. Opravdu je to velmi dominantní záležitost.
3: Za stavbu palmového skleníku zaplatí zámek zhruba 15 milionů korun. Z Valče na Karlovarsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
7: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi.

0: 4,5 minuty po půl třetí, čas, kdy jste ve společnosti odpoledního vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Pokud máte doma čtyřnohého psího mazlíka, zřejmě už přemýšlíte, jak se o něj postarat s příchodem podzimu a chladnějších dnů. Kolegyně Anděla Blašková si na téma, jak se starat o psa na podzim, povídala s Martinou Daňkovou ze základní kynologické organizace Zruč. Může pes nastydnout?
1: Může se to týkat i psů, zejména psů, kteří bydlí v bytě, a takových těch malých, protože pejsek, který má váhu kolem 2-3 kilo, nám snadno prochladne, hlavně pokud je to hladkosrstý pejsek, takže tam potom neškodí nějaká ta pláštěnka, vytřít ho do sucha, když přijde z deště.
2: Jak ideálně psovi posílit imunitu na podzim?
1: Krmením a otužováním. To je jako u lidí. Otužování je míněno to, že když nemáme zrovna ideální počasí, takže ho nevezmeme před dům vyčůrat a zpátky, prostě navlečeme pláštěnku a jdem se pěkně projít. Otužováním je míněno i to, že musí mít dostatek pohybu, čili fyzickou práci. Pokud ho nemůžeme zabavit fyzicky, tak určitě těm psům dělá dobře i právě na tu imunitu a odolnost zabavit ho psychicky. Na doma nějakou hru, hlavolám, prostě s ním nějak pracovat, aby jen tak neležel na kauči.
2: Zmínila jste pláštěnky. Je podzim vhodný pro to sehnat nějaký teplejší obleček? Ještě víc zabalit pejska, aby neprochlad?
1: Zase záleží na tom, jestli ten pejsek bydlí v bytě nebo v boxu venku a co to je za plemeno. Pokud je to malý pes, zejména hladkosrstý pes, ten samozřejmě prochladne snáš, protože určitě nám snáš prochladne ratlíček než třeba německý ovčák. A záleží na tom, jaká je venkovní teplota, ale ono v podstatě při tom venčení tomu psovi stačí, pokud nechceme, aby nám promoknul a fouká, tak ta pláštěnka stačí.
2: Je během podzimu kladen třeba větší zřetel na vyčesávání psa?
1: Určitě, protože na podzim nám ty psy začínají línat. Takže je třeba tu odumřelou srst odstraňovat, abychom neměli potom plný byt.
2: Na podzim může blhnout srst? Jak často ji kontrolovat?
1: Psa kontrolujete v podstatě neustále. Jste s ním v denním kontaktu, takže ho kontrolujete neustále. Takže pokud vám pes zmokne a vezmete na něj ručník, tak tím už máte tu kontrolu vlastně vyřízenou.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Dnes večer v České televizi. ČT1. Ze stínu končící války se vynoří sériový vrah žen. Premiéra filmu podle románu Pavla Kohouta Hvězdná hodina vrahů. ČT2. Malý krok pro člověka, obrovský skok pro lidstvo. Ryan Gosling jako legendární astronaut Neil Armstrong ve filmu První člověk. A ČT Art uvádí první hudební komedii Jiřího Šlitra a Jiřího Suchého, který brzy oslaví 95. narozeniny. Člověk z půdy. Nedělní večer s Českou televizí.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, hvězdy, hity, legendy.
1: Dnes je 27. září a své 66. narozeniny slaví zpěvák David Koller. Přišel na svět v roce 1960 v Praze. Pochází z pěti sourozenců, má dva bratry a dvě sestry. V dětství ho dokonce vyloučili ze základní školy, vzdělání proto dokončil na jiné a nakonec se vyučil elektrikářem. První muzikantské zkušenosti má David Koller způsobení v dětském sboru Bambini di Praga. Za bicí si poprvé sedl ve 4 letech. V 6 začal chodit do houslí, pak si přibral klavír a trumpetu. Jeho první velkou štací byla pověstná Jasná páka na začátku 80. let. V období zákazů, kdy Jasná páka nesměla hrát, vystupoval s Lubošem Pospíšilem. Pak na několik let zakotvil u Žentouru s Jankem Ledeckým. Jako talentovaný hudebník měl zkrátka spoustu projektů, nebo v nich alespoň působil. Největší zlom v jeho kariéře přišel v roce 1987, kdy se připojil k PBH a Robertu Kodymovi. Spolu s klávesistou Michalem Dvořákem pak založili asi nejznámější 90-kovou sestavu jménem Lucie. Kapela bourala hitparády, hrála se všude v rádiích a hned za debutové album dostala zlatou desku a vyhrála cenu Anděl. Nic ale netrvá věčně. Éra skupiny Lucie s Davidem Kollerem zřejmě definitivně skončila v únoru roku 2024, kdy oznámil odchod s tím, že se chce věnovat své kapele Koller Band. Na postu zpěváka ho v Lucii nahradil Viktor Dyk. Za největší solový hit Davida Kollera je všeobecně považována skladba Chci zas v tobě spát. Tuto píseň pro něj složil Oscar Petr. Písnička vyšla na jeho prvním solovém albu v roce 1993. Mlčíš

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce září i pro Karlovarsko a celé západní Čechy.

0: 15 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Střední škola živnostenská v Sokolově zmodernizovala učebnu cizích jazyků i počítačovou síť. V ulici Třebíského v Aši na Chebsku bude opravené sportoviště. Zvyšování daní se nevyhneme, řekla v nedělní debatě na České televizi ministryně financí Alena Schillerová. A zítra bude většinou skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Střední škola živnostenská v Sokolově má nové vybavení pro učebny jazyků a kvalitnější školní síť. Pro výuku cizích jazyků škola pořídila 30 nových notebooků, interaktivní obrazovku a specializovaný software pro hodiny angličtiny. Zřizovatel Karlovarský kraj za práce zaplatil přes 8 milionů korun. Většinu nákladů pokryl program Spravedlivá transformace. Pokračuje mluvčí kraje Jana Boučková.
2: Druhý projekt přinesl obnovu školní sítě s cílem zajistit její spolehlivější provoz, lepší dostupnost Wi-Fi připojení a vyšší úroveň zabezpečení. Součástí bylo pořízení nového serveru, firewallu, síťových přepínačů, Wi-Fi přístupových bodů a záložních zdrojů. Nové systémy zároveň usnadní správu uživatelských účtů, školního majetku i provozních záznamů.
0: Aši na Chebsku finišuje oprava sportoviště v ulici Třebíského. Hřiště určené pro míčové sporty je uvnitř panelové zástavby. Vybudované bylo v roce 2012. Po letech intenzivního užívání a také vlivem vandalismu se ale jeho technický stav výrazně zhoršil. Za práce zaplatí radnice 2 miliony korun.
3: Projekt počítá s vybudováním nového hřiště s 4metrovým oplocením určeného pro malou kopanou a basketbal. Povrch bude tvořit červená umělá sportovní hmota s vyznačením hracích ploch pro oba sporty. S ohledem na minimalizaci hluku bude nové oplocení doplněno speciálními ocelovými sítěmi, které tlumí nárazy míčů. O provoz hřiště se postará správce. Z Aše na Chebsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě na České televizi to potvrdila ministryně financí Alena Schillerová.
4: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme. To říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
0: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní, řekla v debatě Schillerová. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů stojí, že nechce zvyšovat daně. Zlepšit státní finance měl důslednější výběr daní, potírání šedé ekonomiky a úspory na provozu státních institucí. Švýcaři v referendu zřejmě zamítli návrh na přijetí přísnější formy neutrality. Z odhadů výsledků státní televize SRF vyplývá, že proti hlasovali více než 2/3 voličů. Schválení by Švýcarsku znemožnilo uvalovat hospodářské sankce na válčící státy nebo spolupracovat v dobách míru se Severoatlantickou aliancí. Pravicová švýcarská lidová strana uvedla, že tradiční neutrální postoj země oslabilo zavedení sankcí vůči Rusku po začátku invaze na Ukrajinu.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou skoro jasno, ráno v údolích se můžou výjimečně vyskytovat mlhy. Nejnižší noční teploty 8 až 5, při uklidnění větru až 3 stupně Celsia a ojediněle přízemní mrazíky, na horách 10 až 7 stupňů. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia, v poohří výjimečně až 23, na horách 15 až 18 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, odpoledne místy až dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: U Jalového dvora na Karlovarsku ve směru na Loket se střetlo osobní auto s motorkou, jezdí se kyvadlově jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Hezký dobrý den. Po zprávách pokračuje nedělní dobré odpoledne Českého rozhlasu Karlovy Vary, rádia vašeho kraje. Jak té zpravodajské relaci přidám ještě informaci o čase, je 15 hodin a 5 minut. Jsme rádi, že jste v naší společnosti i o tomto prodlouženém víkendu. No a kam se vypravit, třeba odpoledne nebo dnes večer, tak to za chvíli nabídnou tipy pro volný čas a v této hodině jste zvyklí soutěžit a my toto zachováme i dnes v neděli 27. září 2026. A přidáme pohodovou muziku hned na úvod. Zuzana Norisová. Přeju hezké odpoledne a dobrý poslech.
1: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: Tipy pro volný čas.
1: A slíbené nedělní pozvánky teď v 15 hodin a 12 minut. Do Karlových Varů se vrátil festival ChocoFest až do 18 hodin. Nabízí v hotelu Thermal program pro děti i dospělé, soutěže a překvapení a také sladké speciality z Česka i ze zahraničí. Michaelská pouť opět oživí historickou část ostrova. Návštěvníky do 17 hodin čeká den plný živé hudby, divadla, vystoupení papoušků, tibetská loutková pohádka pro děti, pouťové atrakce a rukodělné stánky. Ulicemi projdou také harlekýni na chůdách. Zahrají například kapely Karlovarka, Tsunami, Pokoj číslo 26 a Poutníci. Karlovarské smetanovy sady nabízí do 23 hodin program svatováclavských slavností. Park u kulturního domu v Hazlově na Chebsku přivítá už po 35. návštěvníky Babího léta. Od 17 hodin zahraje Vaby Daněk Revival a po něm Honza Nedvěd mladší a Jindřich Hovorka. A galerie v Chebu, galerie 4, zve na výstavu Tři cesty. Představuje tři osobité fotografické cesty jedné rodiny, manželů Jiřího a Jiřiny Hankejových a jejich syna Michaela Hankeho. Jiří Hanke zaznamenává proměny prostředí, například rodného Kladna. Jiřina Hankejová hledá fotografické motivy v každodennosti i v intimitě vlastního života. A Michael Hanke je dokumentarista. Tak takové byly nedělní tipy pro volný čas ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary s datem 27. září. Teď je 15 hodin, 13,5 minuty, čas na muziku. Hezké odpoledne a dobrý poslech.

Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: Tak hudební podkres napovídá, že teď v 15 hodin na 24 minut můžete v nedělním dobrém odpoledni soutěžit. K dispozici je studiová linka Českého rozhlasu Karlovy Vary 221 55 37 37 a připravená je také soutěžní otázka a cena za správnou odpověď. V dnešní soutěži můžete získat audio nahrávku na flash disku s názvem Chebské pověsti Miry Mladějovské. Audio nahrávku vytvořili herci Západočeského divadla v Chebu a žáci Chebské základní umělecké školy. Chebské pověsti také nabízí turistické infocentrum na náměstí krále Jiřího z Poděbrad v Chebu. Tak to je cena, o kterou dnes můžete soutěžit a připravená je samozřejmě otázka. Budu čekat na vaše telefonáty. Ještě jednou tedy linka k nám do studia 221 55 37 37. To je telefonní číslo do studia a pokud nám zavoláte, můžete soutěžit v našem víkendovém vysílání. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Kdo pak je na telefonu? Dobrý den.
1: Josef z Chebu.
0: Josef z Chebu je první soutěžící, tak Josefe, pokud správně odpovíte na moji dnešní soutěžní otázku, audio nahrávka s názvem Chebské pověsti Miry Mladějovské bude vaše. Z jakého roku pochází, to už je otázka, z jakého roku pochází první písemné zmínky o Chebu? A vy to budete určitě vědět. Chcete nápovědu nebo tipnete?
1: Dejte mi, ono to bude přes 900 let. Dejte mi nápovědu.
0: Takže za A 1061, za B 1149, za C 1203.
1: Dáme prostřední možnost, já nevím.
0: Dáme variantu prostřední, také bych třeba typoval takto, 1149, ale není to správně, bohužel.
1: Tak to mě nechci.
0: Já bych na to byl úplně stejně. Naslyšeno, hezký den. Tak to byl náš první soutěžící v našem dnešním, tedy víkendovém vysílání v odpoledním programu. A telefony doblikaly. Uvidíme, zdali ještě někdo zkusí štěstí ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Dobrý den.
2: Dobrý den, Anička Sokolov.
0: Anička Sokolov.
2: A já bych typovala to 1061, nebo jak to bylo?
0: Je to za A, varianta A 1061. První zmínka o Chebu je skutečně ano. Z tohoto roku 1061. Je to ta varianta A, je to správně. Takže Aničko, já vám gratuluju a
2: děkuji.
0: Audio nahrávka na flash disku s názvem Chebské pověsti Miry Mladějovské bude vaše. Užijte si hezkou cenu od Českého rozhlasu Karlovy Vary. Naslyšenou, pěkný den.
2: Naslyšenou, děkuji.
0: Tak Anička, naše dnešní soutěžící, zabodovala ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary 15 hodin 27 minut. Dobré odpoledne, klidný poslech.

0: Jazykový koutek.
1: I to je rubrika, která patří k našemu víkendovému vysílání. Co je to přiznaný spoj? Kdo to neví, dostane vysvětlení od ředitele Ústavu pro jazyk český. Slovo má Stanislav Jurík a jeho kolega.
2: U dnešního jazykového koutku má Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český trochu obavu, jestli nebude vysvětlovat něco, co může být zrovna v Plzni dobře známo. Řeč bude totiž o jednom technickém obratu a Plzeň je přece město techniků, strojařů a podobně. Věříme ale, že se najde někdo, koho určitě obohatíme o nové poznatky. Vítám vás, dobrý den.
3: Dobrý den. Myslím, že obohatíme přinejmenším toho, kdo se nás na daný obrat ptal. Jde konkrétně o obrat s přídavným jménem Přiznaný a dotaz zní, co to znamená, když se řekne, že spára je přiznaná nebo že jde o přiznaný spoj. Odpověď je přitom poměrně snadná, je to taková spára nebo takový spoj, který je prostě vidět. Není nijak zamaskovaný nebo překrytý a podobně.
2: Už jsme mluvili o tom, že je obrat z oblasti technické. Můžeme si teď upřesnit, kde konkrétně se používá?
3: Netroufl bych si přesně říct, ve kterých technických oblastech je nejtypičtější. Ale podle nalezených dokladů je zřejmé přinejmenším to, že je to termín odborný, tedy že nejde o technický slang. Najde se ve strojírenských učebnicích, skriptech, technických příručkách a podobně. Ať už vysloveně nebo pomyslně dává přídavné jméno Přiznaný do kontrastu různé způsoby technického řešení. Dejme si praktický příklad. Řekne se, že nějaká spára na karosérii auta byla u staršího modelu přiznaná, zatímco u novějšího modelu už přiznaná není. Znamená to, že na těch starších autech je spára jasně vidět, není nijak, řekněme, maskovaná. U novějších je ale nějak zatmelená, přelakovaná do úrovně součástí, které spojuje a není na pohled vůbec vidět, je od okolí prostě k nerozeznání.
2: Dá se říct, co se v té technické oblasti nejčastěji přiznává nebo naopak nepřiznává?
3: Když vyjdeme z těch jazykových dokladů v Českém národním korpusu, protože technickou praxi dopodrobna bohužel neznám, nejčastěji se hovoří o přiznaných trámech, nebo chcete-li o přiznaném trámoví. A to se vlastně dostáváme k tomu, že přiznávání a nepřiznávání v tom našem smyslu je časté také ve stavebnictví. Asi se sluší dodat, že přiznaný trám je takový, který není ničím zakrytý, to znamená, je jasně vidět třeba v místnostech, které jsou půdní ve stavbou. Celkem častý je ve stavebnictví také přiznaný, tedy viditelný, nezakrytý, ničím neobložený betón. Přiznaná či nepřiznaná spára je ale také dost hojná.
2: Proč se vlastně takovým spojům, trámům a podobně říká právě přiznané?
3: Nevím, proč volba padla právě na přídavné jméno Přiznaný. Tomu, kdo ho poprvé v podobném obratu použil, zřejmě přišel jako východisko vhodný základní význam tohoto přídavného jména. Dalo by se ale samozřejmě použít i u jiných obratů, třeba viditelná, nezakrytá spára. Oproti přiznané spáře ale mají tu nevýhodu, že by mohly být vykládány jako negativně hodnotící. To znamená, jde o spáru, která by měla být zakryta, protože třeba nepůsobí esteticky. Tak to ale není. Co je přiznané, je ponechané úmyslně a třeba právě z estetických důvodů.
2: No a my jsme se přiznali k přiznanému spoji v dnešním jazykovém koutku s Martinem Proškem. Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou.

0: Sportovní minuty. Sport očima Vladislava Janouškovce.
1: Chcete vědět, jak se o víkendu dařilo sportovcům z Plzeňského a Karlovarského kraje?
2: Všude jsou chyby, to víme, ale za 3 zápasy máme 9 bodů.
1: Slyšet emoce hráčů na palubovce po posledním hvizdu?
3: Jsem vnímal jenom to, že se vzdalujem soupeři a že ten tým, že kolem to vaří.
1: Prožívat s oblíbeným týmem úspěchy i prohry?
4: Já jsem strašená, že jsme to zvládli.
1: Každé pondělí po 15. hodině.
0: Sportovní minuty.

0: 15 hodin, 8 a 40 minut, osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jestli můžeme objíždět kolonu přes čerpací stanici nebo odpočívadlo. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Na silnicích se v létě často tvoří kolony a řidiči pak hledají jakoukoliv cestu, jak se pohnout dál. I proto vám přinášíme praktické rady ve spolupráci s dopravní policií. Dnešní téma míří na situaci, kterou zná snad každý. Položte si otázku. Můžu objet kolonu bez zastavení přes čerpací stanici nebo odpočívadlo? Jak to opravdu je, už prozradí plukovník Jan Straka.
3: Pokud pominu to, že je to vůči ostatním řidičům neslušné a nesportovní, tak zákon nezakazuje projet čerpací stanicí. Pokud tam není umístěna třeba nějaká dopravní značka, například průjezd zakázán, a já bych bez zastavení a bez toho, aniž bych tam cokoliv dělal, projel. To pak by byl jiný případ, ale obecně lze říct, že to není zakázané.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: No a zítra si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: V Bochově na Karlovarsku pracuje nízkoprahový klub pro děti a mládež. Plzeň by v této sezóně mohlo navštívit stejné množství lidí jako loni. Otištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné požádat nejpozději do středy 30. září. A zítra bude většinou skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Bochově na Karlovarsku můžou děti i dospívající využít zázemí nízkoprahového klubu Viktorka. Dlouhodobě nabízí bezpečný prostor klubovny v centru města i terénní služby. Určené jsou pro mladé lidi od 6 do 26 let a veškerá poradenská pomoc je bezplatná, říká sociální pracovnice Gabriela Halasová.
2: Mohou přijít tak, jen jak jsou, takže postupně si tady vybudou s námi důvěru. Kdyby potřebovali s něčím pomoc, tak jsme tu pro ně. Hrajeme hry, povídáme si a přitom si často dostaneme i k tomu, co skutečně řeší. A někdy začneme jenom u obyčejné hry a skončíme u důležitého rozhovoru.
0: Dnes je Světový den turismu. Plzeň předpokládá podobně úspěšnou návštěvnickou sezónu jako loni. Těžila mimo jiné z kulatých výročí plzeňské zoo i loutky Hurvínka. Návštěvnost neovlivnily ani práce na rekonstrukci náměstí Republiky, pokračuje Helena Mařanová z městské společnosti Plzeň Turismus.
3: My podle dat z prvního pololetí, kdy ta návštěvnost Plzně byla o malinko lepší než v loňském roce, předpokládáme, že ta sezóna bude obdobná. V loni do Plzně přijelo 310 tisíc turistů, kteří zde dávali více než 550 tisíc nocí a zároveň mluvíme asi o 2 milionech jednodenních návštěvníků.
0: Zájemci otištěné oznámení o lednovém zvýšení důchodu mají už jenom několik dní na podání žádosti. České správě sociálního zabezpečení je musí doručit nejpozději do středy 30. září, říká Jakub Bejček z oddělení komunikace České správy sociálního zabezpečení.
4: Papírové oznámení zaslané poštou je pro většinu klientů spoplatněno podle aktuálního ceníku České pošty. Lidé narození před 1. lednem 1955 ho dostanou zdarma. Oznámení si můžete také zdarma vyzvednout osobně na kterékoliv správě sociálního zabezpečení. Elektronicky je dostupné na e-portálu České správy sociálního zabezpečení a lidem s datovou schránkou fyzické osoby je doručeno automaticky a zdarma.
0: Kdo už jednou o zasílání papírového oznámení v minulosti požádal, nemusí to dělat znovu. Valorizační oznámení mu přijde. Ve východním Kongu na jezeře Kivu se převrhla loď převážející obchodníky. Nejméně 12 lidí zemřelo a desítky dalších se pohřešují. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na místní úřady. Na lodi bylo více než 50 lidí, zatím se podařilo zachránit 15 z nich. Příčina nehody není jasná. Lodi jsou v Kongu důležitým dopravním prostředkem. Nehody jsou ale podle AP poměrně časté. Plavidla jsou často přetížená a řada lidí cestuje i přes výzvy úřadů bez záchranných vest.
1: Sport.
0: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a společně s československou reprezentací vybojovali v týmové soutěži 12. titul v historii. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 završila v Šenčenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou skoro jasno, ráno v údolích se můžou výjimečně vyskytovat mlhy. Nejnižší noční teploty 8 až 5 při uklidnění větru až 3 stupně Celsia a ojediněle přízemní mrazíky. Na horách 10 až 7 stupňů. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia. V poohří výjimečně až 23, na horách 15 až 18 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Odpoledne místy až dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Mariánských Lázních je z důvodu opravy zúžená vozovka na místní komunikaci v městské části stanoviště.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
5: K životu potřebuje každý mít co jíst, pít a dýchat. Ale aby byl člověkem, nesmí v jeho životě chybět pokora, láska a smích. A právě o ten se dnes postaráme s takovým umělcem, který ho vždycky uměl rozdávat přímo s živelným natyrelem. Na jeho kousky se s vámi těší Patrik Rozehnal. Onen muž se narodil jako Pavel, ale později mu dali přezdívku Čmaňa.
6: Jsem spíše znám pod přezdívkou Smrti brácha.
5: Za svůj život získal obdiv mnoha diváků i posluchačů.
6: Zde tuto vidíte medaile, jimiž jsem byl dekorován.
5: Za co je dostal, uslyšíte právě v našem pořadu.
6: A hned na začátku chci se zeptat,
5: co budeme pouštět za ukázky, že jo?
6: Výborně.
5: Ty nejlepší, veselé a plné radosti ze života. Vždyť vám o tohle přece vždycky šlo, o rozesmáté fanoušky.
6: Zajisté.
5: Proto vás dnes bude bavit Pavel Zedníček.
6: Smrti brácha, prosím.
5: Ale vy nás máte rozesmát.
6: Já nejsem cirkusák, já jsem instruktor.
5: Ale já myslel, že jste komediant.
6: Smrti hlav, teda smrti brácha. A žádné urážky, prosím.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Budeme dnes společně s Pavlem Zedničkem stavět pomyslně zeď jeho života. Cihlu po cihle přidáme informace a půjdeme léty až k současnosti.
1: Hvězdné návraty.
0: Začněme 1. listopadu roku 1949. To se narodil přímo ve vesnické kovárně v Hošticích-Herolticích na jižní Moravě. V chalupě tehdy vonilo uhlí a železo a malý Pavlík slýchal bušení kladiva do kovadliny. Jeho rodiče milovali divadlo a sami hrávali i jako ochotníci. Už jako kluk tedy přičichl k jevišti a prodával vstupenky na vesnická představení a občas si směl v dětské roli i stoupnout na prkna vedle dospělých. Byl to nenápadný začátek jeho velké lásky k herectví. Přesto se vydal nejprve praktičtější cestou. V nedalekém Zlíně, tedy tehdy Gotwaldově, vystudoval střední kožařskou průmyslovku.
2: To štěstí, že na té škole byli profesoři, kteří tam vedli ochotnický soubor se študákama, já jsem se tam přihlásil. No a když jsme poslední ročník bude hráli nějakého Shakespeara, já tam hrál nějakou figurku, tak ten profesor technologie, tenkrát nějaký pan Jančařík, druhý den místo, aby nás učil něco o mašinách, o strojích, tak říkal, začal mít o tom divadle, pak řekl tu větu, čověče, Zedníček, za ten herecký výkon by se nemusel strdět ani herec divadla pracujících ve Zlíně. No a to mě nakoplo, pak jsem šel dělat zkoušky, zase s hercem to navrátili, ten mě připravoval ty zkoušky do Brna, no já jsem tam odjel, a udělal. A tomu říkám velikánské štěstí, takže proto já s radostí, ještě musím říct tuhletu historku s mým tátou, kdy naše byli takový ochotníci, a když jsem odjížděl do Brna, tak mamina se ptala, kam jedeš? Říkám, mám, jedu na zkoušky na jamu. Já jim to neřekl a on říkal, co to je, říkám, jamu, Janáčko, akademie muzických umění a mamina, budeš tam hrát na štěbli, říkám, ne, to je jako na divadlo, mlčeli, nic neřekli, já jsem se vrátil po třech dnech, tata říkal, tak co jsi udělal nebo neudělal, jsem říkal, no, tati udělal, proč jsem všema třema kulama, teď jenom čekám, jestli mě vezmu nebo ne, a on se na mě podíval, říkal, však kdybys neudělal, tak bych tě koupil do řití.
3: Režisér, promiňte, dobrý den, promiňte, nezlobte se, žedu. Promiňte, že jdu takhle pozdě, ale mě ujel autobus, pak dokonce celý vlak mi ujel a nakonec i tramvaj.
4: Co pak, to by tak nevadilo, ale co je to za kostým, tomu já nerozumím.
3: To je Richard III, já ho mám naštudovanýho. Volali mi, že tady děláme tu hru, jak on nakonec padne ve válce.
5: Já tu válku nezaviděla.
4: Ano,
5: já můžu, pane Richard.
4: Já vím, že můžete, ale ona se trošičku změnila situace, jak vidíte. Víte, protože vám přišel jiný syn, než kterýho jsme čekali. Takže vy vlastně jste od teďka matkou Richarda III. No, ale já myslím, že ono to jde. Já myslím, že jo, teď to přeci umožňuje moderní divadlo. Takové to kombinace. Proč by divák nemohl sledovat příběhy různých postav najednou? Že jo? Já myslím, že to dáme docela dohromady. Jo, tak pojďte.
3: Šéfe, nechci vyrušovat. Ale teď jsem měl mít přednášku o významu dobrýho vojáka Švejka pro udělování modrých knížek.
5: Ježišmarja.
4: Na to jsem já zapomněl, ale na to už nějak nezbyde čas.
5: No.
4: Ale helejte se, ono to půjde. Podívejte se, začneme zkoušet, děti. Pojďte, jo? Vyjdeme tedy ze situace, že dva bratři, Richard III. A Josef Švejk, přicházejí za svojí matkou.
3: Šefe, ale já přece nemůžu hrát Švejka, máte rozum. Já jsem inspicient, já můžu hrát nějakou malou čurdičku, ale ne velkou roli, copak, to jsem na národě nebo co, to nemůže hrát ani dobrý herec a já jsem špatný herec.
5: No ale pane režisére, to je zase pravda, on je špatný.
3: No. Děkuju, že jste se mě zastala, kolegyně.
5: No.
3: Pohodná holka.
4: Prosím vás, nekomplikujte to, rozumíte? No. To je právě to, co moderní divadlo dneska umožňuje. Vy si to vemte, to je zkratka. A dneska divák už chápe zkratku. Proč mu tedy neumožnit sledovat tři různé dramatické postavy
5: v jedné hře? Ano, já jsem to viděla v televizi.
4: Ano, že třeba upoutávka, rozumíte, na několik filmů na jedno, tak je to splácaj dohromady, že se v tom skoro nikdo nevyzná.
3: Reklamní spot.
4: Ano, tak pracujte mi s tou zkratkou, jo? Tak.
5: Já tu válku nezavinila.
3: Já nebyl stvořen pro milostné hrátky.
6: Já jsem z toho blbej.
5: Ale u mě dobrý, pane režisér, já si myslím, že u mě dobrý.
4: Ano, ale víte, zatím je to takové, řekl bych, dějově trošičku chudé.
0: přijímacích zkoušek na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění to zkusil po svém. Sehrál toho Švejka, o kterém tu taky byla řeč. Odrecitoval úryvky humorných povídek a přidal i pár veršů. Snad tou bezprostředností a tím talentem porotu zaujal a ke studiu herectví byl opravdu přijat. Na akademii se tehdy sešla mimořádná generace. Pavel se dával v lavicích a po nocích popíjel víno s budoucími hvězdami českého filmu a divadla. S Jiřím Bartoškou, Bolkem Polívkou, Svatoplukem Skopalem, Karlem Heřmánkem i Miroslavem Donutilem, se kterým se také ocitl na jevišti divadla Na provázku.
2: No tak my jsme tam byli jako studenti, že na ten provázku, takže jsme neměli moc žádný čas. Tak samozřejmě, když jsme někde seděli, flámovali, nebo takhle, seděli, tak se povídal, měl vždycky byl jako, ne, bych neřekl upovídaný, ale povídal, ale že bych si říkal, hele, bude výborný bavič, jako je skvělej v tomhle tom. Dneska tak to mi nenapadlo, člověče, protože my jsme hráli Kichota a další představení, a takže tam Máchův máje, Evitásky a taky bláznoviny. A to nás ani nenapadlo, že by Míra, že by mohl být jako takovým skvělým bavičem. No, nepostřelili jsme to.
7: Byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a fotou ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím.
8: No to nemyslíte vážně.
7: Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí.
8: Fuj, to jsem si oddechl.
7: Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený, 20 marek, a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že jo? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádný jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy, a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a říkali, když se loučili na nádraží, já ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. A my jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, yeah, hej. Jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo. Krásný Francouzky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel, a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, člověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den blavostu. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, myslíš, že musíme dotlačit nějakou babu? Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo? Viděl jsi to venku, co tam chodí, člověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl vohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně, a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře. A říká, budeš mě tlumočit. ona otevřela, ptala se, co si přejeme. Já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád, a vy se mu líbíte. Oh, děkuji vám, merci beaucoup. A byla taková celá jako spokojená, že se líbí, a Čmaně říká, ty, já tě hrozně chci. A ona co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaně, lup tam nohu, jo? A ona přibu, teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis, polis, polis. Říká, Čmaně, co ona říká? Říkám, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já jich chci, hrozně jich chci. Říkám, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu.
9: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: slavnostné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Dnes nás baví Čmaňa, tedy pardon, Pavel Zedníček. Tu přezdívku Čmaňa mu prý vymyslel Bolek Polívka. Nikdo už přesně neví, proč právě Čmaňa, ale to jméno se prostě ujalo. Stejně jako jedna vizuální značka, bez které si Zednička dodnes málo kdo dokáže představit. Mám na mysli jeho výrazný knír. Ten si začal pěstovat už v mládí, oholil ho jen výjimečně. Prameny uvádí jenom dvě nebo tři příležitosti, kdy se odhodlal ukázat tvář bez kníru. Jednou dokonce na natáčení filmu musel knír schodit a kolega Petr Nárožný pak žertoval, že bez kníru má Pavel obličej jako jezdeckou holínku. Jindy si během divadelního představení v roli Dona Juana strhnul nalepený falešný knírek a přihlížející Jiří Bartoška se prý zděsil a zapřísahal ho, aby si ten pravý už nikdy neoholil. Zedničkův knír zkrátka patří k němu. Je to symbol bodrého Moravana, baviče i svůdníka, podle potřeby role. Jeho divadelnictví naplno profesionálně začalo tedy v Brně v roce 1973, kdy získal své první angažmá. A pak se s kamarády stěhoval.
2: No vlastně to začalo s tím Červeným studiu Ústí nad Labem. Tam my jsme odešli vlastně z provázku z Brna. Když odešel, přijel nějaký Jarda Chundela, který tam končilo v Ústí nad Labem, končilo kladivadlo. No a nový šéf a přišel nějaký Jarda Chundela do Brna za náma a říkal, že nám dává nabídku jako do Ústí nad Labem. A my jsme v té době nějak jsme na provázku byli nějaký divný vztahy. No tak jsme odjeli naším trabantem, teda mýho taty trabantem, jsme odjeli do Ústí nad Labem. Jirka Bartoška, Karel Hermánek, Sváťa Skopal. No a oni kvůli nám, si představ, hráli v 10 hodin večer představení, aby jsme věděli, co se tam asi bude odehrávat, do čeho jdeme, jo. Akorát jeden herec se naštval někdy o půlnoci opas, že tak bude hrát pro nějaký blbečky, tak tam někde z Brna odešel, tak dostal okamžitou výpověď. Tak a nám se to zalíbilo, takže my jsme tam zůstali s Karlem a s Jirkou jsme tam zůstali a jedinej, teda Sváťa zůstal v Brně, protože mu tenkrát jeho děvče řekl, že on patří do velkého divadla. Takže Sváťa zůstal Mahence a Míra, ten zůstal na provázku, donutil. Mm-hmm. No, takže my jsme vlastně zůstali, byli 4 roky, já teda 4 roky byl v Ústí, kluci po 3 letech to nevydrželi, odešli do Městské divadla v Pražských, kde je obsadil do muzikálu Nejkrásnější válka. Marťa, který měl jeden tón, tak ten zpíval muzikálu. Pak přišel ten Jarda Chundela zase mohl nalákat na zábradlí, že bude dělat šéfa a on si nás vzal na zábradlí. Takže tak vznikla tady ta naše parta, kde, no a do toho Ewald Schorn, to režíroval v Ústí nad Labem, že jo. No a kdo tam ještě? Juraj Herce režíroval v Ústí, že jo. No tak Ewald začal taky v tom na zábradlí režírovat. No a tak jsme tam odehráli ty všechny představení. Takový ty éry, jakože byl Havel a Bratři Karamazovi, Astrolog, Ručná samota, no, bylo to krásná doba na tom zábradlí.
1: Zároveň se stále víc objevoval před filmovou i televizní kamerou a začal taky bavit lidi. No a později už to byl jenom krůček k tomu, aby točil i scénky. Třeba tu společně se Zdeňkem Izerem pro Telebazár a televizi Prima.

0: Tady se ještě někdo chytil, tyhle. Volám. Policajt. Jseš v pohodě?
1: Kdy se to stalo?
0: Já nevím, tady já jedu ty s tou mojí Miladou.
1: S jakou Miladou?
0: No to je to moje auto, ne? Jedu a nějaký kreten stojí u krajnice, ty.
1: Jaký kreten?
0: Já nevím.
1: Kde u tebe kreten? Já tady stojím s radarem, měřím rychlost a najednou jde nějaký kreten a vrazí do mě. A já si nic nepamatuju.
0: No jak jsi ty kretene, kreten?
1: Kde u tebe kreten, ty?
0: No, tak já nevím.
1: Ale je to jednoznačně tvoje vina. Zaplatíš pokutu a seberu ti papíry.
0: Počkej, tak jako pokutu se pojď bavit nějak rozumně, jako nebo tohle, ale jako papíry to není dobrý nápad.
1: No tak, tak zaplať pokutu, no. Tak dej sem peníze.
0: Tak já ti nedám pokutu, já ti dám úplatek a rovnou se na to.
1: No vidíš, no tak dělej, no tak. Dělej, no.
0: Hele.
1: No výborně, no, dobře, no tak.
0: Tyvo, to byla dobře, pecka,
1: nemusíš. Dobře, tak.
0: My jsme se znova narodili, chápeš to?
1: Jo, tak buď rád, no.
0: Tyvo.
1: Hele, pojď se, já víc peněz nechci, rozumíš? Já jsem slušný člověk, víš, ze zásady.
0: Jo. Je, hele, ona se nerozbila, čověče.
1: Co?
0: Slivovice. Tak si dej, když
1: no,
0: jsi
1: to
0: v šoku
1: ještě. No to víš, že si dám, já si musím postavit na nohy, víš, to byl šok, šok jak svině.
0: Nandy, čili parkování.
1: Ježiš, ale to je dobrá, čiče, to je dobrá, to je výborná. Odkud máš?
0: Z Moravy.
1: Kuně, od nás?
0: Aha.
1: Ne, výborná, ježiš, ta výborná, čiče. No hele, nepil ty si náhodou za jízdy?
0: Ne, já jsem ve službě, takže já nechlastám ve službě.
1: Co, nechlastáš, jo? Aha, no tak počkej, ty nechlastáš, jo?
0: Ne, ve službě nechlastám.
1: No, tak já ti dám fouknout. No, foukni. Co?
0: Čistý jak lilium.
1: Jo, no tak počkej, já ti dám čistý jak lilium, já ti dám čistý.
0: To jak si to...
1: Já ti dám čistý jak lilium, to je zelený jak brčal, to je zelený jak svině. Tak zaplatíš pokutu, dělej.
0: Už zase pokutu.
1: Dej si pokutu, jasně. Buď rád, že je to jenom pokuta.
0: Dobře, ale nedáš mi tam ty trestní body.
1: Ale to víš, že ti tam nedám trest, ale ti dám trestní body, díky, no. Tak. Co počítáš zase?
0: Ne, nic, počkej, koukám, to je ta bouchačka.
1: No jo, to víš, jo.
0: Hele, a ty bys ji nemohl prodat.
1: Jako myslíš?
0: Ne, jako ty by nahal.
1: Kolik za ní dáš?
0: Já nevím, jak se hejbou ceny teď na trhu.
1: No tak, třeba za 5.
0: Co za 5?
1: No za 5 táců.
0: Co za 2?
1: Za 2? Jsi zbláznil, či co, člověče? Za 3.
0: Dobře, tak za 2.
1: Dobrý, tak jo, je tvoje, ber si.
0: Dobře.
1: Hele, zbroják chceš?
0: Zbrojní průkaz,
1: jo?
0: Vlastně, jestli bude na moje jméno.
1: O to jo, na čí jméno by to bylo?
0: To je konečně jméno.
1: Ten ti dodám, ten ti pošlu, jo? Ten ti pošlu mailem zbroják, jo?
0: Já myslel hned na fleku.
1: No nemám, jsem to zapomněl. Mailem ti ho pošlu, no.
0: Mailem,
1: no. Víš, co to je mail?
0: Adres, ne, nevím, nějaká nemoc blbá.
1: No, blbá nemoc. No.
0: Češ je dobrý, ale.
1: Dobrý, jo?
0: To je výborný.
1: Jo.
0: Fakt jsem hodně spokojený.
1: Tak hele, máš ještě peníze, jo? Máš jich dost.
0: Už moc peněz nemám, člověče.
1: No,
0: ale ještě co? Počkej, něco bych tady pro tebe měl.
1: No.
0: Já jsem někde ves, chudák Milácka, ty vole, ta dopadla. Hele,
1: co?
0: Je tady.
1: Co
0: já ves na klíně Zemlbábu.
1: Koho? Zemlbábu to já nemám rád, člověče.
0: To není normální Zemlbába.
1: Co?
0: To je s trávou.
1: No ještě Zemlbába s trávou, prosím tě.
0: Ne, ta tráva pro králíky, ta veselá tráva, ne?
1: No, veselá tráva. No tak to jo, počkej, to je koštnu, jo, hej koštnu. Je hodně ty báby veselý.
0: Veselá máma. Teď jsem zhrávý, co schválně uvidíš, ale.
1: No.
0: Růžový kamiony.
1: Co? To je kapky zase?
0: Ne, díky.
1: To je... To je dobrá, čoči.
0: Jen si ne.
1: To chechtá normálně. Ta chechtá. Ale můžu něco říct?
0: Klidně.
1: Můžu něco říct?
0: Ne, pojď do toho.
1: Můžu, jo?
0: Jasně.
1: Já něco řeknu, jo? Ministr je vůl.
0: Ten váš, jo?
1: Ten váš ministr. Hele, a ten druhý ministr je taky vůl. A poslanci jsou vůlové, a senátoři jsou vůlové, a prezidenti jsou vůlové. A tak, abych nezapomněl, starostové jsou vůlové, a radní jsou vůlové, a prostě všechno je to samé vůl.
0: No, takže jsme se dosmáli, kamaráde.
1: To je dobrá, nejsi taky. Ale pojď se vole, nejsi, co je? To máš hezky, to je hezký, no.
0: Já jsem z inspekce toho vola ministra, víš?
1: Cože, co?
0: Kamaráde, takže tě zatýkám.
1: Cože?
0: A máš to tady. Chlast ve službě, nedovolený ozbrojování, prodej zbraně na černo, tadyhle konzum.

0: matce psychotropních látek, ale... A to, co jste tady říkal o ministrovi a o parlamentu, tak to by se dalo kvalifikovat jako vyzrazení státního tajemství. Já to vidím tak 15 knedlíků v první cenový.
1: Ty vole.
0: Dámy a pánové, Pavel Zedníček.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Co kdybychom se teď pobavili? Co říkáte v našem pořadu?
1: Jo, takže jinými slovy všeobecná nespokojenost s mojí prací, jo? Tak ať mi někdo řekne, co jsem zvoral. Ať mi to někdo řekne.
0: Pavle, takhle jsem to nemyslel. Jen jsem chtěl upozornit na další veselé ukázky. Pokračujeme v povídání o životě Pavla Zedníčka.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První větší roli na plátně dal Pavlu Zedníčkovi v roce 1975 režisér Juraj Herz ve filmu Holka na zabití. A v 80. letech šel už doslova z role do role. Jeho tvář zdomácnila v českých domácnostech. Objevil se třeba také v dramatu nazvaném Večeře ve studeném domě, kde si zahrál údržbáře na ubytovně zdravotních sestřiček a zrovna vstřícný k ním nebyl. Režie Ludvík Ráža.
3: Nazdar, dámy!
4: Je, pan Simota, to je vzácno.
5: Ano, Ladio.
3: Koukám, že jste šli do sebe.
5: To.
3: Vidíte, stačí květiny a hned prokouknete.
6: Máme tady nový koště a to nám dobře máte.
4: To byl vtip, jo? Pan správce se tě přišel zeptat, jestli se ti u nás líbí.
7: Vy jste správce?
3: Je mi ctí, už 9 let.
7: A neunavuje vás to trochu?
3: No, řekl bych, že už je to na vlaječku.
7: No to je prýma. Večer už voda poteče.
3: Ono se něco najde, co by teklo.
7: No, neteče teplá voda. Jste tu kvůli tomu?
3: Teď zrovna ne.
7: No, práci tu teda máte dost.
3: No to ještě.
7: Já jsem vám vypsala 11 bodů.
3: Herrgott, vás jsem poslalo samo nebe.
7: Tak co, kdy začnete?
3: Jo, kdy začneme?
7: Uh-huh.
3: A kde?
7: Uh-huh.
3: Neuděláme si o tom schůzi.
7: No dobrý, třeba v koupelně.
3: Jo,
7: no,
3: no tak. Aby jsme nezamluvili, proč jsem sem vlastně přišel. Potřebuji váš sporák.
7: No, cože?
4: No to nemyslíte vážně, pane Simota.
3: Jo, jo, jo.
4: No, ale co by tomu třeba řekla vaše žena, kdybyste doma jí sebral sporák, no? Ale teď, holky, no, co by to bylo za domácnost?
3: Podívejte se, ženský, já udělám všechno pro to, abych vám vyšetřil jiný, ale dneska nebo špitál. Nemají na čem ohřívat tu zemlbám.
4: Hele, pojď sem.
3: Láďo!
4: Co máme udělat, abys na ten pitomý nápad zapomněl, co?
3: No, tak co asi, přemýšlej, no.
4: A že se děláš legraci, viď?
3: Ani ne.
4: Pane Simota, no. Co nějak dohodneme?
3: Toho.
4: Za 4 hodinky bude ale skvělá pizza.
7: Houby pizzu! Prostě mu ten sporák nedáme. Zajďte si do skladu, ušetříte si jednu cestu. A tady máte ten lístek.
3: Hlejte, slezte dolů.
7: Ne.
3: No slezte dolů, já vám říkám. Tak vy neslezete. Aha. Podívejte se, já se s váma prát nebudu. Ale brzo se vdejte. Aby vás někdo srovnal. Láďo, pojď.
0: Televizní diváci si Pavla Zedníčka zamilovali ale jako sympatického vyšetřovatele Kamila Hamříka v krimiseriálu Jaroslava Dítla Malý pitaval z velkého města. Mimochodem ke spolupráci si autor Jaroslav Dítl přizval i majora Leoše Jirsáka, který byl v té době známý z televizního pořadu Federální kriminální ústředna pátrá, radí a informuje.
8: Zahájila naši pravidelnou pátrací relaci a já vás vítám po obrazovek při jejím sledování. Federální kriminální ústředna vyhlásila celostátní pátrání po zmizelém Otovi Sedláčkovi na 15. června.
9: Jak už to takhle vyhlašujou, tak to jsou v koncích.
10: A proč by byli v koncích?
9: To je přece jasný, člověče. Co pak se tady někdo může ztratit? Co pak jsme na divokým západě?
10: Ztratit se můžete raz, dva.
9: Jo, jo. Já jak, prosím vás? To mě, člověče, vysvětlete jak?
10: No třeba půjdete na houby.
8: 26.
10: Zabloudíte, narazíte na stádo kňourů a je po vás.
9: To říkáte pěknou hovadinku, člověče.
10: Ale no tak, děde.
11: Náš děda je pěkně ostrej.
10: A proč hovadinku?
9: Protože kdyby si s vámi dali detektivové opravdu práci, tak nasaděj psa a najdou vás, kdyby měli ten váš les obrátit z hůru nohama. Takže oni to odfláknou, víte? Protože dneska se i pátrání odflakuje. No a pak chtějí, aby jsme to za ně vytrhli my, aby jsme jim toho chalupníčka našli my.
10: Sedláčka, dědo, sedláčka.
9: A já říkám chalupníčka pořád.
10: A můžete být jistý, že jestli tady někdy od Šumavy, kde tam živej nebo mrtvej, tak ho najdou.
9: Jo, to říkáte vy.
0: Pavel Zedníček ale zářil i v dalších seriálech, třeba v Nemocnici na kraji města v režii Jaroslava Dudka, kde si zahrál nespokojeného pacienta.
12: Kurvy za strany, dělejte se mnou něco! Přece mě tu nenecháte v cíproud!
0: vidět a obdivovat jste ho mohli i v jiném seriálu Chobotnice z druhého patra. Tam si zahrál potrhlého tatínka Honzu, který krotil rozpustilé, modré a zelené mimozemské tvorečky. Na cestě do Portugalska ale zažil i hádku se svou televizní seriálovou ženou, Dagmar Veškrnovou.
5: Ten je to zvláštní. Dokud si jezdil dálkový trasy s dětkem Beránkem, co má 5 dětí, nebylo nic. A s tím Rudlou Fárou?
11: Prosím tě, co máš proti Rudlovi?
5: Nic, je svobodnej. Když zůstane na Cimavci u nějaký ženský s nákladem buráku, protože náledí, prosím, ale že tam musíš zůstat, ty s ním to nechápu.
11: Jo, zapíchnutej tahač i s bednou ve škarpě. Víš, co by to znamenalo, kdybych ho tam nechal?
13: Mami, ví o tom psali v novinách.
14: Černý kronice.
13: No.
5: To si můžeme předplatit. To mi vysvětlí, že kudy jedete samý průšvihy. V Kolíně vystoupí Rýn ze břehu, v Turecku je zemětřesení, pak ti pošle pohled nějaká Fatima.
11: Z dispečinku. Protože jsme si tam zapomněli rezervu. A jmenuje se Růžičková a bydlí ve Strašnicích. A v Istanbulu je ve výsadce. A je jí 50.
0: Tuhle krásnou seriálovou sci-fi komedii přivedl na svět režisér Jindřich Polák. V 90. letech si získal Pavel Zedníček milionu fanoušků moderováním televizní soutěže Kufr.

0: večer.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Vám všem zde.
0: I vám všem doma u televizoru.
2: S vtipem uváděl soutěžící a rozdával ceny z tajemného kufříku. To všechno v režii oblíbeného muže Jana Bonaventury.
3: Ježkovi zraky, to byl zlatý člověk, Boňa, to mě škoda, že už tady není, to je, s ním byla radost pracovat, protože on měl rád humor, on byl sám recesista velký, takže to byla radost a škoda, že už tady bohužel mezi náma není.
2: Jak jste se do kufru dostal?
3: No, já ani nevím, no, nějak si omylem, nebo já nevím, prostě jednou přišel Aleš Ulm, tenkrát to dramaturgoval, že jo, s tím, že tady vzniká nový pořád kufr, jestli bych to nechtěl dělat, tak mi řekli, tak jsem říkal, to zkusíme, tak uvidím, když to nepůjde, tak se to zruší a bude, no a no, dělali jsme to, já nevím, kolik let, tak bylo to asi 100 repríz, no přes 100 repríz, no.
0: Takže Iveta a Petr Rychlý, jedem.
4: Ptačí...
5: Co?
4: No, ptačí péro jinak.
5: Brko, ne.
4: Husí, jeden, sezíznutej, dlouhej.
5: No.
4: Co říká?
5: Šos.
4: Ale ne.
0: Šos, tank.
4: Je na tom hlava.
5: Krk.
0: Ano.
2: Neměli s vámi režiséři nebo kameramani možná i problém? Vy jste mluvil o tom, jak rychle mluvíte, ale vy se i rychle v tom studiu dokážete pohybovat, poletovat, jestli vás vůbec dokázali chytit tou kamerou.
3: No tam byl jeden kameraman, který vždycky Honza Kukral se jmenoval, tak ten říkal, ty
2: toho
3: vole.
2: Si pamatuju taky.
3: No pamatuju, mm-hmm. No tak ten vždycky říkal, ty vole, já tě nemůžu chytit, ale jo, bavilo ho to, jo, to strašně to bavilo, že museli za mnou lítat, že tam nestali jenom s kamerama, a takže lítali pode mnou nade mnou a já jsem vždycky utíkal a tak jsme si tam blbli a tím, tak protože ten Boňa, ten to miloval taky, takový kravinky. Pak taky říkával, čověče, vy volové, třeba mám, já nevím, co mám stříhat, protože tam je takových dobrých věcí a musím něco vystříhnout, tak spoustu věcí, co bylo dobré, tak vypadlo, no.
0: Dneska je to trošku, se máme to nějak malinko jinak, je to zvláštní, asi vůbec nic nepamatuju, ale já bych... No co? Je to pravda. Já bych teď potřeboval Naďu Konvalinkovou s těma jejíma pilulama. Ale koukám, mám tady Marka, já bych se chtěl Marku zeptat, prosím tě, jak ty to v té Anešce děláš, že si takhle pamatuješ všechny letopočty a všechny krále a něco, jak je to možný se tak pamatovat?
6: No ne, já si to nepamatuju.
0: Ale... To mi neříkej, tomu nevěřím. Tomu nevěřím. Tak jak to teda je?
6: Já funguju vlastně jako boiler. Do mě to nalijou, tu informaci, já ji ohřeju a vypustím. Vlastně...
0: Ne.
6: Tam vlastně jediný, co zbude, je to, co se usadí v těch trubkách. A to není...
0: Jo, já ti stejně nevěřím. No, dobře, no. No, nic, no. 1348.
6: Založení univerzity.
0: No, vidím.
6: Náhoda,
0: jo. Vím, je to jasný, no nic. Musíš...

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ještě je čas na herecké kousky Pavla Zedníčka. A pokud jsme si připomínali slavné seriály, neměli bychom zapomenout ani na Sanitku, ani na její pokračování s pořadovým číslem 2 v režii Filipa Renče, kde si Pavel Zedníček zahrál řidiče Sanitky.
2: Na postgraduální vzdělávání se přihlásíte na internetu, zaregistrujete se, vyberete si přednášky, které vás zajímají a zaplatíte bankovním převodem.
3: Ne, jo, ale já nemám internet.
2: No a jaké přednášky by vás zajímaly?
3: Urgentní medicína.
2: Takže urgentní medicína. Specializační kurz urgentní medicíny a neodkladné lékařské pomoci. Přednáší doktorka Holubová, cena kurzu 6900 korun.
3: Helbo, to je drahý. To je moje kvartální záloha na plyn.
2: Tak si topte a buďte v klidu. Nic bezlim, pane, ale začít studovat ve vašem věku.
3: Počkejte. Edison podal svůj poslední patent ve 84 a Tizian dokončil pietu v 99. Já to beru.
2: Tak dobře.
1: Zatímco před diváky slavil Pavel Zedníček vždycky úspěch, v osobním životě procházel složitými křivkami. První osudovou ženou se mu stala tanečnice Taťána Štaudacherová. Byla o 3 roky starší, elegantní a energická. A Pavel se do ní zamiloval tak silně, že v roce 1983 ve svých 33 do toho praštili a vzali se. S Taťánou tehdy získal i rodinu. Vyženil totiž tehdy 8letou dceru Lucii, kterou jeho žena měla z předchozího vztahu. Její biologický otec emigroval do Kanady a v jejím životě nefiguroval. Malá Lucie tak najednou měla v Pavlovi nového tátu a on ji přijal za vlastní. Jenže rodinné štěstí nevydrželo. Po 18 letech manželství přišla krize a Pavel se s Taťánou roku 2001 rozvedli. Pro všechny zúčastněné to byl otřes, hlavně pro Lucii, která to nesla velmi těžce. Čas ale některé rány zahojil a nakonec k sobě našli cestu. Po bouřlivém rozvodu zůstal sice nějaký čas sám, ale osud mu nakonec přihrál druhou životní lásku. O generaci mladší moderátorku a scénáristku Hanku Kousalovou. Poznali se kolem roku 2003 díky rozhlasu a jejich vztah postupně vykvetl v hluboké pouto. Po 14 letech soužití se rozhodli svou lásku spečetit a v lednu 2017 se vzali na pláži v daleké slunné Floridě. Za svědka jim tehdy šel mimo jiné Valdemar Matuška.
4: Ach,

0: O manželském soužití je také jedna slavná divadelní hra převedená dokonce i do televizní podoby.
1: Jmenuje se to Bez předsudků, teda původní název byl Orgasmus bez předsudků, ale nám se to zdálo moc, tak jsme to trošku jako ten orgasmus vyhodili, máme tam tři tečky a bez předsudků. Já teda si do kalendáře píšu vždycky orgasmus a když se mě zeptá, co děláš třeba 24. o Vánocí, nebo někdy, tak si panu kalendáře řeknu, no jo, mám orgasmus v Brně třeba.
2: No,
1: tak.
2: No jo, ale tohle to mi neuvěří. Já jsem ti říkal, sakra, nezastavuje motoru na dálnici.
3: A kdybych se počurala.
2: Pak ty jsi na záchodě vůbec nebyla.
3: Protože už bylo pozdě.
4: Julka?
2: Jo, Julinko, ahoj, ahoj. Prosím tě, stala se taková nepříjemná věc.
4: Co se stalo? Jste pobrali?
2: Takhle, já totiž dneska večer nepřijdu domů, jo?
3: No, je to moje vina, Julie, moje vina.
2: No, takhle, ona totiž, ona ztratila klíče od auta.
3: A tak se dneska vyspíme spolu a bude, no.
4: Leono, cože se vyspíte?
3: Čau, Julie, čau. Cože?
4: Jak to, že se ztratila klíč?
3: No, já jsem blbá, no.
4: Jak jsi mohla ztratit klíče od našeho auta?
3: Ne, počkej. Automechanik má otevřeno zítra hned ve 8, jo? Takže pak bychom mohli stihnout tu schůzku v té Bratislavě, jo? A večer ho máš doma jak na koni.
4: No, jak tak koukám, tak to máš dobře vymyšlený, že jo? Bude? Jseš taky sekretářka, že jo?
3: Cože? Jo, takhle.
4: Hele, čau, dej mi Oskara.
3: Jo, jistě, já ti ho dám, samozřejmě. Čau.
2: Co ti řekla?
3: Ona se snažila být vtipná, myslím, že je trochu naštvaná.
4: Haló, Oskare? Oskare?
2: No, Julinko, cože? No, jsme tady v motelu na dálnici.
4: V jednom pokoji? S Leonou?
2: Jo, jasně, já tě tak blbě slyším. Cože?
4: Doufám, že tam jsou manželský postele.
2: Manželský postele?
3: No je tady, co naděláš?
2: Ne, tady nejsou žádný manželský postele. Ne. Tady jsou postele rozdělený. No.
3: Jaký rozdělený? Tady je postele jak kráva.
2: A nedají se spojit.
4: Prosím tě, jak nejdou spojit? Postele přece dáš v obě dohromady a dají se spojit, ne? Šoupneš k sobě, ne?
2: Co? No já nevím, proč se nedají spojit. Hele, proč se nedají spojit?
3: Tak ti řekni pravdu, dej si dověř, že to máš lepší. Já neumím hrát, řekni jako tu
2: čudnu. Julinko, prosím tě, víš co, já ti dám Leonu a ona ti všechno řekne, já si totiž musím odskočit na záchod. Tak moment, já ti dám Leonku a vladě. No tak, vem si, já si musím chtít.
3: No, cože?
4: Tak jak jsou ty postele?
3: No, postele?
4: Co je to za postele? Proč nejdou spojit?
3: No jistě, jsou tady, ano.
4: No to já vím, že to jsou, ale já bych chtěla vědět, jestli jdou spojit, víš?
3: Holka, ty nespojíš.
4: Proč nespojíš?
3: Co, proč nespojíš? No, ty vydáváš otázky, proč nespojíš? No prostě, protože jsou to palandy, že jo?
4: Jo, palandy. V motorestu. No tak to bych teda chtěla vidět.
3: Ne, počkej, to zase nejako, že by to byly palandy, že by tady byl motel, kde mají palandy. Oni tě měli plno, jo. A tak nám půjčili pokoj svých dětí, který poslali na dovolenou k babičce, člověče. Dvouletý dvojčata, sami jezdějí vlakem, že jo. To není jako ty vaši zpráci, co se posrávali ještě ve třetí.
4: Cože? Jaký zpráci?
3: Ježiš, co to mělou. Hele, Oskar už se vrací z koupelny. Já ti ho dám, jo. Jo, čau.
2: Musela říkat takový kraviny.
3: Ty chceš lhát, musíš, aby ti věřili. Pravdě nikdo nevěří, sám si s tím zač.
2: No, Julinko, co? Ahoj, no už jsem zpátky. Jo, bezvadný, to víš, že všechno v pořádku.
4: Jo, tak ty seš spokojenej, na palandě. Hele, tak to já ti ještě zavolám. Jo, doufám, že nebudeš mít vypnutý telefon.
2: Tak hele, tak já už jdu spát, já jsem strašně utahnej.
3: No, to já taky, utahaná. No.
4: Co tam tak řve?
2: Taky říká, že je utahaná.
3: No já sotva pletu nohama.
2: Jo, to ona sotva fakt, to je pravda.
3: Já se tady na palandu nevylezu.
2: No, to zase, abych byl já nahoře, no.
4: Oskare.
2: Juli, já ti zavolám zítra ráno, jo? Tak papa, ahoj, dobrodruho, čau, ahoj.
0: Zdálo by se, že po boku své druhé ženy Hany Kousalové už Zedníček prožije poklidné stáří. Plné práce, koníčků a drobných radostí. Jenže pak přišla tragická událost, která zasáhla jeho srdce hlouběji než cokoliv předtím. Jeho synovec, Jakub, na Silvestra roku 2017 vystupoval v představení v brněnském divadle. Po půlnoci sedl do auta a jel za rodinou. Jeho maminka měla na nový rok narozeniny a chtěl být ráno u ní. Cesta po dálnici D1 se mu ale stala osudnou. Krátce po půl jedné dostal na 192. kilometru smyk Auto vylétlo a narazilo do středových svodidel. Tehdy Jakub zemřel a Pavla Zednička to velmi zasáhlo. Několik dní na to ale už znovu hrál divadlo, protože cítil, že prázdné místo v duši jinak nepřemůže. Byla to pro něj forma terapie. Rozdávat smích, necítit bolest tak palčivě, slyšet spíš diváky. Mimochodem, to je také důvod, proč celý život hraje a já doufám, že bude hrát dál.
1: Dokud síly budou stačit, tak prostě to divadlo, je to úžasná věc. A vidět ty diváky, když mi uděláš radost, když jak se smějou, jak ty mají rozhařený očiska v hledišti, a pak stanou tleskají, a že mi uděláš 2 hodiny radosti, zapomínat ty starosti, které máme všichni okolo, tak to je asi to největší poslání.

0: 17 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Rekonstrukce budovy hasičů a strážníků v Chodově na Sokolovsku bude hotová v lednu příštího roku. V Karlových Varech vznikla kniha o zaniklých místech lázeňské metropole. Ministr spravedlnosti chce kvůli nárůstu násilné kriminality dětí snížit věk trestní odpovědnosti na 13 let. A zítra bude většinou skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Chodově pokračuje rekonstrukce budovy městského záchranného systému. Objekt slouží dobrovolným hasičům a městské policii. Stavební práce by měly být dokončené v lednu a předání objektu radnice naplánovala na začátek února příštího roku. Za práce město zaplatí zhruba 38 milionů korun.
2: V průběhu rekonstrukce se ukázalo, že některé části stavby jsou v jiném stavu, než projekt předpokládal. Bylo nutné ho proto upravit především u podlah a stropních konstrukcí, které byly provedeny z několika různých materiálů. Změny ale neměly na termín dokončení vliv. Hasiči a strážníci by se tak mohli do modernizované budovy postupně vracet během jara příštího roku. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
0: Spisovatel a novinář Jaroslav Fikar dokončil novou knihu věnovanou zaniklým lokalitám na území Karlových Varů. Přibližuje 30 zmizelých hotelů, kolonád a památných míst, které se z lázeňského města ztratily od konce 19. století do roku 2020. Součástí publikace je více než 400 fotografií, které autor získal od sběratelů, badatelů i pamětníků, říká Jaroslav Fikar.
3: Jsou to místa, které zmizely od roku 1875 až do roku 2020. Původně tam mělo být 25 míst a pak, jak jsem potkával pamětníky a badatele, tak jsem pořád přidával další a další, až nakonec teda je tam 30 míst.
0: Kniha Zaniklé Vary patří do ucelené edice publikací, ve které Jaroslav Fikar mapuje málo známou historii lázeňského města. Minister spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO chce snížit věk trestní odpovědnosti. Za nejzávažnější trestné činy, například vraždu, by podle něj mohly být stíhané už děti od 13 let. Minister argumentuje rostoucí brutalitou mladých pachatelů. Výzkum Institutu pro kriminologii a sociální prevenci ale větší brutalitu u dětí neprokázal. V posledních letech podle něj stagnuje i počet případů. Autorka výzkumu Jana Holmáková tvrdí, že u dítěte je potřeba se zaměřit na varovné signály už před spáchání trestného činu.
4: Často je to kombinace osobnostních charakteristik toho dítěte, ale zároveň ve velké míře i toho prostředí, v kterém to dítě žije. A jako klíčové se jeví zaměřit pozornost na tu oblast podpory rodin, zejména tam, kde můžou vznikat určité riziko nějakých problémů.
0: U letecké vojenské základny v britském Fairfordu zasahuje protiteroristická jednotka britské policie. Na záběrech televize Sky News jsou vidět tři dodávky, u kterých operuje speciální dron na práci s výbušninami. Kvůli podezření z porušení zákona policie zadržela 5 mužů a evakuovala nedalekou vesnici Welford. Podezřelí zůstávají ve vazbě. Bezprostřední okolí úřady uzavřely a na základně platí nejvyšší stupeň pohotovosti.
1: Sport.
0: Tomáš Mikiska vyhrál na domácím letním šampionátu v biatlonu po sprintu i stíhací závod. Vítězství z loňska zopakovala ve sprintu i Lucie Charvátová. Do stíhačky ale kvůli nachlazení nenastoupila. Titul v Letohradě získala Tereza Voborníková.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou skoro jasno, ráno v údolích se můžou výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia. V poohří výjimečně až 23, na horách 15 až 18 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé, odpoledne místy až dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Toužimi na Karlovarsku v Plzeňské ulici nabouralo osobní auto do zábradlí.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Blahopřejeme písničkou.
5: Tolik zprávy Českého rozhlasu a začíná pořad Blahopřejeme písničkou. Až do 18. hodiny budeme vyřizovat vaše gratulace a že jich tady dneska opět máme. Ale slibuji, že vyřídíme všechny. Já jsem Jiří Trnka, dobrý podvečer.

Posloucháte pořad Blahopřejeme písničkou. Vážená redakce, ráda bych vás požádala, abyste zahráli písničku pro mého manžela pana Václava Kozáka z Plzně k jeho zítřejšímu svátku. Má moc rád písničku Varta, legionářský valčík, a proto vás prosím o jeho zahrání. Přeju mu jménem celé rodiny hlavně zdraví, štěstí, pohodu a také spokojenost. Moc děkuji. Jaromíra Kozáková.

Vážená redakce, toučteme další gratulaci v pořadu Blahopřejem písničkou. Jménem fanklubu myslivecké kapely Atlas vás prosím o odvysílání blahopřání s písničkou pro člena fanklubu pana Petra Bohuslava z Oseku u Rokycan, který v těchto dnech oslavuje svoje narozeniny. Panu Bohuslavovi k jeho jubileu gratulujeme, do dalších roků mu přejeme zejména pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu, také optimismus, dobrou náladu a trvalou spokojenost. K našemu blahopřání posíláme písničku od kapely Atlas, která je příhodná pro tuto houbarskou sezonu. Má název Houbarská polka. Za odvysílání naší gratulace vám děkuji. S pozdravem předseda fanklubu Josef Koubek.

0: Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: Každou sobotu mezi 17. a 18. a rovněž každou neděli mezi 17. a 18. hodinou ve vysílání Českého rozhlasu můžete poslouchat pořad Blahopřejeme písničkou. Vážení v redakci, prosila bych o zahrání nějaké myslivecké písničky k zítřejšímu svátku pro pana Václava Síkoru z Úboče. Hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho spokojených přání přeje sestřenice Marie. Moc děkuji za zahrání a přeji hezký den.

Vážení v redakci, prosila bych písničku k zítřejšímu svátku pro pana Václava Kohouta z Chotěšova. Hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho splněných přání přeje Marie Špacová. Moc děkuji za zahrání a přeji

Také příští týden tady budeme o víkendu s pořadem Blahopřejeme písničkou. Nicméně k tomu, abychom v něm měli co vysílat, tak je potřeba od vás nějaký úkon. Ano, abyste nám vaše gratulace posílali, nejlehčí forma je vstoupit na stránky rádia vašeho kraje, v dolní části vyplníte formulář, kam zapíšete nějaké blahopřání pro vašeho oslavence, anebo jen tak pro někoho, komu chcete udělat radost, vyberte písničku a také zaháčkujete, který den byste chtěli, abychom vaši gratulaci vyřídili. A pak už jen posloucháte Český rozhlas, rádio vašeho kraje a tady je pořad Blahopřejeme písničkou.

0: pořadu blahopřejeme písničkou teď gratulace od paní Pavlíny Kostové. Chtěla bych zahrát babičce Janě Vajsové k 75. narozeninám písničku od Václava Neckáře. Stručné a pěkné. Tady je Neckář.
1: Ticho je obluda, šlape mi po peřině, beru si pantofle a jdu v nich do kuchyně.

Posloucháte Český rozhlas. Vážení jubilanti, jménem obecního úřadu a jménem všech obyvatel naší obce bychom chtěli vyjádřit naše nejúpřímnější gratulace k vašemu významnému životnímu jubileu. Přát budeme paní Marii Polákové, ta má 86 let, 85 let slaví paní Marie Králíčková a Bohumila Půtová slaví 70 let. Přejeme vám mnoho zdraví, štěstí a spokojeného života v nadcházejících letech. To pře obec Heřmanova Huť.

Posloucháte pořad Blahopřejeme písničkou a tady už je další gratulace. Vážení v redakci, prosila bych zahrát písničku pro pana Václava Tolara, který právě dnes slaví své 83. narozeniny. Milý Václave, přejeme ti všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví a ať ti tvá zahrádka dělá stále stejnou radost, jako ti dělá doteď. Písničku posílá manželka Jaroslava.

Opět za týden tady budeme s pořadem Blahopřejeme písničkou. Nezapomeňte nám posílat gratulace pro vaše blízké, známé a kamarády. Ať máme příští sobotu a neděli mezi 17. a 18. hodinou opět co vyřizovat. Já jsem Jiří Trnka, přeji vám krásný večer a za chvíli už u nás zprávy pro vás.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
3: Hodin.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Sokolov vybral firmu, která zbourá část městské tržnice. Na upravené okružní křižovatce v Plzni u Makra za rok provozu výrazně ubylo dopravních nehod. Před 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich. Jako zastupující říšský protektor se měl tvrdě vypořádat s Čechy. A zítra bude většinou skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. Město Sokolov nechá odstranit přístavbu městské tržnice z konce 90. let. Demoliční práce budou stát 2 miliony korun. Na místě pak město plánuje veřejné prostranství, říká vedoucí odboru rozvoje města Kateřina Klepáčová.
5: K demolici a i ke stavebním úpravám celé tržnice dochází z důvodu špatného technického stavu budovy. A očekáváme, že k demolici by mohlo dojít, respektive bude zahájena ještě teďkon v podzimních měsících.
3: Ředitelství silnic a dálnic přesně před rokem plně zprovoznilo upravenou turbookružní křižovatku v Plzni u Makra. Vytížený dopravní uzel doplnili semafory a taky bariéry mezi pruhy. Cílem úprav bylo navýšit kapacitu i bezpečnost křižovatky. Podle policie počet dopravních nehod skutečně klesl, říká policejní mluvčí Michaela Reindlová.
6: V období před rekonstrukcí, tedy od 1. září 2023 do 27. září roku 2024, policisté evidovali celkem 20 dopravních nehod. V době rekonstrukce jednotky dopravních nehod a po znovu otevření křižovatky do konce srpna letošního roku policisté evidovali celkem 7 dopravních nehod. V 6 případech se nehody obešly bez zranění, v jednom případě došlo k lehčímu zranění.
3: Přesně před 85 lety přiletěl do Prahy Reinhard Heydrich. V protektorátu Čechy a Morava záhy vyhlásil stané právo a začala jeho krutovláda.
7: Den po Heydrichově příjezdu 28. září 1941 popisoval dění na Hradčanském náměstí rozhlasový reportér. Adolf Hitler potřeboval někoho, kdo se mimo jiné vypořádá s českým odbojem, říká Jiří Plachý z Vojenského historického ústavu.
8: Heydrich byl považován za člověka, který nemá soucit, on i tak vystupoval vlastně jako ten árijský nadčlověk.
7: Masové popravy a transporty začaly záhy. Takto vzpomínala pro paměť národa Alena Kasprová-Bajerová.
9: Na jeho přímý rozkaz bylo bez soudu popraveno zastřelením 18 vysokých důstojníků, členů obrany národa a táta s nimi.
7: V období takzvané první Heydrichiády nacisté popravili na 500 českých vlastenců. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
3: Při záplavách a sesuvech půdy po silných deštích zemřelo v Nepálu a sousední Indii nejméně 70 lidí. 11 dalších se pohřešuje. V některých oblastech se hladina řeky dostala nad nebezpečnou úroveň. Nepálské úřady varovaly před možnými bleskovými povodněmi ve 49 ze 77 okresů. Povodně a sesuvy půdy také narušily telekomunikační spojení v některých částech země.
10: Sport.
3: Tereza Hrochová vyhrála mistrovství republiky v silničním běhu na 10 kilometrů. V tradičním závodě z Běhovic do Prahy navíc zaběhla traťový rekord 32 minut a 28 sekund. Mužský závod ovládl Damián Vích výkonem 29 minut a 51 sekund. Zaběhl na této trati první český čas pod půl hodiny od roku 2001.
4: Počasí.
3: V noci a zítra bude většinou skoro jasno, ráno v údolích se můžou výjimečně vyskytovat mlhy. Nejnižší noční teploty 8 až 5 při uklidnění větru až 3 stupně Celsia a ojediněle přízemní mrazíky. Na horách 10 až 7 stupňů. Nejvyšší denní teploty 19 až 22 stupňů Celsia, v poohří výjimečně až 23, na horách 15 až 18 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé. Odpoledne místy až dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: V Mariánských Lázních je z důvodu opravy povrchu vozovky uzavřená část ulice U Tvrze.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Dobrý den, i v 18 hodin na 5 minut posloucháte víkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a právě teď začínají písničky pro dobrou pohodu s datem 27. září. A my jsme rádi, že jste ve společnosti rádia vašeho kraje. My k té pohodové muzice přidáme několik zajímavostí. V Krušných horách skončil největší festival turistiky v Evropě Eurorando 2026. Do hor během týdne vyrazili tisíce turistů z Česka i ze zahraničí. A tématu se budeme také věnovat. Klidný poslech.
4: Dobré odpoledne a Petr Čimpera.

0: 18 hodin a 15 minut, tady je nedělní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. V Krušných horách skončil Evropský festival pěší turistiky Eurorando. Na některou z desítek trast během týdne vyrazili tisíce lidí. Turisté mohli využít průvodce nebo si zvolit vlastní trasu. Organizátoři připravili také doprovodný program v několika krušnohorských městech. Včera program zakončil ceremoniál v Božím daru.
1: Na festival Eurorando dorazila až z dalekého Brna paní Eva. Co se vám tu líbilo nejvíc?
2: Všechny rozhledny, lesy, houby, všechno nádherný. Úžasný závěr se všemi státy dohromady. Nakonec ještě tancování, ne?
1: Paní Zlata ze Znojma.
3: My jsme strašně spokojení, kromě jednoho dne, kdy nám pršelo.
1: Budete se vracet do Krušných hor?
3: Myslím si, že ano.
1: Milan Zukal dělal průvodce na festivalu. Jaká byla vaše trasa?
4: Já jsem provázel trasu, která vedla z Nejtku na rozhlednu Pain. A potom zpátky přes Tisovou do Nejtku.
1: Jaká byla účast?
4: Každý den jsem měl 40 účastníků, kromě Španělů byli Francouzi, byli Němci, byli zástupci České republiky a byli tam taky turisté z Malty. Lidi přátelští, střícní, zvídaví, chtěli poznat Karlovarský kraj, Krušné hory.
1: Festival navštívilo podle organizátorů asi 2000 lidí. Nejvíce jich přijelo z Německa a Česka, třetí nejpočetnější výpravu mělo Španělsko. Odkud přijela turistka Bea?
5: Přijeli jsme z Andaluzie, z Almérie, z Granady, Kordoby, Malagy, Sevilly, ze všech andaluzských provincií. A co se nám tady líbilo nejvíc, to jsou ty turistické trasy. Hodně jsme si užili různé stezky a to, jak je tohle prostředí nádherné a krásné.
1: Před zahájením festivalu se na sociálních sítích objevila kritika, že podobné masové akce do horské přírody nepatří. Pokračuje ředitel destinační agentury Krušnohoří Štěpán Javůrek.
6: Sem přijeli lidi třeba z Portugalska nebo ze Španělska, který sem běžně nedostanete. A jsou to opravdu jako turisti, kteří chodí rádi do přírody a ta akce byla moc povedená. Tak mám z toho strašnou radost, že se to povedlo. Dneska musím říct, že když to skončí, tak vlastně nikdo z těch lidí, co to kritizovali, vlastně ani neví, že to tady bylo. A spíš to mohlo být klidně ten festival ještě větší. I víc lidí by ty Krušné hory zvládly.
1: Příští ročník festivalu Eurorando bude za 5 let hostit jiný evropský region. Evropská asociace turistických klubů další místo konání ještě nevybrala. Z Božího daru Václav Malý, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 18 hodin 27,5 minuty posloucháte víkendové vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. V posledních letech jde skoro až o módní sousloví, potřebujeme lépe zadržovat vodu v krajině. Od expertů se to ozývá po letošních problémech se suchem, ale zároveň je to důležité naopak i pro prevenci povodní, jaké jsme v Česku zažili třeba před 2 lety. Jde o mravenčí práci, do které se pouštějí hlavně některé samosprávy nebo konkrétní nadšenci, ale celkově česká krajina zadržuje vodu velmi nedostatečně.
1: Krajinu měníme a kultivujeme tisícky let. A dopracovali jsme se do tohoto stádia, že krajina je narovnaná, zrovnaná, voda je odvedená, kanalizovaná. Takže vlastně všechno probíhá přesně tak, jak jsme chtěli. A najednou ale jsme se dostali do takového stádia, že toho odtoku je příliš moc a těch vysušených ploch je příliš moc.
2: Připomíná letošní sucho Klára Salcman, krajinářská architektka z Fakulty architektury ČVUT v Praze. Technickými úpravami jsme v minulosti narovnali koryta řek nebo urychlili odtok vody z lesů či polí. Ovšem změna klimatu znamená jiné rozložení srážek, více přívalových dešťů a delší období, kdy naopak neprší. A taky větší odpar vody z krajiny. K jejímu zadržení třeba u zemědělské půdy velmi dobře funguje, když farmář volí šetrnější obdělávání, rozdělení polí mezemi a remísky, omezování drenáží a podobná opatření.
3: Ty rozdíly jsou tam opravdu extrémní. Dobře obhospodařovaný plochy zadržej klidně 60 mm srážek.

0: přirozeného říčního systému. Ta cesta je ne takovými to velkými gesty, ale je to taková ta malá titěrná práce po těch jednotlivých územích.
1: Myslí si o vracení vody do české krajiny Klára Salcman z ČVUT.
0: Jedním z nejlepších příkladů obnovy té prameniční krajiny je projekt Národního parku Šumava, projekt LIFE, který v průběhu asi 20 let obnovil obrovské plochy mokřadů a prameniš, které už dnes mají obrovský dopad na odtok vody v povodí vlastně řeky Vltavy v těch horních částech. Ale jsou to další obce, například Kostelní Lhota v Polabí, anebo Spálené Poříčí v Brdech, v Hnančice například. Pro mě velikou nadějí do budoucna jsou právě iniciativy obcí, které cítí, že tohle je problém, který si musí začít řešit sami, že to tempo, jakým to dělá vlastně vláda a státní politika, je příliš pomalé na to, co ta obec vlastně potřebuje.
1: Říká krajinářská architektka Klára Salcman. Celý rozhovor s ní najdete ode dneška v podcastových aplikacích pod názvem Leonardo Plus. Jan Kaliba, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, písni

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

0: 18:44 s koncem mistrovství Evropy se uzavřela celá sezona vodních slalomářů. Ti čeští na ní můžou vzpomínat v dobrém, na těch největších akcích totiž znovu zazářili.
1: Příležitostí vyvolávat jména českých hvězd měli jejich kamarádi z národního týmu víc než dost.
2: Nebreč, směj se. Jarka je nejlepší.
1: Jakub Krejčí, Tereza Knéblová a Vít Přindíš se v červencové výhni v americké Oklahomě stali mistry světa.
3: Podle mě se to neuvědomuji, že jsem se vlastně nějakým způsobem teď zapsal už do té historie toho českého kajaku.
4: Tohle je fakt neskutečný, prostě sen, o kterém jsem nesnila ani, a je to skvělý a děkuju moc.
5: Já si toho hrozně moc cením, jelikož jsem tím vlastně zkompetoval všechny možný tituly, které jsem se jako mohl dostat.
1: A protože medaile na světovém šampionátu přidali i další, čeští vodní slalomáři tam vyhráli pořadí národů. Příjemně překvapený byl i šéftrenér Jiří Prskavec starší.
6: 3 zlatý medaile, to nikdo asi dopředu nečekal a já můžu jenom akorát závodníkům poděkovat za skvělý výkony, skvělou atmosféru a díky.
1: Životní sezónu stvrdilo několik Čechů na mistrovství Evropy v italské Ivreje. Především Jakub Krejčí, který jako první kajakář v historii vyhrál v jednom roce světový i evropský šampionát ve vodním slalomu. Nepovedlo se to ani Jiřímu Prskavcovi.
7: Je to skvělý, jak jen slyšet a jsem rád, že po tak úspěšných kajakářích, který jsme měli nejenom v Čechách, ale celkově na světě, se tohle povedlo prvnímu mně a je to pro mě hrozná čest a něco z krásného. Bál jsem se, že už tady po Jiřovi žádný tady tyhle milníky nezbydou a přece jenom se něco našlo, takže je to super.
1: Šťastní mohli být i další mistři Evropy. V kajak krosu uspěli Tereza Knéblová s Matyášem Novákem. Čeští vodní slalomáři se letos nestratili ani ve světovém poháru. Celkem v jednotlivých závodech získali 18 medailí a tak se šéftrenér národního týmu Jiří Prskavec starší může ohlížet za další povedenou sezónou.
6: Tahle generace, co moje paměť sahá, dokázala něco, co se ještě nikomu jinému týmu vlastně nepovedlo. Měli jsme spoustu individuálních mistrů světa a dokázali jsme na to navázat i tady na mistrovství Evropy.
1: A jaké je vaše přání do sezóny příští?
6: Já jsem už v loni říkal po mistrovství světa, že bude strašně těžké na to navázat a získat aspoň stejné výsledky po téhle sezóně. Si myslím, že to skoro ani není možné, ale kdyby se nám povedlo aspoň polovinu toho, co se nám povedlo letos, tak určitě se zlobit nebudu.
1: V roce 2027 se budou čeští vodní slalomáři snažit nejen o světové nebo evropské medaile, ale také o účast na olympijských hrách. Jan Suchan, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: chcete obdarovat nějakou ženu ve svém okolí květinou? My vám jich dáme celý puget. Připravili jsme pro vás soutěž o nádherné kytice. Komu je doručíme a v jakém termínu, je jenom na vás. Poslouchejte naše vysílání a až uslyšíte soutěžní otázku, která se bude týkat květin, zavolejte do studia.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Za 5 minut bude 19 hodin, uslyšíte aktuální zprávy Českého rozhlasu Karlovy Vary. Ode mě je to z nedělního vysílání s datem 27. září úplně vše. Přeji vám hezký a klidný víkend, klidný večer. Od mikrofonu se loučí Petr Čimpera, naslyšenou zítra a mějte se fajn. Ano, prodloužený víkend.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Tomcat All-Year 7 je moderní pneumatika, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti. Kvalitní běhounová směs a propracovaný design běhounu jsou navrženy tak, aby poskytovaly rovnováhu mezi přilnavostí a odolností. Kostra pneumatiky byla optimalizována pro stabilitu při běžném i dynamickém provozu. Tomcat All-Year 7 je pneumatika vyráběná v Evropě.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat All-Year 7 v rozměru 205/55R16 již od skvělých 5 996 korun za sadu. A k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na celoroční pneumatiky Tomcat All-Year 7 pouze do konce října 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
3: V Bochově na Karlovarsku pracuje nízkoprahový klub pro děti a mládež. Krupka přestaví bývalou ubytovnu ve Vodní ulici na startovací byty. Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. A zítra bude většinou skoro jasno, teploty do 22 stupňů. Nové zprávy a Hana Zubková. V Bochově na Karlovarsku můžou děti i dospívající využít zázemí nízkoprahového klubu Viktorka. Dlouhodobě nabízí bezpečný prostor klubovny v centru města i terénní služby. Určené jsou pro mladé lidi od 6 do 26 let a veškerá poradenská pomoc je bezplatná, říká sociální pracovnice Gabriela Halasová.
4: Mohou přijít tak, jen jak jsou, takže postupně si tady vybudou s námi důvěru. Kdyby potřebovali s něčím pomoc, tak jsme tu pro ně. Hrajeme hry, povídáme si a přitom si často dostaneme i k tomu, co skutečně řeší. A někdy začneme jenom u obyčejné hry a skončíme u důležitého rozhovoru.
3: Krupka na Teplicku chce z nevyužitého objektu poblíž Mariánského náměstí vybudovat bytový dům. Podle mluvčí radnice Stanislavy Hankové pracují projektanti na dokumentaci a radní odsouhlasili podání žádosti o dotaci. Pokud ji město dostane, musí být přestavba bývalé ubytovny hotová do konce roku 2029.
5: Ve čtyřpodlažní budově ve Vodní ulici má být 8 startovacích nájemních bytů. Krupka připravuje celkovou opravu objektu, včetně zateplení, výměny oken a rozvodů, modernizace výtahu nebo úpravy vnitřních dispozic a také s parkováním na dvoře domu. Původně město chtělo bývalou městskou ubytovnu zbourat. Z Krupky Jana Vitásková, Český rozhlas.
3: Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mohlo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Číňané poslali dvě pandy zoologické zahradě v americké Atlantě. Informovala o tom agentura Nová Čína. Prezident Xi Jinping zvířata Spojeným státům zapůjčil krátce po návštěvě Washingtonu. Černobílé medvědy Čína běžně používá jako prostředek své diplomacie. Pandy by v Atlantě měly strávit 10 let za předpokladu, že se americko-čínské vztahy nezhorší. Čína s takzvanou pandí diplomací začala pod vládou komunistické strany v 50. letech. Prvního medvěda darovala Sovětskému svazu.
2: Sport.
3: České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a společně s československou reprezentací vybojovali v týmové soutěži 12. titul v historii. Finálový triumf nad Ukrajinou v poměru 2-0 završila v Šenčenu Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6.
2: Počasí.
3: Zítra bude většinou skoro jasno, ráno v údolích se můžou výjimečně vyskytovat mlhy. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů Celsia, v Poohří výjimečně až 23, na horách 15 až 18 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo východní až jihovýchodní vítr. Rozptylové podmínky budou mírně nepříznivé až dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: chybuje z důvodu umístění jeřábu uzavřená část ulice Dyleňská. Objízdná trasa vede ulice Mišeříková a u stadionu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, u poslechu pořadu Cesta k uzdravení přeje Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Představte si, že 15 let trpíte nejrůznějšími zdravotními problémy. Bolí vás klouby, špatně se vám dýchá, pálí vás oči, máte rýmu, která nemizí. Doktoři si vás podávají jako horký brambor a nikdo netuší, že všechny tyto dílky skládačky patří k jediné vzácné diagnóze. Přesně takovou trnitou cestou prošla paní Kateřina Krpcová, pacientka a také zakladatelka pacientské organizace Anka Vaskulitída, kde sdílí svůj zdravotní příběh a pomáhá lidem se stejnou diagnózou na cestě za uzdravením. A s ní tu bude žena, která tuto 15-letou záhadu také pomohla definitivně rozklíčovat a vrátit Kateřinu zpátky do života. Přední česká nefroložka z Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a první lékařské fakulty Univerzity Karlovy, paní doktorka Vladimíra Bednářová.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní doktorko Bednářová, vítejte v pořadu o moderní medicíně v Českém rozhlase, kde se potkáváme s lékaři Česka a je mi ctí, že jste přijala naše pozvání. Dobrý den.
2: Dobrý den, vám děkuju za pozvání a je mi ctí být tady.
1: Děkujeme. Vítám tady i paní Kateřinu, která čekala 15 let na svou diagnózu, aby mohla začít správná léčba a dnes je v remisi. Tedy nemoc je bezpříznaková. Dobrá zpráva hned v úvodu. Dobrý den, Kateřino.
3: Dobrý den, zdravím vás i posluchače.
1: Já bych chtěla hned v úvodu vlastně onemocnění Anka vaskulitida představit, protože jak už tady zaznělo, jde o vzácné onemocnění. Obracím se tedy na vás, paní doktorko Bednářová.
2: Já bych začala termínem, co je to vaskulitida. Vaskulitida je zánět cév. Ty cévy mají různý kalibr, může to být velká céva, jako třeba tepna, můžou to být tepenky, menší cévy. A tady v tom případě, kdy mluvíme o onkovaskulitidě, jsou postiženy ty menší cévy. A protože cévy zásobují všechny orgány v těle a protože může být postižena i kterákoliv céva, tak také může být při tomto onemocnění postižen kterýkoliv orgán. My víme, že onkovaskulitida může postihovat plíce, může postihovat ledviny, pacienti mají takové příznaky jako chřipka, únava, bolesti kloubu, nechutenství, hubnutí. To onemocnění má celou řadu symptomů a nejčastěji se přijde na to, když je tam postižení plic. To je takový jakoby asi nejčastější příznak, kdy je kašel, může být i krvácení do plic, může být vykašlávání krve. A další takový těžký postižení orgánový je postižení ledvin, kdy vlastně se zhoršují renální funkce poměrně rychle. My hovoříme o postižení ledvin, kdy jsou postiženy klubíčka ledvin. Říká se tomu glomerulonefritida. A ta glomerulonefritida může mít různý průběh. Ale tady u té onkovaskulitidy má ten průběh velmi rychlej. To znamená, z normální funkce velmi rychle může ten pacient selhat a může potřebovat dialýzu. Takže to jsou takový dva nejzávažnější symptomy. Krvácení do plic a ten zánět ledvin, který může vést selhání ledvin. Ten pacient může být léčen na plicním, může být léčen na revmatologii, může být léčen na nefrologii. Velmi často, a myslím si, že to je správně, že vlastně lékaři postupují dohromady, že konzultují ty problémy dohromady. My ve Všeobecné fakultní nemocnici máme vaskulitické centrum, kdy přednosta profesor Tesař a paní docentka Hrušková se intenzivně věnují léčbě vaskulitid a jsou i v mezinárodních organizacích a dělají i studie mezinárodní, takže vlastně máme takový jako dobrý přístup k té léčbě a snažíme se, aby ta léčba byla co nejlepší pro naše pacienty, co se samozřejmě snaží všichni lékaři.
1: Mě by teď ještě zajímalo, paní doktorko Bednářová, proč trvalo 15 let, než u Kateřiny došlo k té správné diagnoze? Dá se říci, že v 15 let hledala u lékařů odpověď na to, co jí vlastně je.
2: To je právě to, jaký orgán je postižený. Měla jsem třeba pacienta, který má jenom postižení ORL, zánět dutin, a taky vlastně dlouho ta diagnóza trvala, než se to ozřejmilo. Pacientka ohluchla, byla zase vyšetřovaná na ORL. Takže tam záleží na tom, jestli ty specialisti z ostatních oborů o této diagnóze vědí. A jestli toho pacienta pošlou na správné místo, kde s tou léčbou si umí poradit. Není dobré, když pacient je léčen na všech odděleních nebo ve všech nemocnicích, protože to centrum nebo ta nemocnice potřebuje mít dlouhodobou zkušenost s tou léčbou, takže čím více pacientů léčíme, tak tím bych řekla, že o tom více víme. Ale stále pořád ještě toho nevíme dost. Takže já si myslím, že tam je problém v tom, že když se to nelepší, když nemůžeme najít příčinu, tak je lepší toho pacienta odeslat někam, třeba na jiné vyšší pracoviště. Třeba ORL v Motole je výborné pracoviště, které nám třeba právě tuto pacientku poslalo, abychom ji léčili my, když jsme nefrology, ale tím, že léčíme pacienty s vaskulitidou, tak vlastně můžeme léčit i pacienty s postižením plic, s postižením ORL oblasti, s postižením třeba mozkových nebo centrálního nervového systému, že můžeme léčit i tyto pacienty.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Bednářová, jak se toto onemocnění z pohledu nefrologie diagnostikuje?
2: Ta diagnostika pro nás už není tak složitá, protože my na to myslíme. My na to myslíme i někdy u pacientů, kteří nakonec tu nemoc nemají. Takže my máme velmi rychlou diagnostiku. Jedna, která sledujeme funkce ledvin, jestli ten pacient neanemizuje, jestli tam není nějaký krvácení do plic, jak vypadá rentgen, jak vypadá třeba CT plic. Ale když máme podezření, že by se mohlo jednat o vaskulitidu, tak posíláme protilátky. To jsou právě ty ANKA protilátky, které nám vyšetřují na imunologii a vlastně během několika hodin máme výsledek, že to vyšetření nebo ta diagnoza je velmi rychlá. A my třeba odpoledne přijímáme pacienta a večer už víme, že má tohle onemocnění a už můžeme začít léčit, už můžeme začít dávat imunosupresy.
1: Propojení plic a ledvin, což je i navíc vaše specializace, paní doktorko Bednářová, existuje mezi těmito dvěma orgány z pohledu vaskulitidy nějaké přímé spojení?
2: No, je to nejčastější spojení, že mají pacienti postižení plic a zároveň postižení ledvin, ale můžou mít jenom postižení. Na tuhle otázku vám asi nedám úplně přesnou odpověď, protože u každého pacienta se to onemocnění může projevovat postižením jiného orgánu. A proč zrovna ten má postižení plic a ten má postižení ledvin, úplně přesně se nedá říct. A taky máme pacienty, kteří mají postižení plic, mají třeba v renální biopsii. Ta renální biopsie nám většinou řekne, jaká je to diagnóza, i když ty pacienti nemají ANKA protilátky. Takže my, když nevíme, nemáme ANKA protilátky, máme selhání ledvin a nevíme proč, tak se dělá vlastně renální biopsie. To znamená, bere se vzoreček z ledviny a ten se potom vyšetřuje. Většinou ráno odebereme biopsii a odpoledne už nám hlásí teda výsledek té biopsie. Ještě bych chtěla říct, že to zpracování i té biopsie probíhá na jednom pracovišti, že to zpracovává třeba tady v Praze jenom i jiná patologie se tak nevěnuje této problematice.
1: Přichází řeč na vás, Kateřino. Co vás nejvíc těch 15 let trápilo? S čím nejčastěji jste se obracela na lékaře a správná diagnóza se ne a nenajít?
3: Tak jak říkala paní doktorka Bednářová, u mě to začalo neustálým zánětem dutin. To není nic tak závažného, většina z nás občas měla zánět dutin, no ale když se to opakovalo a pořád byl kašel, takže jsem se dostala do nemocnice, kde mi teda řekli, že mám v nose polypy, odoperovali mě a tím to jako považovali za uzavřený, jenomže mě se časem přidaly obrovské bolesti hlavy tady za uchem a nikdo si s tím nevěděl rady. Byla jsem na neurologii, byla jsem všude možně a vlastně jsem začala ztrácet sluch. Potom v té samé nemocnici, kde mi operovali teda ty dutiny, říkali, že tam mám nějaký zánět, takže ten se poměrně komplikovaně musel léčit invazivní cestou a zase jsme to považovali jako kdyby za uzavřený. Ta ANKA vaskulitida je autoimunitní onemocnění. Já jsem onemocněla celiaký, což byla vlastně první z řady autoimunitních onemocnění, které mě potkalo. Ale pořád jsem si myslela, že to jsou na sobě nezávislí onemocnění, že jsem trošku takovej jako slabší kus, který je prostě náchylnej k nemocem. No a pak to progradovalo tím, že jsem začala mít teploty, bolesti, začala jsem mít jako problémy, které už mě poměrně dost omezovaly. Dostala jsem se na reumatologii, kde teda udělali diagnózu, že to je reumatoidní artritída. Ale chodila jsem na pravidelné kontroly a mojí paní doktorce obvodní se jako něco nezdálo a říkala, víte co, běžte tady na nefrologii. No a tam už byly jistý patrný známky z výsledků z moči a z krve, že se těm ledvinám úplně jako skvěle nedaří. A to už jsem si říkala, tak jo, tak už asi teda není žádná jiná cesta než tam jít, takže jsem šla jsem na tu renální biopsii, vzali mi dva vzorky z ledvin. Ten první vypadal docela nadějně, ten odběr, no ale z toho druhého bylo patrný, že už se jedná o tohleto onemocnění. V podstatě mi to řekli v pátek a další týden, tuším v úterý, už jsem seděla na první infuzi. Potom to už jako šlo strašně rychle. Když už je ta diagnóza, tak už najednou to všechno běží jak na drátkách.
1: Důležitý je, že poměrně rychle začala celkem radikální, alespoň z mého laického pohledu, léčba.
2: Ano.
1: Proč tak rychle, když 15 let tohle krásné děvče bojovalo s ANKA vaskulitidou?
2: Tam je problém v tom, že paní Krpcová měla nejdřív postižení ORL oblasti, že to postižení ledvin se vlastně přidávalo. A kdybychom čekali, tak čím díl čekáme, tak tím větší je poškození těch ledvin. A jakmile jsou ty ledviny, ty klubíčka jednou postižený, tak zaniknou a už se neobnovějí. A když jich zanikne hodně, tak vlastně zůstane potom zhoršená funkce ledvin.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: 15 let nikdo nevěděl, co pacientce Kateřině je, a přitom se potýkala se vzácným onemocněním zvaným ankavaskulitída. A my jsme tady v úvodu říkali, že jste v remisi, že nemoc je bezpříznaková. Paní doktorko Bednářová, považujete to za zázrak?
2: Tak na našem pracovišti se snažím, aby pacienti byli v remisi, aby se dostali do remise. A vlastně v té akutní fázi, kdy máme takovou začínající nebo indukční terapii, tomu říkáme, tak vlastně ta imunosuprese je mnohem účinnější. A pak, když se po této akutní fázi dostane ten pacient do té chronické fáze onemocnění, kdy anka protilátky jdou dolů, kdy se zlepší stav, on ten stav vlastně se zlepší poměrně rychle, že nám lidi říkají, už třetí den dostanou kortikoidy a už se cítí lépe. Takže potom, když se dostane ten člověk do remise nebo do takové té klidnější fáze, tak potom nastupuje udržovací terapie. A ta udržovací terapie by měla být minimálně 2 roky, ale někdy pokračuje i déle, protože zase tam, když vysadíme tu léčbu moc brzy, tak se může stát, že to onemocnění znova splane, že tam dojde k relapsu toho onemocnění. A pak zase už musíme dát znova takovou tu agresivnější imunosupresivní léčbu.
1: Kateřino, jak jste tuto léčbu zvládala?
3: Možná to bude znít hloupě, ale já jsem nejvíc řešila to, že mě jako vypadalo strašně moc vlasů a měla jsem strašně oteklý obličej, že jsem nevypadala hezky.
1: Jo. To způsobuje paní doktorko Bednářová kortikoidy, vypadávání vlasů.
2: Kortikoidy mají celou řadu nežádoucích účinků, o kterých víme, a také proto se teď v těch nových protokolech snažíme kortikoidy hodně rychle snižovat. Ty kortikoidy jednak jsou kosmeticky nevýhodný, protože oteče obličej, může otéct krk, někdo má takový velký otok krku, že to vlastně strašně špatně toleruje, ale kromě toho jsou důsledky kortikoidní léčby v tom, že kortikoidy poškozují kosti, dělají osteoporózu, můžou vznikat zlomeniny a to poměrně i rychle se vyvine osteoporóza. Takže potom další je taková pergamenovitá kůže, že se dělají modřiny. Když se dlouho užívají kortikoidy, tak se potom na břiše dělají strie. Je tam skutečně celá řada různých takovýchhle následků, takže pacienti samozřejmě kortikoidy nechtějí.
3: Tak

0: sladit.
1: Že by nemusela brát žádné léky. To je zázrak.
2: Pro mě určitě mě čeká poslední kontrolní CT plic a pokud bude v pořádku, tak vysadím tu imunosupresi, protože kortikoidy jsem po 7 letech odávkovala před 3 měsíci, takže ty nemám vůbec, takže bych mohla být totálně jakoby bez léčby.
1: Paní doktorko Bednářová, považujete způsob léčby ankavaskulitidy, o které tady byla řeč, za revoluční v nefrologii?
3: Tak já myslím, že teď celá medicína jede v takovém revolučním modu. Říká se tomu biologická léčba. Jsou to velmi složité molekuly, které vlastně atakují ten imunitní systém v různé fázi. Kortikoidy bojují s imunitním systémem jako celkem. Není to cílená léčba. Cyklofosfamid už je léčba cílenější. Pak máme další léky, které můžeme použít na léčbu vaskulitidy, to je třeba mykofenolát, mofetyl. A to už jsou léky zase speciálnější. A dneska máme teda nově biologickou léčbu. Ten vývoj jde velmi, velmi dopředu. A ta už se soustředí jenom na určitý typ třeba bílých krvinek. Nepoškodí ty ostatní složky toho imunitního systému.
1: Děkuji za tato slova. Je v tom obrovská naděje a taky síla, protože člověk skutečně má věřit tomu, že bude zdráv a jít si zatím. Ovšem ne každý samozřejmě je na tom tak dobře psychicky, ale paní Kateřina to zvládla výborně a ještě vedle toho založila pacientskou organizaci ankavaskulitida. Úplným závěrem, s čím vším pomáhá vaše pacientská organizace, Kateřino?
2: Asi to nejdůležitější je, že na tom našem webu www.vaskulitida.cz se nechají najít relevantní a pravdivé informace, které jsou lékařsky a vědecky podložené. Víte, že dneska máme spoustu nástrojů inteligentních, kam si zadáte požadovaný výraz, najde vám to nějaké informace, jejich relevance, co se týká zdravotního stavu, může být někdy minimálně diskutabilní a proto jsem ráda, že na těch našich stránkách pacienti najdou skutečně informace, které jsou relevantní, ověřené a platné. Tady se prostě hraje o ten čas, jak říkala paní doktorka Bednářová, a čím dřív tu diagnózu mají, ať už je to jakákoliv diagnóza, tak tím líp pro ně. A v tom já vidím tu největší pomoc pro ty pacienty, že se mají kam obrátit.
1: Samé dobré zprávy závěrem. Kateřina Krpcová do svého příběhu, který nám poslala, napsala, že máme myslet na to, že na konci každého tunelu je světlo. A vy jste toho obrovským příkladem, já vám za to děkuju.
2: Já taky děkuji za pozvání.
1: Děkuji i vám, paní doktorko Bednářová, a přeju hodně úspěchu ve vaší práci.
3: Děkuji za pozvání, ale ta práce je kolektivní. Myslím si, že všichni lékaři a sestry se výborně starají o své pacienty. Musíme pochválit velmi.
1: Tímto je zdravíme.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Naschledanou.
4: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky, jednou

prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to bral bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.

0: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Mladým lidem v Praze se otevřel chajet. Kdo byl falešný mesiáš, šaptaj cvi. A nezmeškejte vítězné filmy soutěže Stroj času. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Židovské šarády, talmudický kahut nebo karaoke night. To vše za doprovodu hudby a tance zažili účastníci prvního setkání Chajetu. Ten chce nově vytvořit prostor pro mladé lidi, kteří chtějí být součástí živého a otevřeného židovského společenství. Podrobnosti prozradí rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Dobrý večer, setkávání mladých lidí říkáte Chajet. Co to znamená?
1: Dobrý večer, tak tento název vymyslel náš mládežnický lídr Jakub a je to zkrátka slov Chaj, Etzchaim a Tamar, což Chaj, které je odvozeno ze slova Chaim, to znamená život, ale zároveň také název naší komunity Etzchaim, strom života, a to poslední T ve slově je zkrátka pro Tamar. Tamar je mezinárodní organizace mladých dospělých, která je spojená se Světovou unií progresivního judaismu, která se nachází vlastně ve více než 50 zemích na světě a spojuje přes 1,8 milionu lidí. My jsme chtěli, aby ten samotný název vyjadřoval spojený s Etz Chaim, ale zároveň také i to, že naši mladí lidé jsou součástí širšího mezinárodního židovského společenství.
0: Proč se právě nyní Chajet tady založili?
1: My jsme vlastně reagovali především na přání našich mladých členů, kteří chtěli mít vlastní platformu, kde se mohou pravidelně setkávat, mohou poznávat sami sebe a sebe navzájem, vytvářet mezi sebou vztahy. V naší komunitě je stále více mladých dospělých a ukázalo se, že právě takový prostor nám v současné době chybí.
0: Kdo na taková setkání může chodit?
1: Mohou na ně přijít všichni Židé a lidé s židovskými kořeny, kteří mají zájem o komunitu Etz Chaim a její pojetí židovství a je jim přibližně mezi 18 a 35 lety. A my chceme, aby Chajet byl otevřeným a přátelským prostředím, zároveň i pro ty, kteří třeba zatím nejsou pravidelnou součástí židovského komunitního života v rámci naší komunity.
0: A mají ta konkrétní setkání vždy nějaký program, nebo je to jenom přátelské popovídání, nebo co je na programu?
1: Ona to budou nejrůznější společná setkání, třeba spojená s oslavami židovských svátků a šabatů, vzdělávací a diskuzní programy, ale třeba i úplně neformální akce bez nějakého náboženského obsahu, třeba společná návštěva kina nebo posezení. Důležitou součástí budou také kontakty a setkávání s židovskými mladými lidmi z dalších zemí. Chajet má vlastně být především místem, kde mohou vznikat přátelství a kde se mladí lidé budou cítit skutečně doma.
0: Dá se nějak zobecnit, jak vlastně dnes mládež svoje židovství prožívá? Je pro tu generaci něco typického?
1: Já si myslím, že mladí lidé, mladí Židé dnes především hledají autenticitu ve vztahu ke své vlastní identitě a v podstatě nechtějí, aby jim někdo určoval nějaký jediný správný způsob, jak být Židem nebo Židovkou. Každý má prostě jinou rodinnou historii, jinou židovskou biografii, třeba jinou míru náboženské observance a také jiný způsob, jakým své židovství prožívá. Zároveň velmi silně vnímáme také potřebu vzájemného respektu. Mladí lidé se nechtějí poměřovat podle toho, kdo je více nebo méně židovský. Chtějí prostě prostředí, ve kterém mohou být sami sebou, objevovat svou vlastní identitu a přitom cítit, že někam patří. A myslím si, že takový prostor bychom jim chtěli prostřednictvím Chajetu nabídnout.
0: Říká rabín progresivní židovské komunity Etz Chaim David Maxa. Děkuji moc a hezký večer.
1: Děkuji vám, hezký večer.
0: Ostravský vokální soubor Noach zpívá na slova 96. žalmu. Rozveselí se nebesa a zaraduje se země. Zahučí moře se vším, co v něm je.

0: Židé stále ještě vyhlížejí Mesiáše. Před 400 lety se ve Smyrně narodil Šabtaj Cvi, muž, který ve své době přesvědčil velkou část evropských Židů o tom, že právě on je tím, na koho čekají. Mnozí členové komunit zdecimovaných 30-letou válkou a východoevropskými pogromy Bohdana Chmelnického se dokonce za ním vypravili do Osmanské říše. Tam zjistili, že si tento falešný Mesiáš pokusil zachránit život konverzí k islámu. Osmanské úřady ho vyhostili do Ulcině v jihovýchodním cípu dnešní Černé hory, kde před 350 lety zemřel. S balkanistou z Historického ústavu Akademie věd Františkem Šístkem o něm mluvila Šárka Švábová.
1: Jeho proroctví se nenaplnila. Přesto on nejen v průběhu svého života po konverzi k islámu, ale i po jeho smrti až do dneška si zachovává určitou skupinu příznivců. Čím to?
2: Ve chvíli, kdy Šabtaj Cvi konvertoval, tak dost velká část jeho stoupenců byla naprosto rozčarovaná, odvrátila se od něho, ale část mu zůstala věrná. Věřili totiž, že to je součást nějaké jeho mise, že tímhletím způsobem proniká třeba do tajemství jiných náboženství a tak dále. Začalo se to vyvíjet až tímhle směrem a mnoho jeho příznivců tedy po jeho vzoru ten islám také přijalo. V Osmanské říši, která byla tady multináboženská, ale muslimové samozřejmě měli navrch, tak tam už nebylo cesty zpět. Kdo konvertoval k islámu, tak ten už se nemohl vrátit k původnímu náboženství. Bylo to hodně tajné učení, které se uchovávalo v rodinách a ty jejich obřady byly také velmi tajné. Takže to je jedna z těch věcí, která udržela ty jeho následovníky, vlastně, kteří navenek byli muslimové, ale částečně si udrželi židovské zvyky a měli ten kult, tedy Šabtaje Cvi.
1: Co může nabídnout učení šabateismu dnešnímu člověku?
2: Lidé mají přístup takový trošku new age, že si v něm hledají všechno možné, dokonce i nějakého věrozvěstva, sexuálního osvobození a tak dále. Je to už takové eklektické, ale ku podivu on ty následovníky má i mimo teda tu sektu Denme, která spíše velice decentní a nechtějí se moc jaksi ukazovat veřejně, aby o nich bylo známo, že patří těm následovníkům. Takže to je vidět třeba v Ulcini v městě, kde zemřel, kde byla v roce 2020 postavena jeho socha, tak ta se stala takovým trošku místem, že občas se tam někdo objeví a položí tam květinu nebo se k němu pomodlí a pak dále dokonce, ale nevíme, co je to přímo za lidi. Ani nemusí být vůbec teda dneska samozřejmě z židovského prostředí, může to být kdokoliv.
1: Víme, kde odpočívá Šabtaj Cvi.
2: Víme určitě, že v Ulcini zemřel, že tam byl pohřben a byl tam jeho hrob, ke kterému po staletí přicházeli poutníci, nadále jeho vyznavači. My ovšem nevíme, kde ten hrob dnes je. Těch verzí je vícero. Jedna je, že byl za městskými hradbami vlastně a koncem 19. století, protože to byla muslimská hrobka, tak byla srovnána se zemí, protože tam v těch místech se stavil pravoslavný kostel. Nicméně ve městě existuje hrob svatého muže, kterému muslimové říkají Murad Dadaj. A to je zajímavé, že on je velmi uctívaný, ale není o něm vůbec žádný příběh, nedokáže vám nikdo říct, co tedy ten Murad Dadaj učinil a proč je tak uctívaný. A podle názoru mnoha lidí vlastně právě tenhle ten hrob je ve skutečnosti hrobem Šabtaje Cvi. Je tu možnost, že z toho hrobu pravděpodobného blízko moře byl exhumován a přenesen tam, kde je ten dnešní hrob takzvaného Murata Dadaje.
0: Vokální skupina Noach měla ve svém repertoáru i část židovské každodenní modlitby Adon Olam, neboli Pán světa.

0: Příběh Sklepa a Veltinského, Dům Endlerů a Rozarčin Stroj času. To jsou vítězné tituly soutěže s názvem Stroj času místa paměti. Centrum židovské kultury Štetl se zajímalo o to, jak vnímají dějiny děti a mladí filmaři. Vyzvalo proto žáky a studenty českých škol, aby natočili film o historii místa, kde žijí. Zájemci můžou vítězná díla shlédnout v Brně 1. října v galerii U dvou polívků na Jakubském náměstí. Podrobnosti má Martina Pouchlá.
1: Toto místo je místem paměti, protože si ho pamatujeme, moje rodina, a předáváme si na něj vzpomínky z generace na generaci. Myslím si, že bychom si takové místa měli připomínat.
2: Tak to zní vítěz zvláštní ceny poroty, film Rozarčin Stroj času. Zpracovává téma Jánských koupelí, kam autorku brával její dědeček. Jedná se o jeden z celkem 46 filmů, které se do soutěže přihlásily. Zaslalo je 30 základních, středních a základních uměleckých škol napříč celou Českou republikou. Porotě, která vybírala vítěze, předsedal František Tichý z Gymnázia Přírodní škola v Praze.
3: Nám vlastně šlo o to, aby to byla týmovka. A toho filmu to jako je potřeba.
2: Letošní zadání ponechali organizátoři schválně široce otevřené různým historickým osobnostem, budovám i místům.
3: Já jsem byl rád, že jsme se domluvili o tom, že to nebudeme vázat na to čistě židovské téma, ale vlastně to všechno, co tvoří tu naši společnou historii. Protože když mluvíme o židovské kultuře a židovské historii, mluvíme o kusu i naší tady prostě tohle prostoru, protože my v sobě všichni máme část té kultury všech těch etnik, a to je židovská kultura, německá kultura, česká, moravská, to všechno je prostě takový ten kotel, který tady žijeme, a je krásný, že to můžeme takhle prožívat otevřeně a nemusíme se vymezovat, já jsem ten.
1: Teď bych vám rád něco o této škole pověděl. Byla to německá škola a stála na rohu ulic Hlinky a Výstavní.
2: Nejmladší účastník soutěže navštěvuje teprve dolní stupeň základní školy a uspěl s filmem o místě, které už neexistuje.
4: Já jsem se Arnoš Ladislav Bližňák a ten můj film byl o vybombardované škole na Mendelovém náměstí.
2: Díky soutěži odhalil nové poznatky o místu, které sám zná.
4: Já si pamatuji od 1. do 4. třídy, že jsem jel hlavně obvykle kolem stromu a tam byl ten areál, kde byla ta škola.
2: Kromě jednotlivců ale soutěžili také celé velké týmy, jako v případě tvůrčí skupiny studentů z Gymnázia doktora Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi, kteří stojí za filmem Železo nebo železo.
5: V roce 1905 Mladou Boleslav obkroužila lokální železnice ze Skalska do Soboty. Podél trati začaly růst průmyslové podniky. Svůj dílnu si u nového nádraží vybudovali pánové Laurida Klement a Rudolf Glickner změnil sortiment.
6: My máme u nás na škole historický klub, kde nějakým způsobem se snažíme učit pracovat s těmi prameny, zpracovávat je. Třeba pan profesor nám tam občas přinese i nějaké kroniky, tak tam dohledáváme informace. Tohle byla pro nás nová zkušenost.
2: Vypráví režisérka filmu Alena Gabrišová. Vybrané filmy bude dál využívat Centrum židovské kultury Štetl v edukačních aktivitách.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Evropský židovský kongres podpořil deklaraci Foraje 50, které sdružuje představitele židovských komunit a organizací z celého světa. Dokument upozorňuje, že antisionismus přichází v antisemitismus tam, kde židům upírá právo na sebeurčení nebo požaduje, aby se zřekli sionismu jako podmínky přijetí v politickém, akademickém, profesním či kulturním prostředí. K deklaraci se připojila také Federace židovských obcí v České republice. V rakouském Grazu se otevřelo první stálé židovské kulturní centrum v zemi. Nabídne výstavy, přednášky, hudbu a další programy o židovské historii i současnosti s cílem posílit viditelnost židovského života. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika. Hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová. 20 hodin.
7: Český rozhlas zprávy.
8: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí nebude možné vyhnout. Všechny dosud vyhodnocené ranní vzorky vody z odoleny vody dnes vyhověly limitu pro olovo a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Kvůli zlepšení stavu státních financí připravuje ministerstvo financí zvýšení některých daní. V nedělní debatě v České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová.
9: Já si myslím, že se zvýšení některých daní nevyhneme, to říkám otevřeně. Především to budou daně, o kterých mluvím, to znamená spotřební, máme rafinerskou, chystám některé další.
8: Ministerstvo také zvažuje zdanění investičních bytů a některých návykových látek a v úvahu přichází i zavedení některých sektorových daní, řekla v debatě Schillerová. Kombinací zvýšení příjmů a snížení výdajů by se podle Schillerové mohlo v rozpočtu ušetřit 20 miliard korun. V programovém prohlášení vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom stojí, že zvyšovat daně nechce. Všech 13 dosud vyhodnocených ranních vzorků vody z oblasti odolena voda dnes vyhovělo limitu pro obsah olova. Vyplývá to z výsledků, které zveřejnili odpoledne středočeské vodárny. Voda ale stále není pitná a zavedená opatření budou platit i nadále. Je tomu tak od čtvrtka. Omezení se týkají 12 obcí se zhruba 15 tisíci obyvateli. Kdyby mohla být voda opět pitná, zatím není podle středočeských vodáren jasné. Skauti z pražských Satalic mají novou klubovnu. Tu původní vedle mateřské školy nechala městská část nahradit dřevostavbou, kde jsou pro skauty dvě místnosti. Budova nabízí i zázemí pro pracovní četu a služební byt pro správce. Podle stavební techničky městské části Praha Satalice Pavly Pečové stála přestavba klubovny zhruba 17 milionů korun.
10: Původní skautská klubovna, kterou naši skauti dlouho využívali, byla již ve velmi špatném stavu. Musela se zbourat. Tu novou městská část bude využívat i pro další účely.
8: Slovenský premiér Robert Fico připustil, že by se v lednu mohly konat předčasné volby. Řekl to v rozhovoru pro televizní stanici TA3. Důvodem je mimo jiné spor mezi ministrem životního prostředí Tomášem Tarabou a vládní stranou SNS, která ho do funkce navrhla a nyní žádá jeho odvolání. Premiér Fico už požadavek předal i prezidentovi, hodlá ho ale prý stáhnout. Ministra Tarabu a vedení strany SNS také znovu vyzval k urovnání sporů.
11: Hlavně jich prosím skončia s týmto cirkusom. Tak nech to urobia tak, že dajú garancie, že vláda pôjde ďalej. Ak nedajú garancie a rozbijú vládu, no budú predčasné parlamentné voľby.
8: Řádné parlamentní volby by se na Slovensku měly konat na podzim příštího roku.
7: Počasí.
8: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
8: Pozor teď na dálnici D5 na 32. kilometru ve směru na Plzeň stojí dodávka a čeká na odtah. A na dálnici D5 z Rozvadova směrem do Prahy za sjezdem na Přimdu na 138. kilometru dořešují nehodu osobního auta mimo dálnici. Projíždí se levým pruhem plynule, tak jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
7: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: A po zprávách je už tady hitparáda Česká dvanáctka.
12: Česká dvanáctka.
13: Naposledy v tomto měsíci, tedy v měsíci září roku 2026, je tady vaše oblíbená hitparáda. Máme změnu na nejvyšší příčce a vyhraje písnička, která ještě tuto hitparádu nikdy nevyhrála. To je informace, kterou vám říkám takhle hned na úvod, jinak vám přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka a kromě té vítězné písně mám pro vás i tři novinky a novinky budou mít Luděk Malár, tomu i zatelefonujeme, skupina Olympic a Jiří Pršala. No a samozřejmě nás čeká i dalších 8 hitů týdne, tedy kromě toho vítězného. Já si myslím, že takhle to na úvod stačí a teď písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka v roce 2022, to znamená před 4 lety. Šárka Marková, Hula hop.

0: České dvanáctky.
1: První dnešní novinku představí sám Luděk Malár, což je autor hudby a také interpret a také majitel projektu, nebo nevím, abych to vyslovil. Luděk mě za chvíli určitě opraví a nebo doplní. Každopádně měl být tady se mnou ve studiu, ale je nemocen, takže ho zdravím. Ahoj, Luďku.
2: Ahoj, Martine, zdravím všechny posluchači České dvanáctky.
1: Co ti je?
2: Schvátila mě ve čtvrtek těžká chřipka a rodina mi přikázala, že musím ležet.
1: Takže přeji brzké uzdravení, klidně si odkašlej a jedeme dál. Ty máš nový projekt, tak ten projekt představ a pak představíme tu písničku.
2: No tak v podstatě jsem se vrátil ke kořenům, když jsem v 15. začínal hrát blues a byl to takový můj sen, že vždycky bych si to chtěl zahrát, takže jsem si vytvořil vlastní projekt Blues for You, kde se mnou hrají mladí zvinští muzikanti, skvělí. A 14. října vyjde první album, které se jmenuje Blues for You, samozřejmě. Je tam 10 věcí a v podstatě každá písnička má nějaký příběh. A aby mi to šlo rychleji a nemusel skládat texty, tak jsem se podíval do svých archivů, kde jsem objevil spoustu krásných textů a mezi nimi byl text od Jardy Vikrenta. My totiž s kapelou, když jsme hrávali v 80. letech ve Švýcarsku, tak jsme měli touhu hrát koncertně. A Jarda byl kamarád přes skupinu Voxy, kteří s námi hrávali ve Švýcarsku od Pavla Nováka, tak jsme ho poprosili, jestli by nám psal texty. Tak napsal první text, který se jmenoval Prokletý pátek, no a nakonec zůstal v šuplíku, protože finanční svoboda a vůbec svoboda hraní ve Švýcarsku byla pro nás daleko lepší, než začínat někde koncertovat v Česku v té době.
1: Lepší bylo vydělávat peníze.
2: Tak. A byla větší klid, nikdo tě nehonil. No a takže vzal jsem tady tuhle písničku, hudebnil jsem, udělal jsem z toho blues, no a vznikla z toho věc, kterou za chvíli uslyšíte.
1: Takže jestli jsem to správně pochopil, tak třeba před 40 lety vznikl ten text.
2: Ano.
1: A teď
2: ano.
1: Vznikla hudba v roce 2026.
2: Ano. Tak, a text je z roku 85.
1: 85, takže 41 let dokonce to je. No. To je super příběh. A budete hrát i živě, nebo je to jenom studiový projekt?
2: Ne, je to vyloženě projekt pro živé hraní a první koncert, kde představíme celý projekt, bude 24.10. ve Zlíně Zelenáčově šopě, tak všechny zlíňáky zvu na tohle představení z kapely Blues for You.
1: Takže nové album, první koncert a ta písnička zazní právě teď, jmenuje se Prokletý pátek, já to ještě jednou připomenu a loučím se a přeji brzké uzdravení.
2: Ahoj, děkuju moc a mějte se krásně všichni.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Luděk Malár, skupina Blues for You, Prokletý pátek, autor hudby Luděk Malár a text Jaroslav Vikrent. To byla první dnešní novinka, celkově 115. novinka letošního roku. A další novinka má název Až to stouni zabalí. Skupina Olympic totiž vydává vůbec poprvé bestovku na vinilu. Je to kolekce 21 největších hitů a je tam celkem 20 hitů a právě ta novinka Až to stouni zabalí. Je to výběr, který nabízí takový průřez několika generacemi Olympiku a k tomu novinka, kterou napsali společně Petr Janda a Lukáš Pavlásek.
2: Až to

0: možná.
1: Nejen podsta skupině The Rolling Stones, ale také písnička, ve které Petr Janda jako autor hudby a spoluautor textu s Lukášem Pavláskem, který napsal ten text, zkoumají, co by bylo, kdyby se Mick Jagger a jeho kamarádi přestali valit, že by Olympic po těch 65 letech, protože pomalu nás čeká oslava 65. Olympiku, navždy vypili prout. No nevím, myslím, že jak jste slyšeli na konci, všechno pojede dál. I my jedeme dál a tady je třetí dnešní novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala.

0: Vinohradská 12. Rekapitulace.
1: Ještě jednou dobrý den, jsem rád, že posloucháte, je vidět, že vás zajímá, co je nového a že se těšíte na vítěznou písničku týdne. Co je nového, už jsme si řekli a teď si to zrekapitulujeme. První dnešní novinka má název Prokletý pátek, zpívá Luděk Malár a SMSka je hit Mezera 12. V této hitparádě totiž hlasujeme pomocí SMS zpráv a ty mají tvar hit Mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. A ty SMSky posíláme na číslo 900 1103. Je to číslo 900 1103. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, legendární skupina Olympic, hit Mezera 11 a novinka číslo 3, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit Mezera 10. A teď už aktuální žebříček této hitparády. Na 9. místě je písnička, která má ocenění Zlatá česká dvanáctka, dostala 9. zlatou českou dvanáctku roku 2026 a má na svém kontě i jedno vítězství a dokonce 3x byla na stupních vítězů. Má za sebou už 14 týdnů pobytu v našem žebříčku, ale už nemůže získat platinovou českou dvanáctku a tak se s ní rozloučíme a už pro ní nehlasujeme. Léto pod peřinou, Honza Nedbal.

který už má ocenění Zlatá česká dvanáctka, jmenuje se Léto pod Peřinou, zpíval Honza Nedbal, autoři Tomáš Kolařík, hudba, text Honza Nedbal. Je to hit, který byl v hitparádě 14 týdnů a dnes se s ním loučíme, takže už pro něj nehlasujeme. Je to jeden z těch hitů, které vyhráli tuto hitparádu a já teď všechny zrekapituluji, protože jich je 10 a dnes vyhraje 11. hit v roce 2026. Takže teď těch 10 hitů. Jetplane, Ruda Sakala, 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter, 6 vítězství, Loďky, skupina Venuše, 4 vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, to je hit, který vyhrál 3x, Jak dvě řeky, České srdce, také 3 vítězství, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, 2 vítězství, Příběh, Premiér a Bígo, 1 vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, 1 vítězství, Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tong, 2 vítězství, Ale to pod Peřinou, Honza Nedbal, 1 vítězství. No a kdo vyhraje dnes, na to si musíme ještě počkat, 100% to nebude Daša, ta je dnes na místě 8. se svou písní Vyplouvám, kterou napsali David Solař a právě Daša.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Předminulé novinka, minulý týden čtvrté místo, dnes místo osmé, Vyplouvám a zpěvačka Daša. Na místě sedmém je stejná písnička, jako tam byla před týdnem, ale já také připomínám, že hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a právě ve středu o půlnoci v této hitparádě hlasování končí. Sedmé místo, Do očí, skupina Cukr.

Skupina Cukr do očí, písnička, kterou pro ní napsali Vašo Patejdl a Miro Jurika. 7. místo minulý týden a předtím také 7. Znamená to, že tahle písnička s názvem Do očí byla zatím jen na místě 7., protože před 14 dny byla novinkou. Novinkou z minulého týdne nás teď poctí Václav Noid Bárta, což je úřadující Zlatý slavík. Zlatý slavík roku 2025. Mimochodem už jste hlasovali v anketě Český slavík pro rok 2026. Já už ano. Svítání se jmenuje ta novinka z minulého týdne, která je dnes 6.

Minulý týden novinka, dnes místo šesté, Václav Noid Bárta a Svítání. To je písnička, kterou napsali Noid a Backback Clan, to je jeho kapela, a odtextovala jí Eliška Bártová. Jsme u místa pátého a sem ze třetího sestoupil hit Duše, který naspívala Lucie Vondráčková.

Minulý týden stupně vítězů, tedy třetí místo, dnes místo páté, Duše a Lucie Vondráčková, 11 týdnů v žebříčku, už je tahle písnička. Potkal jsem Lucku Vondráčkovou před týdnem u nás v Edenu, nebo před Edenem, a říkala, že má velikou radost z úspěchu téhleté písničky, takže gratuluji a uvidíme, jestli to bude Zlatá česká dvanáctka. A teď se rozloučíme s další písničkou. Hej Lala se jmenuje, napsal jí Michal Vorek a Elin, a Elin ji také zaspívá a zaspívá jí po 12. Bohužel během těch 12 týdnů ani jednou nezvítězila, ale dnes je po čtvrté čtvrtá.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: 12 týdnů je v hitparádě hit Hejlala, který naspívala Elin, minulý týden 9. místo, dnes místo 4. a je to hit, pro který už nehlasujeme. Kdybyste si chtěli písničky z této hitparády poslechnout, tak je to jednoduché, jsou na YouTube a nebo na Spotify, je tam seznam na obou těch platformách, který se jmenuje Hitparáda Česká 12. 2026. A tam je mimochodem i písnička, kterou jsme teď poslouchali, a jsou tam i ty, které ještě poslouchat budeme. Jsou to hity ze 3., 2. a samozřejmě i 1. místa. Máme změnu na nejvyšší příčce a dnes vyhraje hit, který ještě hitparádu nikdy nevyhrál. Máme tu víkend. Yellow Sisters a Andrew, 3. místo. V labirintu...

Jsme u druhého místa a tady je hit, který byl teď třikrát na místě prvním, jinak už šestkrát byl na stupních vítězů. Jak dvě řeky, České srdce.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103, 900 1103, a píšeme SMSku ve tvaru hit, mezera a číslo písničky, pro kterou chceme hlasovat. Hlasovat můžeme pro všechny, kromě dvou výjimek, protože ty dnes v hitparádě skončily. První novinka, Prokletý pátek, Luděk Malár, hit mezera 12. Druhá novinka, Až to stouni zabalí, Olympic, hit mezera 11. A třetí novinka, Malá hvězda v trávě, Jiří Pršala, hit mezera 10. Deváté místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, to je hit, pro který už nehlasujeme. Osmé místo, Vyplouvám, Daša, hit mezera 8. Sedmička, Do očí, skupina Cukr, hit mezera 7. Šesté místo, Svítání, jediná novinka z minulého týdne, která se dostala do dnešního žebříčku, Václav Noj Bárta, hit mezera 6. Páté místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 5. Čtvrté místo, Hej Lala, hit, pro který už nehlasujeme. Třetí místo, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit mezera 3. Dvojka, Jak dvě řeky, České srdce, hit mezera 2. A na prvním místě bude mít písnička SMSku hit mezera 1 a je to hit, který tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrál. A ten hit se jmenuje Chci ti říct, je to 11. hit, který vítězí v tomto roce, tedy v roce 2026. Zpívá Petr Kustko, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Otištěné oznámení o lednové valorizaci důchodu je nutné žádat do středy 30. září. V Praze na Pankráci hořel byt v 7. patře výškové budovy a zítra bude slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Senioři, kteří chtějí dostat papírový doklad o lednové valorizaci důchodu, o něj musí zažádat do 30. září. Česká správa sociálního zabezpečení tato oznámení od letoška v papírové podobě automaticky nerozesílá. A většina důchodců je prý ani nepotřebuje, říká šéfka Rady seniorů Lenka Desatová.
2: Je to pro ty lidi, kteří si to chtějí přepočítat nebo kteří nějakým způsobem to chtějí mít v ruce, ale ve své podstatě ten senior to až tak nutně nepotřebuje. Co se týče exekucí, insolvencí, tam se to stejně propisuje. Co se týče nějakých žádostí o dávek, tam si to úřady stahují. Jaká je aktuální výše důchodu, to už se dneska dokládat nemusí.
0: Za doručení papírového oznámení poštou se platí, teď je to 31 korun za dopis. Ročníky 1955 a starší můžou papírová oznámení dostávat zdarma, ale i oni o ně musí požádat. Hasiči zasahovali u požáru výškové budovy v Kotorské ulici v Praze. Hořel tam byt v 7. patře, informoval o tom mluvčí pražských hasičů Vojtěch Ročedl. Budova začala hořet během odpoledne. Plameny přímo zasáhly dva byty. Z jednoho z nich hasiči zachránili jednoho člověka. Celý dům podle mluvčího nebylo třeba evakuovat. Lidem v nezasažených jednotkách podle něj nehrozilo velké nebezpečí. Na místě platil druhý ze 4 stupňů poplachu.
3: Zbytu se podařilo zachránit jednu osobu, která byla předána do péče zdravotnické záchranné služby. Požár se rozšířil i do bytové jednotky o patro výše.
0: Srbský prezident Aleksandar Vučić rezignoval na svou funkci. Otevřel tím cestu k předčasným prezidentským volbám. Rezignaci slíbil v souvislosti se sílícími protesty, které se opakují od předloňského listopadu. Tehdy při zřícení betonového přístřešku na nádraží v Novém Sadu zemřelo 16 lidí. Dosavadní prezident proto už dříve vypsal předčasné parlamentní volby. Konat se budou v říjnu a Vučić se v nich chystá kandidovat s ambicí stát se premiérem. Sport. České tenistky ovládly pohár Billie Jean Kingové. Ukrajinu v Šenčenu porazili 2-0, když Karolína Muchová i Linda Nosková vyhrály své dvouhry. Nehrající kapitánka Barbora Strýcová si váží toho, s jak silnými hráčkami může spolupracovat.
4: Každá z nich je silná osobnost a jsou hrozně moc zkušený a mají za sebou velký zápasy. Myslím si, že to si i vzali na ten kurt a semkli se na celý týden jako jeden tým, jeden celek a s tím si šli pro ten stejný cíl a to byla ta trofej.
1: Počasí.
0: Noc bude jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou až k 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D5 z Německa do Plzně za sjezdem na Rozvadov je zavřený pravý pruh. Na 138. kilometru odklízejí následky nehody. Projíždí se levým pruhem a plynule. Na silnici 44 ze Zábřehu na Šumpersku do Mohelnice se srazila dvě osobní auta, nehoda je na obchvatu Zvole. Zasahuje do části pruhu. A na silnici 11 z Těrlicka do Havířova na Bludoviském kopci se srazila dvě osobní auta. Opatrně na vozovku vytekl olej a úsek je kluský. Tak jeďte opatrně a šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už je tady pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
5: Tak už se nám to blíží. Je tu předposlední vydání pochoutkového roku před samotným hlasováním a hledáním receptu desetiletí. A tak si dnes ještě upečeme velké chodské koláče s Naďou Konvalinkovou. V rámci oslav 10 let našeho pořadu přivítáme i významného hosta, šéfkuchaře Jana Punčocháře. Probereme porcelán v hotelech a s Ladislavem Špačkem si řekneme, kdy ten porcelán můžeme v restauraci nechat odnést. A pozor, už týden máme v prodeji naše podzimní překvapení, které vám má pomoci s pečením cukroví a dalších vánočních dobrot. Kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala právě chystáme i k expedici z tiskárny, takže ještě horké je brzy budeme posílat prvním zájemcům. Tak ať vám nechybí. Víc si ještě dneska řekneme. Užijte si s námi ten krásný rok 2026.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.
6: Nosím černý brýle.

0: Jdeme za Naďou Konvalinkovou v rámci pochoutkového roku a kvůli druhému místu roku 2025 chodské koláče tehdy pekl Vladislav Chaloupek. Dnes bude péct Naďa Konvalinková.
1: A je to tady. Já jsem si říkal, že mi přijdou zmoklý slepice, ale nejste. Že tam leje, že jo, venku?
0: No jo. Já jsem ti přines i robota.
1: No tak to se těším, ukáž, ten vypadá krásně.
0: Já se ho zase odnesu, jo?
1: Jo, tak jak na mě by se sem ani nevešel, víš, takže to, klidně si ho odves. Tak zaplať pánbůh, že jste tady, já jsem vám uvařila čaj, abyste se osvěžili trošku, aby jsme se trošku jako zavodnili, no a už se těším, co budeme péci.
0: A chodili během toho na záchod, jo?
1: Ten je taky vyčištěný a připravený, nebojte se, je to všechno v pořádku. Máte se na co těšit, všude to voní, mám tu eukalyptus, tak.
0: Budou to velké koláče, ty chodské, které všichni znají. Nějak se to asi zjednodušíme. My tentokrát asi předpokládám, nebudeme moc přidávat, my budeme spíš ubírat, abychom to těm lidem jako usnadnili a nabídli něco jednoduššího.
1: Právě, protože to je velmi pracné a jsou strašně dobrý, to musím říct, ale je to pracný. No.
0: Protože čtvrt náplní to tolik mých nebudeme mít, stačí dvě třeba. Že...
1: Dobře.
0: Základní je tvaroh, to musí být, to je to základní nivo, plato, a na to se pak krouží buď povidla, mák, ořechy, hrušková povidla. Ale pečeš ty, jo.
1: Dobře.
0: Ty uděláš generálku a pak si budeš dopékat těch dalších 16 koláčů sama už.
1: Přesně. Dostanu se do toho, dostanu se do režimu, naučím se to a pak si upeču svoje perfekty.
0: A pak to budeš prodávat.
1: To ne. Já když tak rozdám.
0: Prodávala jsi někdy na trhu?
1: Ne.
0: Když teď ještě čeká.
1: No vidíš.
0: Tak v rámci oslav 10. narození pochoutkového roku už jsme měli velkou party pod širým nebem kavárnu, setkali jsme s posluchači, děláme ty recepty znova, tak zažít zase něco nového na trhu. Vánoční trhy, že bychom dali a ty bys prodávala vánoční chodské koláče.
1: No tak dobře, tak jo, to docela ráda. Když mi tam dáte kamínka a židličku, tak jako klidně.
0: Tak jo, tak se do toho pustíme za malou chvíli.
1: Výborně, pustíme se do toho.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Naďa Konvalinková ve své kuchyni, možná trochu nervózní, nevím, v pochůdkovém roce.
2: Malinko se mi třesou ruce.
1: Dělala jsi někdy chodské koláče, které nás čekají?
2: Právě nedělala, bude to moje první zkušenost, proto se trošku mi třesou ty ruce.
1: My to předěláváme, protože to je váš úkol, už se postupně chýlíme k závěru té soutěže, už zbývá jenom tenhle recept a jeden jediný. Pak máme hotovo 630 receptů a posluchači i vy budete hledat recept desetiletí. Zopakujeme si to tedy podle Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Co potřebujeme na chodské koláče?
2: 500 gramů polohrubé mouky, 100 gramů cukru, 100 gramů másla, 42 gramů droždí, 2 žloutky, špetku soli, citronovou kůru, 250 ml mléka, 1 vanilkový cukr. A na potření 1 vejce a 250 ml smetany ke šlehání. Na tvarohovou náplň potřebujeme 500 gramů tvarohu, 20 gramů másla, 20 gramů sádla, 100 gramů moučkového cukru, 1 vanilkový cukr, kůru z jednoho citronu, 2 žloutky a 4 bílky. A potom povidla 200 gramů.
1: Takže dvě náplně, jedna základní, jedna na zdobení. Jsem zvědav, jaké motivy zvolíš, jestli pruhy, květiny, kosočtverce, trojúhelníky, kroužky. A valí na mě oči, Naděja.
2: Jsi mě úplně zamotal hlavu. Teď vůbec nevím, co, jak budu zdobit. Možná vlnovky.
0: Pochoutkový rok.
1: Pustíme se do práce. První, co je třeba udělat, je kvásek, viď, Naďo?
2: Ano, budeme připravovat kvásek. Takže nejprve rozdrobím droždí. Přidáme trochu cukru a zalijeme mlékem.
1: Zasypeme trochu mouky a necháme vzejít tedy kvásek.
2: Teď je třeba připravit těsto. Takže začneme tím, že do mléka přidám 2 žloutky. Tak. A promíchám.
1: Kdyby někdo chtěl, my se držíme víceméně původního receptu, ale šlo by do toho přidat třeba trochu rumu ještě.
2: Určitě.
1: Ale museli bychom nahradit to množství mléka, aby ta tekutina byla stejná. Nepoužijeme toho robota, aby jsme ti ulehčili práci.
2: No, seš zlatej, že si ho přivez, takže teď do mísy robota nasypu mouku. Přidáme cukr, přidáme vanilkový cukr.
1: A všechno hezky promícháme společně.
2: Tak, zavonilo, že? Teď budeme přidávat ty tekuté části receptu, to znamená mléko a kvásek.
1: A promícháme to hnětacím hákem.
2: Ano. A myslím, že hnětač může začít pracovat a my se budeme dívat, no, jak mu to jde. A jede. No, krása, krása.
1: Je to lepší, než bychom to dělali rukama, viď?
2: Víš, a jak mu to rychle jde, podívej se na to, no.
1: Naďa se ve svém důchodovém věku seznámila s robotem, nyní se jí zalíbí a bude se ho chtít pořídit a začne péct chodské koláče ve velkém.
2: Já myslím, že mi to nehrozí.
1: Nebude čas během hraní, vy?
2: Není čas. No a vždycky přijdu na návštěvu k tobě, protože ty pečeš skvěle.
1: Teď teda máme vlastně spojené to těsto do bochánku, ale chybí nám tam ještě co?
2: Chybí nám tam máslo a špetka soli. Takže přidávám.
1: A ještě to dělal i pan Chaloupek.
2: Přistrouháme citronovou. Teď míchač znovu zapneme a necháme asi 10 minut hnízt, dokud nevznikne nádherné hladké těsto.
0: Posloucháte Pochoutkový rok.
2: Tak, těsto máme krásné, pevné, hladoučké, takže měchač vypínám. No.
1: Teď to stačí jenom vyndat, nechat pod utěrkou kynout, až to zdvojnásobí objem.
2: Takže mezi tím, než nám nakyne těsto, tak si připravíme náplň. Nejdříve dáme tvaroh, k tomu přidáme 20 gramů másla, lžíci sádla, moučkový cukr.
1: Podle chuti.
2: Ano, podle chuti vanilkový cukr, 2 žloutky a nakonec přistrouháme citronovou kůru.
1: Já musím říct, že Naděja zvolila tvaroh z části tedy z kostky a z části z vaničky, on bude krémovější. A teď to všechno promícháme?
2: A teď to všechno promícháme, ano.
1: A na samotný závěr předtím, než se bude roztírat ta náplň pak na ty připravené koláče, tak teprve potom tam vmícháme vyšlehaný sníh ze 4 bílků se špetkou soli.
2: Soli, přesně tak. Tak já myslím, že konzistence dobrá, teď to lupnem do náplně. Tak.
1: Vůbec se u toho nezadýchala.
2: Budete se divit, ale jo. Takže těsto si rozdělíme na 7 bochánků, necháme ještě 20 minut kynout a potom na pečícím papíru, aby se nám to dobře přendávalo na plech, rozválíme na kruh, který je v průměru tak 25 až 30 cm.
1: My vlastně chceme docílit opravdu tenoulinkého těsta, co nejtenčího, ono to půjde. A někdy se může stát, že najednou se začne to těsto jako vracet při tom rozvalování. To pracuje lepek, toho se nebojte. Nechte to stát třeba půl minuty, minutu a pak se k tomu vraťte, ono to půjde krásně doválet. No a pak si vzala vlastně prst a takhle si ten kraj...
2: Krajíček jsem takhle jako nahrnula. Malinko nahrnula, jakoby ke středu, ne ke středu, ale prostě jsem ho ohnula, aby jsme měli krásný okrajíček. Tak.
1: Vlastně ráfek, který nám udrží tu náplň. No a pak jde na ty naše náplně, my máme dvě, tvarohovou.
2: Dala jsem na koláč 4 lžíce.
1: Ale poctivý.
2: Poctivý a teď pomalinku ke krajům roztírám.
1: A pak vezmeme povidla, pokud jsou dostatečně v té správné konzistenci, ani ne tuhá, ani ne řídká, kdyby byla tuhá, trochu zřeďte rumem, tak dáme do cukrářského sáčku nebo pytlíku, prořízneme, uděláme prostě jenom obyčejnou hubičku a tlačíme. Vlnky si chtěla?
2: Tak uděláme vlnky, dobře. A rozšlehaným vajíčkem potřeme okraj koláče.
1: No a pak už to jde do trouby, vážení. Můžete to samozřejmě posypat rozinkami, mandlemi, čím chcete, my to máme, tak v té základní verzi dáte to do trouby, vyhřáte na 200 stupňů, můžete stáhnout na těch 180 a pečeme třeba 20-30 minut maximálně. Uvidíte to, poznáte.
2: Uvidíme, až to bude zlaťoučký, růžovoučký, tak je hotovo.
1: My jsme po tom, co jsme vytahli ty koláče z trouby, tak jsme je polili trochu smetany.
2: Takže jsou takové jakoby v mlze maličko a potom jsme je pocukrovali moučkovým cukrem.
1: Budeš jíst?
2: A já teď ochutnám. Tak musím říct, že to čekání stálo za to. Jsou skvělí. To těsto je tam... Tenoučky je hodně té náplně. Ta povidla jsou moc dobře ochucená. No je to výborný. Mňam, mňam, mňam.
1: Já už jsem snědl půlku té své čtvrtky. Takže 8 minut.
2: No.
1: Vynikající, v podstatě šťavnatý. Jak je nízká vrstva toho těsta a hodně té náplně. A je to tak, jak peřinka. Jako ručníček čerstvě nadýchaný ze sušičky.
2: Ze sušičky. Jo, peříčko, obláček, je to pravda. A není to takový to, jak se práší od pusy, tak kde pak? Tohle to je pěkně vlahé.
1: Já se nechce mluvit ani.
2: Mlčme.
1: Ale jednu věc vám musíme říct. Je to recept Vladislava Chaloupka ze Srb u Nepomuku. Na druhém místě se umístil v roce 2025 ve sladkém pochoutkovém roce. My jsme to dnes dělali s Naďou Konvalinkovou. Oba recepty najdete na webu pochoutkovýrok.cz a příští týden nás čeká poslední výherní recept, který nám zbývá udělat proto, abychom si připomněli všech 630. Je to od Stanislavy Kotlabové, jsou to takové ty nadýchané, krásné máslové rohlíčky, tak na ty se můžete těšit, že si je hezky uděláme. Už teď se na to další pečení s vámi těší Patrik Rozehnal a pro dnešek děkuju Naději Konvalinkové. Naďo, máš volno, užij si to.
2: Děkuju. Naštěstí jsem si to před dovolenou nádherně osladila.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes... s Naďou Konvalinkovou.

0: Minulý týden jsme vám představili naši novou knížku. Podzimní a vlastně i vánoční překvapení, které jsme pro vás nachystali společně s Josefem Maršálkem. 6 let jsme vlastně dohromady dávali recepty, které se objevovaly ve vysílání a přidali jsme ještě jednu várku dalších, které nikdy v éteru nebyly. Dohromady je to tedy vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala s celou 50 skvělých vánočních receptů. Takže naučíme vás dělat několik druhů vánoček, i tu legendární Pepovu, odtajnil ji poprvé knižně takhle. Naučíme vás dělat několikero druhů lineckého cukroví, plněné ořechy, různé kuličky, trubičky, ale taky třeba závin, perníkový dort, štolu, vánoční koláče, vanilkové rohlíčky, perníčky, pardubánky a spoustu dalších skvělých dobrot. A všechno je to z českých surovin, všechno je to určeno pro domácí pečení. Zvládnete to. Tuhle krásnou, naprosto sváteční a luxusní kuchařku si můžete už teď objednávat přes stránky pochoutkovirok.cz. A nebo si o ně zavolejte, zatím v předprodeji, ale čím dřív to uděláte, tím spíš se na vás dostane, protože do Vánoc už času moc nezbývá. Tak využijte telefonního čísla 724 819 319. I tuhle naši kuchařku vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. A jak jsem řekl, pracovali jsme na ní 6 let. Spotřebovali spoustu mouky, másla a cukru. A díky ní se naučíte i fígle, které Josef Maršálek poprvé zveřejňuje. Takže pozor, ještě jednou objednávkový telefon 724 819 319. Ať se vám líbí a upečete podle ní skvělé cukroví. Za malou chvíli už si budeme povídat o hotelovém porcelánu, který se na to servírování cukroví taky může hodit.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dál pokračují oslavy pochoutkového roku, jeho 10 let. A rád bych připomněl, jak slavný je český porcelán. Jeho historie se začala psát v Horním Slavkově na Sokolovsku někdy kolem roku 1792, když byla založena vůbec první česká porcelánka. O 2 roky později už založil hrabě František Josef Thun porcelánku v Klášterci nad Ohří. Ta společně se závodem v Lesově a Nové Roli tvoří dnes největší českou porcelánku, společnost Thun 1794. Kromě běžného porcelánu do domácností vyrábí i ten do hotelů. Podrobnosti zjišťovala naše redaktorka pochoutkového roku Jana Strejčková.
1: Z porcelánu značky Thun můžete posnídat, povečeřet nebo si vychutnat šálek kávy především ve vyhlášených hotelech v Karlových Varech. Například v Grand Hotelu Pup, v hotelu Dvořák nebo v hotelu Termál. Podle ředitele největší české porcelánky Vlastimila Argmana vyrábí společnost Thun 1794 specifický, takzvaný tvrdý porcelán. Celý proces výroby je pak velmi náročná záležitost, která trvá i několik týdnů.
2: Sem se přivezou 3 hromady hlíny, jedno je kaolín, druhé je křemen, třetí živec. To se potom technologickým procesem zpracuje do té hmoty, která se pak používá ve výrobě. Je to buď licí hmota, nebo točírenská hmota, nebo granulát. No a z toho se pak vyrábí výrobky točením, litím a nebo lisováním. Ten proces potom pokračuje tím, že je takzvaný první pálení na 1000 stupňů, kde se vlastně z té hmoty a z těch výrobků, které se vylisujou, vytočejí nebo vylejou do forem, stane výrobek, který získá mechanickou pevnost a nasákavost. Potom to pokračuje do glazovny, kde se to ponoří do glazury. Glazura je zase hmota, stejná jako je ten základ, ale má tam víc živcový složky, aby se to oheň rozteklo a dá se to znova do pece na 1400 stupňů. No a vlastně vznikne kompletní výrobek, který mu říkáme bílej střep.
1: Mezi nejvíce využívané druhy hotelového porcelánu patří talíře všech velikostí, hrnky, podšálky, mísy, kávové a čajové konvice, konvičky na mléko nebo cukřenky. A čím se hotelový porcelán odlišuje od porcelánu domácího, to mi prozradila Martina Kosová z oddělení marketingu společnosti Thun 1794.
3: Hotelový porcelán se od běžně užívaného porcelánu v domácím prostředí odlišuje především svou odolností. Je totiž o něco silnější neboli robustnější než ten užitkový právě z důvodu zvýšené zátěže v restauračním a hotelovém prostředí. Velký důraz je kladen i na ouška. Jedná se o estetický, ale především praktický důvod. Ouška musí zákazníkovi dobře padnout do ruky tak, aby si hotelový host svou kávu vychutnal.
1: Protože Karlovy Vary tvoří především hotely, kavárny a lázeňské domy, hotelový porcelán vyráběla celá řada dnes již zaniklých porcelánek. Některé jejich výrobky jsou součástí sbírky porcelánu v muzeu Karlovy Vary, říká kurátor Marcel Paška.
4: Máme i několik kousků tlustostěného, silnostěného porcelánu, který se používal třeba i v jídelních vozech československých drah. Většinou ten hotelový porcelán je naprosto obyčejný, čistě bílý střep bez nějakých extra velkých dekorů, protože byl vyloženě jenom účelný, spotřebný a často je tam nějaká jednoduchá barevná linka a zejména potom logo toho uživatele, ať už to byly ty československé dráhy, anebo třeba logo kavárny či hotelu, ve které byl ten porcelán používán.
0: Reportáž z porcelánky i s fotografiemi najdete samozřejmě na webu pochoutkovýrok.cz. A pozor, za malou chvíli si připomeneme našeho hosta, který s námi slavil 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Na oslavy tehdy přijel i známý šéfkuchař Jan Punčochář.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A já bych chtěl představit dalšího hosta. Jsem moc rád, že za námi přijel Honza Punčochář. Honzo, zdravím, posaď se u nás.
1: Dobrý den.
0: Je to Bůh. Cítí se tak, Honza?
1: Já se tak určitě necítím, ale pan Vodochodský je Bůh.
0: Kvůli čemu?
1: Tak my máme stejné příhody, takže možná, kdo už to slyšel u pana Vodochodského, tak může odejít. Protože my jsme byli všude spolu.
0: Všude? No, v Masterchefovi ne, nebo jo?
1: Tam ne, ale chtěl se tam dostat, no, nevzali ho.
0: Vyfouk mu to Honza Punčochář. Je to už nějaký čas v kuchyni, plánuješ už důchod, jako co bude člověk v důchodu dělat, nebo jestli bude člověk vařit do úmoru, jestli jsou, mně to tak přijde, kuchaři odsouzení prostě musí vařit a v té kuchyni být, protože to je jejich život, anebo si plánují, že prostě v 60 to zabalím a budu třeba, já nevím, jezdit, plachtit v jižních mořích.
1: Tak já právě, když jsem odvíral restauraci u Matěje, protože stůl je na stejném místě, tak jsem si tady tu malou restauraci udělal na důchod. Takže je otevřená od úterý do pátku.
0: Takže už jsi v důchodu.
1: Takže už jsem vlastně v důchodu, no. Ale v pracovním důchodu, takže můžu dělat od rána od 9 do 11.30 do večera 4 dny v týdnu, takže to je dobrý.
0: Takže vlastně prduch.
1: No, jasně.
0: Zažil jsi osobně návštěvu michelinského komisaře nebo nějakého úředníka?
1: Já jsem zažil několik návštěv komisařů, s kterýma jsem se bavil, ale teď naposled u nás asi jeden byl, ale to typuju.
0: Podle čeho?
1: Byl to Němec na oběd a sám. A k nám do restaurace nechodí žádný cizinec, ještě nikdy v životě tam nebyl. V té malé restauraci. A teď přišel sám, Němec, dal si velký menu, pořád si všechno zapisoval, tak jsem tušil, že by to mohl být on.
0: Jo. Takže v příštím průvodci třeba?
1: Tak my už v průvodci jsme.
0: Myslím s hvězdou, že by to
1: bylo. A tak to já neřeším tady ty věci, to řeší ty mladší, kteří jsou hodně.
0: Dokdy se to řeší, do jakého věku teda?
1: No tak někdo to řeší až do důchodu, no, ale já teď řeším spíš personální věci, než že bych řešil nějaký hvězdy. To je takový to pozlátko a taková třešnička na dortu.
0: A v rámci tedy zaměstnanců je někdo třeba na nástěnce ctí měsíce, nebo bodujete se nějak, nebo tak?
1: Teď to spíš je, že jsou pod tou čarou, no. Koho vyměníme, koho ne.
0: Je to hrozí. Kdo byl nejkratší dobu zaměstnán třeba?
1: No, tak je to v řádu hodin. Jo, když...
0: Jako ráno nastoupí, ani večera se nedočká?
1: Ne. Jako teď už je to horší, že musíte brát každého, kdo má ruce a nohy, ale dřív to tak bylo, že když jako nesplňoval ty kritérie, který má, obzvlášť, když to bylo v nějaký super restauraci, tak prostě nedodělal ani směnu, no. To tak je.
0: Jak se to změnilo od doby, kdy ty jsi studoval? Se učil?
1: No, tak já to vidím hrozně. Já jsem dostával jako facáky. Dostával jsem jako doopravdy, když jsem přišel pozdě, tak jsem dostával velký sekec mazec a dneska vlastně jste rádi, když vám ty mladší ročníky přijdou, takže vlastně se jim klaníte a říkáte díky bohu, že jsi přišel o půl hoďky jako díl, no, takže takhle, no.
0: A mají nějaké zvláštní požadavky při nástupu?
1: Jo, teď jsem měl jeden, ale už je to delší dobu. Chtěl kuchař a chtěl home office, takže že jako vlastně jsme taková známá firma, tak jestli nabízíme i home office, protože to nabízí dneska už skoro každý. Tak mu říkám, jak bys si to představoval, frajere, jakože ty to uvaříš doma, já přijdu a rozvezu to, nebo... A no, tak jenom mě to zajímalo, jestli to nabízíte, takže home office je asi nejlepší, co jsem to. A ještě bylo dobrý, že mi po týdnu jeden dal výpověď, že ho bolí nohy. To je taky dobrý, takže já si myslím, že bychom si o tom mohli povídat hodiny a hodiny.
0: Co ty děláš proti tomu, aby tě neboleli nohy?
1: No, mě taky bolí nohy.
0: No, a co, jako pak si doma hodíš na stůl, nebo do lavoru, nebo co, nahoru? No,
1: jdu si lehnout normálně, jako v 11.
0: No, ale to, když bolí nohy, tak to bolí i při tom, když to člověk leží, ne?
1: A tak já to fakt dělám od svých 14
0: let. Dá se to trénovat?
1: No jasně, že jo. Teď jsem třeba byl týden, že jsem jako ležel, byl jsem trošku marodnej a to, když jsem se vrátil, tak ten první týden, to jsem normálně s křečem a chodil domů, no, tak máte 15 hodin na nohách a jako nesednete si. Víte, kde si nejvíc sednete? V práci.
0: Na záchodě. Jedině,
1: na záchodě, no. Takže já, když jdu na záchod, tak nerozmýšlím, jestli na malou nebo na velkou. Sedím prostě. Tak jo.
0: Tak jo, děkuju. Honza Punčochář.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Když už tu dnes byla řeč v pochoutkovém roce, který slaví 10 let, o porcelán, tak si taky řekněme, jak vlastně sklízet talíře ze stolu podle etikety. To by měl vědět Ladislav Špaček, který se právě u nás stará o tu radu z etikety. Asi všichni tušíme, že pokud se u stolu začíná jíst, měli bychom všichni dostat jídlo v jednu chvíli.
1: Stejně tak platí důležité pravidlo pro debaras. Debaras je sklizení použitého nádobí, a sice, že se odnáší použité talíře celé společnosti současně. To znamená, že číšník nebo servírka nemohou odebírat talíře postupně lidem tak, jak dojedí. Protože by to znamenalo, že jedni jedí a druzí na ně koukají. A to je nepřípustné. Všichni musí mít před sebou stále své talíře. To znamená, když poslední z celé společnosti složí příbor předepsaným způsobem, vyšle ten signál obsluze, teprve teď může číšník nebo servírka všechny talíře najednou stáhnout ze stolu a vyčistit celý stůl. Takhle bychom to měli dělat i doma. A to proto, abychom si na to zvykli, aby si na to zvykli naše děti a poznali potom podle toho dobrou restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: A na závěr jsem si nechal naši soutěž. Dobře víte, že soutěžíme o knížky Sladké Česko. Ti, kteří posílají SMSky a odpovídají na otázky, teď určitě dávají bedlivý pozor. Minule jsem se vás ptal, jaké kakao přidával do tmavého těsta Ivan Vorochodský. Samozřejmě bylo toto černé kakao. A věděli to.
1: Jana Hrubanová z Brna, Markéta Kalanová z Lužné a Zora Vítková z Jilemnice.
0: Tihle tři zmínění se stávají výherci, fanfára byla pro ně a pošleme jim velmi rádi podepsanou knížku Sladké Česko. Další tři kousky už se chystám do dalšího kola. Budeme soutěžit znovu o naši kuchařku. A souvisí to s dnešním pečením. Jaké dvě náplně dala na chodské koláče Naďa Konvalinková? Za A. Mák z ořechy nebo za B. Tvaroh z povidly? Jaké dvě náplně dala na vrch chodských koláčů Naďa Konvalinková? Pokud si myslíte, že to byl mák a ořechy, napište nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení, s adresou a pošlete to na číslo 90 011 04. Jestli si myslíte, že na chodské koláče dala Naďa pouze tvaroh a povidla, napište SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení a s adresou na číslo 90 011 04. Myslím, že už víte všechno. Pokud jste něco nestihli, najdete to na webu pochoutkovýrok.cz. Psát textovky můžete až do půlnoci z úterý na středu a vítěze vám oznámíme příští týden. Tak vám držím palce a nezapomeňte, že příští týden nás čeká už poslední 36. recept pochoutkového roku a pak už vypukne hlasování. Takže další překvapení, další změna v rámci podzimu a oslav pochoutkového roku. Vůbec poprvé s vámi budeme hledat recept desetiletí. O tom všem si řekneme za týden. Tak do té doby se mějte pěkně a nezapomeňte nás sledovat i na stránkách instagramových a facebookových na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky. Ať vám nic neunikne.

0: zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál.
1: A 20 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Zvýšení některých daní se podle ministryně financí Aleny Schillerové nebude možné vyhnout. Tunel na obchvatu Jízerního Vtelna na Mladoboleslavsku bude složený ze 30 dílů. Zítra čekáme slunečno, ráno místy mlhy a teploty do 24 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Stát se nevyhne zvýšení některých daní. V České televizi to řekla ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Vyšší zdanění by se mělo týkat investičních bytů nebo některých návykových a škodlivých látek. Kombinací zvýšení příjmů a taky úspor by podle Schillerové stát mohl ušetřit 20 miliard korun. Vládní koalice ANO, SPD a motoristů přitom ve svém programovém prohlášení uvedla, že daně zvyšovat nechce. Speciální konstrukci bude mít tubus tunelu na obchvatu Jízerního Vtelna na silnici 1/16 na Mladoboleslavsku. Stavbaři ho složí z několika kruhových dílů. Skládat za sebe je začali v těchto dnech. Až budou všechny na místě, překryjí je betonem a zeminou. Pokračuje vedoucí projektu Pavel Machek.
2: Má to se doma 20 dílků, z kterých se bude skládat postupně celá výroba toho tubusu a ten tunel bude nějakých 270 metrů dlouhý.
1: Práce na obchvatu obce začaly loni v květnu a skončí na podzim roku 2027. Náklady na stavbu jsou přes 660 milionů korun. V Praze 11 skončil zkušební projekt svozu skla, při kterém senzory uvnitř kontejnerů měří zaplněnost nádob. Systém pak automaticky objedná odvoz až ve chvíli, kdy jsou skutečně plné. Za rok a půl se tím snížil počet svozů o 2/3. Odhadovaná úspora je téměř 3 miliony korun, říká mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
3: Dynamický svoz skla pokračuje na 199 nádobách na Praze 11 a současně se rozšiřuje o dalších 78 nádob na sklo na území Prahy 15.
1: Ve větších obchodech v Česku zítra nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou taky lékárny a čerpací stanice.
0: Počasí.
1: Noc bude jasná nebo skoro jasná, ojediněle s mlhami. Teploty klesnou k 9 až 5 stupňům. Zítra čekáme slunečno, na severozápadě až polojasno. Ráno místy mlhy, teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 16.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Pražském okruhu na 16. kilometru ve směru na Ruzyni a D7 probíhají práce na 4 úsecích silnice a usazování nosníku mostu a tvoří se tam kolona. V místě je pro každý směr průjezdný jeden jízdní pruh. A pozor na dálnici D7, je tam olej na vozovce na úrovni obce Studeněves. Na vozovce je olejová skvrna a táhne se další 2 kilometry ve směru od Prahy k místu události ke 24.5. kilometru. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď už jsou tady hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
0: Hvězdné návraty.
4: Začíná další díl plný českého humoru. Televizní, rozhlasové i filmové archivy jsou plné hvězd, které dokážou bavit. Proto i dnes z těchto tajemných místností a šuplíků vytáhneme přímo poklady naší národní zábavy a budeme se celou hodinu bavit jen s jednou osobností, až k vašim uším jí donese Patrik Rozehnal. A Řeč bude o dámě, která se narodila 21. září roku 1946 v Chebu. A my dnes oslavíme to její herectví.
5: Já nemám svátek.
4: To nevadí, to se musí slavit jenom na svátek? Je to jenom tak?
5: Opravdu?
4: Jo, a tady jsem vám přinesl kytku na uvítanou.
5: Opravdu?
4: Tak snad vás to nevyvedlo z míry. Oni mi v produkci říkali, že vám to udělá radost.
5: Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli.
4: Jo, tak může začít díl s podtitulem Daniela Kolářová.
6: Tak co tu děláte?
4: Já? No já to moderuju. Tak co si pustíme?
6: Nechte se překvapit, ahoj.
4: Zase na to budu sám. Ahoj.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: To naše dnešní povídání o Daniele Kolářové začneme povídáním o rodičích. Danielin tatínek Václav Kolář byl zaměstnán jako bankovní úředník. Maminka Věra za Svobodna Volková pracovala v různých profesích, těch administrativních, a její otec byl armádním důstojníkem. Po vzniku Československa působil v kartografickém ústavu a podílel se na mapování Slovenska, kde se seznámil se svou budoucí ženou Marií. Po vzniku slovenského státu Volkovi odešli do Prahy a Věra, jejich dcera, po skončení druhé světové války přesídlila do západních Čech, kde přivedla na svět dceru Danielu. Samotné Karlovy Vary vnímala malá Daniela jako docela atraktivní místo, hlavně kvůli jejich lázeňskému centru. V první polovině 50. let nastoupila v Karlových Varech do první třídy. Tehdy v zemi panoval tvrdý stalinismus a i děti školou povinné tušily, že to, co slýchají ve škole a od svých učitelů, nemusí být vždycky tak docela pravda. Možná takovým únikem od těchto starostí bylo i chození do klavíru, jak se říká.
2: Tak já jsem taky chodila na klavír v Karlových Varech na Zámecký vrch do hudebky a vyfasovala jsem paní profesorku Lukášovou a ona mě nesnášela.
3: A vždycky, hezký přístup.
2: No, moc hezký, já jsem se tam bála chodit a vždycky tam přišla zoufalá na tu hodinu, začala jsem teda něco zoufale hrát a ona mě mlátila pravítkem přes ruce, že mám špatně položený.
3: Ano, zhora.
4: Držení prstů.
2: Ano, ano. Takže já jsem prostě to nenáviděla skutečně. Nebavilo mě to a pak jsem to teda nějak ukončila, jo, ale dokonce tak blbě, že to se teda přiznám, to na sebe prásknu.
3: Jste jí zabila?
2: Ne, ne. No, samozřejmě, že jsem o tom uvažovala. Ale bylo vysvědčení a já jsem dostala nedostatečná. A jak jsem byla pitomá, bylo mi asi 8 let, tak jsem vzala gumu a to nesem vygumovala. Na tom vysvědčení byla díra, no a byl průšvih doma, že jo, samozřejmě. No ale skončila jsem to, protože no, nikdo mi to nechtěl věřit, že mě tloukla prostě přes ty prsty.
1: Naštěstí se z Daniele Kolářové stala herečka. A tak si připomeňme třeba jednu z rolí, kterou natočila v roce 1976 s Františkem Filipem. Byla to televizní inscenace Podnájemníci. První část volné trilogie o trampotách dvou osiřelých sourozenců, 13-leté Alenky, kterou hrála Ivana Andrlová, a 23-letého Zbyňka, stvárněného Jaromírem Hanslíkem. Sourozenci jsou ve zvláštní situaci. Musí si tak trochu navzájem nahradit rodiče. Bratr by se rád oženil, ale brání mu ohled na sestru, která na něm lepí a žárlí na všechno kolem něho. Přivádí tedy do bytu svou dívku, Kateřinu, Danielu Kolářovou, kterou má rád, ale představuje ji jako podnájemnici.
5: Děkujeme, že jste nám tak pomohli.
6: No víš, Alenko, ona slečna Břízová, víš? Tady s náma opravdu bude bydlet. Ona hledala podnájem, je z venkova, tady v Praze studuje.
5: No, ale ženit se nebudeš.
6: No to víš, že ne. My se spolu vlastně neznáme.
5: Kolik dáte?
6: 200.
5: A máte doma slepice? Po vajíčkách se stejně tloustne. Tak pojďte, já vám ten pokoj ukážu, abyste nekupovala zajíce v pytli.
7: To vůbec nemusíte, váš pan bratr mi to všechno vylíčil. Já jsem se chtěla zeptat, opravdu vám to nebude vadit, když tady s váma budu bydlet?
5: To víte, že ne. Kdybychom měli ještě jeden pokoj, tak bychom ho taky pronajali. Tam se totiž každá koruna hodí.
1: Ale zpátky do skutečného světa Daniely Kolářové. Kolem roku 1950 se maminka Věra přestěhovala do Karlových Varů, kde později získala i místo mzdové účetní v ekonomickém oddělení tamního divadla. Na začátku ale malá Daniela uvažovala dokonce o sportovní kariéře.
2: Ne, to byla úvaha, o tom jsem uvažovala, protože jsem tak jako v Karlových Varech jako holka docela sportovala, tak jsem o tom uvažovala, až potom na střední škole jsem se definitivně rozhodla, že to bude, že se pokusím dělat zkoušky na divadelní fakultu.
3: Je takhle. No, vy jste se narodila v Chebu, jak jsem se dočet, a strávila jste mládí v Karlových Varech, takže tady vlastně západočeský region.
2: Ano.
3: Je vám docela blíz. A co jako rozhodla, že jste šla na to divadlo?
2: No, jednak moje maminka nějakou dobu pracovala v Karlovarském divadle v účtárně, mzdovou účetní.
3: A tak jste mohla vidět, jaký jsou za to malý peníze.
2: Ano, ano. No, to byl právě pak ten problém, protože maminka mě půjčila do pár pohádek divadelních a tam jsem si teda přičichla ze zadu k divadlu, to bylo fascinující, protože třeba rekvizitárna, to je pro děti ráj.
3: No je.
2: To víme všichni, to umělý ovoce a husy na tácku a tyhle ty věci. No ale pak vlastně na střední škole hlavně jsme měli s panem profesorem Bartuňkem, to byl češtinář. Aha. Nejdřív založil, se to jmenovalo Šticháček, takový amatérský studentský divadlo malých forem, jak byla tehdy vlastně, to vznikalo. A pak jsme se jmenovali Kapsa. No a to jsme s tím pak i různě jezdili. No a to byla taková bezvadná parta lidí a tam jsem se definitivně rozhodla pro to divadlo.
1: Díky tomu se mohla potkat s celou řadou skvělých herců. Třeba i s Václavem Postráneckým a Josefem Vinklářem. V komedii nazvané Štafle, natočené Viktorem Dusilem podle vlastního scénáře. Je to komedie o tom, co mohou způsobit spříčené štafle v domácnosti, tedy pokud se chystáte na večírek ke známým. A ti pak čekají a neví, co se stalo. A tak tam probíhá komunikace a čekání, jestli se pustit nebo nepustit do připraveného občerstvení.
4: Ještě nejsme všichni.
8: Ale je 8 pryč.
4: To kdyby byla půlnoc, Marto, bude se čekat. Já jsem neuvěřitelně vytrvalej. Neexistuje, abych zahájil oslavu bez člověka, který při mě stál v nejtěžších chvílích bytový krize.
8: Jak?
4: Podívej, před mnohými a mnohými lety jsme spolu s ním a tady s Arturem obývali takzvaný vertikální byt.
8: Co? Počkej, vy jste měli byt?
4: Vertikální.
8: Co to bylo?
4: Zrušená trafika, 2x2 metry, bez příslušenství.
8: Počkej, jak jste spali?
4: Vertikálně. Moment. Já dole na posteli, Artur na skříni a Emil v síti u stropu. Vzal to na sebe dobrovolně, protože věděl, že nesnáším výšky.
9: Ovšem, ty jsi mu tam dal zase zavést telefonní přípojku.
4: No, Arturku přece nemohl sjíždět pokaždé pod mou postel k telefonu.
9: No.
4: Byl bych pro ně udělal všecko. Vždycky jsem v něm ctil hlavu našeho kolektivu.
8: Vy jste asi byli parta za všechny drobné.
4: No, jeden za tři a tři za jednoho.
2: Necháš to?
9: To je jenom okurčička.
2: Ne.
9: Některý vůně jsou silnější než já.
4: Arturku, ovládej se, prosím tě. Tahle ta mísa tady bude na Emila čekat, kdyby měla čekat až do rána.
1: Zkušenost s amatérským divadlem přiměla Danielu Kolářovou přihlásit se k přijímacím zkouškám na divadelní fakultu. Přijímačky absolvovala se spolužačkou a kamarádkou Radkou Fiedlerovou a uspěly obě.
3: Kdo s váma chodil? To bylo nějaký 60. let, že jo?
2: To bylo 64 až 68.
3: A, tak to byl hezký rok.
2: Ano, to byl ten 68, byl zejména teda.
3: To bylo krásný,
2: ten se povedl, ano, v létě. Ale tak tam byl Petr Svojtka, Ivan Vyskočil, Jirka Ornest, to byl později můj muž.
3: Ano, ano.
2: A ještě další kluci, který ale potom vlastně nějak divadlo nedělali, jo. Vrhli se na jiný profese a tak, ale Jarinka Pokorná, Radka Fiedlerová.
3: No.
2: Takže jsme... A Monika Švábová.
3: Jo, Monika Švábová.
2: Moje spolužačka.
3: Vy jste poměrně hned po škole asi... Vy jste zůstala v Praze, ne? V angažmá jste šla?
2: Ano, já jsem měla nabídku do Českých Budějovic, ale potom jsem ve 4. ročníku na DAMU dostala nabídku na hostování v Libeňském divadle, tehdy S.K. Neumanna, dneska pod Palmovkou. V Bouři, v Shakespeareově Bouři a po premiéře ten večer mi pan ředitel Strejček donesl do šatny moji první smlouvu profesionální. Nástupní plat 800 korun.
10: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
11: Hele, Mařenka Popincová.

0: Jak šel život s Danielou Kolářovou? To zjišťujeme dnes a s úsměvem v našem pořadu na vlnách Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Před kamerou debutovala ve 20 letech televizním snímkem Konec velké epochy. To se psal rok 1967. A před filmovou kamerou pak o rok později filmovým zpracováním Párelova románu Soukromá vichřice, kde stvárnila jednu z hlavních postav Bohunky Augustové. V roce 1968 se objevila ve čtvrtém díle televizního seriálu Sňatky z rozumu a ve stejném roce tedy úspěšně absolvovala Pražskou damu. O rok později se už poprvé před kamerou potkala s Jaromírem Hanzlíkem ve filmu Karla Steklého Slasti otce vlasti. O období dospívání a prvních bitev budoucího císaře, v té době markraběte Moravského, Karla IV.
2: Pust mě.
3: Takhle se chová budoucí markraběnka?
2: Vrátím se.
4: Zabijte chlapy, sakra! Provodí, hej,
3: doma jsou stejně rádi, že se tě zbavili.
2: A nevezmu si nikoho, kdo má tvojí nos.
3: Jaký nos?
2: Jako strýc Friedrich.
3: No dovol, ty mě chceš přirovnávat k tomu korutanskému opilci, víš, jaký má nos?
2: Příšernej.
3: No?
2: Jako ty.
3: Já lituji, ale budeš mít děti jenom s takovým nosem.

0: době, kdy natáčela tento film, byla ještě členkou divadla SK Neumanna. Jak zjistil i Antonín Procházka ve svém pořadu Otázky Tondy Procházky.
1: Tam jsem byla asi 3,5 roku a potom jsem dostala nabídku na hostování v divadle na Vinohradech, protože si myslím, Jarda Hanzlík tam byl jako Benjamínek. Udělal zkoušky na divadelní fakultu, ale přemluvil pan ředitel Pavlíček, tehdy ještě přemluvil tatínka Jaromírova, aby Jaromír šel rovnou to divadlo hrát, ale neměli k němu partnerku. Tak já jsem tam hostovala v Gorkého Měšťácích a pak jsem dostala právě nabídku na angažmá na Vinohradech.
2: Ano, hrozně vám to jako sedlo, bych řekl.
1: Pravda je, že my jsme se dobře rozuměli.
2: Jo. A i tak jako v soukromí třeba?
1: Tak my jsme bydleli oba na Malé Straně. Aha. Občas jsme chodili pěšky z toho divadla a v podstatě jsme se dohadovali, když jsme spolu hráli a hádali, dohadovali, ale jako nikdy to nebylo, nebyla v tom agrese nebo zlomyslnost.
2: Šlo o věc,
1: chtěli jsme, aby to bylo dobrý.
2: Jo. No já jsem měl Jardu Hanzlíka strašně rád jako herce a potom Tereska Brodská, která byla někdy teďka nedávno na tomto pořadu.
1: Ano.
2: No, tak mi vyprávěla, jaký on ale byl někdy usurpátor.
1: To věřím,
2: on to organizoval to asi všem, že ano. Janě Brejchové a jí.
1: Ano.
2: A že vzpomínal ty společní dovolený jako na něco hrůznýho.
1: Je to možný, já jsem jako to, v téhle podobě jsem to nezažil.
2: No, tak ještě byl asi hodně mladý, no, to je jasný.
0: Ve stejném roce, kdy přišla Daniela Kolářová na Vinohrady, se natáčel taky slavný televizní seriál Taková normální rodinka. Tedy pravda, původně to byla jen jedna inscenace, ale byla tak úspěšná, že si diváci vyžádali pokračování. V téhleté seriálové komedii zazářil mladý pár, a tedy vycházející hvězdy, Daniela Kolářová a Jaromír Hanzlík.
3: Nechápu, proč má být nějaká protivná ženská na mojí svatbě.
4: No snad na naší svatbě.
3: Ale Kačenko, nás bude plná fůra, ty budeš Zdenkovi ožívat tetičku. On má jistě důvod, proč jí chce, že?
5: Prosím tě, jaký může mít důvod? Jo tak, já už vím, ona je dědičná.
6: Oni zdědili tetičku.
5: Ale houby zdědili, oni si myslej, že po ní budou dědit.
7: No fakt je, že my jsme nikdy nezvali dědičný příbuzný. Ovšem jsme nikdy nic nedědili. Taky jsme neměli pokom. Teď, Péťo. Péťo.
8: Co?
7: Že jsme nikdy nic nedědili.
8: Jsme taky neměli pokom.
4: Ne, já jako jsem spíš myslel, zkrátka naši chtějí, aby tam byla tetička. Já to chci taky, Kačenko, tak...
3: Ale já ji nechci, já po nikom dědit nebudu.
9: Jestli tě to uklidní, já ti dám černý na bílým, že ti nic neodkážu.
4: Ale ona to, Kačenka, tak nemyslela, veď, Kačo. Kačo, hele, napíšeme jí dopis a napíš ho sama, kvůli mě.
3: Tak dobře, ale pamatuj si, že to dělám jenom kvůli tobě.
4: Kvůli mě.
9: Tak mu tam tu tetičku napiš.
3: No.
9: A teď už jenom vygruntujeme a hotovo.
3: No počkej, vygruntujeme, snad předtím nejdřív taky vymalujeme, ne?
9: Co vymalujeme ještě před veselkou?
3: No přece si nemyslíš, že se do téhle špíny budu vdávat.
9: Ježišmarja, teď je to tady jako z cukru.
7: Ale tě blázen, co tak jsme tady sehnali teď někde malíře.
9: Malíři se dneska vyvažujou zlatem a ještě se jim přidává magnéťák. Jako prémie.
7: Ale prosím tě, co pak magneťák, toho vem čert, ale tý práce, co pak, kdyby jsme to nestihli.
3: Tak, adresy už si napiš sám. Co by jsme to nestihli? Podívej se, v sobotu přijde malíř a přes neděli se to krásně uklidí.
7: Se to krásně uklidí, slyšíš to? S raubířema, se želvičkama, s myšima se to uklidí a se zabijí.
10: No, já bych mohl vzít myšky a poldinky na chatu a Petra a on veme raubíře a mohli bychom vyjet už v pátek odpoledne.
7: Mami, prosím tě, slyšíš to? Oni si odjedou na chatu a my tady budeme dřít nábytek a té byty. Začí hříchy a trpím.
9: Uklidni se. Stejně žádnýho malíře neseženeme.
3: Tak, Já to věděla, že v téhle rodině se mi i ta svatba bude vyčítat. Tak podívej se, když se vdávala Pavlínka, tak to se klidně stavili nový kamna, rozumíš? A instalatér s náma jel až na radnici a nikomu to nevadilo. Závoj budu mít, tetičku budu mít a ještě se mi tady ožívá, když se chci vdát do čistýho. A to ještě budu šťastná, když mi babička neprobodne oba svědky, víš?
7: A neboj, ona jim nic neudělá.
1: Jana Štěpánková o tom tuhle mluvila, že vlastně se tam sešli lidé nějakým způsobem pomyšlení, pocítění určitých věcí, pojmenování, jakoby spříznění. Což obzvlášť třeba pro mě i pro toho Jaromíra bylo veliké vyznamenání octnout se vlastně v takhle dobré společnosti. Protože samozřejmě jsme se vyptávali i pana Nového, i paní Rosůlkové a paní Šejbalové, jak to bylo vlastně s tím divadlem, jak, protože jsme byli v té době, v té první republice otevření světu, my jsme nebyli odizolovaní, tak oni vyprávěli fantastické věci. Oni říkali, no tak já nevím, třeba ve Vídni nebo v Mnichově se hrála hra, kterou dramaturgie zařadila do příští sezóny a ředitel nám dal, tady vyplatil, koupili nám jízdenky, buď to do Vídně nebo do toho Mnichova a řekli, jeďte se tam podívat a za dva dny ať jste zpátky a my jsme to viděli, já nevím, význačné inscenace, já nevím, Reinhardtovi a tak dále. Takže jsme se od nich dověděli i spoustu, já nevím, věcí, jak pan Nový vyprávěl, že s čím člověk musel přijít ke společnosti divadelní, když chtěl hrát ty saloní lvy, no tak on říkal, že pracoval jako číšník, vyučil se, aby se naučil dobrému chování a vystupovat ve fraku. A tak to byly pro nás fascinující věci skutečně, protože ty lidi dokázali přesně v tom vyprávění odlišit ten pocit svobody člověka a příslušnost té Evropě, kam jsme patřili, a aniž by se o tom zmínili, tak my jsme věděli, že jsme v nesvobodě, absolutně uzavřeném prostoru, odsaď pocaď.
3: Víte, tetičko, co mi řekl? Že vypadám jako od cirkusu.
11: Je to vlastní krev, ale málo platný, taky parazit.
12: Tak to se podívej, Kačenko, já tě křivdíš. Podívej se, co jsem ti přinesl, to jsem vůbec nevěděl, že se pohádám, víš?
3: Ale já nemám svátek.
12: No to jsem ti přinesl taky jenom tak?
3: Jenom tak? Malinko!
13: Kačenko, netrkej dítě, to je
12: uvoj. Co je, co se stalo?
3: Kačenko, řekni radši, co si proved, kytku, jen tak. Slyšíš to,
11: slyším,
3: pánu?
11: Slyším. Pro Krista pána.
13: On má nějakou ženskou, to je den. Co se teda nádrží?
12: Já nemám žádnou.
11: Hele, to nemá cenu zapírat, Zdenku.
13: Pustíku, ona ta Dudíková měla přece jenom pravdu. Meč!
3: Co pak normální mužský kupuje vlastní ženě kytku jen tak, pro nic za nic? To přinese jenom, když má špatný svědomí. Kačko, dítě moje ubohé.
13: Maminko!
12: Vždycky mějte rozum. On vážně za nic nemůže.
11: Brána k bráně sedá.
12: Ale vážně on nic neudělal. My jsme ho tady s tatínkem navedli.
14: Přesně tak to bylo.
13: Jak to navedli?
12: Hele, akorát tamhle jsme seděli, když vybuchla ta babičina časovaná puma. Jsem ti říkal, vždycky je nejlepší říct pravdu.
11: Jaká puma? Časovaná? No to je pravda. Já ji načasovala, akorát když měl Honziček dostat pít.
3: Opravdu? Opravdu? Ty bys mi tu kytku nekoupil sám, byť oni tě navedli, vy.
12: Už bych ti kupoval kytku, jít nemáš svátek žádnej.
11: Jo, to je pravda. Kačenky je až v listopádu.
13: Teda, vy jste nám dali.
3: No. Tak já už se nezlobím.
11: No tak vidíte, tetičko, že jsou výjimky. Kde pak náš Zdeneček? Jsou mladí. Tak oddělají legraci, no.
7: Pojď, ty bys mohl mít rozum.
12: To už to nikdo neudělám.
7: No, dej mi tu kytku, ať nezvadne, to by byla škoda.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Ano, ve své době byl pár Jaromír Hanzlík a Daniela Kolářová, tedy herecký pár, velkými hvězdami. Proto si zahráli i ve slavném muzikálu Noc na Karlštejně.
2: Alenko, prosím tě, víš přece, jak tě miluju. Aspoň jedno políbení.
3: Tak si pro něj pojď.
2: Tak alespoň o krůček se přibliž. Odvážím se taky o jeden. Dál už nemohu.
3: Jeden krok obětuji.
2: Krok tvé nožky není v žádném poměru s mým. Když já udělám jeden, tak ty musíš udělat nejmín dva. Zaplať pámu, že jsi dostala rozum.
3: Já se jenom ukážu strýčkovi panu Purkrabí, mu ten to pochopí a dosvědčí tatínkovi. Je, strejček.
2: Aleno.
3: Strejček.
2: Měj rozum.
3: Pane Purkrabí, podívejte se na mě.
4: Já mám spoustu jiných věcí, na které bych se měl podívat. A proč bych se měl na ně dělat zrovna teď, když není vidět? Podívám se na ně zítra.
3: Pane Purkrabí, já nejsem panoš.
2: Pane Purkrabí, ten chlapec opravdu neví, co je.
3: Já jsem žena.
4: Kdež to já jsem laň?
2: Pane Purkrabí, počkej.
3: Strýčku, což mě nepoznáváš?
4: Já jsem tetička a už nechci slyšet ani slovo. Padešenku, pojď ho dostrážit a zítra to vyšetříme.
1: Na tohle natáčení Daniela Kolářová vzpomínala vždycky s láskou. Hlavně na tu spolupráci s režisérem Zdeňkem Podskalským. Prý byl vtipný, klidný, vyrovnaný a práci měl dobře zorganizovanou. Pro ně to byly nezapomenutelné okamžiky. O to větší zklamání pak bylo, když najednou přišel herecký distanc.
5: Nějak v roce 1978, že najednou jsem mohla hrát jenom v divadle, nevyhodili mě tady, ale prostě přestali jsme, nesměli jsme být zatím spolu obsazovaní.
6: A proč jako spolu, v čem to vadilo?
5: Nevím, já to nevím, já to fakt nevím. Já jsem si myslela, že to bylo proto, že se mi v roce 77 v lednu narodil druhý syn a já měla nějaký po tom porodu nějaký malej trouble a řekli mi, že za rok teda musím jít na operaci. A já jsem si říkala, dobře, to bude v létě o prázdninách, no ale mezi tím divadlo v květnu jelo na pohostinský zájezd do Moskvy. S loupežníkem a s carem Fyodorem.
6: Navštívit loupežník. Dneska by jel navštívit.
5: A já jsem se musela omluvit z toho zájezdu, protože mě z té nemocnice řekli, že ta operace je odložená na květen, protože v létě budou malovat. Takže...
6: A už se to bralo politicky.
5: Asi se to vzalo politicky a byla jsem takhle potrestaná, že dva roky skutečně jsem mimo divadla nedostala ani jednu nabídku.
6: No, to je výborné.
1: Tyhle chmurné časy hoďme

0: za hlavu, tak jako to dokázala Daniela Kolářová ve svém životě. A připomeňme si ještě další kousek s Jaromírem Hanzlíkem ze Silvestra Československé televize a ten kousek se jmenuje Novomanželská hádka.
1: Jaroušku, máš mě rád?
2: No to víš, že tě mám rád, kotíko moje.
1: Ale budeš mě mít pořád stejně rád, vy?
2: No to víš, že tě budu mít pořád rád.
1: Ale musíš mi slíbit, že se nikdy, ale nikdy nebudeme hádat.
2: A proč pak bychom se hádali my dva, co?
1: Ale my bychom se ani nemohli hádat, vy? Ne. My máme přece na všechno úplně stejné názory, že?
2: Ano.
1: No, jaký je krokodýl,
2: Zlej.
1: Ano. A kde leží Addis Abeba? V Habeši.
2: Oba dva.
1: Tak.
2: Ano.
1: Víš, já to vidím u Martinku, jak je to hrozně ošklivý, když se lidi hádají. Víš, u těch sousedů.
2: Ano, Martinku, no. A co nám je do Martinku, ať oni se hádají, jak ty, to my ani neumíme, veď?
1: Je, pamatuješ, jaká to byla láska, když se brali a teďko na sebe křičej, hádají, sedí se nepoperou.
2: Křičej na sebe? Co pak, abych na tu moji kotičku mohl křičet? Beručka
1: moje. Ale za to může ona. Ona je hašteřivá, on je úplně normální mužský, ale ona je hašteřivá. Co mu potom chudáčkovi zbývá, musí se hádat taky.
2: A kdo pak ví, jak to u nich je? On mě spíš připadá takový skrupulózní, víš?
1: On Martínek, jo. No. Proč?
2: Já nevím. Já jenom hledám důvod, proč ona se s ním hádá.
1: No počkej. Tobě je líto Martinkovi.
2: Ale Beručko, proč pak mě by jí bylo líto?
1: No to já jsem nevěděla, že na tebe Martinková udělala takovej dojem.
2: Ale Beručinko moje, co by na mě paní Martinková dělala?
1: Ale dělala. No počkej, tobě se líbí. No neříkej, že se ti nelíbí, když se ti líbí. To mě můžeš klidně říct, že se ti líbí. Ona trochu šilhá, ale jinak je to pohledná ženská.
2: Ale Beručko, mě se opravdu nelíbí.
1: A když na tom přece vůbec nezáleží.
2: No tak když na tom nezáleží, tak proč o tom mluvíš?
1: Ty o tom pořád mluvíš. Tak promiň, jestli jsem se dotkla tvé paní Martinkové.
2: Prosím tě, neříkej mé paní Martinkové, sakra to neříkej. To není moje paní Martinkové, to je pana Martinka, paní Martinkové.
1: Co na mě křičíš? Ty na mě křičíš, protože jsem řekla, že ta ženská šilhá.
2: Já vůbec nevím, že šilhá.
1: Jo, tak pán je tak zamilovaný, že si ani nevšim, že Martinková šilhá.
2: Je úplně jedno, jestli jsi pidlovoká, ty nebo paní Martinková.
1: Co jsi to řekl? Já, že jsem pidlovoká, ty... Dobrý den, paní Karafiátová.
2: Dobrý den. Beruško, co to bylo?
1: Málem jsme se hádali, vy.
2: Paní Karafiátová si určitě myslela, že se hádáme. A my zatím... Ne, viď?
1: Ale skoro to tak vypadalo. Fuj, to je tak ošklivý, když má mužský hádavou ženskou.
2: Ano.
1: Já nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková, nikdy nebudu jako Martinková. Jak bych taky mohla, když ty seš takovej hodnej, milej a trpělivej, jako pan Martínek.
2: Ale nezačínej zase o těch Martinkových, nezačínej. Ty Beruško, ale všimla jsi vůbec toho Martinka?
1: Ne.
2: Jak on vypadá, ty jsi ho nevšiml, jak on vypadá? Tak on ti s těma fousama vypadá jako sumec, nepřipadá ti jako sumec.
1: Ale náhodou, ty fousy si nechal narůst kvůli ní. Já chci taky sumec, udělej sumec, nechci narůst fousy jako sumec, já pak dělá sumec, já chci sumec.
2: Ale ty se nebudu dělat šaška, když se ti líbí pan Martínek, tak si za ním ti muskej jako sumec, no.
1: No prosím, ty si myslíš, že já bych snad si něco začala se ženat ty mužky?
2: A proč ne? No jestli ho miluješ, tak to řekni, já ti v cestě stát nebudu.
1: Já že ho miluju.
2: Jistě.
1: Jo tak já ti stojím v cestě s tou šilhávou Martinkovou, to si to teda mohl klidně říct hned.
2: Tyžma, hašteřivá ženská, ty řekneš o Martinkovi, že hašteřivá ženská, jak se podívej na sebe. Paní Martinková je proti tobě němý zakřiknutý bystrozraký koťátko.
1: Koťátko. Tak ty už jí říkáš koťátko. Jo tak, můj milej zlatej, tak mi teda pošli svatební oznámení, až si tu satorii budeš brát. Mě teda nebude vadit, až budeš mít čiláví děti, mě ne.
2: Ty si klidně vdej za toho fousatýho nádivu. On si kvůli tobě možná nechá na růst sloty. Dobrý večer, pane Kocman, promiňte.
3: Naschledanou.
2: Bohem.
1: Vidíš, co děláš?
2: Ten si určitě myslel, že se hádáme.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Tě ani nemohl poznat, protože jsi vypadal jako Martinková. Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Si nech narůst fousy a budeš k nerozeznání od Martinka.
1: Dobrý večer, pane Martíne.
4: Dobrý večer, paní Martinková.
0: Daniela Kolářová s Jaromírem Hanzlíkem neunikly ve Vinohradském divadle tlaku ke vstupu do komunistické strany. Ke kandidatuře je přemlouvali třeba i Jiřina Švorcová nebo Světla Amortová. Stranické námluvy se odehrávaly v dámské šatně nebo v klubu nad talířem polévky. Daniela často odpovídala, že si to potřebuje rozmyslet. Ze začátku uhýbala, pak ale jednou i Světle Amortové v šatně řekla: vy tvrdíte, že jste spolek na ochranu všech zvířat, ale přitom chráníte jenom kočky. A to nebyly jediné diskuze, které s ní vedla.
5: Já jsem s tou paní Amortovou seděla v šatně a když jsem připíchla svatební oznámení, že jsme se vzali s Jirkou Ornestem, začala sezóna, napíchla jsem to na nástěnku a přišla jsem do šatny, tak ona mi říkala: já jsem nevěděla, že seš sionistka. A já jsem na ní zůstala koukat a říkala: no, že jsi vzala žida. A já jsem teda stuhla, protože to mě vyrazilo dech, ale pán Bůh mě osvítil a říkala jsem jí: to jsem nevěděla, že komunistická strana respektuje norimberské zákony.
6: Tak to je krásný.
5: A ona stuhla a zasmála se a říkala: ty jsi vtipná.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
0: Další film, Léto s kovbojem, kde si Daniela Kolářová také zahrála, si připomeneme aspoň písničkou.

0: Úžasná Daniela Kolářová je hlavní postavou našeho dnešního povídání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1974 se provdala za herce a režiséra divadla Na zábradlí Jiřího Ornesta. Po 14 letech se ale rozvedli. Pak měla roční vztah s Martinem Stropnickým, který se v té době taky rozvedl, a v polovině 90. let se podruhé vdala za Jiřího Ornesta. Spolu pak měli syny Šimona a Matěje. Bydleli v Praze a na Dobříšsku měli domek. Osudovým mužem na filmovém plátně byl ale Daniele Kolářové jiný člověk. Herec, scénárista, textař, taky trochu zpěvák a velký přítel Zdeněk Svěrák. Zahráli si spolu v mnoha filmech, anebo díky němu byla do těch filmů i obsazena. Vzpomenete si ještě na film Na samotě u lesa, kde si zahráli manžele?
2: Ale tati, ty jsi říkal, že ti trabán v životě nepředjede.
3: Jen počkej za městem.
4: Termosku jsem nevzala.
2: Mami, on brečí.
3: Co ti je?
2: Když já tomu nerozumím.
3: Čemu nerozumíš?
2: Ty jsi říkal, že hat je větší než červ.
3: To je.
2: Tak velká žíža už musí být.
3: No tak dobře, tak je to hád a už mě s tím neotravuje.
0: Daniela Kolářová se ale objevila třeba i v obecné škole, kde si zahrála učitelku.
5: Vaše škoda, být vás nesmí. Špatné známky jsou vám hostejné. Na domluvu nedáte. Mně je to jedno, postavte se třeba na hlavu.
0: Manželským párem se po letech stali i ve filmu Vratné lahve, které režíroval syn Zdeňka Svěráka, Jan Svěrák.
6: A kdo volal?
7: Právě, že nikdo.
6: A co chtěl?
8: Ty to nevezmeš. Bojíš se, aby to nebyl Fabián. Vím, že ti telefonuje.
7: Prosím tě, jak se můžeš na takový kraviny dívat při svým vzdělání?
9: Žehlil jsi někdy?
10: Vy o kakaových bobech všechno.
9: Nežehlil.
10: Diego, miluješ mě?
0: Na setkání se Zdeňkem Svěrákem Daniela Kolářová vždycky ráda vzpomínala.
7: Jaký to s ním bylo?
6: Hrozně fajn. Tam je strašně zvláštní to, jak jste říkal, že chodíte točit a všecko funguje a nic se nečeká. Tak vlastně u těch Svěráků mají vždycky nějakým zázrakem dobrý štáb a ta organizace funguje.
7: Ano.
6: To je strašně důležitá věc, mimo teda ty přírodní zákony, který si dělají, co chtějí, ale tam jako ta organizace, tý práce je bezvadná a je tam vždycky krásná atmosféra. No a s tím Zdeňkem, tak to je člověk, který má svůj způsob humoru, že jo, své rázný. Já ho mám ráda.
7: No jo, miluju, no.
6: No, takže je to takový vlastně strašně nenápadný, ale neměli jsme vůbec jako žádnou potíž spolu komunikovat normálně i jako lidi, ale i jako kolegové. Mm-hmm. Takže vždycky ta práce s ním je hrozně hezká. A pak jsme se, točili jsme Na samotě u lesa a pak po 30 letech jsme se ve Vratných lahvích a v podstatě jsem to charakterizovala v jednom rozhovoru, takže tam, kde jsme skončili rozhovor, jsme ho mohli navázat po těch 30 letech. Ne tak skutečně s ním. On je to báječný, inteligentní člověk.
7: No ježiš, tam je ta kultovní scénka, kterou já si vždycky opakuju se ženou, přijdu, ona žehlí, kouká na nějaký seriál a řekne, jak se na tu blbost můžeš koukat? A ona řekne, žehlil jsi někdy?
6: Nežehlil.
7: A má on to všecko napsaný, nebo to vzniká něco třeba?
6: Ne, má to napsaný. A dost si to hlídá,
7: já jsem si to myslel.
6: Protože ono to má určitou stavbu, jo? To je k poentě vždycky. A když by to člověk, pardon, zaprasil nějakou nevhodnou improvizací, někdy vzniknou, že jo, samozřejmě situace, že já nevím, se něco překotí, nebo
7: jo.
6: Prostě se stane, ale dá se to vzít do hry, někdy ano, někdy ne. Ale u těch Zdeňkových dialogů to by bylo na škodu.
11: A pane Wasserbauere, vy se opravdu chcete naučit jenom ty fráze pro milostnou konverzaci? Jinak nic?
12: Upřímně řečeno, ano, já jsem na jazyky dvevo.
11: A co, když se vás ta slečna Trudy zeptá, kde pracujete?
12: Na městském úřadě Paltry.
11: Aha, tak si napište. Ich arbeite. Am der Stadtamt.
13: Šel starý Magdon z Ostravy domů.
4: Bartovské hrytě večer se stavil.
11: To je manžel. Budeme končit. Tak zase ve středu, pane Wasserbauer.
13: Ich liebe Sie. Sie sind so schön.
11: No to už říkáte hezky, tyhle věty. A teď ty další fráze. Jestli bys vám nejela k Jaderskému moři.
13: Paní profesorko, mohl bych si ještě říct tu variantu, jakože už si tykáme.
11: No prosím.
13: Ich liebe dich.
11: Du bist...
13: so schön.
11: Co je s vámi, pane Wasserbauer? Není vám dobře?
13: Já nemám... Frau Lehrerin, ich habe keine Trudy. Trudy existiert nicht. Verstehen Sie?
11: Vy mluvíte německy?
13: No, jo. Trudy, já jsem si vymyslel, abych vám mohl chodit a říkat vám ty věty.
11: Děláte si legraci?
13: Nedělám. Přísahám, že ne. Uviděl jsem vás na úvodě, když jste si vyřizoval ten vedlejší příjem a úplně jsem zahovel.
11: Pane Wasserbauer, přivedl jste mě do rozpaku. Jsem vdaná, stará.
13: Ne, to nejste. Mně se líbíte, že jste taková elegantní a taková...
11: Jaká?
13: Přísná.
11: To se vám na mě líbí?
13: Všechno se mi na vás líbí.
11: A co s tím uděláme, pane Wasserbauer?
13: Kdybych vás mohl příležitostně pozvat na kávu nebo na víno někam. Povídat si česky.
11: To bych nevylučovala.
13: Díky.
0: Taky by vás zajímalo, jak se točila třeba i ta závěrečná scéna v balónu, kdy pak skončili i ve vodě? Nebyla jim trochu zima, nebo neodneslo to snad trochu zdraví?
6: No, byl to konec léta. Konec léta na Slapech.
7: A jak jste to točili teda? Vás tam spustili nějak?
6: No ano, v podstatě
7: Měřábem.
6: Jo. Ano, no. My jsme byli mimo to, kdy jsme teda chvilinku letěli skutečně tím balonem, tak byla, že jo, kameraman byl s námi.
7: Ano, v koši.
6: V koši a točil vlastně tu krajinu a celý ten pohled. No a pak jsme některé ty dialogy točili zavěšený na Jeřábu, no a pak nás pustili, no.
7: Měli jste neopreny nebo něco? Nebo byste se tam nějak, tuším, ponořili úplně skoro, že jo?
6: No ne, ale nebylo to úplně, byla to jenom opravdu chvilička, takže... A nebyla zima, takže nám nebyla zima.
7: No prosím, až...
0: Osvědčený manželský pár se na plátna vrátil i v roce 2022 ve filmu Betlémské světlo. Opět podle scénáře Zdeňka Svěráka. Vzpomenete ještě na scénu, kdy manželku Zdeněk Svěrák úplně ignoroval.
6: Včera to byl medvěd.
14: Jo.
6: A já mu povídám, co tu chceš. A on jenom mručel. Sežral celou špajs. Špagety, kolínka.
14: Jo.
6: I všechen med. Hřebíky, televizor. A já mu říkám, už pro tebe nic nemám, medvěde. Jenom toho šejnohu. Sedí u počítače, tak si ho klidně sežer.
14: Určitě.
6: Tak. A teď mi řekni, o čem jsem ti vyprávěla.
14: Ty? Teď? Nevím.
6: Bylo tady nějaký zvíře. Nevzpomínáš?
14: Ne.
6: Já ti řeknu proč. Protože mě vůbec nevnímáš.
14: Ale no tak, já jsem to ještě...
6: Já tady prostě nejsem. A ty si běž klidně bručet do toho svýho brlohu. Medvěde.
0: Daniela Kolářová pracovala samozřejmě ve svém životě i pro Český rozhlas, kde namluvila více než 80 inscenací a taky v roce 2001 získala první místo v anketě Neviditelný herec. A jejím největším koníčkem, budete se divit, je zahradnictví. A je taky silnou kuřečkou. Věnuje se charitě, je předsedkyní správní rady nadace pečující o dospělé lidi s mentálním postižením a patří pořád mezi nejlepší současné filmové a divadelní herečky. tak ať je tomu tak ještě mnoho let dál. To si přeje a vám za pozornost děkuje Patrik Rozehnal.
15: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

říkají mi, starý pane, já citově jsem založen, při smutných filmech slzy roním a měl jsem taky málo žen. Teď už to asi nedohoním, už to nedohoním.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
2: Je neděle, hodina před půlnocí, posloucháte společné regionální vysílání stanici Český rozhlas Pohoda. Tady je Honza Macoun, přeji vám příjemnou dobrou noc a doufám, že se zapojíte do dnešního dvouhodinového povídání na téma Zase vy, nebo už zase vy. Poznají vás už podle kroku, máte někde svůj stůl, připravují vám kávu bez objednání, zdraví vás řidič autobusu, zná vás prodavačka jménem, jste někde za inventář, tak přesně o vás to dneska bude.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: S největší pravděpodobností se štamgasti hodí do hospody, i když je to jen můj subjektivní pocit.

0: Dobrý večer u noční linky, ještě jednou zdraví vás od mikrofonu Honza Macoun z technického pracoviště Petr Kubala. My jsme tady dnes v pražském studiu vlastně jako takovými štamgasty nočního vysílání. Budeme moc rádi, když zavoláte sem k nám do studia, napíšete, zkrátka přihlásíte se k tématu už zase vy. Dneska si budeme povídat o známých tvářích, pravidelných návštěvnících a lidech, kteří se vracejí tak vytrvale, až už si vlastně bez nich určité místo neumíme představit. O hotspotských štamgastech, zákaznicích oblíbeného pekařství, sousedech z lavičky, návštěvnicích knihovny i o těch, kteří pravidelně volají do rádia. Možná takového člověka znáte a možná jste to právě vy. Někde vám rovnou natočí oblíbené pivo, jinde už dopředu vidí, že budete chtít mluvit s vedoucím. Zajímá mě, jaké to je být štamgastem nebo tím, když se tak někde v potají vzdáli, o tak uslyší třeba takovéto už zase vy. A to nemyslím, prosím, ve špatném. To myslím jedině v dobrém, protože nebýt třeba vás, posluchačů, pravidelných štamgastů nočního vysílání, nebylo by noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Pište také na linka@rozhlas.cz a nebo i do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A hned pojďme do hospody, pojďme do Rakovníka, tam nás poslouchá posluchač Zdislav, který napsal, do naší hospody schodím skoro 30 let. Ne denně, to bych manželce nekřivdil, ale dost často na to, aby mě tam znali podle kroku. Když vejdu, výčepní se jen podívá a zeptá se klasiku. Ani neumím říkat, co chci. Někdy mě to těší, protože člověk má pocit, že někam patří, jindy si říkám, že už nejsem součást vybavení jako věšák u dveří. Jednou přišla nová servírka a donesla mi jídelní lístek. Celá hospoda se začala smát. Prý jsem byl poprvé po letech považovaný za normálního hosta. Od té chvíle říkám, že štamgast pozná stáří podle toho, že mu přestanou nabízet noviny.

0: Jste někde za inventář, protáčí nad vámi oči, poznají vás dřív, než promluvíte, máte svůj flek, hlídáte si svoji židli, děsí se vás obsluha, výčíšník, co zase budete chtít, mizí prodavačky do skladu, voláte tak často, že už vás poznají po dechu, píšete pořád dokola, musíte mít poslední slovo a zase vy, to je to téma dnešního nočního povídání do jedné hodiny, společné regionální vysílání stanice Český rozhlas Pohoda. Je to noční linka, pojďte do toho, telefonní číslo 731 800 900, linka@rozhlas.cz nebo pište do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Haló, haló, Český rozhlas, Honza u telefonu, kdo nám volá?
1: Dobrý večer, to je Robert z Olomouce.
0: A dlouho jsme se neslyšeli. Roberte, povídejte. A zase vy?
1: No, je to tak. Chodím do jedné restaurace, jmenuje se to Pohonix. Přidají se tam 3 servírky. Ze všema vyhlázím moc prima. Tu jednu mám moc rád, protože je to prima holka. Evidentně si spolu rozumíme. No a vždycky, když tam přijdu, tak už ví, že si dám masovinku, tak už se mě ani neptají, prostě ví, co si dám. A mám tam kamaráda, Radima, je to moc prima chlaba, vždycky si spolu pokecáme. Jako, a evidentně si s ním taky rozumím. A prostě tam těch chlapů víc, které má kamarádím, takže se tam cítím dobře. No a pak ještě je další místo, kde je to podobný, tam vždycky chodím každý týden, to vždycky jdem s klukem na bohoslužby. A to je taky prima, tak vždycky se účastníme sobotní školy, kluk už si skládá pucle, jo, no prostě paráda. Klidně se mě ptete, jestli vás něco zajímá.
0: Spíš by mě zajímalo, co by říkala obsluha, kdybyste nepřišel.
1: No, to nevím, ale taky se to stane, že třeba občas není čas, tak prostě nepřijdu a neřeší o to, jo, že může zastat, že třeba není čas, nebo mám nějaké vyřizování, nebo takové. Jo, to, ale neřeší o to, no tak...
0: Doptávají jako, se třeba prýma. Případně, když nedorazíte jednou, že příště, když dorazíte, tak se ptají, kde jste byl, co jste dělal, proč jste nedošel?
1: Tak někdy tak trošku, jako řeknu, tak třeba měl jsem hodně práce, nebo nebyl čas, nebo takové. To je různý, no, ale jako jo, tak jako popovídáme si, je to v pohodě. A je tam, říkám, je tam jedna moc prima holka, moc si s ní rozumím. A ona je tak hodná, a to by asi neměl, no prostě. Já jsem vdovec a když mě pohladí vlasy, tak je vytryskná i slzy, já ji hladím taky vlasy. Já mám už zkrátka strašně rád, jmenovat ji nebudu, protože nevím, jestli by si to přál, jako nechci nic pokazit, pochopit to. Ne?
0: Co si myslíte, že si myslí o vás obsluha?
1: No, tak to je správná otázka, taková trošku na tělo, ale berou mě, že já jsem takovej, jak bych to řekl, takový dospělý dítě, takže já třeba, je tam prima, tak sednu si ke stolu a když je ta možnost, tak buď holky nebo chlapi se mnou hrají a i člověče nezlob se, je to moc prima, no já si rád zahraju člověče nezlob se, no tak žena by umřela, tak nemám s tím rád. A prostě už mě bylo takové, jaké jsem, no tak je to prima, že si sednu a hrajem celou brdo, je to paráda, no.
0: Tak Robert otevřel dnešní noční linku, moc děkuju, zdravím do Olomouce, ať se daří a buďte tam gastem a člověkem, který, já jsem ještě nedomluvil, chtěl jsem vám popřát hezký večer, klid, pohodu a zároveň taky, ať už jste kdekoliv tam gastem, ať jste vítaným hostem i nadále a dobrou noc.
1: Všechny pozdravujte, linkoře, děkuji, nashledanou.

0: zase vy, to je téma dnešního vysílání Noční linky. Koukám do příspěvku, které jste odeslali, nebojte se, Praha nekouši, klidně zavolejte, 731 800 900, jdeme na poštu, tady píše pan posluchač, chodil jsem na poštu skoro každý den, protože jsem měl malý internetový obchod, balíčky, doporučené dopisy, podací lístky, reklamace, ze začátku jsem byl slušný zákazník, pak jsem začal radit ostatním ve frontě, kam mají co vyplnit, a to byla chyba. Úřednice u okénka číslo 3 mě jednou uviděla ve dveřích a úplně jasně na jejím obličeji bylo k přečtení, už zase vy. Neřekla to nahlas, byla to profesionálka, ale oči mluvily. Když jsem po čase obchod zavřel, přišel jsem jen poslat pohled, paní se zarazila a řekla, dneska jen jeden. No, měl jsem skoro pocit, že jsem ji zklamal. Moc zdravím do Vyškova, pan posluchač Bořivoj, děkuju moc. A co vy?
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Považují vás někde za štamgasta, člověka, který chodí neustále do stejných míst, na stejné místo. Třeba mě napadá jet pravidelně autobusem hromadné dopravy, sednout si na své v uvozovkách už místo za ty dny, za ty týdny, měsíce a ejhle, zase vám tam někdo sedí, někdo jiný. Máte chuť ho vyhodit z toho daného místa. Třeba po čase zjistíte, že v autobuse jako dlouho nic, ani vidu, ani slechu po některých osobách, se kterými se zdravíte pouze očně. A potom po čase zjistíte, že ta osoba se třeba odstěhovala, že už to místo třeba po ní zůstane vždycky volné. Jak se tváříte vy na štamgasty, na pravidelné hosty, kteří se vrací ať už do obchodů, nebo třeba klidně i do rozhlasových stanic se svými příspěvky, telefonáty, nebo se svými sousedy, se kterými se pravidelně potkáváte, střetáváte, ale když se s nimi jednou nestřetnete, hned vám to přijde divné. Tak zkusíme třeba vás. Halo, halo, Český rozhlas, Honza u telefonu. Kdo pak je tam? Tak, to je někdo, kdo nás poslouchá, ale mluvit nechce. A co tady, kdo nám volá teď? Halo, halo. Ano, to jste přímo vy.
2: Pali, Ružda.
0: Nerozumím, ještě jednou. Tak tady to taky nevyšlo a vyjde to někomu dalšímu. 731 800 900, volejte právě teď, anebo pište. Mám tady připravený ještě další od vás příspěvek, anebo z komentářů. Ano, to tady taky vidím. Čekárna, tady jsem si poznamenal, kde to mám. Tady Jana, u svého obvodního lékaře jsem byla jednu dobu pořád, ne protože bych chtěla, ale zdraví se zkrátka ozvalo z více stran najednou. Nejdřív tak, potom záda, potom odběry, potom kontrola po viróze. V čekárně už mě snad lidé zdravili jako personál. Jednou přišla nová pacientka a zeptala se mě, jestli se má hlásit u mě anebo u sestřičky. Tak to už jsem si řekla, že je zle. Nejhorší bylo, že jsem měla oblíbenou židli u okna. Když byla obsazená, cítila jsem se skoro dotčeně. A to je to, co jsem říkal před chvílí. Dnes už tam chodím méně a jsem za to ráda. Ale když vejdu, sestřička pořád říká, a naše stálice. Nevím, jestli mě to těší nebo varuje. Moc zdravím. Děkuju. Víte co, pojďme teď za další písničkou. Schválně, jestli poznáte, co spojuje ji a dnešní téma.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. René, já a Rudolf, zpíval Jiří Schellinger. No a jestli se do našeho nočního vysílání tahle písnička hodí, já jsem uznal, že ano, protože k pravidelné partě a společným rituálům v písnice vlastně jde o trojici, která tráví nedělní odpoledne golfem. Hodí se tedy k otázce, s kým se pravidelně scházíte a kde už vás vlastně automaticky očekávají. Takový lidé nemusí být nikomu protivní. Prostě patří k určitému místu a určitému dni. A někoho dalšího z vás, volajících do vysílání Českého rozhlasu. Kdo pak nám volá? Tady Honza. Pěknou noc.
1: Dobrý večer.
0: Celý večer.
1: Já jsem dobře slyšet.
0: Jste výborně slyšet, nebojte se, nelekejte se. Jenom se nám představte, jak víme, s kým máme tu čest.
1: Já jsem Nelan, je mi 23.
0: Ano.
1: A chtěla bych se s váma podělit o takovej malej příběh. A jde o to, že já jsem navštěvovala před pár lety jednu takovou rychlovku, kde obsluhovali teda Vietnamci.
0: Ano.
1: Ale vůbec to nevadí, nejsem žádný rasista, ale jde o to, že já jsem se tam vždycky objednávala jedno jídlo. To byly prostě hranolky.
0: A ano.
1: Přišla jsem tam už tak po druhý, po třetí. A ten pán, který obsluhoval, se na mě podíval a řekl, hranolky, hranolky, já, jo, jo, jo, hranolky. Takže to je taková jako vtipná historka, kde mě už začínali ti obsluhující trošičku poznávat a za mě upřímně tady to navštěvování míst některých dlouhodobě je pro mě příjemný, protože nejenom, že já poznávám personál, ale personál poznává mě a myslím si, že je to další místo, kde se člověk může cítit aspoň trošičku doma a každým to prostě přeju, protože je to moc fajn.
0: Protože jsem pracoval v gastronomii taky určitý čas svého života, tak jsem zažil spoustu štamgast hostů, jejich štamgast stůl, štamgast židle. A musím vám teda říct, že mě byli štamgasti po poměrně krátké době protivní. A já vám řeknu důvod proč. Protože si nárokovali. Nárokovali si něco víc než běžní ostatní zákazníci, kteří tam byli. Jak vnímáte vy toto?
1: Jak to vnímám? Já to vnímám tak, že je to něco blbýho. Myslím si, že ke každému zákazníkovi, ať už jakýkoliv obchodu, restaurace, večerky, by se mělo jednat a chovat by se k němu mělo s úplně stejnou úctou, ať už je to někdo, kdo tam chodí pravidelně, anebo někdo, kdo tam přijde jednou za život a už se tam nikdy nevrátí potom.
0: Co mě třeba dokáže velmi rozčílit je, když přijdete do nějaké té vietnamské večerky a vidíte tam nějaké jiné zákazníky, kteří se vybírají a tykají té obsluze. Rovnou tykají. A jsou tam třeba poprvé. Mně to přijde takové zvláštní a docela neúctivé.
1: Tak
0: zažila jste to někdy?
1: Ne. Ještě naštěstí ne.
0: Naštěstí ne, to je dobře, to je dobře. Já jenom, že jsem se u toho pozastavoval, mně to přišlo jenom zkrátka zvláštní, hele, dej mi tam ještě tohle, nebo mají pocit, že jsou jakoby něco víc, zase jsme u toho vlastně, no. Že připadá, že zkrátka si nárokují něco, co by si nárokovat neměli, ale je to asi o slušnosti, předpokládám.
1: Já bych to pochopila v případě, kdyby se ten člověk s tou obsluhou znal, třeba aspoň trošku, kdyby to byl známý kamarád. Ale i tak vím o spoustě případů, kdy se profesní život, profesní role nemíchá s tou osobní a že třeba dva kamarádi, kteří si normálně tykají, tak se potkají v tom zaměstnání a prostě si vykají, aby to nerozhodilo nějaký jejich pracovní poměr nebo cokoliv.
0: Je fakt, že když jste říkala, že už vás v té restauraci už tak jako vědí, co chcete, co budete chtít, tak já bych se cítil být potěšen, to je taky pravda. A na druhou stranu si říkám, že když o mě budou vědět víc a víc a víc, jako jestli je to vůbec taky jako dobře, jestli je fajn, že někam patřím, ale jestli náhodou se tam ta mezera toho soukromí a té linie, jestli se náhodou nepřekřížím moc brzo, jestli to není vlastně ke škodě.
1: V tom případě takovej jeden tip mám tady pro toho člověka, který mu to vadí.
0: Ano.
1: Prostě dejte si výjimečně něco jiného.
0: To je fakt překvapení po všech stranách. Nelo, děkuju moc, ať vám ranolky chutnají tam, kde si je objednáváte, a taky ať jste vítaným hostem i nadále. Dobrou noc.
1: Já vám taky děkuju. Dobrou.
0: Věta už zase vy totiž sama o sobě ještě neprozradí, jestli jste vítaní. Záleží na tónu, na výrazu i to, co přijde vlastně potom. Může následovat srdečné přivítání a také připomenutí, že zavírací doba už dávno skončila. Zkusme se dneska podívat na obě strany, na člověka, který přichází, i na toho, který to má znovu vyslechnout. Dovedeme poznat, že naše oblíbené povídání druhého tentokrát zdržuje. Umíme přijmout, že naše místo není zamluvené navždy a dokážeme naopak ocenit někoho, kdo se vrací. Pamatuje si naše jméno a zeptá se, jak se máme. Nechci předem rozhodovat, kdo je milý štamgast a kdo je nesnesitelný návštěvník. Třeba se dneska ukáže, že o stejném člověku mohou dva lidé vyprávět dva docela rozdílné příběhy.

0: Ptáme se dnes v noční lince, jste vítaný host, jste nutné zlo, lezete někomu na nervy. Řekli vám někdy už zase vy a znělo to mile, znělo to otráveně, berou vás za domácího nebo pletou si vás s personálem? I o tom to je dnešním nočním povídání. A volá Vítek z Jihu Čech. Ano, zdravím, ano, pěkný večer.
1: Dobrý večer, to je Vítek Budějovice. Já nejdřív budu s váma souhlasit, protože taky dělám v restauraci, jsem kuchař a to, co jste říkal, tak tam jde totiž o jednu podstatnou věc. O to, že ty zákazníci si malinko pletou tu pohostinnost s tím, že v podstatě za ty peníze si tam jako zaplatí nějaký

0: ten nejlepší stůl si rezervovali štamgasti proto, aby tam crcali celý den dvě piva. Takhle to bylo zrovna v tom našem případě, ale samozřejmě provoz od provozu jinak.
1: Kdysi to tak bylo, odpovím vám jinak.
0: Ano.
1: Vlastně co říkal Šimek s Grossmanem, že byli v té Veslávii a že už by tam dneska asi těžko někdo jim to dal, protože to byl stoleček u WC, prej, jenom pro dva lidi. A oni tam pili celý večer jednu sodovku na půl, jo.
0: No.
1: A jako těm, prostě oni už je znali a bylo jim to jedno, prej údajně do toho stolu vyzeli nějakým nožem prostě monogramy, jo.
0: Mm-hmm.
1: Takže nevím. No nicméně, já vám chci odpovědět jinak, to je takový přísloví, jo. Co k nám lezete, my k vám taky nechodíme, jo. Takže takhle se to říká u nás, nicméně jenom chci říct tolik, že opravdu někdy by bylo fajn, kdyby ty lidi se jako postavili na tu druhou stranu a byli v té pozici toho té služby nebo těch služeb a taky si tam těch 12 hodin jako odstáli a poslouchali celý den to zajímavé povídání hodně jako výživný těch lidí a tak dále a tak dále. Jo.
0: Mm.
1: Takže ono to a souhlas s tím, že někdy my už jsme, jako to měla obsluha teda, protože já jsem kuchař, tak já jsem s tím tolik společného neměl, ale samozřejmě zase bylo, že když se objednávali nějaký, tak se přednostně dělalo pro štamgasty.
0: Jo, no jo, taky
1: takže
0: pravda.
1: Takže si objednávali určitý stůl a potom už ta obsluha, ten servis vlastně řekl, ale tenhle ten stůl prostě jako bude pro ty štamgasty, že jako byl to jako slušný stůl, ale ještě tam byly prostě jakoby stoly, kde byly, protože to byl většinou stůl pro 6 lidí, jo, a potom byly stoly pro 4 a pro 2 a to, takže tam byly ty čtyřky, se dávaly jako zase na určitý místa a tak dále, jo. Ono totiž dneska je to komedie, ty restaurace, protože kdysi prostě podle skupiny, cenové skupiny musely být rozmístněný i stoly a velikost té restaurace, kolik se tam vešlo stolů a tak dále, jo. Že cenová skupina prostě byla jako VIP, takže jste tam měl jako kolem z toho stolu ten prostor, jo. To znamená, proto jste si to platil, jo, tu jedničku, že vlastně máte i ten prostor kolem toho stolu a vlastně jakoby takový klid na to jídlo, jo. Takže tam se to, já už si to teď nepamatuju, kolik to bylo jako u toho stolu metrů, jo, aby, jo, takže tam prostě, když to byla jednička, tak plácnu, tam bylo 5 stolů, jo, nějaký VIP prostě snack baru nebo kavárně nebo něčem takovým a dneska jich je tam třeba 15, jo, těch stolů. Jo, že už dneska se to tam a už se na to nehraje, jo, na ty metry, aby tohle, ale kdysi prostě byly na to předpisy přímo, že byl ten rozměr prostě k tomu stolu, aby ten host tam měl určitý jako pohodlí, no. Jo, takže takhle a jinak, jako jak říkám, je to prostě, víte co, jak se říká, tady máme benzínku a tam přijdete a taky koukáte a lidi ani nezabučí, jo, jak se říká, když ten bejk přijde do té stáje, tak by aspoň měl zabučet, jo.
0: To je fakt.
1: A ještě poslední věc vám řeknu, co mi moc líbí, na YouTube je krásný z Ameriky, je nějaký prostě koloniál, tam prodává tohle a oni mu tam hážou peníze, jo, a
0: ano.
1: Prostě chovají se k němu hnusně, jo, k tomu klukovi. A on je zase háže zpátky, jako, jo, a nebo mu řeknou, že chtějí kolu za $2.50 a on dají mu jenom $1.50, tak on dobře, odevře kolu, vyleje tam do skleničky trochu koly, dá mu to zavře a on mu říká, proč mi to otevřel? Ty jsi mi dal $1.50, tak tady máš kolu za $1.50, nazdar. Jo, takže prostě takhle, anebo z boty vytáhne smačkaný peníze, smuchlaný úplně jak papír od salámu, dá mu to, on je narovná, ty peníze veme z kasy, taky znova zmačká a hodí mu to zpátky, ne? A on začne tam vykecávat, proč mi to zmačkal? Vykal, tak jsi mi dal stejný prachy, tak nazdar, jo. A povím vám poslední věc, v Německu to byl mazec dost, to jako jsem tam řval, protože to jako jsem řekl manažera. Normálně tam se šíleně chovají k eurům. A já jsem měl rovnou 20 eurovku, normálně byl účet 10 euro, takže jsem dal rovnou 20 eurovku a oni normálně zkoušeli, jestli mám pravou, Jo? A dal mi zpátky zmačkanou a papír ocelán.

0: mu říkám, ne. Jsou dvě možnosti. Buď mi to vrátí těch 20 euro, těch mých, a tohle si necháš, mě to nezajímá ten nákup, anebo zavolat toho manažera, že chci normálně pěknou bankovku, jo. Protože k těm penězům, jak oni se tam chovají, natržený peníze, prostě kus rohu uchybělo, 5 eurovka natržená úplně, že prostě tohle, jim je to jedno, oni to tam dají. Jo.
1: A to ještě navíc to jsem taky častokrát slýchával, že eurům říkají tojra.
0: Ano, euro i stojro, no, protože do dneška, to se málo ví, to teda prokecnu, že dneska, do dneška ještě můžete, teď zase našli v Itálii liry a chtějí to přeměnit na eura, jenže Itálové už dávno liry nemění, ale v Německu se mění pořád ještě západoněmecký marky, jako 50 centů je jedno euro, jedna marka, takže vlastně dvě marky je euro, jo, takže vy si normálně můžete dojet do Německa vyměnit do Národní banky, třeba v tomhletom Mnichově, prostě do Národní německé banky si můžete dojet vyměnit marky. Jako,
1: Vítku, končíme. Povídáme dlouho, ale děkuju pěkně, jo. Protože bylo to velmi zajímavé a hlavně jste mi doplnil něco, co už jsem dávno zapomněl z oboru gastro. Tak dobrou noc a štamgastům taky pěkný večer.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Budeme rádi, když zavoláte i vy 731 800 900, číslo sem k nám. Povídáme si o štamgastech a jak je vnímají obyčejní hosté, ti, kteří provozují ať už ten či onen podnik, anebo jak se cítí oni zákazníci, kteří jsou považováni za štamgasty. A vůbec jsou štamgasté vítanými hosty?

0: Halo, halo, kdo nám volá? Tady Český rozhlas.
1: Dobrý večer, zdravím Český rozhlas i posluchače.
0: Ano, kdo
1: tady
0: nám volá?
1: Ota od Uherského Brodu.
0: Zdravím vás, Oto, Stammgast, ano nebo ne?
1: Tak byl jsem 10 let Stammgastem.
0: Ano.
1: Potom ze zdravotních důvodů jsem to musel omezit, takže teď už nechodím do naší hospůdky, ale byl jsem v invalidním důchodu a my jsme chodili ráno na 10 hodin.
0: Už takhle brzo?
1: Ne, večer si chodil každý, jak chtěl,
0: ano.
1: Ale ráno nás bylo 7 a to už jsme postávali před hospodou a čekali, až nám otevřel hospodská.
0: Víte, co mi to připomíná? To mi připomíná jako dědictví, ale něco v Hoši Guten Tag, kde vlastně chodili pánové ještě předtím, než otevřela, že jo?
1: Ano.
0: No a jak jste se cítil, když náhodou jste nedošli v plné počtu, v plné síle, nebo když vaše místo vám obsadil, to si vlastně nikdo asi nedovolil?
1: Ne, to jsme měli svoje místa.
0: Ano.
1: To ne. Se mi nestalo, že by mě někdo zaseděl místo.
0: No a co vám to dávalo, takhle to štamgastování, jako vnitřně, jako proč jste vlastně chodil takhle každý den, nebo tak často?
1: Bylo to, protože říkám, byl jsem v invalidním důchodu, něco se doma podělalo, nějaká práce, a zbytek byl člověk prakticky jak kdyby sám. Tak jsem chodil mezi chlapy.
0: Že potřeboval společnost někoho, aby doma nezakrněl.
1: Přesně tak. A já jsem tam byl ale jenom 1 hodinu. Já jsem si dal kávu a dal jsem si sodovku.
0: Aha. Vidíte, to mě vůbec nenapadlo, že vlastně člověk chodí do hospůdky anebo do nějakého provozu právě proto, aby nebyl sám. To mě vůbec nedochází.
1: No, to bylo. Já už jsem se na to ráno vždycky těšil, nemohl jsem se dočkat. A měl jsem tam svůj hrnek na kávu. Bylo to fajn, kluci hovořili o fotbale, já tomu moc nerozumím, já se o tom moc nestarám. A tak, no.
0: Ale měli zájem, vzájemně jste měli zájem o sebe, že jo, v tom případě.
1: Určitě.
0: A vy jste to měli ještě teda ohraničený tou hodinou, a to bylo z jakého důvodu?
1: No já jsem za hodinku spotřeboval to, co jsem si objednal.
0: Ano.
1: A potom kolem té 11. hodiny, 11:45, začali chodit meníčkáři.
0: Jo, ano.
1: Dělníci a tak dále, tak management všelijaký na jídlo. Takže já jsem zrovna odcházel a oni přicházeli.
0: Vy jste měl vlastně takový vlastně fahrplán, takový vlastně celodenní, nebo každodenní plán toho, jak ten čas strávit asi.
1: Ano. Já jsem se vzbudil ráno v 7 hodin, a nemohl jsem se dočkat 10, až bude konečně už 10.
0: Co bylo ještě dalšího v tom denním menu vašem? Co jste vlastně dělal potom ještě po zbytek dne?
1: No tak když byla nějaká práce na domě, různá, no, tak co mě zdraví dovolilo? Dokázal jsem betonovat, sice pomalu všechno, ale dokázal jsem cokoliv vymalovat. Nebyl to problém.
0: Dobře. Takže těšil se denně na 10, až to přijde, až se otevře. Co by se dělo, kdyby se neotevřelo? Nebo hlídali jste čas těsně před tou 10, jako kde pak je dneska?
1: Hlídali jsme čas a potom jsme už klepali na dveře, když se opozdil.
0: Co si o vás mysleli tam na té druhé straně za těmi zamčenými dveřmi? No jo, jsou to... Ale kluci šikovní, jsou to otravové, jsou to, co jsou to?
1: Ne, my jsme tam vycházeli s hospodskou velice dobře. To byl rodinný podnik a jako všichni jsme si tykali, takže prostě perfektní.
0: A dávali štamgasti lepší dýška než běžní zákazníci?
1: Já jsem dával 10 korun.
0: Bylo to hodně nebo málo? Nebo tak akorát?
1: No, tak z těch 40 korun jsem dával 50.
0: No to kdyby se, no to jo, tak to je docela dost, obzvlášť když si uvědomím, že to ještě znásobím, no, za ty dny, všechny a týdny. Jak dlouho jste byl tím štamgastem?
1: 10 let asi.
0: Pane, jo.
1: A jak začal ten covid, tak jsem zůstal doma, samozřejmě, a od té doby jsem přestal chodit. už mě pozdravovali 100krát, že mám přijít a takhle. Musím někdy přijít, no, podívat se, ukázat.
0: Nejste v tom sám, já jsem si taky zrovna přednedávnem zpytoval svědomí nad tím, co jsem všechno přestal dělat s covidem.
1: Ano.
0: A jak jsem třeba dřív rád chodívával i třeba 3krát do týdne do sauny, tak jsem od té doby v sauně nebyl ani jednou.
1: Jasné, to rozumím.
0: O to děkuju. Děkuju i vám, Štamgast nočního vysílání. Ať se daří, dobrou noc.
1: Dobrou noc, ať se daří i vám a posluchačům. Nasledanou.
0: Dívám se, jak to vypadá v našem vzkazníku. Ano, dávám si obnovit, je to tu. Jana Zírkova píše, ano, pane Honzo, nakupuji v jedné dobročinné organizaci, kde si zboží zamlouváte jako aukci a pokud se tam objeví konkrétní plyšáci, které sbírám, tak prodavačky říkají, že už se smějí, že ví, že budu mít zájem. Bedřich, dobrý večer, mě si jednou stalo, že jsem byl u doktora a on říká zase vy, no řekl jsem ano, zase já. Mám tady třeba i příspěvek od Františka. Dobrý večer, pane redaktore a posluchačům noční linky, protože redaktoři nás stále vyzývají, volejte, pište, pište. No a když už ten čas noční lince věnuju, tak píšu. I někdy volám, volání jsem omezil. Je zajímavé, jak jsem přišel na kamaráda z vojny, Edu Zubra, nebo paní učitelky, které učili tam, kde já jsem byl na vojně. Oni tam byli o 5 let později. Byla to Červená voda nebo posluchači noční linky ze Sázavy, Uždáru. Ti mě poslali knihy o Sázavě. Jestli se to někomu nelíbí, tak ať to neposlouchá, nebo ten pořad zrušte, já se aspoň vyspím. Je nás určitě pár posluchačů, kteří tomu věnují dost času a ráno utíkáme do práce. Jsme lidi různě protivní. Pan Macon taky píše dlouhé referáty, já si na něj nestěžuji. František ze Židlochovic, no ba,

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, tohle byla Rejdivá Františka Nedvěda. Na pravidelných lidech je zajímavé, že bez nich by mnoho míst ztratilo část své atmosféry. Hospoda bez štamgasta, obchod bez známé zákaznice, čekárna bez věčného vypravěče nebo rozhlas bez pravidelných hlasů by byly možná klidnější, ale také méně živé. Zvyk je silná věc. Člověk se vrací tam, kde ho znají, kde má pozornost, kde má své rituály a kde má pocit, že někam patří. Jenže hranice mezi věrností a otravností je tenká. Stejný člověk může být pro jednoho milá jistota, pro druhého pohroma u dveří. Obecná pravda je prostá. Každý chce být někde vítán, ale nikdo nechce zjistit, že je vítán jen ze slušnosti.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Kdo bude poslední do půlnoci, než otevřeme další druhou hodinu vysílání noční linky z Prahy, z pražského Karlína. Zavolejte, teď se to hodí, nestěžujte si, že se nemůžete dovolat, nevěřím tomu. Halo, halo, Honza u telefonu, kdo pak je na druhé straně?
2: No halo, tady je Jaroslav.
0: Zdravím vás, Jaroslave, slyším vás tak jako velmi z dálky.
2: K tomu tématu bych dal jednu věc. Jezdil jsem před nějakýma rokama do Zlína a jezdil jsem nepravidelně, to znamená nějaký měsíc v roce, nějaký den v týdnu a v nějakou hodinu. Jo? To znamená, že to nebyly určitý časy. Chodili jsme do hospody na jídlo, do sídliště, a pořád tam seděli stejní lidi. To znamená, v jakoukoliv hodinu, v jaký den v týdnu, v jakýkoliv měsíc, v jakýkoliv rok a pořád tam seděli stejní lidi.
0: No. Ano, ano, ano.
2: Obrácený příspěvek.
0: No jo, a teď, co to ve vás evokovalo, kdyby tam náhodou neseděli, tak to by vás překvapilo spíš, ne?
2: No ne, já nechápu, kde dělali ten čas tam sedět, jako jo.
0: No. Možná,
2: no
0: ale tak třeba jste, jestli jste slyšel předchozího pana posluchače, tak on říkal, já jsem byl vlastně v invalidním důchodu a vlastně považoval za nutnost někam chodit právě proto, aby nebyl sám ten člověk.
2: No to já rozumím, ale podle mě témata probereme za 2 hodiny a pak už další den nemáme o čem, jo.
0: No těžko říct, nikdy jsem nebyl v té pozici, no vlastně asi možná i byl, ale třeba si to ani neuvědomuju, ale jak se cítí, no, takový štamgast, já už jsem to slyšel tady z té jedné strany, z té druhé nepochopené nebo nechápající od vás, no na druhou stranu řekněte sám, že kdybyste je tam neviděl, tak by to bylo zvláštní.
2: Je to, ani ne, já jenom jsem byl překvapený, jak může v různou denní hodinu, v různý den v týdnu a v různé měsíce v roce tam sedět stejný lidi.
0: No, to je otázka, no.
2: Takže pro mě udivující, jo, kde berou ten čas, nebo prostě nechápu.
0: A třeba nám to někdo vysvětlí v té další hodině vysílání na téma a zase vy, až tam gasti a hosté. No, vám šťastné kilometry, právě. Samozřejmě. Ať je vám silnice široká. Děkuju za zavolání. Dobrou noc. Ještě se podívám na příspěvky, které jste tady poslali. Viděl jsem tady od našeho pravidelného posluchače Michala. Ano, v jedné restauraci si dělám rezervaci jednoho místa u stolu číslo 1. Ani ne tak kvůli kusu žvance, jako kvůli tomu, abych byl mezi lidmi a mohl pozorovat cvrkot. Říkám, že chodím pomeškat. Tu a tam chodím takhle pomeškat i do jedné pobočky jednoho kavárenského řetězce. Říkejme mu třeba Starbucks. Bumři tam jsou dost v menšině a mladí tam chodí flexit. No, knížku si tam číst nechodí, natož tu od Davida Bacha. To by věděli, co znamená laté faktor. Myslím, že by se jim tam nečetlo tak dobře, jako jim tam chutná. No, na Redditu jsem se dozvěděl, že třeba v takovém Japonsku existují agentury, které do nově otevřených podniků dodávají desítky falešných zákazníků s cílem vytvořit dojem popularity a přilákat takovým jdoucím. Takovou brigádu by si kde kdo nechal líbit. A co teprve, pokud by v Japonsku otvírali nevěstinec? Brigádníci by se jen hrnuli a hrdě by si to pak psali do CVčka.

0: vámi noční vysílání Českého rozhlasu ze studia Českého rozhlasu Střední Čechy. Zdraví u mikrofonu Honza Macon, u technického mixpultu a všeho toho podstatného pro vysílání Petr Kubala.
1: Noční linka.
0: Je tady půlnoc, vítáme nový den, je jim 28. září 2026. Máme tu státní svátek. Státní svátek, no, den české státnosti. Svátek slaví tedy Václavové, Vaškové, je vás moc, takže jednomu po druhém nebudu psát, ale vemu to tak hromadně. Ať se vám daří, doufám, že máte klid, pohodu a že vás nic netrápí, hlavně nebolí. Že máte nás a že vás z případné nepohody dostaneme přesně na tu stranu, které potřebujete. Podle příjmenáře slaví Čechovi i vám přeji jen to nejlepší. A jednu vzpomínkovou na Vladimír Čecha. Otevíráme druhou hodinu vysílání Noční linky.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
2: U nás v domě říkají mi Franta Šiška, bo už od pohledu chytrý jsem jak liška. A když Kerry něco neví, nebo když je na co levý, tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Tak jde za mnou a já všecko najdu v knížkách. Raz mi říkal jeden z námi dole v baře, že z tu hlavu mohl bych do milionáře. Čemu neříkám si brachu, však má železný dost prachu, no a Čechovi se podíváš do tváře. No a Čechovi se podíváš do tváře. Dostal jsem se mezi partu uchazečů, nikdo nemá šajnu, jak tam nervy teču. Všecko viděl jsem to hněde, tak jsem zmačkul ABCD, no a už mě kurva ke stolečku vleču. No a už mě kurva ke stolečku vleču. Čech to začal taky malým interview, co prý robíme si kuřím a co piju. Tak jsem řekl, co jsem řekl, on se evidentně leknul a už začí blikat světla ve studiu. A už začí blíkat světla ve studiu. První otázka prý, co je ukulele, tož to se přiznám, měl jsem bobky u prdele. Tak jsem radši hlavu sklonil, abych to všecko neskonil, říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Říkám, chtěl bych se obrátit na přítele. Lojza byl po hlasu silně nevyspali, asi zase celou šichtu prochlastali. Bylo slyšet, jak tam dýchá, ale 30 vteřin ticha, to je tak, když se vám kamarád navalí. To je tak, když se vám kamarád navalí. Moju starou zatím doma brali mory, lidi ohryzávali televizory. Tady nešlo na čím plesat, tož 50 na 50, ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. Ať víme, jestli jsou to ty Bulharské hory. A už jasně na tým komputeře svítí, buď to je to závzat, se luční kvítí, nebo zame na stroj struny, tude kurňa o koruny, a já stejně jak na začátku jsem v řiti. A já stejně jak na začátku jsem v řiti.

prachy enem kysly. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, však tu zatím za ty prachy enem kysly. Sam jsem byl zvědavý, co publikum zvolí, bo aj v obecenstvu můžu sedět voli. 90% za B, ale to mi přišlo slabé, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, bo co není 100, proto mě vždycky smolí. Ještě, že jsem chlap, co z boja neutíká,

0: měl jsem pravdu, byl to nástroj hudebníka. Lidi tleskali, bo úspěch to byl plný, radosti zrobili dvě mexické vlny. A já, co mám srdce skromné, jako všetci zdolní lomne, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, jsem byl spokojený, bo jsem úkol splnil. Pane Čechu, nerad přetáhnul bych strunu, končím hru a beru tisíci korunu. Čech se jenom chytnul stolu, obočí mu spadlo dolů, no a už se modriku podlaze sunul. Ha, ha, ha, ha, ha, no a už se modriku podlaze sunul. První třídu do Ostravy Intercity, viděl nějakou celou cestu, valím kity. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý. A ta stovka, co mi zbude, to je příspěvek na chudé, bo Ostrava je region razovitý.
1: Posloucháte Noční vysílání Českého rozhlasu, zdravím vás všechny, zdravím vás, když řeknu štamgasty našeho vysílání, doufám, že to neberete ve zlém, protože jsem dělal teď telefonát s panem posluchačem, který vlastně tak nějak byl smutný z toho, že to bereme spíš jako, že do toho negativa, ale to tak není, nemyslím si to, že by to bylo vždycky negativní, anebo vůbec jako a priori negativní. Zavolejte nám a povězte, kde máte svůj druhý domov a kde vás znají možná až příliš dobře. Jestli vzpomenete na nějaké přivítání, které vás potěšilo, nebo na poznámku, po které jste se otočili a už nikdy nepřišli, i to může třeba být aktuální pro některého ze štamgastů. Zajímá vás také zkušenosti vás, kteří pracujete za pultem, obsluhujete hosty nebo vyřizujete telefonáty, máte svého oblíbeného pravidelného zákazníka a co člověk musí dělat proto, aby vás jeho příchod spolehlivě připravil na dobrou nebo o dobrou náladu, zavolejte, začněte klidně i přiznáním, že jste někde bývali postrachem. Konkrétní jména přitom můžeme nechat samozřejmě stranou, tak zkuste zavolat do jedné hodiny zatím prostoru dost, nebo napsat linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. A kdo bude další? Třeba vás vezmu. Halo, halo, kdo pak volá? Kdo je na druhé straně?
2: Tady Iveta od Labe.
1: Ano, zdravíme, Klaby, Iveto.
2: Dobrý den.
1: Povídejte, jste štamgast?
2: Ne, já jsem si vzpomněla na věc, která je stará téměř 50 let.
1: Ano.
2: Dodělávala jsem, já jsem sice maturitu, ale dodělávala jsem si ještě trošku školu, takže jsem 3 roky dojížděla do dálkově do školy. Mm-hmm. A byli jsme 4 kolegyně, jezdili jsme každý, mám pocit, že to byla středa tenkrát, a protože jsme měli vždycky v toho vyučování odpoledne, ale poměrně dlouho až do večera, tak jsme chodili tam na oběd před vyučování vlastně na tu 11. hodinu. A jak jsme tam chodili, už jsem to ze začátku jako občas, a tak jsme se naučili chodit tam každou tu středu a sotva jsme otevřeli dveře, tak tichník se mě tam podíval, usmál a říká, dámy jako obvykle, ani nenoseli jídelní lístek, my jsme si pokaždý dávali jedno a to samý. Takže prostě byli jsme tam, ty 3 roky jsme tam byli štamgasti. A je pravda, že to, že on prostě vždycky s tím úsměvem a takovou charmantností nás tam uvítal, tak to bylo hrozně příjemný.
1: No, je to fakt. Člověka potěší i maličkost, kterou docení třeba jen on sám a ostatní si nad tím můžou třeba poklepávat po čele, proč jako, proč zase a podobně. Ale je fajn, když se takhle člověk dokáže cítit a když na tom najde to své plus. No, děkuju.
2: A bylo to opravdu velice příjemné a říkám, je to téměř 50 let, ale všechny 4 na to do dneška vzpomínáme.
1: Děkuju, Iveto, zdravím, Klaby. Dobrou noc.
2: Mějte se hezky, dobrou noc.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Ano, ještě máme stále možnost, zavolejte, napište, tady někdo píše třeba, pane Macone, dobrý den, pane Macone, zdravím vás z Hané, nedá mi to a musím se znovu ozvat, téměř v každém vysílání vyzýváte, abychom my jako posluchači, já to poupravím, všichni a pokaždé, to zmiňuji, abyste navrhovali nová témata, která by nás zajímala. Já jsem vám jich před delší dobou napsala hned několik, ale zbytečně, protože do dneška nebylo nic vysíláno. Nejsem ješitná, ale myslím si, že by se dalo určitě něco vybrat. Dneska mě napadlo další téma. Když bychom mnohdy volající, utíkající od témat potřebují se vypovídat z toho, co je trápí, tak co třeba, co mám na srdci, co mě trápí, co mě těší. Vidíte, a takovéhle téma jsme měli poměrně přednedávnem a společně. Spíš si myslím, Zdeno, že nejenom témata, která posíláte vy, ale i třeba další volající posluchači, že vám zkrátka někdy mohou uniknout. A proto doporučuji, pusťte si vysílání Českého rozhlasu třeba i ze záznamu. Zpětně. Je to možné ze stránek vaší rozhlasové stanice, zpětný poslech a nabízí se třeba i vysílání noční linky, které jste nestihli, zaspali, anebo jste měli jiné, zkrátka důvody pro to, proč neposlouchat. Vždyť se to dá pochopit. Vysíláme pro vás každou noc.

0: Dá se říct, že další štamgast volá do vysílání. Jiří, zdravím vás, pěknou noc.
1: Dobré ráno.
0: A nebo dobré ráno. Voláte z Vrbna pod Pradědem, tak předpokládám, že teď v noci tam tu tmu můžete dávat do pytlu a prodávat jí.
1: Máme tady krásný kulatý měsíc.
0: Já mám takový pocit, dneska nádherná, jasná noc, měsíc osvítí kde co, tak se nestratíme. Povězte, dnešní téma a zase vy o štamgastech nebo o hostech pravidelně vracejících se někam. Co máte vy k dnešnímu vysílání?
1: Já dnešního vysílání mám jenom tolik. Je to krásné téma, štamgastí. Já jsem byl obrovským štamgastem a jsem štamgastem, ale teďka jsou trošičku na jiné straně štamgastem. A akorát před chvíličkou jste se tam bavili něco o tom, že nějaké téma nedáváte nebo to. A já jsem jenom chtěl říct, že jsem byl štamgastem, měl jsem svou židličku, svoje všechno, ale hodně přátel, ale v životě se mi stala událost, že jsem dostal rakovinu.
0: Ano.
1: No a tak jsem teďka štamgastem mezi lidma, kteří mají rakovinu.
0: No.
1: A vykládáme si o takovýchto různých těch rakovinových nádorech, ale chtěl jsem jenom to říct, že byste mohli dát, protože my teďka nemáme, já jsem v invalidním důchodě.
0: Ano.
1: Jo. Ale nemáme v noci co dělat a posloucháme rádio Olomouc a vaše tady ty noční linky a nějaké to téma od třeba těm lidem, kteří jsou víceméně skoro v osamocení, protože lidé jak kdyby dávali od vás ruky pryč, protože máte nějakou nemoc a už vás každý posílá do hrobu, jak se říká. Jo?
0: Není to spíš předsudek nějaký nebo něco podobného?
1: Nějaký, ale že by si lidi rádi popovídali na téma třeba o tom, jak žít s tou rakovinou, jo? Aby jsme si mohli trošku ulevit, jak se říká, na srdci.
0: No, jako k zamyšlení to je. Já mám rád neotřelá témata nebo témata, kterým člověk si řekne, jak tohle může dopadnout potom v těch dvou hodinách vysílání, taky s tím mám svoji zkušenost vlastní, takže dalo by se něco přidat, určitě ano. Je zase fakt, že člověk, když tohle to probere v hlavě a říká si ano, tak měla by být noční linka nekonfliktní, neměla by být moc smutná, nechcete na druhou stranu, aby člověk plakal do vysílání, myslím tím ze strany volajících. Ale dá se to probnout, určitě ano. Tak vám děkuju za tip, protože se nevyhýbám takovým tématům, tak zkusím to promyslet a dám případně vědět.
1: No, já jenom jsem chtěl říct, že jsem byl dobrý, že tam prostě měl ze svoje místečko mezi přátelama, jo, a snažil jsem se být takový, jak kdyby na vrcholu.
0: Mm-hmm.
1: No, ale chtěl jsem jenom říct strašně moc, vážím rádia Olomouc, posílám ho, teda poslouchám ho od rána do rána,
0: mm-hmm.
1: Jo, a teďka poslední době nemůžu spát, ale vždycky se těším na třeba na 4. hodinu na reprízu.
0: Na Humoriádu.
1: No, na tu. No vždycky se pravidelně zbudí, já třeba usnu ve 12:45 ráno, ale probudím se přesně za 5 minut, 4 a poslouchám to a krásně přitom musím, protože přes den jsou někde na procházce, když tam dávají to od 4 do 5 a ráno od 4 do 5 to zase opakujou.
0: A ne, když nemůžu spát, anebo se probudím ve stejný čas, tak co jiného pustit a poslouchat. No je
1: dneska
0: fakt,
1: tam
0: že
1: dneska tam byli moji herci, tam vykládali penky, takže jako a pana Dvořáka pozdravuju.
0: Třeba poslouchá, třeba se mu to donese. Já poděkuju za zavolání, ať se vám daří a Jiří, ať se vám žije, pokud možno, co nejlépe a s těmi lidmi, se kterými se scházíte a radíte se a povídáte si i na téma rakovina, tak třeba vás to v něčem posiluje, jinak byste si s nima nepovídal.
1: Nás to hodně nás to pozbuzuje, protože já jsem jenom chtěl říct na to téma, že je takový štamgastý všetci tam v tom kruhu a všetci, ale tak nádherně, nikdo není žádný hrdina, všetci jsme jak malé děti a nikdy jsme se neznali, ale přesto se máme tak strašně moc rádi v tom životě, strašně moc rádi. Já jsem nikdy nevěděl, že dostanu rakovinu, ale dostal jsem se na onkologii do Ostravy, do Krnova, jo, všude, mezi ty lidi a mám svoje primáře, doktory a ty lidi jsou úplně jinakší, jo, jak se k vám krásně chovají, jak malému dítěti, jo, jako, ale je to nádherné. Prakticky, když člověk se dozví, že má tuto nemoc, tak tyto lidé vás přivedou na tu správnou cestu, jako správní štamgasti, kteří vám dají úplně zapomenout na to nemoc a žijete normálně dál s tím způsobem života.
0: Jiří, vy jste to tak hezky řekl a tak hezky to promíchal vlastně k tomu dnešnímu tématu, že nemám co jiného říct, než že si vážím toho, že jste zavolal. Děkuju.
1: No já vám moc krát děkuju a hodně štěstí v životě a prosím vás, hodně zdraví.
0: No, vlastně to byla moc hezká tečka, hodně zdraví. Není na to, co říct. Samozřejmě rakovina, to už zní podle názvu, podle pojmenování strašně, ale jak sami slyšíte, dá se na tom najít i něco moc fajn. Tak doufám, že jste to vnímali taky jako já.

0: Stammgastech o tom, jestli je příjemné nebo nepříjemné slyšet nebo vnímat a zase vy. O tom to je v dnešním vysílání. Telefon do studia 731 800 900. Zavolejte do Českého rozhlasu jako třeba vy. Slyšíme se dobře. Haló, haló.
1: Já vás zdravím, dobrý večer.
0: Dobrý večer.
1: Já jsem sklana, dobrý, ani bych nečekal, že jsem se dovolal, ale dovolal jsem se, po, dá se říct, hned.
0: Ano, po 100 letech. Třeba.
1: No, já jsem, když jsi tady, no. Na rovinu řeknu, že nevím, jestli jsem ve studiu už nebo ne.
0: Už protože, jste přímo do vysílání.
1: Přímo,
0: jenom
1: přímo,
0: jenom tak, jsem přeslechl to... vaše jméno křesní, prosím
1: Antonín,
0: pěkně.
1: Antonín nebo Tonda nebo Antonín. To Anto... je to
0: počkejte, skvatná. Zase tak u mě nejste takovým štangastem, abych vám říkal Tonda, takže Antoníne.
1: Tak,
0: zatím.
1: Tak Antonín.
0: Antoníne.
1: Může být.
0: Povězte, štangast.
1: Já jsem k tomu štangastovství, nebo ano. Tak, no, já tady, zjistě toho, tak nejsem v restauraci, ale třeba, já nevím, od roku 21 existuje určitá sociální síť jako mluvená, jo, kde se mluví, jo, tak tam zase, dá se říct, jsem já takovým štangastem, no, dá se říct, že se pravidelně setkáváme na to popovídání, já tomu říkám, jako kdybychom se v podstatě potkávali, jako kdybychom šli na ulici a potkali jsme se, jo, pozdravíme se, jo, s některým jako prohodíme víc slov, s některým míň slov, jo, ale dá se říct, že to jsou každodenní setkání, jo, že už potom samozřejmě nechci, že by člověk vrostl do těch životů těch druhých, ale opravdu hodně o nich ví a jako tak se to je třeba pro mě, no a já celý život dělám teda radiomaterský vysílání, takže zase tam na těch radiomaterských pásmech tam taky, jako jo, pokud slyším určitou značku člověka, no tak taky už, že jo, samozřejmě, nebo je to tady někdo člověk z místa, tak už člověk taky ví, jo, s kým v podstatě má tu čest a tak, takže to je pro mě to takový to štangastovství, no a my tady občas právě přesně jako radiomateři tady z Kladenska vnímáme jednou za, řekněme, 2-3 měsíce vždycky setkání, no, že jsme tak, takže jsme taky svým způsobem takový štangasti, sice nepravidelní tady v jedný takový restauraci, takže víceméně jako takhle se to dá propojit a chtěl jsem říct, že se mi moc líbí, slyším o tom, jak to rádio je taková, já bych řekl dneska už taková nedoceněná věc v podstatě. Jo?
0: Jak to myslíte?
1: Těm posluchačům, no, že prostě těm posluchačům, jako já to myslím kladně samozřejmě, jo? Že se mi líbí, že pro ty posluchače, jo, spíš se zrozumějí přesně ty sociální sítě a tyhle ty záležitosti, ale pro to rádio, pro ty posluchače to rádio je obrovský společník, jo, pro ten život a jo, ta určitá i jedna rozhlasová stanice nebo tak, tak je to, jak jsem slyšel přesně na pánovi před malou chvílí, tak je to třeba, jo, je to celodenní společník a jako to se mi líbí, no, já jako tím, že dělám ten nějaký poslech rádi, tak zase já spíš zase převaděju hodně teda, ale hodně teda, takže to je zase takové, ale fandím těmhle těm přesně, jak volal ten pán třeba s tou rakovinou a fakt jim držím palce, protože to já opravdu obdivu, ať jsem teda třeba zcela zase nevědomý nebo takhle, tak si říkám, to jsem na tom ještě jako fakt opravdu dobře, protože jako tito lidé, říkám, ty mají můj obrovský obdiv a hlavně přeju, aby opravdu byli jako co nejzdravější v rámci těch možností a víte, jako říkám, to je potom zásah do života, jo. Říkám, ty postižení jednotlivý, to už tak ten život přinese, ale tyhle ty vážné nemoci a tak, to je ještě snad daleko, daleko horší, takže tak to...
0: Já bych to, Antoníne, trochu ještě zpřesnil, je úplně jedno, jestli se jedná o rakovinu, nebo jestli se jedná o cokoliv jiného, ale je moc fajn slyšet, že někdo si najde nějaký způsob, ať už komunikace, nebo nějakého místa, kde mu je dobře a kde mu lidi rozumí, kde ho chápají.
1: Ano, určitě ano. To a jako je vidět, jaký ten pán říkal, že jak vlastně jsou teda spojení teda samozřejmě jako tím tou nemocí, řekněme, nebo tímto, no, jak jsou takto spojení a že vlastně No,
0: jsou na jedné rovině a můžou se povyprávět, ať už ty bolesti, anebo radosti, a můžou si říct, hele, mě bylo blbě, mě bylo dobře. Všichni jsou si stejně rovni. A to, že rakovina někoho změní, tak to je jasné. Ta změní zcela určitě.
1: Hlavně asi obrátí ten život úplně s nohama a oni mají můj obdiv, protože třeba já jsem se, já nevím, takhle jsem byl oslepen třeba v inkubátoru, třeba já nevím, kyslíkem, řekněme třeba, jo, a jsem s tím 50 let, takže jako já nemám, jo, takže když slyším tyhle ty příběhy, tak si říkám, jo, to seš na tom ještě, královsky, to ještě úplně, to je úplně prostě v pořádku. To je spíš takové jenom ta moje taková myšlenka, když vždycky slyším ty noční linky, tak mě vždycky napadá, že je obrovská škoda, že třeba tady v České republice na to nejsou finance a takhle, ale že tedy, jak pořád koukáme do té Ameriky a do toho moře a tak, tak tam jsou rádia takový ty takzvaný ty povídací, jo, kde se povídá celý dny na určitý témata z posluchače a tak, tak si říkám, že je škoda, že nikdo nemá ty finance a tu možnost, aby něco takového založil a udělal, protože to by byl taky, si myslím, celkem zajímavý prostor a říkám, ale zaplať pámu aspoň za ty třeba 2 hodiny v tom Českém rozhlase pro tento pořad.
0: Já vždycky říkám, že když vysílám pro posluchače v regionu středních Čech od pondělí do pátku od 5 ráno do 9, tak pro mě je noční linka vlastně jakýmsi ne zpestřením, ale jinou dimenzí, jiným světem, kdy člověk přijde na jiné myšlenky, kdy člověk vlastně zjistí, pro koho mluví, pro koho vysílá a s kým má tu čest. A samozřejmě ne vždycky to vypadá tak, že je to ze 100% pochopené a taky nemůžu být oblíben u každého, ale na druhou stranu, zase na druhou stranu je fajn tohleto vědět a vnímat, že pro někoho mluví, pro někoho vysílá.
1: Já jsem dělal dlouhá léta na telefonních ústřenách, jsem propojoval hovory, jo, takže mě se taky různí lidé dovolávali a musel člověk, nebo nemusel, ale tak jsem, já jsem dělal v jednom zdravotnickém zařízení tady jako nakladně 13 let, takže ke mně se taky občas dostávaly různý příběhy a i letkdy nálady těch lidí, ale člověk to musel samozřejmě chápat a pochopit a bylo to součástí té práce a tak. Nebudu vás dál zdržovat.
0: Ano, děkuju.
1: Děkuji vám moc a
0: já vám.
1: Pěkný večer vám i posluchačům.
0: I vám, dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

poslouchali problémy stejných lidí. Díky za pochopení, všechny zdraví Maruška. A Maruška, tady koukám. Ano. Tady se ještě vrací ke včerejšímu tématu, ale to zase jindy ke zpětnému poslechu. Podívejte se na stránky vaší stanice, jak jsem říkal, zpětný poslech. Včera jsme probírali malá, velká, žádná. Téma ňadra. A myslím si, že vysílání se podařilo. Ne proto, že bych si tak sám to zhodnotil, ale spousta posluchačů, kteří na to téma čekali, tak se ještě zpětně ozvali, že si toho moc váží a že to bylo v rámci slušnosti a hlavně bylo to prý i poučné, no tak jsem za to rád. Tak telefon do studia, víte, dnes ještě doprobíráme posledních nějakých 25 minut téma štamgasti, ať už to budou štamgasti pravidelně volající, anebo výjimečně zavolající, anebo třeba úplně poprvé. A teprve se štamgasti stanou. No prosím, je tady ta možnost. Nejdřív ale přidám také příspěvky, které jste napsali sem k nám do studia. Ano, tady to vidím třeba. Do knihovny chodím celý život. Když jsem odešel do důchodu, začal jsem tam trávit tolik času, že mi knihovnice jednou žertem řekla, jestli nechci dostat služební průkaz. Měl jsem svůj stůl u okna, viděl jsem, že vrže podlaha, kde vrže podlaha, kdo čte detektivky a kdo si půjčuje romány jen podle obálky. Jednou tam přišel pán a zeptal se mě, kde najde cestopisy. Tak jsem mu je ukázal, knihovnice se zasmála, že jsem právě odpracoval první směnu. Přiznám se, udělalo mi to dobře. Člověk po odchodu z práce někdy ztratí pocit užitečnosti. Já ho našel mezi regály a možná jsem tam byl až moc často, ale aspoň jsem nikomu nepřekážel nahlas. Rostislav. No, Rostislave, je to fakt, člověk musí najít své uplatnění i po tom, co změní svůj styl života z denodenního docházení nebo dojíždění do práce, najít si svůj smysl, další smysl života. A pozor, tady mám třeba posluchače Roberta, který se vlastně tak odráží od pravidelného volání do vysílání. Do rozhlasových pořadů volám rád, ne pořád, ale pravidelně. Manželka tvrdí, že pravidelně znamená pokaždé, když mě napadne věta. Já říkám, že když má člověk zkušenosti, nemá je nechávat doma v šuplíku. Jednou jsem zavolal do vysílání a paní za telefonem řekla: dobrý večer, pane Roberte. Já se ještě ani nepředstavil. Prý mě poznala podle hlasu. Od té doby si dávám pozor, abych nezačínal pořád stejně, ale moc to nepomáhá. Kamarád mi řekl, že kdyby v rádiu pustili jen moje odkašlání, půlka posluchačů ví, kdo volá. Možná jsem trochu otravný, ale říkám si, že dokud mě berou, tak snad úplná pohroma nejsem. Robert, hranice. No, Roberte, ale víte to, a to je důležitého.

0: S vámi noční vysílání Českého rozhlasu, je s vámi taky posluchač Jaromír. Zdravím vás, vydržel jste u telefonu?
1: No, ale vydržel.
0: To jsem rád, pěknou noc přeju. Máte se dobře?
1: No, taky, ale no tak v rámci možností.
0: Teto.
1: Taky mě potkalo to, co říkal před tím páne, tenhle, ale před tím, že ono...
0: Taková ta hnusná věc.
1: Ano, no, ale tak člověk s tím musí žít, no, tak už mě je přes 70, no, ale tak...
0: No, důležité je nerezignovat, ale...
1: Ne, víte, já třeba takovou jsem tam volal, že chodím hledat vodu tyhle patogenní zóny a všecko, ale to s tím nesouvisí, jo, a prostě, že umím prostě jako léčit lidi, sám se nevyléčím, ale to je jedno, ale jak vám řeknu tohle, jako... My jsme dělali v Lovosicích na Lovochemii kyselinu dusičnou jsme upravovali, dělali jsme tam nový kotel s chlapama a chodili jsme do jedné hospody a tam jsme měli svůj stůl, prostě jste tam na další dobu, jestli to víte, není to za chvilku udělaný, no tak jsme tam seděli, pozorovali a na druhé straně prostě ty hospody měli automaty. Jo, a u těch automatů tam věčně seděla taková starší paní, 65 roku, měla tam stoleček, pivo a hrála automaty. No a přestala hrát a já jsem chlapu říkal, koukejte, je nás pět, každý dáme 25 korunů, dáme tam, tak jsem tam šel. A rukama jsem šel nad automatama tam, tak a říkám, tak tenhle nedá. Šel jsem nad druhým, taky tenhle nedá. Jako automat, jo. No. Šel jsem na třetím a říkal, a tak tenhle dá. No, sranda byla v tom, že jsem těch 25 korun tam naházel a asi kolem 500 jsem tam z toho vyinkasoval. Ta paní, co seděla vedle u toho stolečku, jo, to, tak jsem vyplatil chlapům, jsem dal, jo, tak jsme se rozdělili prostě tak. A teď jsme pozorovali, jako tu paní, co bude dělat. A ona šla a taky rukama nad těma automatama, no my jsme to, zvali smíchy jsme normálně, jo. Tak se tam chodili každý den, že jo, na ty automaty, nebo ne, na ty automaty, pardon, na to pivo, jo, jsme tam do hospody v Lovosici chodili a tak jsme si říkali, no to není možný, jo. No nevyhrála nic, jo. No ale přitom potom jsme šli teda do jiný, na nádraží a tam taky jsme potom... Vždycky na večeři jsme tam šli to a taky tam měli automaty. A já jsem říkal, nějaký Láďa Jarešův Trtnova, jsem říkal, hele Láďo, on to dělal dřív ředitele východočeský dřevářský závodu, potom jako ho vyhodili, že byl ve straně, no tak šel dělat k nám, to je jedno. A tak jsme tam taky chodili, teda, protože chlapi taky odjeli nebo šli jinam. No tak jsme tam seděli, koukali, a říkali, hele, já mám 5 korun, tady pojdem na automat. Tam seděli v štangatři, no 12 jich bylo, taková řada u těch automatů, házali, nic nevyhráli. No já jsem tam šel, hodil jsem tu 10 korunu tam a vyhrál jsem přes 12 korun. A šel jsem na tím pinglem s odpuštěním, že to tak řeknu, a jsem řekl, hele, pojď nás vyplatit. No tak a jsem ještě tam byl jeden a jsem říkal, tak jdem vyklepat ten druhý automat. Jo, a ten pingel říkal, tak to už tady ani nemusím bejt, jo. Druhý den jsme tam přišli, jen jsme stoupili do těch dveří a ta banda řvala, prej, vy sem k automatu vůbec nesmíte, jo, prostě. No, říkám, no prostě štangastři, jo, my jsme si teda taky dali jsme jídlo to, a tak jsem říkal, no, jsem s tím chtěl a říkal, chlapi, tak každému tady zaplatím velkýho panáka Bechera, no, tak jsem jim tam dám, tak byli spokojeni, tak už prostě na nás nenadávali.
0: Zase na druhou stranu, já kdybych vás znal teď v této době, teď mám takový pocit, že už ty automaty nejsou nikde, takže vlastně ve své podstatě vy jste ušetřil štamgastům smutky.
1: No, ale bylo to zajímavý, já třeba na Slovensku, jo, prostě tam jsme taky do toho a vždycky tam jsem třeba 10 korunu slovenskou a vždycky jsem vyhrál. Chlapi byli úplně, říkají, to není možný, jak ty to děláš, jo. Prostě vždycky jsem měl na večeři zaplacenou a potom jsme stavěli tady v 95. tady v Třeboni pivovar A tam mistr se to dozvěděl vesně domů, že jo, autem, a říká, prej, o tobě se říká, že prostě tohle umíš. Já jsem říkal, no počkej, umím. Stavili jsme se v Chrudimi v hospodě a já jsem říkal, no tak to zkusím. Vzal jsem 10 korun, hodil jsem to do automatu, vyhrál jsem 250 korun. Dobrý. A ten mistr, jo, ještě s vedoucím říkal, no kurník, to není možný. Ještě jednou, no asi tam jsem před 350 korun, ještě jednou za tu 10 korun. Ty byli úplně, prej, zaplatí za kořálku, já se říkám, řídíte, nic nedostanete, žádný chlastání nebude. Ne, ale prostě, no prostě takovýhle zážitky, prostě, no to je úplně prostě...
0: Zničit to, Štamgastovi možnost výhry, to dokážete jedině vy.
1: Ne, no normálně, opravdu, no tak já teďka taky, jo, chodím hledat tu vodu, o, a tyhle patogenní zóny a tak jako tam, já třeba, co jsem měl jednoho pána, který každý rok ke mně chodil, jako aby zjistil jako léčitel, jako co mu je, byl to spisovatel vlastní Karel Sýs, jo, a tak vždycky každý rok se u mě stavoval a až teďka je to asi 2 roky, jsem mu říkal, hele Karle, ty běž k doktorům, já mu nemůžu říct, že má rakovinu, nebo že jim prostě to, já jsem říkal, hele, jsi marot, máš, prostě se třeba má, prostě běž k doktorům, ať okamžitě prostě to, no, no to bylo prostě v létě, no a na jaře mě volali, to jeho přítelky mě volala, hele Karel umřel. Prostě je to prostě špatně. No.
0: A víte co, a já tu rakovinu jsem, zavedu do vysílání v rámci nočního povídání.
1: Já jsem mu Karlovi říkal, jsem říkal, Karle, okamžitě, on je z Prahy byl, jo, a jezdil, to já jsem z Kostelce, to je na Zorlici, tak do Kostelce jezdil prostě každý rok, vždycky přijel na 14 dní, protože on se tady narodil. A...
0: Musíme se rozloučit, omlouvám se, povídáme moc dlouho. Jo, každopádně, ale to téma, já ho dám do vysílání v nějaké blízké době.
1: No, zkuste to, no.
0: Půjde to, já jsem přesvědčen o tom, protože mi tady přistála taky další zpráva, že bychom mohli...
1: I další lidi můžou dovolat, aby jsem se nevykycával.
0: Ne, dobře, děkuju, ať se daří a Jaromíre, klid, pohodu, dobrou noc.
1: Vítek, dobrou noc, Vítek.
0: Ano.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Že povídáme dlouho, to je jedna věc, ono někdy se to natáhne, na druhou stranu pak se odejde od tématu, protože my jsme měli téma štamgaství, štamgasti, a to je téma, které vás provázelo předchozími 2 hodinami. Tak máme poslední čas na povídání, tak je to na vás, volejte 731 800 900 a to téma rakovina, ať to zní všelijak, a pro někoho pohnutě, smutně, dáme ho. Popřemýšlím nad tím, kdy, aby to sedlo, a hlavně ještě promyslím pro a proti, jestli a vůbec s kolegy to taky proberem, tak se těším případně i na další možné návrhy témat, protože noční linka se opravdu vysílá každou noc, co noc mezi 23. a 1. hodinou.
3: Žila má.

0: Pláču, pláču, sůl. Nevím, Heleno, pláčete taky
1: dobrý
0: sůl?
1: Večer.
0: Dobrý večer, pěknou noc.
1: Ne, já jsem si říkala, že zavolám jako ženská, která teda, nevím, ještě jsem teda neslyšela, jsem přišla o 11:30, že volají sami chlapi. Tak já vám
0: pravda.
1: Můžu říct, že tady od Brna tak 30 kilometrů v dědince, jestli znáte Tišnov, Portaceli, takže poblíž jsme tady, opravdu před Tišnovem. Ale kvůli čemu volám? My jsme takový štamgastky, my chodíme do cvičení a každý pondělí chodíme sem do hospudky malé, ale naše. A máme tam své místa, samozřejmě. A máme v rohu prostě stůl, kde když nám ho někdo obsadí, tak jsme teda hrozně neradí.
0: jak je to možné, že nám ho neubránili? Máte tam cedulku, štamgastky?
1: No, my jsme tady měli takovou jednu, která nás obsluhovala, ta nám tu cedulku tam dávala, ona už tady není.
0: Aha.
1: A hodně se to mění a jsou tady brigádnice, tak oni to neví.
0: Jo.
1: Ale víte, co vám chci říct, že prostě bylo nás víc mnohem. Tady už opravdu pravidelně cvičíme už ale 9. rok a ty žensky jsou už tak starý a jako opravdu, jako ve věku 80 i plus. A už některý zemřeli, ale prostě to nechci říkat prostě o nemocích a nic. Ale že teda prostě my, když nás bylo třeba 14, 15, my jsme se k tomu stolu, protože jsme museli, nebo nám přidali stůl. A teď boj o tu našu židlu, protože já tam mám taky svoji židlu.
0: Kolikže vás chodí?
1: No, teď jsme začali od září, my máme vždycky prázdniny, my to máme jako školáci, takže nás chodí takových 10-11 cvičit, jo, ale všechny třeba do té hospodky nedojdou, ale vždycky se tam pobavíme, vykládáme si vtipy a to sami máme na kulturním domě, jak cvičíme a my cvičíme opravdu spíš jako posilovací a na židlách a gumy a jsme v kroužku. A taky máme každé svoje to místo. Takže tam gasí i na kulturním domě.
0: Tak takhle vy to máte. No dobře, děkuju vám teda pěkně za zavolání, představení si a nedej bože, aby vám to někdo obsadil do budoucna. A jestli mě neklame tedy pohled do kalendáře, i když máme státní svátek, je pondělí. Půjdete cvičit?
1: Nepůjdeme.
0: Tak
1: Nepůjdeme. Na ty státní svátky nechodíme, ale co je veliký bonus, že se tady je zařízený, že se potkávají, je tam setkání seniorů, je to 2x do roka a je to na jaře a na podzim a v úterý je setkání seniorů na tom Kulťasu. Takže perfekt, víte, zase veselo s harmonikou. Takže takhle.
0: Děkujeme.
1: Já jsem rozčísnout trošku takový ty negativní věci.
0: Rozčísla jste to skvěle, děkuju vám za to, blíží se jedna hodina, musíme se rozloučit. Dobrou noc.
1: No, dobrou noc, děkuji, naslednou, dobrou.

Za pár jedna hodina, než se rozpojí regionální vysílání a stanice Český rozhlas Pohoda, ještě poděkování vám všem, kdo jste zavolali, kdo jste napsali do noční linky, vážím si toho, děkuju, myslím to zcela vážně, upřímně, protože noční linka, taková studnice vašich příběhů, doufám, že si nenecháte ujít i tu noční linku další, tentokrát bude z Pardubic, těší se na vás, předpokládám, a nemůže už teď dospat Zdeněk Novák. My se společně uslyšíme v pátek na vlnách noční linky. Téma zatím neprozradím, ale buď si ho pohlídejte na stránkách programu vaší stanice, a nebo se nechte sami překvapit, kdo se ozve, se kterým tématem v pátek hodinu před půlnocí. Tak dobrou noc přeji všem, pěkné sny, klid, pohodu a hlavně užijte a oslavte státního svátku, který připadá na dnešní den, pondělí 28. září. Naslyšenou se těší Honza Macou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí, abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti Divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
2: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
3: Za to ti děkuji.
2: A ještě mám pro tebe růže.
3: Krásný. Budou se mi asi hodit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidím ji před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. A teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se ti musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku... Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty jsi strašně roztomilej, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepe Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho,
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to tak užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: V kterým roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol, třeba já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávali se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočátek toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mhm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi z doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním představení, v Národním divadle představení Macbetha. Mm-hmm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já do dneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman, nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a do dneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch krvavých rukou
2: a o těch, a já se na to takhle čuměla, říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. Tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju.
3: A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Dčko předválečně ještě v těch jeho slavných představeních?
2: Já jsem viděla v Dčku Škola základ života. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, že by se za tebe přimlouvala, jestli jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No pomohla mě. Pomohla mě, a tak já, říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš, ano. Já to slyšel dřív, než jsem tě poznal, od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě volet a dřív to bylo u mě, že jo? Ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav. Nevzali mě. A já jsem v takové brožůrce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky hele, přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak to by byl řev smíchu u nás, jo? To vyloučeno.
2: No vidíš, to je maminka nebo otec, na to měli asi jiný názor.
3: Úplně jiný názor. To byli obchodníci, živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila si třeba svůj názor na určité hodnoty? Dejme tomu, že by si byla jenom řekla, tak jak to hraje paní Scheinflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním ročníku konzervatoře tyhle pocity se dostavují.
2: No, Mirku, to jsi mě vůbec neměl tuhle tu otázku pokládat.
3: Já se ptám, promiň.
2: Nikdy, jo? Nikdy v životě. Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme věčně seděli v kulisách.
3: A dívali se
2: na pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Scheinflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti, pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
3: Jmenuješ tady pana Plachý a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman, a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
2: Ano.
3: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně. Že jo? Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já. No tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Na jednu zkoušku jsme to dělali. Večer se to hrálo. Že? No, tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě v sirku v puse, že? Zastrčenou takhle, zdvižený límec,
2: ano.
3: A jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
2: A takhle nás vedla na té škole taky.
3: Jo.
2: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, ježiš, co ona to. Jenomže když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
3: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku na toho Borkmana. Ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on, jak dopoledne byl ležerň a takovej jako hostejný, by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl.
2: Ano.
3: A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly s odpuštěním mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že sama bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo, tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Hmm. Ta odešla. Ano. Já tam stál jak blbec přičarovaný.
2: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni, no ano, když jsme stáli v těch sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to, já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Italský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu. Já jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
3: Ano, ano, ano.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní Jaroslavy Adamové. Třeba takové námluvy Antona Pavloviče Čechova. To je vám oblíbený literárně dramatický kousek, který se věru neomrzí. Ať už ho sledujete na televizní obrazovce v režii Martina Friče, anebo si poslechnete tuhle následující zkrácenou rozhlasovou verzi, v níž excelují již zmíněná Jaroslava Adamová společně s Rudolfem Hrušinským a panem Ladislavem Peškem.
2: Ivane Vasiljeviči.
3: Stěpanovič.
2: To je překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
3: Děkuji. A jak vy?
2: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
3: Děkuji.
2: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale copak, drahoušku, copak tak oficiálně ve fraku? V rukavičkách. Jedete někam?
3: Ale ne, ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.
2: A proč ve fraku?
3: Totiž, abyste rozuměl, vážený Stěpane Stěpanoviči, přijel jsem k vám, abych vás obtěžoval. Totiž mám k vám velkou prosbu, odpusťte, jsem rozčílen, nevím skutečně, jak bych...
2: Oč běží, drahoušku?
3: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka a dobře, vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nijak, já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou
2: ale
3: věc.
2: Načtí okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde?
3: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem... požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovi.
2: Ivan Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
3: Ano.
2: Slyšel jsem dobře?
3: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
2: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu oběma, ale co tu stojím jako pařec, zavolám Natašu.
3: Stěpane, Stěpanoviči, mohu doufat.
2: A doufat. Buďte bez starosti, drahoušku. Natašo, hned ti zavolám. Natašo!
3: To je zima. Já se třesu jako před zkouškou. Ne. Hlavní je odhodlat se. Kdo dlouho uvažuje a čeká na ideál nebo na skutečnou lásku, nikdy se neožení. To je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká, má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce, jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech, nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tadyhle, jako by mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat, zase mě to v boku chňap. A tak třeba 20krát...
4: Ivane Vasiljeviči,
3: ne.
4: To jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
3: Ruku líbám, Natalio Stěpanovno.
4: Odpusťte, jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení.
3: Aha.
4: Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
3: Já jsem...
4: Sedněte si.
3: Děkuji.
4: Nechcete čaj?
3: Ne, děkuji vám.
4: Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
3: Děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
4: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
3: No vidíte co.
4: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
3: No...
4: Ale vy jste ve fraku? Co to znamená? Jdete snad na bál?
3: Ne.
4: Ale sluší vám to.
3: Ano.
4: A co pak, že jste se tak vystrojil?
3: Víte, Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
4: Oč běží? No tak.
3: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak ráčíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak ráčíte vědět, se moje pozemky, promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Ráčíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší březinou.
4: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
3: Moje volí loučky, prosím.
4: Volí loučky jsou přece naše.
3: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
4: A odkdy jsou vaše?
3: Jak to, odkdy? Mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši březinu a spálená blata.
4: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
3: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
4: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
3: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
4: Ale to nemyslíte vážně.
3: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
4: ne,
3: se stav...
4: Ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše.
3: Ale...
4: A nemá smysl se o tom hádat.
3: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
4: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpusťte, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
3: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
4: Dědeček, babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
3: Moje, prosím.
4: Ne, naše. A můžete si oblíct třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
3: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
4: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
3: Tak podle vás jsem tedy lhář a podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
4: To není pravda, naše.
3: Moje.
4: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
3: Co prosím?
4: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
3: A já je vyhodím.
4: Jen se opovažte.
3: Volí loučky jsou moje. Rozumíte?
4: Nekřičte,
3: moje.
4: Nekřičte, prosím, nekřičte.
3: Moje.
4: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
3: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
4: Naše.
3: Moje.
4: Naše.
3: Moje.
2: Co je? Papa? Co se to tu děje?
4: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
2: Drahoušku, loučky jsou naše.
3: Ale povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše. Mějte aspoň vyrozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
2: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy spor? Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
3: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
2: Nedokážete.
3: Nikoliv, dokážu.
2: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíkům, než vám. Tak.
3: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek. To nemůžete.
2: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučovali.
3: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste... uzurpátor.
2: Cože? Co jste to řekl?
4: Papa, hned pošli na volí loučky sekáče.
2: Co jste to řekl, pane?
4: Volí loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
3: tak
4: ne a ne.
3: Tak to uvidíme u soudu.
2: U soudu?
3: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
2: Jenom mě žalujte. Klidně mě žalujte. To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
4: Pletichářská
2: celý váš
4: povaha.
2: Rod byl takový.
3: Prosím, abyste neurážel můj rod.
2: Ano, ano, sudiči.
4: Tak.
2: Jeden vedle druhého sudič.
4: U nás
3: byli samí čestní lidé.
4: Papa,
3: u nás se
4: to?
3: Nikdo nedostal ano. Před soud.
2: Ano.
3: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
2: U vás byli všichni blázni.
4: Ano, všichni.
2: A váš dědeček pil jako duha. A vaše teta utekla se stavitelem.
3: A vaše matka byla...
2: A váš otec byl karbaník.
4: A vaše teta drbna byla,
3: vodu,
4: vaše teta
3: vás,
4: drbna.
3: Prosím vás, vodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
2: Já?
3: Moje srdce. A podvodník.
4: To je ale ubohost.
3: Kde je můj klobouk?
4: Já nemůžu.
3: Já nemůžu. Uzurpátor.
4: To je přece ubohé. To je hnusné.
2: A podvodník.
3: A vy se. Klobouk.
2: Ven.
3: Moje srdce. Já musím jít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
2: Nechci vás už tady nikdy vidět. Ven.
4: Ven. Ven a naschledanou u soudu.
3: To tedy uvidíte.
2: To uvidíme.
4: Něčem.
3: Strachách do zelí.
4: Zabere si cizí pozemek.
2: Takový.
4: Ještě se...

0: Věcím.
1: Umírám, ať se hned vrátí.
0: Nesmí.
1: Papa.
0: Nesmí, už běžím. Jane,
1: co jste mi to provedli? Nesmí. Vraťte ho, vraťte.
0: Nesmí, už jde.
1: A kde, kde je, kde?
0: Hned tu bude, čerta by ho vzal. Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím, já nechci.
1: Ať se hned vrátí.
0: Povídám ti, že už jde. Ach, já chudák.
2: Zdálo se mi, že mě voláte.
0: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím mít nic společného. Nic.
2: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škubí.
3: Ivane Vasiljeviči, odpusťte. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
2: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
3: Vaše loučky, vaše, vaše, vaše. Sedněte si.
2: Ano, děkuji.
3: Neměli jsme pravdu.
2: A já jenom z principu. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
3: Právě, právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
2: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
3: Dost, dost, dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím, vašeho, prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak, proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypjatě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Price připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro Sakiho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
2: Clovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
3: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
4: Pánové si budou přát?
3: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
2: Clovisi.
3: Sladké uklidňuje.
4: Jistě, pánové. Hned, pánové.
2: Nevím, jestli mne dokáže uklidnit nějaký dort.
3: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
2: Moje matka.
3: Tvoje maminka je zvláštní žena.
2: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
3: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
2: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
3: Předpokládám, že ani od zralých žen.
2: Zralé ženy mne nezajímají.
3: No to je chyba.
4: Jeden sachr, dvakrát whisky.
2: Díky.
4: Prosím, pánové.
3: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
2: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
3: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
2: Povídej.
3: Chce to silnou náturu. Co kdyby sis pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, postolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
2: Víš,
3: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
2: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
3: Jsi suchar, Bertie.
2: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
3: Měl bych i poetické řešení.
2: Jsem s ním.
3: Máš rád poezii, Bertie?
2: No,
3: znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě se své škole některou učil.
2: Nemohu si vzpomenout.
3: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z báseň mohl naučit naspamět?
2: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
3: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál. Začal bys pobíhat po domě a některou z těch básní recitoval.
2: Myslíš, Clovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
3: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jedno whisky.
2: To je dobrý nápad.
3: Pane vrchní. A já budu přemýšlet.
5: Madam, je tu pošta.
6: Ano? A kdo pak mi píše?
5: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertieho. Mám to odnést do jeho pracovny?
6: Dejte to sem. Předám mu to sama.
5: Prosím, madam.
6: No? No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
5: Už běžím, madam.
6: Co To, co to asi je? Jak to voní. Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, to nemohu nechat na Bertím. Chudáček by ještě. Bertí, carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel. No, to je děsné. Klotilda. Příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Bertí? Aha, Bertí vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
5: Prosím, madam?
6: Jakmile přijde Bertí, pošlete ho hned za mnou.
5: Pan Bertí právě přišel a odkládá si v hale, madam.
6: Bertí?
7: Potřebuješ něco, mama?
6: Já? Nic.
7: Mama? Aha.
6: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
7: Stalo se něco?
6: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
7: Mama, zase mi čteš dopisy.
6: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Bertí. Kdo je to tvoje Klotilda?
7: Nevím, mama.
6: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
7: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
6: Bertí?
7: Mama?
6: Kdo je tvoje Klotilda?
7: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
6: A co tento dopis?
7: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
6: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
7: Vezmu si něco ve spíži.
6: Bertí!
7: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
6: Bertí, kdo je tvoje Klotilda? Kdo je Klotilda?
7: Hezký večer, mama!
6: Bertí!

0: Madam, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahoušku Bertie?
0: Budete si ještě něco přát, madam?
1: Ne! Běžte! Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nesahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Berti!
2: Voláš mě, mama?
1: Ty mizero, co jsi udělal Dagmar.
2: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
1: Ježíš Maria.
2: Kdo to bude příště? Geraldína?
1: Je v tobě skryté zvíře, Berti.
2: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
1: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
2: Mama.
1: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
2: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
1: Ježišmarja. Já jsem nešťastná žena.

0: Co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertýho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Bertý, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu, a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Bertie! Bertie!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Bertie?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Bertie? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla by si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Bertie?
2: Ano, mama?
0: Ne, nechoď, prosím, pro psychiatra.
2: No, a dál, mama?
0: Já už ti nikdy žádný dopis neotevřu.